0: Dovolí, no. Ale ta taková adekvátní našim jednoduchým zprostěrnám je šajse. To jsem použil, to je šajse. A to ani snad ani není sračka, to je jako... šajse je, no, sračka. I v tom smyslu břečka tohleto, že to dá použít, no.
1: Víte, že jsem rád, že se to vysílá až o půlnoci, tento pořád.
0: No. To už Němci spějí, nebo co?
1: Já mám takový... Na ten rozjezd jsem si připravil otázky, který možná se srandou moc nesouvisí, ale uvidíme, třeba z toho něco vytěžíme, že? V Mladé frontě dnes vyšel 25. července 97 článek s titulkem Šancí Landovského je asi nostalgie. Vy se nacházíte v místě, které se jmenuje Nostalgická myš, a natáčíme spolu rozhlasový pořad, který má název Nostalgické muzeum zábavy. Býváte rád nostalgický?
0: No, já vlastně prakticky už nic jiného nejsem než nostalgický. Čili nevím, jestli rád nebo ne, ale to se, jak se to přehoupne, tak všecko, jakákoliv činnost člověka je vždycky vázána na to, co si pamatuje, co bylo. A hlavně, že tedy jako, já mám takovou formulku, takovou rovnici, že minulost kontrolovaná přítomností, tedy minulost plus přítomnost rovná se budoucnost. Či všecko, co člověk dělá a myslí, je současnost, přítomnost, kontrol, jako do zpátku, protože o čem mám o krásných zítřcích? To už tady bylo, to už v tom já nejedu.
1: To byl aforismus taky, že všechno je budoucí starožitnost.
0: Všecko.
1: Tak, říká se, pod hrubou halenou něžné srdce bije. Co vás rozněžňuje, pane Landovský?
0: Já viděl pod hrubou halenou tak zesraný srdce, že se divili, ježišmarja. To je takový jako prostě, ano, na hrubý, a to já jsem vymyslel jiný. Na hrubý pytel sametová záplata. To je moje specialita.
1: No, ale býváte něžný. Může se mluvit o takových okamžicích ve vašem životě, že...
0: Vy to máte rád, že tu něhu a tohleto. Já to spíš zakraju do takových těch, no. No jo, no. Ale no tak to něha určitá je, protože, ale já už ji nechci směrovat do falešných směrů, tedy to už ne. Investovat do něhu, investovat do něčeho, co už je tak zkažený, že se to rozpadá samo ze zemnice, tak to ne. Já to tak nějak, ty začínající tvorové lidský děti, nebo tak, tak ty ve mně,
1: ano.
0: Než mě na tedy nosedou. Ale jinak prostě ten první přístup je
1: No, pane Landovský, vy jste chtěl kdysi studovat, samozřejmě dvakrát jste se zkoušel dostat na DAMU, že jo? Nevím, jestli se to už tenkrát jmenovalo DAMU, ale na...
0: No, jo, to myslím,
1: ale mě zaujalo to, že jste se potom po třetí hlásil na režii, jo? Kdybyste se tím režisérem stal, myslíte, že byste byl režisérem typu pana Jiřího Krejčíka?
0: No tak já jsem se během toho života tím režisérem stál. Ano. Pouze tady to jako nevěděli, ale už i teďka jsem si dělal svojeho dílového ateliéra. Jinak jsem režíroval v Německu, v Rakousku, režíroval jsem v Sovětském svazu, ale ono už je to Rusko jenom. Na Sibiři jsem režíroval.
1: Jo.
0: No takže jsem se jim stál a protože jsem moc krát s Krejčíkem dělal, tak vím, že to není tak s tím krejčíkovským režírováním, jako se říká. On je tož velký recesista a většinu těch věcí dělá. Jo, on to dělá, on se na to připravuje a potom to umístí. Já se pamatuju, když jsme točili jeden film s Mláďa Puchov, v tom hrál, co to bylo?
2: Svatba
0: jako řemen. Tak vím, že Krejčík si objednal kafe a jednomu rekvizitor říká, hele, prosím mě, až pojď kolem mě, tak řekni, rejž o kolik hodin. A tam takhle držel to kofor, režíroval A on přišel, ten kluk říká, Ryšo, kolik je hodin? Říká, půl šestý. A polil se tím

0: A takhle si to připravil, on si to připravuje, jo, tyhle ty věci. To škrcení a tyhle ty věci.
1: No. Škrtil vás někdy?
0: Ne, to...
1: Ne, nedovolil si.
0: Řval na mě jako tur, ale já jsem mu dal zahulit, správně. On totiž, když jsme točili tu svatbu jako řemen, můžu to povědět?
1: No ježiš, ne, naopak.
0: Musím, jo?
1: Naopak.
0: Když jste začali si Hřečík, no tak já se pamatuju, že teďka je zase příhodná doba, to by se mohla udělat repriza. Krejčík ráno, když mě vezli na plac, tak přijde ten šofér a říká, má pojď tam dolů, on si vyměnil Krejčík, že musí jet s tebou a vstával kvůli tomu 6 hodin. A říkám, ježišmarja, co mě otravuje, i to ráno. A tam přijdu a Krejčík už seděl vzadu ve Volze. My jsme jezdili takovou tou Volhou, která byla nastříkaná jako policejní s tím bílým pruhem.
1: Jo.
0: To se mu strašně líbilo. Když jel v té Volze, tak takhle dělal na lidi a lidi uskakovali. A já jsem tam přišel do té Volhy, sednu si a říkám, co tady děláte, člověče, rejdo? Říkám, ne, já jsem si totiž zamanul. Ono bylo totiž zdražení potravin a vy prej jste někde v činorním klubu vyhlašoval zdražení hlasem národního umělce Zdenka Štěpánka. Tak jsem s tím, a už ráno, tak jsem zase tam musel sem říkat. Národe český, zdražení potravin, tlačenka krvavá, skoro 70 na 2. 30 a takhle jsem musel to celé zdražení jako národní tragedii tam už, tak nemůžu věřit, že to je báječný člověk, trošku srab, že jo, ale báječný člověk.
1: Ale víte, já jsem myslel, že ještě přidáte k dobru jednu historku, kterou teda já vím, jsem slyšel.
0: Ne?
1: Ne, s tím, jak vás on vás přece jenom co? Něčím naštval. A vy jste potom odmít...
0: Jak jsem odmít chodit? No to řekl, to mě se udělal na schvál. Jednak to, že jsem řekl, že trošku srab, tak to je tím, že ve Vídni přišla za mnou jedna slečna, taková moje známá, řekla, že mě chtěl vidět Krejčík, jo? Ale že prostě v podstatě nechce, aby ty fízlové z Vídy z toho konzulátu aby ho viděli. Tak jsme si dali ho sraz v tom Dreihatten, boys, u třech sekir. A já jsem tam šel a najednou ho vidím, jak tam jde taky. Tak jsem ho doběh a říkám, nazdar Jirko. A on takhle se podíval a říkám, za mnou, nepřebudu, říkám, jdi za mnou tři kroky. Tři kroky za mnou. Teď mě jak blbec jsem respektoval jeho strach. No a tohle to bylo úplně jinak, to jsme točili Hry lásky šálivé a on mě pořád dával tu bestii za vzor, tu, jak se jmenovala, no, pak byla taky velvyslankyni v Rakousku. Vašáriška, Magda Vašáriová. A furt jej dával, říkala, podívej se, ta umí text, člověče, ještě to ani nevyžaduje, už si to říká, už ze hajzlu se ozývá, ten jej text všecko umí, je připravená a ty vždycky na poslední chvíli říkal, ano. Na poslední chvíli, protože proč já mám umět text, když padnu někam, kde je to úplně jiný, než jsem se ho učil, jo? A on říká, no dobrý, a protože to točil na Eastman Color, a ten je drahej, nebo byl v té době drahej, tak proto tyhle ty řeči na mě ved, aby jsme náhodou neudělali jednu špatnou, že? A já jsem měl takovou scénu, kdy vpadnu do té kuchyně, tam jsou ty vařečky, já se bouchlu vednu do hlavy a tohle, teďka kecám, tohle ten text, co tam měli. Tak jsem vyjechal na tu scénu, udělal jsem to, říká, dobrý, jdeme na ostro. Kamera, jede, klap, já tam vpad, všecko jsem to řekl a Krejčík říká, výborná, ještě jednu. Říkám, když šetříte pořád, když je byla výborná, říká, ještě jednu takovou, no, tak jsem, kamera jede, klap, udělal jsem to podruhý. Říká, tak teďka to máme za sebou, že to je úplně perfektní, jenom takový světelný korektury a ještě jednou naposled. On, který šetřil každý metr toho Eastmanu. A já se jdu připravit za tu scénu a najednou ke mně přijde udavač, rekvizita, říká, jel tě na plech. To musíme vysvětlit, co to
1: jasně.
0: Je. Jel tě na plech, to znamená, že tam neměl film. Že to jel zablenděný, že jo. Pustil jako kameru, ale... A já jsem říkal, tak tohle to nemůžu, to se mu musím pomstit. Ta kamera jede, klap, já jsem vyrazil, skočil jsem z těch třech schodů, doběhl jsem a teďka jsem udělal záchvat. Pěnu uhuby, to jsem si tam nakvrdal ty sliny, že? Pěnu uhuby na zem, křeč jsem dostal, jo? Že nemůžu, motal jsem se. Teďka on se lek, rozumíš? A já zval jako tur, že to je urážka uměleckých sil, že člověk se vydá za sebe všecko a ten parchant jede člověka na plech, nemá tam film a tohleto. Kričík utek, samozřejmě. Okamžitě utek. A já jsem hrál dál. Dobil ho jsem se do šatny, říkám, v oblík jsem se do civilu, říkám, zavolejte mi taxik, od vás už nechci ani odvoz. A odjel jsem domů, odjel jsem domů. A bylo tak odpoledne 4 hodiny, že jo. Teď jsem čekal doma, jo. První telefon v 6, v 7, produkční volal, to dělal tenkrát. Šišman, já nespomnu si na jméno. No. Asi někdy vzpomenu příště, až to bude k jízdě. V 7 další a říkám, ne, vyloučeno, já jsem naprosto v hajzlu, já sedím, už u mě byl doktor, prostě mám, vymyslel jsem si, že mám nervovou horečku, tohle, že prostě, ať mě nevolají radši. Samozřejmě, teďka v 10 už volal produkční, že sedějí dole v autě, že volá z hospody naproti chodské pohostinství, že volá, že tam sedí i Krejčík a že mě moc prosí, abych šel. Říkám, ne, to není zlej úmysl, já nemůžu stopnit ten film, dejte mi to do náhrady. A tohleto, v 10:30 vylez ten produkční nahoru, že mě pan režisér Krejčík moc prosí, jestli by byl tak moc hodnej a ráno přišel na plac. Co jsem říkal, ne. Ledaže, že mě do každého záběru Krejčík bude nosit na zádech. A on se běh dolů, vyběh nahoru a říká, pan Krejčík vzkazuje, ano. Druhý den skutečně, stočilo se to v hostivaři, já jsem byl v šatně, převlík jsem se jako do kostýmu a teďka nám se odevřou dveře, tam se postavil Krejčík, takhle se otočil a udělal. Já jsem si naskočil a on mě nes do toho, do té katery, do toho. Tak jsme tuhle tu hru hráli asi 2 dny, že jo? Ale jako byl jsem důslednej, ale Krejčík jako musí. To je tak báječný člověk, že skutečně všecko mu odpustím, samozřejmě. Ale nesmí si to člověk nechat líbit, protože on jak pozná, že je tam to nebezpečí jeho vlastní povahy, že člověk dokáže to samý udělat, že jo. Když se ho lidi bojí, já si pamatuju, jak ten Postler, jak točili Vyšší princip a ten záběr tam je, ten je zaznamený na Barandově. Oni hráli ty kluci Kodet, Postler a ty Kostka hráli ty Gabčíka, Valčíka a tohle. A najednou je záběr, on si zased na Postlera. To byl takovej ten z té třídy, který se nejvíc bál. Hrál vázní. A on pořád jako mu říká, jak to má dělat a ten Postler zase už se bál i Krejčíka. A teď je záběr, kdy oni ty chlapci spolu mluví někde ve foaje školy nebo na nějakým dvorku a najednou do toho záběru, to byl natočený, jde prostě Krejčík takhle s rukama, chytil toho Postlera a zase říká, jak jsem ti říkal, že to máš dělat. Ale ten Postler, subordinovaný, už byl skoro modrý a furt říkal ten text a povídal. Prostě ten záběr je natočený, rozumíš? Čili tak to jsou.
1: Takže škrcení je pravda.
0: Škrcení je pravda. Škrcení. Můj sestru taky škrtil. To jsem dělal 4 nebo 5 filmů jako produkční, jo. Už škrtil furt. Celá rodina stejná! Pošítil po krku. No.
1: Pane Landovský, letos jste natočil 2 kompakty Černých baronů. Pamatujete si ještě kdy a za jakých okolností jste se s touhle knížkou Miloslava Švandrlíka setkal poprvé a jak se vám líbila?
0: Člověče, já mám za posledních 30 let takový jako časový prostě proluky. Já si myslím, že to tak je a ono to tak není. Ale každopádně to bylo ještě tady. To bylo před tím rokem 78.
1: Jo, jo.
0: Tady jsem se s tím sešel jako v samizdatu samozřejmě, že? Protože oni to nějak vydali v 68. a ten náklad stáli a dostoupit to šlo. Čili pak se to vydalo z těch několika prodaných výtisků jako samizdat, takže, anebo možná už v tom 68. jsem trošku nadával, protože to je jako motýlek, že jo? Tam člověk pozná spoustu věcí, které zažil sám. Kdo byl zavřený, ví, že vězeňské historky se opakujou jako autenticita, že jo? Takže jsem strašně zažádlil na Švandelíka, že ty cvičený prasata, protože my jsme to dělali taky a vím, že se prase vycvičit nedá, já bych mohl o cvičených prasatech psát ságy z Francie, když jsme točili Unbearable Lightness. Tak vím, že se prase vycvičit nedá, prase se dá pouze donutit, to je chytrý jak opice, já bych říkal od dneška chytrý jak prase. Například dostane to na kladinu jedině, když je v chlívku, předtím se vykope obrovská jáma. On je inteligentně chytrý. A tam se bude akorát kladina, čili on jí přejde. Skutečně. A proskočí tím kruhem, zapáleným, když mu zavážete na ocas věchet na smolené a zapálí by ten mohl taky. Tak prostě pak, tak prase se nevycvičí.
1: To jsou vaše zkušenosti.
0: To se musí donutit, že jo. Tak to jsem záviděl Švandelíkovi tohle, že to jako... A několik těch příběhů, oni jsou, ta vojna je podobná, že jo.
1: Já tady tak právě některý, jsem se chtěl zeptat, jestli jste něco vy podobného sám zažil. A podobný terasky, jestli jste...
0: Já jsem byl na vojně v roce 56 až 59, čili já jsem chytil ještě rok čepičkův a potom pak jsme přecházeli na A1-1 teprv. Čili já jsem byl ve obou teda s řádech, i v čepičkovým a i v A1-1, bylo to zážitek za zážitkem, jeden za druhým, že jeden, takový ty lepší jsou. Jakový ty lepší jsou, třeba když jsme narukovali do Čestlic, jo, takže tam byl s náma voják Michalisko. Voják Michalisko, taková rampa. Furtka rozraženou desku rozbijem a tohleto strašlivý suverén, strašlivý raubíc a rabiát, než se setmělo. Pak byl takový jako trošičku to, držel se světla jak je pice, ani se vychtat nešel do pice. A přišli jsme do první stráže a tohoto Michaliska vlekli, ve dne se naučil střílet, to byl a trefím a kjelena to. A teď ho odvedli s tím samopalem na tu stojku a než se ten závodčí vrátil, tak už stál Michalisko u toho osvětlenýho okratý strážnice. Držel se a on říká, Michalisko, já ti mám prokurátora. Vemu eskortu do vězení, protože je v opuštění strážnice. Nepojdem tam, nepojdem na Palebnou. Palebná to byl kanon v okopu. Bylo tam 7 a to už se říká, Palebná je postavení. Palebná. Říká, půjdeš. Nepojď. Držel se ty kliky od toho okra. Říká, já tě dám zavřít. Zval ten závodčík, který byl skoro tak stejně, to byl to mazák jenom to. Říká, nepojď. Říká, prečo? U slovensky říká, nepojdem, lebo na Palebné bol vodník. A nikdo ho nedostal do tmy. Dneska by řekli odpírač a dali by ho do nemocnice, aby ho zmrtvali, ale tenkrát v podstatě to nešlo, to museli s ním jak udělat, tak mu dávali jiný služby. Ten náš starý kosmán byl chytrý, říkal, všecko je jako terasky, všecko je lepší než mimoriadná událost. Jo? Takže věděl, když toho kluka jako udrží. No a ten, když se byl v noci pochodák, tak to se držel za ruksak a jen se rozsvítilo, už by rozbijem trošku v hospody a tohleto. Takže to byl tak, to jsou ty typy, s kterýma tam jste, že jo? S kterýma tam člověk musí být. No, čili...
1: Vy jste tam byl zavřený párkrát taky na vojně.
0: No byl jsem zavřený.
1: Jaký byly důvody?
0: No tak, nemůžu říct, nejsem z těch lidí, který by říkal, že jsem nevinej, ale... Například, já jsem dostal tu velkou paletu, to bylo asi 21 ostrých. Jsem dostal v Levoči na střelbách, že? Tam říkali střelby. No, přijeli jsme do Levoči a já jsem, ačkoliv jsem byl voják, že jo, vojín, to už jsem byl, to už bylo po když zrušili 172. protilehlou divizi, protože tam byli divertanti, což budu povídat někdy jindy, to je hrozně dlouhý. Ale byl jsem na těch střelbách a zmocnil jsem se dozorčího kuchyně. Hned, jak jsem tam přišel, protože lidi si nevěděli, a já jsem se hlásil, protože věděl, že ten dozorčí ho budu mít od té doby, co jsme přijeli, to je 11 hodin dopoledne až do druhého dne a pak ještě jednu směnu, že jo. A to, když se někam přijede, tak se nejvíc nakrade, že jo, to je bordel všude. Takže vím, že jsem jako dozorčí hned jsem dal vařit lečo a hned jsem si zavřel na 3 zámky, 4 skřínky, takhle vedle sebe jsem dal salám, sejra. No. Prostě měl jsem zásobu na celou tu dobu těch ostrých střeleb, který trvaly 3 neděle, že jo. Čili jsem měl potraviny na výměnu, že jo. Teď jsme chodili tam za slečnama, že jo. Dneska by se řekli romského původu.
1: No a to byly úplatky?
0: No úplatky jistě, no. Šiška salámu, že jo. A
2: i do rodiny
1: tě.
0: Šiška salámu, za to bylo. Do rodiny tě pozvali. Tenkrát se na tak, byli jsme asi menší rasisti v té době. A... Takže jsem si tohle takhle nafasoval, ale jako dozorčí kuchyně jsem šel ještě s nějakým kuchařem, Mišun se jmenoval, šli jsme fasovat máslo do toho skladu v Levoči. A tam byl takový zlodějská, ten starší, co to vydával krát, že jo, samozřejmě, teď se utěřit jako každý. A na vojně, no. A teďka nám dal asi 10 kostek, to byla obrovský kasál, tam se dvařilo pro 2000 lidí, krků. Nám dal asi o 10 kostek másla míň, těch 5-kilovejch, že jo. A říkám, hele, naval to máslo, protože jsme si taky chtěli nějaký máslo ulejt, jo. Co? On profesionál, ať si to nakrade, když nejsou střelby. A on jako, že ne, že to je v pořádku a že to je zlo, to přepočítal, lál, že jo. Já jsem říkal, vrať to máslo, hajzle. Říkal, co si to dovolujete? Říkám, vrať to máslo, hajzle. A tam byly narovno takový malý kompoty, takovýhle vysoký kompoty. Já jsem vzal jeden kompot, říkal, vrať to máslo a prsk do toho regálu, do konzerv. A začali jsme s tím Mišunem házet ty, začali jsme to bavit a začali jsme ty kompoty likvidovat. Za chvilinku vrátil Václo, ale přivolaná eskorta to všecko zapřel, že jsme to rozbíli, jsme ožrali a tohle to všechno. A my měli každý jednu lávičku čučorětkového vína, všeho všudy. No takže nás okamžitě odvedli do kriminálu, ale ten pluku, ten kabíček, to našeho pluku z Boleslavy, zjistil, říkal, no to by tak hrálo, to udělali na schvál, protože celý střelby v těch plískanicích budou zavřený krásně na tom ve vězení, až přijel zpátky, nic. Do služby a odsunout trest, až se vrátím do Boleslavy.
1: To je sprostý.
0: To je sprostý. Protože na střelbách vojenských se prodávala filcka za 10 partizánek. Tam byl mráz a třesku to. A jakmile člověk měl filcku, tak ji okázal. A to bylo týden na Maroce. Rtučovou vlasa. Jára, rozumíš? Tak tam byl čilej obchod se zvířatama, z verex. To bych... Ani ochráncům zvířat neměl říkat. No takže co to bylo na střelbách, tak on, ten kapitán Kabíček, když studoval v Rusku, věděl, že vojáci přijdou téměř na všecko. No takže nás takhle nechal zavřít až v tom. A já byl zavřený potom v té Boleslavi, že jo, jsem byl zavřený 21 dní. No a tam, já nevím, ke který příhodě míříš, ale to už jsem napsal několikrát.
1: Je to na té ozdravovně.
0: No, to jsi chtěl slyšet.
2: No dobře, já to řeknu. Já když jsem byl na ty v té Boleslavi, zašitej v starý Boleslavi, si zná někdo ty kasárna, ty byly zajímavý, že ve vězení to bylo to okno opravdu dost vysoko, že to musel obrátit člověk kabalec, potom kabalec si vyšplhat a dostal se k té okenici a tam byly vyrytý kletby vojenského stavu v ruštině, ve francouzštině, v angličtině, ve všem, protože to byly dost takový renomovaný kasárna, kde třeba jako poradce v roce 37-38 byl MacArthur. Ten tam sloužil normálně. MacArthur jako americký za republiky, že jo, první. A byl tam taky tatínek Honzy Límana, který tam byl jako plukovník a po válce, protože neutekl s tím MacArthurem, tak dostal asi 20 let, že sloužil pod MacArthurem. Stál, a to já jsem, a v té věci, to je jenom takový odběhnutí. No a já jsem byl v tom vězení, jsem tam kroutil těch 21. No Havaj to taky byla, že jo. Protože jsem dělal systém koště, že jo, nebo lopata. To ráno jsem prostě vyrazil z toho vězení s koštětem bez pásku, jo. A celý den jsem se toulal po těch kasárnech, že jo, do kuchyně, jsem se vzal mezi kotle, najedl jsem se, pak zase s tím koštětem a s kýblem dál. A to si tě nikdo nevšimne, akorát důstojíce by tě říká, vidíte, budete si to do smrti babatovat, s koštětem. Tak jenom jako ještě toho vězně přitlačit. Ale neděle byly ve znamení literatury a četby rodokapsů a já se pamatuju, že jsem byl v tom, sám jsem byl v tom vězení a přišel za mnou, já nažraný, že lavor řízku, protože tam jsou, na vojně jsou výhradně řízky v neděli, že jo. A protože většina kasáren uteče, tak tam zůstane po takových 120-150 řízků víc, tak to jedí ty, co tam musí být, vězňové, stráže, služba a marodi, že jo, tak ty jsou přežraný. A přišel za mnou mladší lékař pluku, základák, který už měl vyštudovanou medicínu, ale musel sloužit z nějakých důvodů, to nebo nemohl při škole, asi zlobil. Říkal, ale člověče, vem si bílej pláž, sedni si na kluku, number, telefony. Já mám rande odpoledne s jednou důstojnickou paničkou ve městě. Tak to jsem jako říkal, a říkám, ale člověče, mě tady je dobře, já si čtu rodokapsu na prade těma. Nechtěl jsem jít, jo, jak jsem říkal. A pak, protože tam nikdo ne, tak jsem šel na tu marotku, vzal jsem si ten bílej plášť a sedl jsem si tam a četl jsem si dál. A už to nebylo ono, už tam prostě dva cikáni se hádali a hráli ovčinec a furt se osočovali, že podváděli. Už jsem říkal, Harko, držte hubu, já si čtu. A najednou slyším, ta marotka byla tady a vedle byla vrátnice, bylo obrovský nádvoří, ale slyším, jak přijede, byla neděle dopoledne. Nikde se nic nedělo, všecko, deveťák spál, všecko takový hustý odpoledne letní. A jo, přijela taková vetřeska, jsem podle zvuku říkal, tak tuto je ono. Ale podobně, mě se nic nestalo. Závora se zvedla, projela vetřeska, já přeběhnu, ta marotka měla dvoje okna. Tady a stichot by se viděl zase. A vidím, že udělal takový oblouk, ta vetřeska, skříňovka, z toho vyskočil takový mladý poručík, ale v nedělních šatech, v nedělní uniformě, bílý kubilo, bože, fešák. Jo. A za ním vyskákalo asi takových, máme 18-20 mladých holek v uniformách. Jo. Seřadili se k kvočny takhle a on mašíroval na tu marotku. Tady chtějí, tak jsem si prostě takhle vyhrnul těch líbec, aby nebyly potím vidět ty zelený, osraný vězeňský šaty. A teďka jsem ty kopáče, ty špinavý jsem takhle jako, a on tam prostě vpad, já měl bílej pláš a to. A on mi to hodil, říká, vykbelíš, dizenter je, provejte vítěr. A tam už... A tam už nahlíželo prostě 20 buchet v té chodbě. A teď jsem se koukal na to, co mě potkalo. A v ruce on měl krabici, takovou babundeklovou. Dal mi ji do ruky, já jsem to odkovil, tam bylo asi 20 těch zkumavek se špuntem a tam bylo samozřejmě Háková, Kučerová, rozumíš?
0: připravený špejle, provrtaný špunt, takhle by to tam dal a teď jsem věděl, jak z toho, do prdele, jak z toho. Tak jsem si začal mejt ruce, věděl, že to si měl takhle. Měl jsem si ruce strašně dlouho, teď jsem říkal, že snad začne třetí světová válka. Že mě z toho musí někdo dostat. Tak jsem si drhnul ty ruce, mydlil, jo, a on tam furt stál, já říkám, soudru poručíku, samozřejmě uznáte, že tady, jako, samozřejmě, soudru, jako, samozřejmě, jak už tam nemůžu to objednal. Jsem si tam normálně světl a říkal, jak to bude. Stál jsem, říkám, Kočarová. Přišla, říkám, no otočte se. Točila, vyhodila, teď měla takový ty vojenský bombardáky s těma skřížerýma šavlema. To byly takový tlumiče. Ale nic, a najednou se určitě to je velmi jednoduchý. Kučerová vytáhl jsem škumavku, vyslečil jsem. Zavřel jsem to. Volal jsem, Řeháková svoboda, už to dožila. Skutečně jedna, jenom jedna, prostě se lekla, že by s tím utekla. Tři skoky udělala, jsem dohnal. Vytáhl, všechno jsem to udělal. A teďka jsem to zbalil, zavolal jsem poručíka, říká, viděl proveden, že jo? On poděkoval, odešel, zmizeli a do dneška ani jedna z těch holek neví, kdo jí koukal do brzy.
1: Ježišmarja.
2: No,
1: pane Landovský.
2: To je vojna.
1: Teď bych si dovolil do vašeho dětství.
2: Brávno.
1: Se kterými komiky jste se v dětství prvně setkal v Biografu? Kdo se vám nejvíc líbil?
2: No.
1: Chodil jste do Biografu?
2: No, chodil jsem, ale málo kdy, protože za trest mě vždycky největší trest, že nesmím do Biografu. Tak jsem tam musel jít potom druhý den zadarmo. Nebo tak, ale skutečně naši mě trestali, že mě nepustili jednou na jednoho Buriána, to jsem teda skoro odstonal. Něco jsem prostě hroznýho provedl, nevím, co jsem to už nevím, jsem furt něco hroznýho prováděl. Bylo to za války, Burián jsem měl za války rád. Bylo to za války a jinak jsem miloval až později, když už sem přišli ty za války ještě Buriána a předválečný groteský, americký se nesměli, že jo? Ty přišli až 45, 47. No tam jsem viděl celou tu plejádu, co měl naspamět, že jo? Laurera Hardyho, Pata Patašona taky ještě byl, Pata Patašon, Chaplina, všecko jsem to, já jsem byl divák, že jo? A chodili jsme zadarmo s takovou partou v Pardubicích, chodili jsme zadarmo, byli jsme zadachodiči, jsme si říkali, nevím, proč zadachodiči. No a byli jsme odhaleni, že bychom byli odhaleni panem ředitelem Jouklem na udání zprávy pardubických kin.
1: A jak jste chodili zadarmo?
2: No falešní lísky, to bylo hrozný. Když skončil Biograf, tak by tam byli chlapečkové 11, 12 roku a zvedali jsme ty škrabáky a potom jsme tahali lísky. A vyškrabávali jsme ty data, měli jsme datumky a jenom akorát, když byla nějaká, když se šlo, jeden vždycky šel takový chlapeček, koukal se, jaký jsou lísky a říká, první až šestá fialový, šestá až smrastá zelený. A to si jenom jsme vytáhli ty zásobníky. Našli jsme si ty lísky, přerazili jsme si je s datumem a šli jsme. A jednou se stalo, že vyhodili nějakého chlapa, který měl pravý lístek. Čili já jsem chodil, já viděl knihu džungli 13krát třeba. 13krát knihu džungli. No tak pak nás odhalili, protože a teďka nám našli, rozumíš, v těch taškách školních byly tyhle ty plata s tím falizem. Co se nedalo se tomu utíct. Bylo to hrozný. Byli jsme označeni a mě pak vyhodili z té jedné školy, mě vyhodili na druhou. No, mě vyhodili úplně rád, ale to nešlo, víš, to museli přeřadit na školu. Na jinou, musel jsem přes celé město jezdit na kole, což mě se bavilo, že do druhé školy ke Kostelíčku, kde se zase poznal nějaký jiný kamarády. Ale to bylo tohle, to bylo... A to zajímavé, že když se rovnou stávala ta smyčka, tak my jsme tenkrát se dávali svačiny zadarmo a polívka se dávala. Jo. A já jsem jednou prohlásil někde, že strčím ředitele Joukla do polívky a to se mě podařilo. Pak bylo velký vyšetřování a zajímavý, že nějaký Jiří Levinský, To na mě prásk, co jsem říkal, sehnal svědky. Rozumíš? Ale zajímavý, že ten Jiří Levinský se stal potom okresním prokurátorem. To říkal, no tak byly karty rozdali už 9. No tak mě vyhodili z této školy na tu jinou. No tak jsem se pomalučku propracovával, až jsem přestal tyhle věci dělat a šel jsem jiný, no. No to je to vlastně série výhazovů. A všechno jsem dělal kvůli srandě, že jo, protože to přece to je gaudium, když hodíš ředitele, tak tlačili jsme tu frontu takhle ric a on takhle i držel zpátky. Spatnýma rukama do ty gulášovky. Takže to...
1: Já, když jste říkal, že jste chodil na Vlastu Buriana, tady mám otázku na Oldřicha Novýho. Oldřich Nový hrál ve vaší hře Hodinový hoteliér. Jaké vztahy jste měli s panem Novým?
2: No, báječný.
1: Byl z vás nešťastný?
2: Ne. Hele, to já zase dovedu. Když se jedná o někoho, když vidím, že z toho žádná velká by se sranda nebyla, kdybych ho házel do polivky, jo? Což může jedině ve škole. Tak například, on si mě tak vážil, ten Oldřich Nový, že já jsem byl vedle něj úplně vyměněná osoba. Já jsem ho říkal, on mě podal ruka, pomalom Ruský, já vám děkuji, vy jste mě vrátil činohernímu jevišti, protože já jsem celý život, já jsem začínal jako charakterní herec a celý život jsem trdlal v těch operetách, v těch komických filmech a teďka zase konečně hrám. Tak mě strašně potěšil, že tu hru, no bylo to, já jsem skoro, moje okno zůstalo suchý, a on vždycky si se mnou sedl, on vždycky mohl sedět po představení jenom s jedním člověkem, že jo. On nebyl takový ten, že byl, nebo 2-3 vyprávěl takovým těžším hlasem, pil koňak a pak si se mnou vždycky sedal po tom představení, já tam byl, vždycky jsem to, měl jsem dozor. Takže vím, že ten Nový byl vynikající vyprávěč takových těch zaslejch příběhů, rozumíš. Ale pak jsem začal se dívat na ty jeho filmy jinak, protože jsem viděl, že jeho humor je tedy opravdu dvojitý tím, že on vlastně si z těch svých rolí v těch buržoazních groteskách si dělal srandu sám ze sebe. A to v těch očích pak vidí. Aha. A to bylo to zvláštní, protože byli komici, kteří to brali vážně. Nebo herci, kteří to brali zcela vážně. Jsou i tací, skutečně. Ale tímhle s tím ten Nový, no jsem ho moc rád, no moc jsem ho měl rád. Zajímavý je, že on byl nějak přišel, když mě říkal Miloš Forman, že on umřel asi v 83. roce. Já si pamatuju, že mě říkal v Americe Miloš Forman, že přijel do Československa a že měl vzkaz od Novýho, jakmile přijede, aby se hlásil, jak se ohlásil. A ten Nový mu dal asi 6 krabic nějakých archiválí, které se vztahovaly k filmu, k tomuhle tomu, nějaký věci a za 3 neděle umřel. Hmm. Čili, že tušil, že potřebuje tyhle ty věci dát někomu, kdo teda s tím nenaloží, takže to prodá prvnímu antikvářovi za 500 korun.
1: Víte, že pan Forman tvrdí, že to byl Oldřich Nový, kdo ho vlastně uvedl do filmu. On se podílel na tom, nechte to na mě, myslím, že se to jmenovala ta Veselohra. Mohl bych se ptát na nějaký herce?
2: No jo, když nebudu muset říkat, že jsou dobrý nebo špatný.
1: Ne.
2: V tomhle jsem chameleon.
1: Já jsem si všiml, že často vzpomínáte na pana Jiřího Sováka. Jo, máte rád humor pana Sováka?
2: Jo. On má připravovaný humor, rozumíš, jo. On si to nacvičí, i ten for, který, a řekne pak prostě to uplacíruje, přesně, a on to vlastně dělá tak trochu každý, protože improvizovat člověk jako nemůže úplně, že jo, někdy se to podaří, někdy ne. Takže já i tyhle ty věci, co už jsem několikrát povídal, tak je mám jako, ale on má pregnantně ty věci nacvičený i s těma slovama, které jsou komický. Já se pamatuju potom po 69. roce, no 70. už bylo skoro, jako už se začínalo nic nemoc, tak on seděl s tím kladivo na herce. Buchvaldek. Seděli v junioru a já říkám, Jirko, co to sem táš? To je hodný člověk, on je tak blbý, že nepochopí nic, rozumíš? A mě říká, Jirko, tak ty blbče, co blbneš, co to děláš? Teďka je přesně doba, že si musíš najít dvorek a zobat. A pokud možno gumovým zobáčkem, aby někdo lezi. Tak to je třeba sovák. Dělá si z toho srandu. Mám ho moc rád. Teď.
1: Kamarádil jste s Vladimírem Menšíkem?
2: Jo, ano, jo, jistě.
1: Způsobem, jako, že i jste třeba trávili večery, nemyslím jenom pouze na place.
2: I večery jsme trávili, protože já jsem byl majitelem takového ateliéru po Karešovi, Karel Slavý Kareš, malíř a uzenář, jak jsem samozřejmě říkal, jsem Karel Slavý Kareš, malíř a uzenář, jo, levou falší potyč, když volej, tak nahlas. No a ten mě... Malíř. A ten mě... Já jsem měl po něm takový ateliér, že jo, protože on se odstěhoval do jiného. No, čili jsem byl vážená osoba mezi těma žena těma třeba, že jo.
1: Hodil se.
2: No. Takže jsem byl s kamarád se všema, no, ale Láďu jsem měl obzvlášť rád. Tak a taky, on byl kamarád, strašný kamarád s Lubinem Kostelkou, jestli to nikdo neví. To byla krásná dvojice. A to jsou věci, které de facto pro rozhlas nelze, že jo, pro rozhlas nejse nelze. To jde takhle jedině vystřinout. Ale jeden je fakt, jedno by šlo pro rozhlas, povídal Menšík, to byl takový náboj jeho, že on věci, který nemohl říkat na těch estrádách a nikam, tak je povídal pořád kamarádu, on si zkoušel na kamarádech a jednou jsem byl účastný nějakého kecání, bylo asi 15-20 lidí a on podal příběh, který já tedy řeknu, je to Menšíkův příběh, který on vyprávěl, ovšem bohužel nemohl, umřel dřív, než ho mohl začít říkat na veřejnosti, že byla jakási herečka Jarmila Kurandová, babičku hrála, hrozně hodná ženská. A Menšík říká, no tak hodná, nehodná, ale hlavně se dělá v akčním výboru v roce 1948 na podzim, když v Brně cenzuroval herce. A já říkám, skutečně taková, kano, byla pěkná svině. Akční výbor. A já říkám, a co? Říkám, no tam byl nějaký herec, jmenoval se Prejedel, to víš tímhletím jménem. Co napadne každého dělo. A tento Prejedel za války, když herci byli zavřeli divadlo, zakázalo hrát, to víš, tak veselý člověk, tak moc dlouho neváhal, koupil si lux a chodil po Brně, po barákách a luxoval koberce. Vydělával prachy, žil a teďka když došlo k těm prověrkám, v 47. začal, v 45. začal hrát zase, ale v 48. na podzim paní Kurandová ho pozvala jako všecky k prověrkám. Ten tam stál ten Prejedel, takový trošku grázl, že jo? A ona mu říká, a přiznej se nám tady soudru Prejedeli, že ty jsi luxoval hlavně v takových těch buržoázních rodinách, to? A on říká, milostivá paní, tam, kde měli koberce, protože jinde by to bylo na hovno. To jsou menšíkovský příběhy.
1: Víte, co mě zajímalo ještě, jestli jste si rozuměl s takovým panem Milošem Kopeckým?
2: Jo, s Mildou moc, dokonce teda. Teďka mě jakýsi spisovatel požádal, abych do knížky o Milošovi Kopeckým řekl, a byly tam i takový vážný otázky, protože já jsem byl s Mildou dost kamarád a dost jsme se i stýkali mimo divadlo, že jo, nebo mimo film. To je prostě, to byl zase úplně jiný druh humoru, že jo, to byl, měl jsem se s ním moc rád a jestli mám něco povídat, tak nevím teda, který příběh. On byl dost pronásledovaný anonymama, pozor, to nikdo neví, protože on On měl hrůzný dny, protože on byl nejistý. Ty dostával anonymy, že jo, ty svině židovská, budeme tě do plynu a tohle to dostal. On o tom nemluvil, to mi vždycky ukázal, takže říká, no tak člověče, tak a mám po náladě. A pak ještě někdo přijde ráno, bude mě si půjčí 50 korun, víš? Já jsem říkal, to jsem tak do té knížky napsal. Tak hele, Mildo, abych ti to ulehčil, tak teďka točíme film, budeme spolu točit 3 měsíce. Já každý den ráno přijdu, dám ti takhle 10 korun, a pak řekl, Mildo, jak se máš? A tak jsme to praktikovali celou tu dobu. Říkal, báječně, tak krásně začíná. Tak to byl Milda, no.
1: Zahrál jste si ve filmu Dědeček automobil,
2: no to
1: kde jste nosil na zádech Josefa Hlinomazy.
2: No, no, je to no, tak, no, jo? Moje nejtěžší role.
1: A tam jste se také setkal s mladým Milošem Formanem.
2: Milošem Formanem, a jak? S mladým Milotou, s mladým Skalanákisem.
1: Skalanákis,
2: no. Tam byl
0: jazzman.
2: No tam byla celá kavalkáda báječných lidí. Ty tam byli český Francouzi, že jo, kteří tam hráli, protože měli tu řeč, takže tam hráli jako menší role. Báječný. Jo.
1: Mě by zajímalo, jestli už tenkrát jste si padli s panem Formanem do oka, nebo jestli od té doby se traduje...
2: No vaše... tak jistě, že od té doby, ale Forman tam byl jako asistent režie, jo, a rozhodoval o epizodách. Čili tam byli komparzisti za těch 30, pak byli za 60 a za epi se platilo asi 180, jo. Čili Miloš prostě přimusel všechny lidi držet od těla. Spíš tak pozoroval, kdo co. A tam byl jeden, na to nezapomenu nikdy, tam byl jeden statista, který se mu stažil stále prostě nasoukat do toho konečníku. Jo? A měl kravatu, která za zatažení provázku se takhle postavil. A furt byl toho Miloša a takhle. Miloš ho ničil. Prostě dělal, že to nevidí. Prostě Miloš ho zničil toho člověka. To přived k pláči. A ty říkal, tak tyhle ty věci jdou tam doprava. Prosím, neviděl kravatu. No tak Miloš tam měl jednak hlavu. No tam jsme se seznámili prakticky, že jo. Ale nevíme si zrovna jako nějak, že by on totiž tam měl strašný problém s tou dcerou toho francouzského vynikajícího herce, ne Lamorová, jak se jmenuje Lamorová? Ten, co hrál, ten Francouz.
1: No,
2: on tam měl dceru, krásnou, no a Miloš prostě měl neuvěřitelně zaměstnaný den, aby jí odlákal od toho otce a aby se s ní, protože on jí... Takže Miloš nejenže hrál tedy toho tvrdýho asistenta režie, tak tam měl ještě tyhle ty svoje zájmy. No prakticky se
1: vy jste si zahrál v Americe v nějakém z jeho filmu posléze.
2: No, zahrál, tomu říkám, bylo, že hele, čeče, já jsem byl vyhnanec, jo. Říkal, hele, já ti pošlu letenku na zkoušky, ale to nedopadne, protože na mě tam tlačí. A já ti tam něco dám a pak přijdeš ještě po druhý. Tak jsem jel dvakrát do Ameriky a potom jsem tam dělal takovou roli, jsem toho González hrál, který má 2 dny, nebo 3 dny jsem měl filmovací a byl jsem za to tak zaplatený, že jsem zůstal v Americe 4 měsíce. Takže to vyšlo
1: v
2: Rectime.
1: Samozřejmě, že naše povídání s Pavlem Landovským ještě pokračovalo. Bohužel, čas vymezený Nostalgickému muzeu zábavy na stanici Praha Českého rozhlasu 2 je pro dnešek už vyčerpán. Nevadí, však on vám to pan Landovský dopoví někdy jindy, třeba v některém extra vydání tohoto pořadu. Pro dnešek vám tedy přeji už jen pěknou noc i pěkný den, žádné chmury, žádné bolesti, jen samé radosti. Naschledanou.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 3 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začínají životopisy, vyprávění životních příběhů známých osobností.
2: Přichází čas pro náš pravidelný cyklus, ve kterém vás seznamujeme s osudy významných osobností naší historie. Tentokrát nás čeká setkání s českým filozofem, teologem, spisovatelem a zakladatelem moderní pedagogiky Janem Amosem Komenským. V režii Petra Dufka účinkují Zdeněk Bureš a Lenka Filipová-Kudelová.
3: Jan Amos Komenský.

0: Povězte, mistře Komenský, jaké bylo vaše dětství? Myslím tu dobu, kdy jste ještě nebyl Jan Amos, ale jen docela malý Jan.
1: Aurea prima sata est etas, quae vindice nullo.
0: To byl prvotní zlatý věk, který nepotřeboval soudů ani zákonů, kdy každý ctil spravedlnost a právo, takže nebylo třeba trestů a nebylo strachu. To je Ovidius, vidíte?
1: Ano, to je z Ovidiových metamorfóz.
0: No dobře, ale moc vám nerozumím. Ptala jsem se vás na dětství a vy na mě spustíte latinský citát. Tím chcete naznačit, že latinu, kterou jste pak napsal většinu svých spisů, jste uměl již od kolébky?
1: Ale ne, chtěl jsem tím citátem vyjádřit, že moje dětství se podobalo onomu zmiňovanému zlatému věku, kdy jsem se nemusel ničeho bát, kdy jsem žil ve štěstí a vůbec si nevšímal, že se z dálky ozývá jakési hřmění, které zanedlouho začne otřásat Evropou. A pak, přiznávám se, chtěl jsem se tím citátem vyhnout odpovědi na vaši otázku, protože, jak jistě sama víte, k mému narození a dětství se váže tolik nevyjasněných věcí, že se je po staletí marně snaží rozlousknout páni badatelé, kteří se pokoušejí vyložit můj život i mé dílo.
0: Ale přiznejte se také, že mnohé nejasnosti jste způsobil sám.
1: Vy myslíte tím životopisem, který jsem si sám napsal?
0: Samozřejmě. Vy píšete životopis, ale začnete ho zaznamenávat až od doby, kdy už jste byl dospělý.
1: No, dobře. Tak to mé dětství dáme dohromady spolu. Něco jste přečetla v učených knihách, něco si pamatuji já.
0: Narodil jste se 28. března 1592.
1: To je snad jediný údaj, o který se nevedou spory. Ale jestli se mě teď zeptáte, kde jsem se narodil, zda to byla Komňa, Nivnice nebo Uherský Brod, tak vás odkáží na desítky odborných studií, v nichž se o tom dodnes páni vědci dohadují. Také se mě prosím neptejte, zda můj otec Martin Segeš užíval již v době mého narození příjmení Komenský, které jsem později převzal.
0: Vy jste však zpočátku neužíval jméno Komenský, ale podepisoval jste se jako Jan Amos Nivnický, obvykle v latinské podobě, tedy Nivnicensis, Nivnicenus nebo Nivanus.
1: Ano, je spočítáno, že jsem se takto podepsal 22krát. Ale našel se ještě jeden můj podpis. To, když jsem ke svému jménu Comenius přidal ještě Hunobrodensis, což znamená Komenský Uherskobrodský. Příjmení Komenský jsem začal užívat až po roce 1620 a zůstal mu pak již věrný.
0: Většina badatelů se přiklání k tomu, že místem vašeho narození byla Nivnice a dokládají to tím, že jménem Nivnický jste se zapsal při vysokoškolských imatrikulacích na univerzitách.
1: Prosím vás, vždyť já už jsem vám říkal, že...
0: Já vím, že se nám to nepodaří rozlousknout. Ale nemluvil jste ještě o rodičích a o tom, jak jste vyrůstal.
1: Můj otec byl uherskobrodským měšťanem, majitelem domu na rynku a dvou domů na předměstí. Měl vlastní statek a vinice a byl významným členem místní

0: že se mluví o sedmihradské a uherské šlechtické spouře, o Štěpánu Bočkajovi, který začal organizovat protihabsburské ozbrojené povstání. Co to všechno znamená, jsem pochopil, až když jsem uviděl cizí tváře jezdců, kteří se s hořícími pochodněmi začali vlamovat do domů. Všichni utíkali. Strážnické domy začaly hořet. Vypálili i dům mé tety.
1: Jak to s vámi dopadlo?
0: Utekli jsme. A já jsem skončil ve mlýně u svého nivnického strýce, který se stal mým poručníkem. Do školy mě neposílal, ale zahálet mě nenechal. Musel jsem pomáhat ve mlýně, dělat na polích i ve vinici. Spoustě věcí jsem se tak naučil a později je zužitkoval.
1: Takhle tedy začala vaše škola života.

0: V roce 1608 jste se stal studentem bratrské školy v Přerově, ale to už vám bylo 16 let?
1: Ano, všichni kolem mne už četli latinsky a já jsem teprve začínal. Ale o to víc jsem latinu začal hltat, protože s latinou se mi otevřely dveře k obrovské literatuře.
0: Byla to dobrá škola?
1: Druhá nejlepší. Hned po ivančickém bratrském učení. Ředitel si mě brzy všiml a upozornil na mne zakladatele a patrona přerovské školy Karla staršího ze Žerotína. Ten rozhodl, že budu poslán na vysokou školu.
0: Kam?
1: Do ciziny. Moravští příslušníci jednoty bratrské posílali od konce 16. století své studenty do Německa. Buď do Herbornu, nebo do Heidelbergu.
0: Vy jste roku 1611 dorazil nejprve do Herbornu. V té době jste ke svému jménu Jan přidal druhé jméno Amos a začal studovat na univerzitě, která měla v protestantském světě výbornou pověst. A co vás poutalo ze všeho nejvíc?
1: Já nevím, jak bych vám to řekl. Prostě všechno. Když si uvědomíte, co všechno tehdy doba přinášela. Začaly se objevovat nové myšlenky současných filozofů a přírodovědců. Odhalovaly se mnohé taje fyziky, rodily se nové zákony mechaniky. Zámořské cesty odkrývaly stále více svět. Astronomové nabízeli nové průhledy do vesmíru. Anatomie pronikala stále hlouběji do tajemství těla. Už mi věříte, že mě studium tak nadchlo?

0: V době, kdy jste studoval v Herbornu, dostávalo se do politického popředí Evropy kromě Anglie i Nizozemsko.
1: Byla to pro nás takzvaná nová země, která se teprve před pár lety osvobodila od španělské nadvlády. Navíc zakladatel naší akademie byl spřízněný s Vilémem Oranžským, vůdcem nizozemského povstání proti Španělům. A tak se nedivte, že toho herbornští akademici využívali a rádi do Nizozemí jezdili.
0: Také vy jste se po dvou letech studií vypravil poprvé do Amsterodamu.
1: Z Amsterodamu jsem byl nadšený. Stal se pro mě zřítelnicí měst a chloubou Evropy. Takhle jsem to pak napsal. Umínil jsem si, že se tam jednou musím vrátit. Ale zatím mě to stále táhlo ke knihám a studiu.
0: A tak jste téhož roku přešel na teologickou fakultu v Heidelbergu, kterou jste po roce opustil.
1: A pěšky se vydal z Heidelbergu domů na Moravu.
0: Říkáte, že jste se vrátil domů. Co to znamená? Kam jste se vrátil?
1: Do Přerova, do školy, kterou jsem před 3 lety opustil. Tam jsem se roku 1614 stal učitelem. Po 2 letech jsem byl vysvěcen na kněze jednoty bratrské a chystal jsem se nastoupit místo správce, učitele a kazatele bratrského sboru ve Fulneku.
0: S působením ve Fulneku však souvisí jedna významná změna ve vašem životě. 19. června 1618 je v knize svatebních smluv zápis o sňatku bratra Jana Amosa, správce církevního v městě Fulneku, a Mandaleny Vizovské, dcery neboštíka Buriana Vizovského z města Zábřehu.
1: Byla to krásná léta. Období od roku 1618

14 do roku 1620 patřilo k nejšťastnějším dnům mého života. V té době dala také žena život našemu krásnému a zdravému synkovi.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Jan Amos Komenský.

0: Říkal jste, že po roce 1618, kdy jste se oženil, přišla vaše šťastná léta, ale musel jste přece také vnímat, co se děje kolem vás.
1: Když jsem mluvil o své radosti ze života, myslel jsem tím rodinné štěstí. Krásné, klidné manželství, které mě uspokojovalo. Ale vzrůstající napětí ve společnosti jsem cítil a zaznamenal jsem to těmito slovy. V Evropě se nyní všechno boří, láme a třeští, k veřejnému pádu chýlí. Můj pesimismus se střídal s nadějí. Volal jsem na pomoc rozum i víru, ale přicházel úder za úderem.
0: Tím prvním zahřměním hromu se stala defenestrace královských místodržících. Následovalo povstání a česká válka. Zakrátko řinčeli zbraně na Bílé hoře.
1: Stačila bitva trvající pár desítek minut a můj svět se začal hroutit.
0: Přicházejí zvěsti o hrůzách, které páchají císařské a španělské vojenské oddíly. Začali obsazovat i Moravu.
1: Už jsou i ve Fulneku. S obnaženými meči a hořícími pochodněmi v rukou prohledávají domy a rabují.
0: A je tu červen 1621. Na Staroměstském náměstí popraví za pár hodin 27 vůdců stavovského povstání.
1: Začíná mi hořet půda pod nohama. Dovídám se, že na mou osobu byl vydán zatýkací mandát.
0: Bratři z jednoty na vás naléhají, abyste se co nejrychleji odjel schovat. Se slzami v očích vás o to prosí i manželka.
1: Já naopak nutím ženu, která čeká druhé dítě, aby sebrala synka a odjela do Přerova. Rozjeli jsme se každý na jinou stranu. Zdali pak je ještě uvidím.
0: Ukrýval jste se ve Slezsku a na severní Moravě a stále utíkal před smrtí. A co vaše žena? Věděli jste o sobě? Dostával jste od ní nějaké zprávy?
1: V únoru 1622 jsem dopsal první ze svých útěšných spisů.
0: A toto přemýšlování o dokonalosti křesťanské jste své ženě věnoval. Napsal jste jí?
1: Manželko má milá, klenote můj po Pánu Bohu nejdražší. Poněvadž z vůle Boží ustupuji před vzteklostí lidskou, tebe jsem se vzdáliti musel a tobě tělesně přítomen býti nemohu, já tobě tuto knížečku místo sebe posílám. Sobě i tobě ku potěšení a ku tesknosti zmenšení napsal jsem něco o dokonalosti křesťanské. Z traktátu toho budeš moci vyrozuměti, že nejlepší jest povolně, byť třeba i plačky, za Pánem naším jíti a všechno štěstí i neštěstí, smích i pláč s poděkováním z ruky jeho přijímati. Čtiš tedy pilně knížečku tuto a nejen čti, ale bedlivě rozvažuj. List tento ti posílám z místa, jenž Bůh zná. On utíkání naše počítá, slzy naše v lahvici svou sbírá a kvaltování naše do knih svých zapisuje. Tvůj věrný manžel až do smrti, Jan Amos.
0: Došel ten dopis? A jak to dopadlo s dítětem, co vaše paní čekala?
1: Dostal jsem zprávu, že naše novorozené dítě zemřelo, sotva spatřilo světlo světa. Zakrátko na to odešel ze světa i náš prvorozený synek. A po něm i jeho matka. Plameny života mé ženy i mých dětí pozhášel průvodce všech válek. Mor.

0: Situace se nelepšila. Už nestačilo vyhledávat zastrčené vesnice a samoty. Nebezpečí, že vás najdou, číhalo i tam.
1: V létě roku 1622 jsem opustil Moravu a odešel do Brandýsa nad Orlicí, do rodiště Karla staršího ze Žerotína, abych na panství svého tradičního ochránce našel útulek a čas, v němž se vyrovnám se svou hlubokou bolestí.
0: Jak jste se z tak hluboké deprese dostal?
1: Byly chvíle, kdy jsem toužil umřít. Z hlubin beznaděje mě osvobozovala práce. Začal jsem psát Labyrint světa.
0: Svůj Labyrint světa, který jste poprvé podepsal jménem Komenský, jste věnoval Karlu staršímu ze Žerotína. Jeho panství v Brandýse nad Orlicí bylo zatím stále bezpečným útulkem. Tam jste se také zblížil s rodinou biskupa Cyrila.
1: Cyril byl senior jednoty bratrské, bývalý správce kaple betlémské, který se v Brandýse také skrýval. Měli houf dětí. Nejstarší z dcer se jmenovala Dorota.
0: Byla hezká?
1: Byla krásná, čistou a upřímnou duší. A ještě něčím mne upoutala. Tvrdý osud jí vykoval srdce tak, že byla statečná a pevná. Když jsem se jí zeptal, zda by byla ochotna snášet se mnou osud vyhnance, přisvědčila. 3. září 1624 jsem se ve 32 letech podruhé oženil. Sňatkem s mladičkou Marií Dorotou Cyrilovou jsem tak vstoupil do rodiny významného představitele jednoty bratrské.
0: Situace ve společnosti se však stále zhoršovala. Z vedoucích míst úřadů a institucí byli odstraňováni nekatolíci a nahrazováni málo způsobilými nástupci z řad katolické menšiny.
1: Prostě lidmi, kteří byli kmání. Třeba i hráči a komedianty neznalými písma.
0: Násilná rekatolizace přinášela i další hrůzné věci. Beznadějná situace vyvrcholila, když císař Ferdinand II. Jako král český vydal 31. července 1627 edikt, jímž změnil dosud platné zákony. Jaké poslání má toto obnovené zřízení zemské, vyjadřovala věta?
1: Všechno má býti přivedeno do původního stavu, jaký byl, než se vloudila do země některá bludná učení za krále Václava IV.
0: Počátkem února 1628 se nachýlila ke konci šestiměsíční lhůta, kterou dostala k vystěhování nekatolická šlechta a všichni, kteří odepřeli přijmout katolické vyznání.
1: Shromáždili jsme se v Podkrkonoší. Únor toho roku začal krutými mrazy. Při přechodu Krkonoš se mnozí zastavovali, odhrabávali sníh, nožem vylamovali hrudky mateřské půdy a brali si je na památku. Pak jsme pokračovali v cestě.

0: Dnešno.
1: Konečně střecha nad hlavou. Konečně se nemusím bát kroků na zápraží.
0: Ale na odpočinek nepomýšlejte. Před sebou máte nespočet drobných organizačních úkolů, ale hlavně čeká na vás škola. Výuka na Lešenském gymnáziu, kde budete začínat jako výpomocný učitel. Své začátky jste popsal takto.
1: S mnoha jinými jsem byl zanesen do Lešna a dal jsem se přidržet ke školským pracím. Poněvadž jsem se jimi nezabýval jen povrchně, počal jsem si uvědomovat vady a nedostatky obvyklé školské metody a počal jsem přemýšlet o jejich nápravě tak, že leckterá dobrá poznání začínala srůstat v soustavu umění didaktického.
0: Řečeno jinými slovy, pokračoval jste ve své didaktice velkém spisu, který jste měl již rozepsaný, a rozpracoval jste další spis.
1: Janua linguarum reserata.
0: Dveře jazyků otevřené, také jsme se učili brána jazyků otevřená, to jest krátký a snadný způsob kteréhokoliv jazyka spolu se začátky všech umění svobodných pochopení. Jestli pak jste tušil, že vám tento titul otevře dveře do světa?
1: Přemýšlel jsem o úplně jiných věcech. Vkládali jsme naděje do švédského krále Gustava Adolfa, který se postavil do čela proti Habsburské fronty. Spolu s jeho vojsky kráčeli k českým hranicím i protestantští Sasové, ke kterým se přidali i čeští exulanti. Zdálo se nám, že splnění snu je na dosah ruky.
0: A sen se zase rozplynul. Smutek ze saské porážky zasáhl i Lešno. A jednou, jako by toho trápení bylo málo, se Lešnem rozezněly zvony. Co se pro Bůh děje?
1: Bijí na poplach.
0: Proč?
1: To je mor. Městem se šíří mor.

0: Když do Lešna přišla morová epidemie, dobře jste věděl, co to znamená. Jak jste se jí ubránil a jak jste ochránil rodinu?
1: Z toho hrozného černého hosta, co mi už jednou odňal ženu i děti, se mi sevřelo srdce. Manželce jsem zakázal vycházet a doma musela udržet i děti.
0: A kde jste se zdržoval vy?
1: Svolal jsem sbor starších jednoty bratrské na radnici a rozhodl, že s morem musíme bojovat. Nemohl jsem se dívat na to, že když někdo onemocněl morem, přestal být člověkem.
0: Vy jste se rozhodl ty nemocné léčit? Co pak to šlo?
1: Věděl jsem, že když lékaři a ranhojiči budou morové boule otevírat, dohlížet na ně, umývat je octem a ordinovat správné driáky, je možné mnoho nemocných zachránit. Přikázal jsem také větrání světnic, vykuřování sírou a smolou.
0: A pomohlo to?
1: Nejprve jsem se setkal s pohoršením a odporem, ale nenechal jsem se odradit.
0: Dokonce jste ve stručném pojednání nazvaném Zpráva kratičká o morním nakažení z příčin zvláštních v Lešně vysvětloval polským hostitelům, proč si čeští bratři takto počínají a jakým způsobem je možné se moru bránit. A když mor opustil Lešno, mohl jste se vrátit ke svým gymnazistům a k psaní.

0: vaší pilné práce začala vyrůstat celá soustava výchovných a výukových stupňů. K čemu jste vlastně chtěl dospět? Jaký byl váš cíl?
1: Chtěl jsem dosáhnout harmonie v člověku a harmonie ve vztazích mezi lidmi. Napsal jsem, nikdo se nerodí jen pro sebe. Nutnost žíti spolu s ostatními spojuje všechny trojnásobným svazkem, jímž je jeden každý povinen. Za prvé nikoho nezraniti, za druhé každému dávati, co mu patří, a za třetí prospívati, jak kdo může.
0: No, myslel jste to hezky. Ale když tak sleduji, co se kolem mne děje, tak si nejsem vůbec jistá, zda se to vaše učení o harmonii mezi lidmi ujalo. Ale mnohé věci se uskutečnily. Třeba právo na vzdělání pro všechny.
1: Nejen dítky bohatých a vznešených lidí, nýbrž všechny stejně, urozené i neurozené, bohaté i chudé, hoši i dívky ve městech, městečkách, vesnicích a dvorcích mají býti přijímány do škol. Všichni nechť se učí poznávati základy, příčiny a účel všech nejdůležitějších věcí, které jsou a dějí se.
0: Víte, co se mi z toho vašeho učení a školských reform nejvíc líbilo? Když jste přišel s tím krásným nápadem škola hrou. Teda řeknu vám, taky se to do dneška úplně všude nepodařilo. Člověk musí mít štěstí, aby kápnul na dobrého učitele. Ale musím říct, že někteří už to umějí skvěle. Jak jste na to vůbec přišel? Škola hrou.
1: To se mi jednou vynořila z paměti věta starořímského dramatika Terencia. Homo sum humani nihil a me alienum puto.
0: Ano, znám. Jsem člověk a nic lidského mi není cizí. Ale poslechněte, starý Říman myslel přitom na něco jiného.
1: Ale na tom nezáleží. Vyšel jsem z jeho slov a uvědomil jsem si, že učitel musí vidět ve svých žácích lidi, sice dosud nezralé a dospívající, ale zrající k dokonalosti. Ano, dílnou lidskosti má být i škola na prvním místě. Dá-li se člověk vésti rozumem, bude uvažovati o každém svém jednání, čili bude moci dosáhnouti harmonie. Náprava člověka, náprava lidstva, náprava všeho lidského na světě, vše náprava, to musí být konečný cíl našeho snažení.

0: Uplývají dny, měsíce a léta. Již 12 let jste mistře Jane Amosi v Lešně.
1: 12 let, jak to letí? A co všechno se za tu dobu událo? Roku 1632 padl v bitvě švédský král Gustav Adolf, ten, který pro nás exulanty představoval velkou naději.
0: Téhož roku zemřel zimní král Fridrich Falcký, panovník bez země a bez koruny.
1: Ale přesto stále ještě český král.
0: Roku 1634 zavraždí vlastní důstojníci svého císařského generalisima Albrechta z Valdštejna.
1: A o dva roky později umírá můj milovaný protektor a příznivec českých bratří Karel starší ze Žerotína. A vichřice války dál smetá naše naděje na návrat do vlasti.
0: Stále se vám honí hlavou myšlenka na vše nápravu lidského pokolení?
1: Ano, člověka je třeba k humanitě přivést. Mám v hlavě plán na jakousi encyklopedii všeho vzdělání. Bude to vševěda, která povede lidi k tomu, aby pochopili, že dobro je zdrojem blaženosti a spravedlnost pramenem klidu a míru.
0: Jak se vaše myšlenky o plánovaných spisech pansofických dostaly z polského Lešna do světa?
1: Poslal jsem své dva žáky studovat do Anglie a vystavil jsem jim doporučující dopis pro učeného Samuela Hartliba, s nímž jsem se znal. Byl to Němec, který se v Anglii zabýval organizací vědeckého života. Od studentů se Hartlib dozvěděl, na čem pracuji. Hned mi napsal, abych mu poslal náčrt své budoucí pansofické knihy. I nastínil jsem něco, odeslal a dlouho se nic nedělo. Až za několik měsíců jsem obdržel zásilku. Když jsem ji otevřel, byl v ní náčrt mé koncepce pansofie, který vyšel tiskem v Oxfordu pod názvem Conatum Comenia Norum Preludia. Předehry snah Komenského.
0: Takže Preludia, vydaná 1637, to byla, jejichž obrovská popularita vás přivedla do Anglie.
1: Hartlib mi neustále psal, přijď, přijď, přijď, je to pro slávu boží. A tak jsem oznámil věc svým spolukněžím a starším církve. Ti rozhodli, že mám řízení školy předat prorektorovi a jet, jen chtěli, abych se vrátil co nejrychleji. V létě roku 1641 jsem nastoupil v Gdaňsku na loď a vydal se na cestu.
0: A co vás za kanálem La Manche čekalo?
1: Přijetí nemohlo být srdečnější. Hartlib mi hned nabídl ubytování ve svém domě.
0: A dokonce vám u krejčího objednal nový šat střihu obvyklého u anglických teologů.
1: Hned jsme začali plánovat práci. Bylo nutno sestavit veřejné prohlášení o smyslu a cílech celé nákladné práce, která sestává v dosažení míru pomocí pravdy metodou univerzální osvěty. K tomu účelu měly být vydány moje spisy. Na konečném zpracování se mělo podílet 12členné kolegium učenců. Výsledkem mělo být sepsání pansofie, vševědy, která bude přeložena do všech jazyků.
0: Všichni byli plni optimismu, ale pak se náhle všechno obrátilo.
1: V Irsku vypuklo povstání katolíků a rozpory a napětí, které doutnaly pod povrchem anglické vnitřní politiky, vyvřely na povrch. Celá země byla rázem vzhůru nohama. A důsledek? Práce se zastavila. Nebyly pro ní podmínky.
0: A právě v tu dobu jste dostal pozvání do Švédska.
1: O mou práci se začal zajímat jeden z nejbohatších nizozemsko-švédských podnikatelů a obchodníků Louis de Geer. Tento rádce krále Gustava Adolfa přidal ke svému pozvání i peníze na cestu. Vyjel jsem a zastavil se ještě v Nizozemsku. Zažil jsem tam i neočekávané překvapení. V Leidenu mi totiž přátelé domluvili schůzku s filozofem René Descartesem. Naše diskuse byla pro mě velkým zážitkem.
0: To věřím. Na jedné straně francouzský aristokrat, na druhé syn měšťana z moravského města. Descartes katolík, vy protestant a českobratrský kněz. Těžko si představit setkání dvou tak odlišných osobností. Jak to dopadlo?
1: Descartes vykládal taje své filozofie, já jsem zase hájil své přesvědčení. A tak jsme se rozešli naprosto smířlivě. Rozloučil jsem se s ním i s nizozemskými přáteli, i když mě stále nutili, abych zůstal v Amsterodamu, a pokračoval jsem v cestě. V srpnu 1642 jsem přistál ve švédském přístavu Norrköpingu nedaleko Stockholmu.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Jan Amos Komenský.

0: Píše se rok 1642 a vy jste se právě pustil do reformy švédského školství a do práce na švédských učebnicích.
1: Ubytovali mě v Elbingu, tak jsme německy nazývali město Elblong, které bylo nedaleko Gdaňska a patřilo tehdy Švédům. Zimu jsem strávil intenzivními filologickými pracemi s úspěchem sice pozvolným, ale uspokojivým.
0: K práci jste měl v Elbingu sice klid, ale ztratil jste kontakt s vlivnými švédskými osobnostmi, které by vám pomohly ovlivňovat domácí situaci. Pořád jste chtěl dosáhnout toho, aby v českých zemích byl obnoven stav před rokem 1618.
1: Naděje zase byla. Roku 1643 začala švédská armáda postupovat na Moravu a oblehla Brno. A tak jsme čekali...
0: Pro samou práci a diplomatická jednání jste si ani nedokázal vychutnat radostnou událost, když se vám narodila dcera Zuzana.
1: Měl jsem opravdu spoustu práce. Stále jsem však nebyl hotov s učebnicemi a metodikami příslušných předmětů, kvůli kterým mne do Švédska pozvali. Můj vznešený ochránce de Geer začal tvrdě vyžadovat za poskytované peníze protihodnotu.
0: Říkáte, že jste stále pracoval. Tak jak to, že jste...
1: To dílo, na kterém jsem pracoval, mělo název De rerum humanarum emendatione consultatio.
0: Všeobecná porada k nápravě věcí lidských, obracející se k pokolení lidskému, především však k evropským vzdělancům, duchovním a vladařům.
1: Vysvětlil jsem panu de Geerovi, co všechno bude všeobecná rozprava obsahovat, ale on mi vzkázal...
0: Co nejrychleji se vraťte k přerušovaným dílům a přiložte ruku k nejrychlejšímu vydání o něch částí, na něž se nejvíce čeká, totiž školních učebnic. Proto nechť jsou odložena větší díla, a to nejen pansofická, ale i ta, která se pohybují kolem ideí tužeb, protože lidé nečekají na ideje, ale na věci. Naděje, že by se švédská armáda dostala do Vídně, pohasly. Nepodařilo se jí dobít ani Brno.
1: Rozhodl jsem se, že se vypravím do Švédska za svými protektory. Obhájím svou práci a budu intervenovat ve prospěch Českého království. Ani jsem příliš nevnímal, že manželka proti mé cestě protestuje.
0: Co pak nevidíš, že čekám další dítě? Odlož tu cestu aspoň do doby, než se narodí.
1: Vyrazil jsem hned, jak přišel na svět syn Daniel. Můj protektor de Geer mě přijal velmi chladně. Přitom jsem část požadovaných prací dovezl, celkem 7 spisů. U kancléře jsem dopadl ještě hůř. Na audienci mě nechal čekat 12 dní. Jen královna Kristýna byla na mě vlídná. Zeptal jsem se jí, vaše výsosti, jak to, že mluvíte tak krásnou, plynou latinou?
0: Protože jsem se jí učila z vašich učebnic a mým učitelem byl váš spolupracovník a podporovatel vašich snah.
1: Královna se sice chovala laskavě, ale kancléřovo slovo platilo víc. Na jaře roku 1648 zavedli Švédové reformu svého školství podle návrhu Uppsalské univerzity.
0: A zdůvodnili to tím, že jste ke konečnému zpracování svých návrhů nedospěl.
1: Neměl jsem žádný důvod pokračovat ve službě švédské koruně. Navíc jsem byl v té době také zvolen biskupem jednoty bratrské. Také proto jsem se chtěl co nejdříve vrátit do Lešna, ale nebylo to tak jednoduché. Žena byla již delší dobu vážně nemocná. Lékař i přátelé mě od tak namáhavé cesty zrazovali. Žena naopak nechtěla odjezd odkládat.
0: Jane, vyjeďme hned. Neboj se, já tu cestu vydržím. A pak Lešno pociťuji jako svůj domov. Já nechci umřít v cizině.
1: Pro dalekou cestu na jih jsem nechal připravit 2 vozy. V jednom se navzdory horku třásla pod houněmi zimnicí moje žena, druhý byl plný knih a mých rukopisů.
0: Paní Dorota zemřela po návratu do Lešna. Váš rodinný kruh se teď skládal ze sotva 2letého Daniela, 5leté Zuzany a 2 dospělých dcer. Obě, 22letá Dorota Kristina i o 2 roky mladší Alžběta, měli již vyhlédnuté své ženichy.
1: Smrt a láska. To věčné střídání na vlnách života.

0: Je rok 1648. Skončila 30letá válka a uplynulo 20 let ode dne, kdy jste se svými druhy opustil vlast. Očekávání, že Vestfálský mír vrátí českým zemím svobodu, se nenaplnilo. V jednom ze svých dopisů píšete:
1: Byli jsme opuštěni, stranou odhozeni, my ubohé trosečky rozptýlené po cizích národech. Byla nám uťata veškerá naděje na návrat k otcovským krbům, když se naši sousedé starali každý jenom sám o sebe a nás ponechali věčnému opovržení.
0: Svým třetím sňatkem, k němuž jste se chystal, jste možná chtěl zmírnit svou bolest ze ztráty druhé ženy.
1: Především jsem musel někomu svěřit péči o domov svých dětí, protože mě čekala další pouť.
0: Ženil jste se na jaře roku 1649.
1: Moje třetí žena Jana, rozená Gajusová, byla dcerou mého bývalého spolužáka, původně českého faráře, nyní rektora jednoho nizozemského gymnázia.
0: Vám bylo 57. Kolik bylo vaší nové ženě Janě?
1: Byla skoro stejně stará jako moje starší dcery, něco přes 20.
0: Ani nový sňatek vás však nezbavil bolesti z toho, že skončily naděje na návrat exulantů do vlasti. Svým kšaftem umírající matky jednoty bratrské jste se obrátil k národu.
1: Na tebe, národe český a moravský, vlasti milá, zapomenout ti nemohu při svém již dokonalém s tebou se loučení. Nýbrž k tobě nejpředněji se obracejíc, tebe pokladů svých, kteréž mi svěřil pán, nápadníkem a dědicem nejpřednějším činím. Věřím i já Bohu, že po přejítí vichřice hněvu, hříchy našimi na hlavy naše uvedené, vláda věcí tvých k tobě se zase navrátí, ó lide český. A pro tu naději tebe dědicem činím.

0: té době jste dostal dopis od mladého sedmihradského knížete Zikmunda Rákociho.
1: Zval mě k sobě do Horních Uher na poradu o správě škol a snahách vševědných. Jeho pozvání ve mně opět vyvolalo naději, že bych se mohl pokusit získat pomoc pro věc svého národa, protože sedmihradské knížectví se v té době dostávalo do evropského popředí. A tak jsem se na jaře roku 1650 vydal na cestu do Šárošpataku. Na místě jsem ale zjistil, že Rákocium nejde jen o to, abych vypracoval program reorganizace sedmihradského školství, ale chtějí, abych se tam usídlil trvale. Když jsem namítal, že mám závazky, tak kněžna matka slíbila, že napíše do Polska, aby mě uvolnili. Co teď? Nemohl jsem se odvrátit od národa, který po mně chtěl, abych ho jako lékař zbavil neduhů.
0: Po návratu do Lešna jste obdržel souhlas se svou novou poutí.
1: A v říjnu roku 1650 jsem se vydal na cestu.
0: V době tohoto pobytu začala vaše práce na známém spisu Orbis Pictus, Svět v obrazech, jehož 150 obrázků dřevorytů znázorňuje soubor věcí, jejichž funkci pak vysvětlujete v připojených krátkých textech.
1: Orbis Pictus jsem sice nedokončil, ale začal jsem tam jinou práci, kterou jsem měl již vyzkoušenou z Lešna. Sestavil jsem soubor žákovských divadelních her spolu s návodem, jak tyto hry ve vyučovacím procesu využívat.
0: To byla ona Schola Ludus, škola hrou. Jaký měla úspěch?
1: Zpočátku vůbec žádný. Rektor naší školy mi zamračeně řekl, provozování komedií na školách přenech jezuitům. Ty jsi povolán k vážným věcem.
0: Ale postupně úspěch přicházel a metodu si začali osvojovat mnozí učitelé. Největší obdiv jste však sklidil u kněžní Zuzany. Na jejíž počest jste uspořádal představení, které přijala s takovým nadšením, že se stalo oslavou vašich výchovných snah.
1: Zároveň to však bylo představení na rozloučenou. Uplynula 3 léta, která jsem strávil v Uhrách a já jsem se rád roku 1654 vrátil do Lešna, kde jsem mohl obejmout své děti a poděkovat manželce za jejich svědomitou výchovu.

0: Chvála Bohu, zase jedno harcování skončilo. Jste opět v Lešně, kde snad budete mít klid na práci.
1: Myslíte? Vždyť na evropském nebi se již zase zatahují mračna. Polský král Kazimír prohlásil, že neuznává Karla X. Jako švédského krále a začal si činit nárok na švédský trůn. Válka je na spadnutí.
0: Máte pravdu. Zanedlouho se ocitáte v její bezprostřední blízkosti. Jak jste reagoval na švédský vpád do Polska?
1: Ocitl jsem se ve velmi komplikované situaci. Švédové mě podporovali, takže jsem v nich najednou nemohl spatřovat nepřátele. Ale také jsem si uvědomoval, že proti švédskou frontu tvoří právě ty vrstvy obyvatelstva, jejichž zájmy jsem vždy hájil.
0: A co jste říkal na to, že Lešno připadlo Švédům?
1: Vydal jsem se se dvěma radními Švédům vstříc a obdržel jsem od nich slib, že město dostane švédskou posádku a proto bude ušetřeno. Na popud správce Lešna, který vedl vyjednávání, jsem pak napsal manifest, z něhož bylo patrné, že stojíme na straně švédského krále. Bylo to zcela v souladu s mým svědomím.
0: Jenže pak se začala situace obracet.
1: Král sice byl vlídný ke šlechtě, ale vojevůdci neudrželi své žoldnéře a ti začali drancovat. Poláci si to samozřejmě nenechali líbit. Začali zakládat oddíly katolických dobrovolníků, kteří se přidružovali k vojenským vlasteneckým oddílům. V Lešně bylo hodně cizinců a nekatolíků. Sympatizovalo se Švédy, mělo švédskou posádku. A právě taková evangelická města se stala terčem hněvu lidových katolických vojsk. Začali jsme žít ve strachu, co bude dál.
0: Tak proč jste pro Bůh zavčas neutekl?
1: To víte, že mě to všichni radili. Ale já jsem pořád věřil, že se to urovná, když se mi podaří vysvětlit, že nechceme zradit Polsko.
0: Jenže zkáza se blížila.
1: Jednoho dubnového dne roku 1656 se kolem města rozložili tisíce příslušníků polského lidového vojska.
0: Pořád jste ještě mohl prchnout.
1: Mnozí také již utíkali. Mezi prvními městská rada a správce města, který nás ještě den předtím vyzýval ke svornosti. Zadní branou se vytratila i švédská posádka. Ale většina příslušníků jednoty bratrské zůstala. Musel tedy zůstat i jejich biskup.
0: A pak polské oddíly vstoupily do města.
1: První den byl ještě pokojný. Snažili jsme se vojákům vysvětlit, že jsme se nijak nespronevěřili, že si přejeme mír. Ale druhý den začali oddíly mlčky, bez vysvětlení, sveřepě a svášní svou pomstychtivou práci. Vojáci vylamovali dveře domů, zámky truhli, cloupili, drancovali, znásilňovali a vraždili. Brzy se všude válely skrvavené mrtvoly. Nevěděl jsem, co teď. Včera jsem mohl mít ještě vůz a dva koně, ale dnes? Dnes už jen to, co uneseme v rukou. Pořád jsem se nemohl rozhodnout, co vzít. Co s knihovnou, co s mými spisy, kam dám rukopisy. Vždyť je to celý můj život, přece to tady nemohu nechat.
0: A do toho křičí žena a děti. Pro Boha, pojďme už, snad teď nechceš třídit ty stohy papíru.
1: Ano, půjdeme, jen se ještě podívám do těch poznámek a tady ty knihy. Hle, motika, už to mám. Pojďte a pomozte mi. Vytrhneme z podlahy prkna a vykopeme pod nimi díru. Do ní dám knihy a rukopisy. Podej tamhle to plátno, rychle. Zabalíme do něho ty papíry. Ale ano, už jdu. Vzali jsme si teplé oblečení? Ano, vždyť říkám, že už jdeme. Ještě zaházet tu díru, přibíjet ta prkna už nebudeme.
0: Poslední ohlédnutí. Lešno hoří.
1: Hořelo 3 dny.

0: Po útěku z Lešna jste se s rodinou zdržoval někde ve Slezsku. Ani z prvního dopisu, který jste poslal svému zeti Petru Figulovi 22. května 1656, není patrné, odkud ho posíláte. K datu jste připsal, kde jsi ve Slezsku.
1: Synu, my, co jsme se zachránili z lešenské skázy, sice žijeme, ale životem zcela ubohým, těkavým. Všichni jsme tam přišli o všechno a zachránili jen holý život. Avšak já jsem utrpěl ztrátu ze všech největší, totiž nejenom statků, ale nadto i svých rukopisů. Na statcích jsou ztráty tyto. Za prvé zničen byl můj vlastní dům, který jsem koupil za 400 jáchymovských tolarů a na nějž jsem vynaložil přes 100 tolarů na opravu. Za druhé, městu jsem půjčil na usilovné prosby 500 jáchymovských, ale města už není.
0: Dopis pokračuje výčtem dalších ztrát. Z jeho pokračování je cítit ještě větší bolest.
1: Teprve 17. tohoto měsíce byly v noci vyhrabány z lešenského spáleniště a ke mně přineseny mé rukopisy, které byly pohřbeny v jámě. Leč běda, významné jejich části chybějí. Přineseno mi jenom za prvé Amphitheatrum Universitatis Rerum, dílo mé mladosti, za druhé Retuňk proti Antikristu a některé věci pansofické. Žel chybějí však tyto.
0: A následuje dlouhý výčet spisů, které byly zničeny. Naštěstí se brzy ozvali vaši přátelé ve světě a všichni vám nabízeli střechu nad hlavou. Mohl jste si vybrat.
1: Mne po tak velkých bouřích nejvíce k sobě vábilo Holandsko.
0: Rozjel jste se tedy do Amsterdamu, kde vás velkolepě přivítali a ubytovali.
1: A městská rada mi hned nabídla čestnou, ovšemže honorovanou, profesuru na Amsterdamské akademii. Když jsem odmítl, protože jsem se obával časových závazků, našli okamžitě náhradní řešení. Začali mě z městské pokladny vyplácet 800 zlatých jako dotaci, abych mohl pokračovat ve svém díle.
0: A vy jste se pustil do práce snad ještě větším tempem než kdy předtím. Ze 135 vašich spisů, které vyšly tiskem, jste jich téměř polovinu, 62, vydal během svého 14-letého pobytu v Amsterdamu. Například již za necelé 2 roky po příjezdu vyšlo vaše monumentální 4svazkové dílo Opera Didactica Omnia, veškeré spisy didaktické.

0: Uběhl šestý rok vašeho pobytu v Amsterodamu a vy jste roku 1662 oslavil svou sedmdesátku. Ale zdá se, že jste svůj věk vůbec nebral na vědomí.
1: Ale to nemáte tak docela pravdu. Vždyť jedním z mých nejbližších přátel, s ním jsem se často scházel, byl lékař. Profesor medicíny doktor Nikolaus Tulp.
0: Dalším vaším častým návštěvníkem byl malíř a rytec Rembrandt van Rijn.
1: Byl o 14 let mladší a zemřel o rok dříve než já. Místo něho za mnou stále častěji musel docházet doktor Tulp. Chtěl jsem dokončit dílo, k němuž jsem směřoval celý život. Obecnou poradu věcí lidských.
0: Měl jste přece skvělého pomocníka, svého syna Daniela. Ten také v posledních týdnech zapisoval vše, co jste mu diktoval. Zaznamenal i vaše poslední slova.
1: Štěstí lidstva, blažený život ve věčném míru, to byl konečný cíl všeho mého snažení. Nemohl bych v klidu zemřít, kdybych věděl, že moje slova zůstanou němá. O mne však nejde. Jde o lidi. O všechny národy světa. Jím jsem se zavázal a jím jste zavázáni vy všichni, kdo převezmete toto dílo z mých rukou. Je to nesmírná odpovědnost. Já znám její tíhu. A já ti říkám, synu Danieli, a teď dobře poslouchej. Při vší lásce, kterou jsem tě přimkl k svému srdci, pamatuj, že tě stihne ze záhrobí mé prokletí a že padne na všechny, kdo s tebou v práci se spojí, jestliže nedokončíte to, v čem jsem už tak daleko pokročil, a nedořeknete slova, která jsem už nestačil vyřknout.
0: 15. listopadu 1670 Jan Amos Komenský zemřel. Byl pohřben v kostelíku v nizozemském Naardenu.

0: Poslouchali jste životopisy a v nich setkání s životním osudem významného českého myslitele Jana Amose Komenského. Pořad připravil Ivan Němec. V režii Petra Duvka účinkovali Zdeněk Bureš a Lenka Filipová-Kudelová.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 4 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archivu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Buďte pozdraveni, milí a vážení přátelé. Mé jméno je Jiří Kasal a připravil jsem pro vás půl hodinku s písničkovými texty velkého českého básníka Josefa Kainara, kterými se pod světly ramp snad maličko dotkneme jeho jedinečného poetického světa a zároveň se ponoříme do minulosti české populární hudby. S nadčasovými hodnotami sousedí však tentokrát velmi důležitá aktualita. Tuto středu se ve studiovém sále našeho Českého rozhlasu České Budějovice bude od 7 hodin večer konat akce případně nazvaná Podsta Josefu Kainarovi s hudbou Xtetu Víta Fialy a zpěvem velké dámy české pop music Evy Pilarové, dále Petra Hanzlíka a vokální skupiny The Swings.

Já bych si rád najel dům, tak tento song bez pochyby uslyšíte právě v podání kvarteta The Swings, pokud přijdete ve středu 15. října k nám do Českobudějovického studia Českého rozhlasu. Zmíněná písnička zároveň uvedla přehlídku skladeb nesoucích pečeť slovesného mistrovství básníka, dramatika, hudebníka, novináře, kreslíře a také hudebníka Josefa Kainara.

Maminka velmi ráda muzicírovala a jejím přičiněním se naučil na housle. Syn si však idylického dětství příliš neužil, neboť po rozvodu rodičů žil s otcem, s ním si však málo rozuměl. Nadto se s ním často stěhoval po nevalných bytech a v jeho chlapecké duši se načas zabydlel smutek. V rodném Přerově vstoupil coby student do gymnázia, studium si kvůli nedbalosti prodloužil o 3 roky a maturoval až v 21 letech. Do Kajnarova gymnaziálního mládí spadají taktéž básnické začátky spojené se studentským časopisem a přátelství s mladým básníkem Hanušem Bonem, jedním z vůdčích duchů skupiny 42. V Praze na Karlově univerzitě si vybral češtinu s francouzštinou a i když vysokou školu nedokončil kvůli nacistické okupaci, seznámil se v tomto městě s Hlasem, Nezvalem, Horou a dalšími velikány české poezie. Válečná léta prožil mimo Prahu a dělal tehdy lecos. Byl zaměstnán na dráze, na pile, ale také si vydělával jako kytarista Doležalova orchestru v ostravské kavárně Savoy. A to už jsme se přiblížili ke vztahu Josefa Kainera k hudbě jako takové.

Hlas Evy Olmerové oživil další malé, velké dílko Josefa Kainera, který vydal rok po válce svou první významnou sbírku Nové mýty. Ta obsahovala básničku, kterou básník a překladatel Ludvík Kundera považuje za hotové zjevení. Onehdy se stalo, že Kainer spojil cestu s malířem Bohumírem Matalem, který zrovna vedl svého synka k holiči poprvé v jeho krátkém životě ostříhat. Je pozoruhodné, že oba zážitek v oficíně inspiroval k uměleckým dílům. Matal vytvořil k tomu několik obrazů a Kainer napsal fantastickou báseň Stříhali dohola malého chlapečka, která předznamenala jeho časté povyšování zdánlivě všedních životních situací v poetizované mýty. Zcela určitě by však nevešla v tak širokou známost nebýt přesvědčivého zhudebnění rokovým písničkářem Vladimírem Mišíkem, jenž jednu strofu z původní struhující básně Josefa Kainera vypustil.

Mišíkovo uchopení Kainarova textu Stříhali do hola malého chlapečka je pokaždé silným uměleckým zážitkem, dnes snad ještě více umocněným podzimní zamyšleností. V druhé polovině 40. let Josef Kainar pracoval v redakci Brněnské Rovnosti, ale poměrně rychle se z něj stal literát z povolání, který se tehdejší politické tendenci příliš nevzpíral. Z jeho knih, které od 50. let spatřily světlo světa, můžeme jmenovat tituly Veliká láska, Český sen, Člověka hořce mám rád, Lazar a píseň, Zlatovláska a další. Kainar spolu založil divadlo satiry, pro které napsal Hru obu se vrací a neb Držčky nebudou. Ale nás v tomto pořadu zajímají především písničky Josefa Kainara. Už od dob svého angažma v Doležalově ostravském orchestru přidával texty k zahraničním jazzovým šlágrům. Po válce komponoval divadelní a občasně i filmové songy. Z jeho pěkných bluesáren vyjímáme namátkou Bombardovací blues, Blues železničního mostu nebo třeba Blues noční čekárny. Jeho písničkové texty ke swingovým melodiím shrnuje svazeček Miss Otis lituje. Kainar spolupracoval s Jaroslavem Jakoubkem, Harrym Macourkem, Ludvíkem Podeštěm a dalšími skladateli. Kainarovy sloky měly v repertoáru již dnes připomenutá Eva Olmerová, ale i Jiří Suchý, Judita Čeřovská a na přelomu 60. a 70. let i rokoví zpěváci, jako také dnes již zmíněný Vladimír Mišík nebo Michal Prokop. Josef Kainar však co by textař obohatil i hlavní proud populární hudby 50. a 60. let a dokázal zpřístupnit českému posluchači i lecos ze světové muzikálové klasiky. Dobrým dokladem tohoto tvrzení může být jedna skladba s Kainarovými slovy, kterým propůjčil hlas Milan Chvojka.

Osobní život Josefa Kainera nebyl nějak zvlášť šťastný. Byl dvakrát ženat, ale nikdy neměl stálý domov. Nějaký čas přespával u přátel. Nejdelší čas ale prožil ve spisovatelském domě na Ždáni u Slapského jezera, kde měl blízko ke svým milovaným rybám, a potom na zámku plném literátu na Dobříši, kde 16. listopadu roku 1971 náš svět náhle opustil. Zhudebněné verše básníka lyrizované všednosti Josefa Kainera necháme ještě znít v citlivém podání vynikajícího písničkáře Karla Plíhala, který dokonce před několika roky natočil album složené výhradně z Kainerových textů. Zde je malá ukázka.

Voda, samá voda a nic víc. Všude voda, voda byla móda a v té vodě skoro vůbec nic. Když pak někde tamhle krajem něco šplíchlo, udělalo ho. Jednak na tom neměl nikdo zájem, jednak na to nebyl mikroskop.

pra ryby jsou tím pádem na dně, savcům světlo v očkách nadějí. Od opic je krytství krůček, jak od přesní dávky k obědu. Objeven byl střelný prach a bůček, člověk začal planout pro vědu. Ve jménu vědy zkoumá skryté jevy, i z kamene chce pravdu vydobít. Rozklepne šutr a v něm se mu zjeví starý, udivený trilobit.

Víceméně zapomenutá písnička z filmu Lidé za kamerou z roku 1962 v podání Ljuby Hermanové ukončila dnešní kajnerovské setkání pod světly ramp, jež bylo zároveň pozvánkou k návštěvě hudebně poetického večera Pocta Josefu Kainerovi v tuto středu ve studiovém sále Českého rozhlasu České Budějovice, kde vám jeho nezapomenutelné evergreeny zahraje extet Víta Fialy a zaspívají Eva Pilarová, Petr Hanzlík a skupina The Swings. V tuto chvíli vám, milí přátelé, autor půlhodinky Světla ramp Jiří Kasal děkuje za přízeň a přeje jen to dobré.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: nebudu.
1: Tandem Jana Rosáka. Jeden z nejznámějších rozhlasových moderátorů zpovídal celá léta osobnosti nejrůznějších profesí. Herce, sportovce, lékaře, zpěváky, ale také spisovatele, kuchaře, architekty nebo cestovatele. Ty všechny a mnohé další přivítal Jan Rosák na Tandemu. Na každé všední dopoledne jsme pro vás z rozhlasového archivu vybrali jeden ze zajímavých rozhovorů. Tandem Jana Rosáka uslyšíte od pondělí do pátku po 9. hodině. Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

Přišel mi k svátku gratulovat Olda a přinesl mi žlutej tulipán a pěknou reprodukci od Marolda. Je na ní vidět bitva u lipan. Pověsil jsem si bitvu do pokoje a tulipán jsem pod ní postavil. Jo, umění a kytky, to je moje. Pak jsem to s Oldou pěkně oslavil. Proč nechal jsem tulipán pod obrazem? Proč? Proč jsem ho radši nepostavil na zem? Proč? Když výstřel padne voják,

0: proto tvrdím, že když kvůli pánům se lidi začnou mezi sebou prát, neprospívá to ale vůbec tulipánům. A nezlobte se, já mám kytky rád.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 5 hodin. Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.
3: Pavel Landovský, herec a dramatik, disident a signatář Charty 77, by právě v těchto dnech oslavil 90. výročí svého narození. My si ho v Českém rozhlase Pohoda můžeme připomenout následujícím pořadem.
1: Tandem.
4: Dobrý den, milí posluchači, z Tandemu vás zdraví Jan Rosák. Dnes jsem si do studia pozval vzácného člověka, kterého mám upřímně rád. Velmi si ho vážím jako jedno z nejlepších českých herců. Pro veřejnost hraje tento muž roli bouřliváka už řadu let a hraje ho dobře. Jenom občas, když se nehlídá, člověk pozná, že má cit, že umí mít rád a že je mu někdy taky sakra zle. Všecko to umí schovat do hlasitého projevu a někdy i s prosťárem. Ale je pro mě ctí, že můžu v Tandemu přivítat milovaného a obdivovaného landňáka Pavla Landovského. Pavle, já tě vítám a zdravím.
5: Nazdar.
4: Nazdar. Kafičko už máš zamíchaný.
5: Jo.
4: Doufám, že ti bude chutnat u nás. Já jsem si tě původně chtěl pozvat do Tandemu tak jako takového běžného hosta, to znamená povídat si o běžných věcech, ale mezi tím se staly věci neběžné, takže my určitě dnes v dnešním Tandemu zavzpomínáme na tvého nejlepšího přítele Václava Havla.
1: Tandem Jana Rosáka.
3: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Ve studiu tandemu je dnes herec Pavel Landovský. Co udělala, Pavle, s tebou ta zpráva o tom, že Václav Havel už není mezi námi?
2: Ale je živej, že není mrtvej. Že si to prostě lidi jenom vymysleli, protože jim to hodilo. Byla neděle, no tak nebylo o čem psát, tak napsali, že je mrtvej. A já dobře vím, že není mrtvej. A ještě dlouho nebude.
1: Pavle, kež by si měl pravdu.
2: No, ale... je to tak. On zůstal naživu. Zůstal naživu navzdory toho, že ho překládají a vzpomínají.
1: A vysvětlujou.
2: Vysvětlujou. Kladou otázky.
1: Já mám ten pocit, že celý národ mě docela překvapil, protože se zachoval úžasně, nebo aspoň respektive
2: nepředvídaně. No tak choval se úžasně, protože v téhle situaci snad není nic jiného možný, akorát já jsem napadl všechny lidi, že jsem řekl, že je živej a bude dlouho živej, no. Víc pro něj nemůžu udělat a on to ví dobře, že je tady a že to hlídá.
1: Překvapilo tě, že celý národ v podstatě stuhnul v takovém zvláštním ohromení a

0: Posloucháte Mimořádný tandem s hercem Pavlem Landovským.
1: Vzpomeneš si, když jsi poprvé narazil na Václava Havla vůbec, kde jste se poprvé viděli,
2: potkali? Hospodě, teda přesně to ví moje bývalá žena Helena, která napsala knihu Landák, která je na můj vkus příliš učesaná.
1: Prosím tě, ale v hospodě, to se přece takhle nedá dát někam do historie.
2: No, my se
1: potkali
2: známe.
1: Se v hospodě. Všichni se myslí, že jste se potkali při nějaké intelektuální příležitosti.
2: Tak to určitě ne. Ne, protože Vašek vždycky mi říká, víš, já jsem takový tvůj přísel. A říkám, co to znamená? A říká, no, že vždycky, když někam jdeš, tak oni ty vrátný a tyhle, ty už. Ale já takhle tam za tebou proklouznu a tím se dostanu třeba do Barbary nebo do Téčka. To byly takový ty, hlavní teda stan byla tehdejší Viola.
1: Vy jste se potkali vlastně až u příležitosti audience, jak si opravdu někdy.
2: Debák.
1: Ne.
2: Dyť to byl kumpán.
1: Já vím, ale na divadle. Na divadle až přitom, ne?
2: Na divadle já jsem totiž

0: slyšet. Měl utkylou představu, že chci, to ještě daleko před Činoherním klubem, před jeho existencí. Čili to musíme zařadit do roku 65, 66. 66,
1: no.
0: No tak to jsme se potkávali v hospodách, že jo. To jsme prostě byli skoro furt spolu, že jo. Ty, on byl takový nočňátko, já vím, že mě Olina nenáviděla, teda Olga Havlová, protože jsem...
1: Ty se sváděl k nepravostem.
0: No tak on se sváděl sám. Olga říká, člověče, prosím tě, Vašek říkal, že je s tebou a já jsem ho potkala s tebou úplně jinde a no věděla všecko, no.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Pavel Landovský je dnes hostem našeho mimořádného tandemu.
2: Ty jsi působil tehdy,
1: no tak v podstatě působíš i dneska, jako takový enfant terrible, se to říká slušně, učesaně, takový zlobil. A jak působil tehdy Havel? Byl hodný kluk takový, nebo?
3: No on měl starosti, že jo. Vím, že mu bylo asi 22 nebo 23.
1: Kolem 20, no.
3: Jak to říkal Jirka Sikora, komu není rady, tomu není přes 20. Jeden z nejhezčích hesel, který bych chtěl, kdyby si zaznamenal. No takže takhle jsme začali kolem těch 20 a on to byl docela dobrý kumpán.
1: A už si ho prosím tě tehdy vnímal jako intelektuála, co? Jako dramatika? A nebo jenom jako kamaráda?
3: Kamaráda, no co pak člověk věděl, co to je intelektuál a dramatik?
1: Tak když vám bylo přes 20, tak to ne.
3: No to jsme psali už, to jsme už psali, tvořili, dělali si srandu z věcí, které prostě byly nepřístojné. No a pak se toho zmocnili všechny lidi, kteří si spočítali, že by se na tom dalo něco trhnout.
1: Vážně?
3: No jasně. Od té doby, jak jsme se tam objevili, tak už nastali takový ty... Řekni Havlovi, já tohle to a nechtěl by napsat a já jsem napsal a on nenapsal a on by napsal. To už začaly takový ty všední obíhačky, co se na tom dá trhnout.
1: A to už tehdy?
3: No začalo od jak živá. To začalo za krále Šalamouna. Už takový, hele, to je Šalamoun tadyhle vedle, to je chytrý člověk.
1: Prosím tě, Pavle, mě moc zajímá, jak vlastně došlo k tomu, že jste se sešli u toho stolu při vlastně tom prvním provedení té audience. Já to teď viděl, nedávno to dávali při příležitosti.
3: A to hrál Abraham, že jo?
1: To hrál teď už televizi Abraham.
3: Abraham,
1: ale,
3: no ale...
1: Ale to hrál Havel.
3: Je to ne, tak? My jsme to namluvili, to ještě nebyla televize.
1: To bylo jenom namluvený.
3: No, to jsme s Vaškem natočili těsně předtím, než mě hnali. To jsme točili na... To už jsem byl prakticky venku. To už jsem měl frajpas. Vím, že jsme byli u Ládi Merty. A potom mě vyvezli a vykopli a Vašek byl zavřený.

0: Ve studiu Tandemu je dnes herec Pavel Landovský. Když už seš u toho vyvezení, to opravdu oni tě popadli a vyvezli tě, jak si takhle exemplárně tě vyvezli vlastním
1: autem. Ještě hůř.
0: Vážně?
1: No jistě, já jsem byl vyvezený jak cukr. Nechci mluvit tedy o sobě, ale to byla teda evakuace. Přijel jsem přes Bystřici, tam bylo hned začal takovej v munduru esevák. Občanský průkaz, říkám, to nemám, to ani nesmíme mít sebou, mlčte. Říkám, tak mlčím, no. No a vojenskou knížku, říkám, no to taky sebou nemám, nevím, nesmím. Tak jsem tam zůstal trčet asi, tož nebylo nepříjemný, to je tam přišli ty holky z té banky, tam taky měli banku, a to jsem uděloval podpisy. A mezi tím oni jeli, nebo poslali, abych odevzdala moje žena Eva Kášová, matka Jakuba, vydala můj občanský průkaz a
0: vojenskou knížku.
1: A vojenskou knížku. No a pak ten motherfucker jako udělil: opusťte území naší republiky. Říkám, počkejte, to je vaše republika, no tak to... To rád slyším, že to už není Československá, že to je vaše republika. Jak to vedete? Takovýhle ty drzosti, že jo? No a oni to dělali všechno tak jako takovým...
0: Exemplárně.
1: Yeah. Vím, že přišel s takovým vokem a dělal takhle...
0: To bylo co? Jako?
1: Projížděl mě
0: jo, jestli nemáš
1: tvým vokem,
0: zbraň,
1: jestli nemám, já nevím, aha. Po kapsách. Žiletky. No a takhle to exemplárně projel a potom říká: opusťte území Československé republiky. Tak jsem tam hodil jedničku, že jo? Projel jsem tu závoru a na tu závoru naskákali asi 12 těch samopalníků, který na mě mířili. Když už jsem byl za tou čárou.
0: Kdyby se z náhodou chtěl vrátit ještě, jako jo?
1: No samozřejmě jsem zastavil. A řvu, pojď si proto ty. A říkám, no zapomněl jsi tady to oko. On tam nakouke, tam na zadním se leželo to oko, který jsi tam položil.
0: To jsi měl zít jako suvenýr.
1: To jsem právě nemohl, jsem věděl, tohle to nedělej, protože ať si vomou své oči.
0: Takhle vesele vyvrcholila tahle ta neveselá epizoda tvýho života, viď?
1: No nevím, jestli byla neveselá. No, čertví.
0: Když tě vyhazujou vodně,
1: ze země a nevíš, kam jdeš, a tak muselo to být hrozný asi.
0: Hrozný.
1: Ono to bylo všecko vymyšlené v tom, protože Vaška zavřeli ještě asi 4 lidi, na který nebylo vidět, že jo. Nespůsobilo to žádný skandál. A mě vyhnali, protože věděli, že horší by bylo, kdybych seděl v kriminále, protože bych tam byla živá připomínka pro svobodnou Evropu.
0: Mučedník vlastně.
1: Ano.
2: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Posloucháte mimořádný tandem s hercem Pavlem Landovským. Já kdykoliv přijedu do Vídně, my jezdíme tak vždycky do předvánoční Vídně, tak se procházím po ringu a jdu kolem Burgtheateru taky. No. A tak si vždycky vzpomenu na to, že tam si ty hrál.
2: No, hrál jsem v divadlech, jezdil jsem do Ameriky, po všech státech světa.
1: Prosím tě, ale byla to pro tebe taková jako opravdu selanka? Tam působit jako herec?
2: Víte, já jsem neuměl slovo německy.
1: Právě.
2: Já jsem se naučil německy ve vlaku nebo v autě, ale asi jsem něco uměl, protože jsem narozený v roce 36, my jsme si starý. A to do nás zdrtili, no. To do nás zdrtili němčinu, že? No tak tam ti něco zůstalo vždycky v té hlavě. Das ist ein Elefant. Wie geht es? Gets věc. No pak se to smíchalo s tou rakouskou němčinou, která už byla přilatelnější, tam už občas zabrali lidi na český slovo, takže jsem začal pomaločku tu němčinu absorbovat.
1: No ale v tom divadle, tam si musel umět ty role úplně přesně, jako
2: no teď taky jsem je uměl.
1: Já si myslím, že to muselo být docela martýrium hrát v cizím jazyku.
2: No to jasný, že bylo. Ale tam byl nějaký Jaromír Borek, herec, který byl českou původu, a ten mě to všecko překládal a vysvětloval a naučil mě to hlavně, jakože je sloveso na konci, že? Čili tím pádem jsem se dokázal, i vtipy jsem povídal, jo?
1: V němčině.
2: No v němčině.
1: Člověče. Když si, prosím tě, se potom po těch několika pokusech, Pavle, vrátil do tehdejší ještě Československa v 89., tak chtěl si potom asi, předpokládám, tady hrát divadlo.
2: Člověče, já jsem se vrátil sice, ale věděl jsem, že mám za 3 dny představení Burgtheateru, že se musím vrátit, protože, a to byla právě kámen úrazu, že bohužel musím jmenovat Smočka, že jo. Já jsem říkal, Láďo, prosím tě, tak co teďka bude? A odpověď byla ryze česká. No co, vylez si na jeviště a hrej. Já jsem říkal, no takhle nejde jednoduše, já mám angažmá. Já musím zpátky, teď mám pozejtří představení. No tak jsem absolvoval představení a potom přijel Abraham, až začneme zkoušet audienci. My jsme zkoušeli u Krejčího Šedy. Krejčí Šeda měl penzion, kde ubytovával Čechy. No a tenhle ten Šeda nám pronajal tu zkušebnu tam, kde jsme zkoušeli. No nicméně jsme to nějak naskoušeli, protože já jsem to znal. My to s Havlem dělali jako rozhlas.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Pavel Landovský je dnes hostem našeho mimořádného tandemu. Prosím tě, mě zajímá, že ty si rozvážel chartu s Havlem, jo?
2: Nikdo nebyl, no, Vašek mě volal, že mu prořezali brzdný hadičky, že nemůže jet. Tak jsem přijel a tam mě, já říkám, kde je ta charta?
3: Je u Kohouta.
2: Tak jsem tam proto jel na Hradčanský náměstí, to bylo přece jenom území švýcarského konzulátu, tak jsem tam bez problému pronik a jdu, zvoním na Kohouta. No pak jsem zjistil, že on to nechal v bedně na odpadky. No, tam to zakryl. No, to bylo geniální, že jo? Z jeho úhlu. Tam jsem to vytáhl, ten balík těch chart, dal jsem to do své příruční opytle a odjel jsem nikým nerušen do Střešovic. Tam byl štáb odjezdu s chartou. Tak jsem vlez do mít a říkám, člověče, jsou tady policajti. A to, co NTK, MVčka. Říkám, NTK, tak se podívej, jakmile se rozjedem, tak pojedou křižově za náma, to už jsme znali. A já nevím, co to do mě vyjelo, jsem říkal, ujedu. Rozjeli jsme se a já jsem jel nahoru, jako na Leninku. A najednou Vašek zařval, tamhle je schránka, nacpem tam, co můžem.
1: Jako do normální poštovní
2: schránky. No to se ukázalo jako geniální, no. Protože asi 20 těch chart došlo. Čímž prostě oni nemohli udělat, že to nebylo.

0: Posloucháte mimořádný tandem s hercem Pavlem Landovským.
1: Ty jsi nikdy neusiloval, přestože jsi měl Václava Havla za bezvadného, výborného kamaráda, nikdy jsi neusiloval o žádný post. Nechtěl jsi se stát ministrem kultury ani žádným poslancem. To tě nikdy nebralo, viď?
2: Ne, no tak samozřejmě ne, protože jsem byl ve obraze, jak říká Václav. Já vím, že když už bylo po všem, když mě vedli na státní vyznamenání, Vašek mi to přibyl a říkal, bacha, mě nepíchneš. A on se takhle naklonil ke mně a říká, no můžu říct nějakou, že s tím byly opravdu potíže. Pak on mě rozšířil, že to nosím i do hospody, to vyznamenání.
1: A nosil?
2: Ne, no tak. Vašek, když jsme spolu mluvili ten den nebo druhý nebo za týden, tak se takhle ke mně přitočil a říká, chceš být prezident? To byla jednoduchá otázka, jsem říkal, nechci, člověče. Tak jsem říkal, hele, člověče, prezidentem blázníš? Podívej se, jaká tady stojí sestava. A on říká, s tím už si poradíme. No tak jsem říkal, dobrý, poraďte si, ale i když možná nebych řekl, že jo, takže by to na mě šoup a pak by si s tím poradil. Tak to bylo jediný moje, jediná nabídka.
1: No ale zase ta nejvyšší, takže to se hodnotí.
2: Nechceš být, no to se hodnotí. Právě se mi nezdála, že by to nebylo asi to nejchytřejší.
1: Hele Pavle, víš co, ty v současné době furt si stěžuješ, že máš problémy, ale když se takhle rozpovídáš, tak je s tebou pořád sranda. Tak
2: no jo,
1: já
2: no
1: mám, tak to, z toho mám velkou radost. Protože, a taky my jsme si spolu taky zahráli, viď, sice s Ochotníkama, ale docela hezký představení, viď. Hraješ ještě takhle, když za tebou přijdou? Jako necháš se ukecat ještě na nějaký hraní?
2: Jak můžu, když mám, teď jsem tak schromlej, že takhle bych si zahrál, když sedím, tak bych mohl hrát. No co to je hrát? Já jsem nikdy nehrál. Já jsem do rakouských éry, tak jsem dělal to, co dělám, a pak jsem z nepochopitelných důvodů začal hrát, jsem se naučil text, jsem to říkal. A to jenom díky, že jsem měl takový záchytný body, jako byl rakouský režisér Cadek.
1: Cadek?
2: Zadek, no.
1: Ano.
2: Ale tenhle ten Cadek dělal Ivanova a já jsem měl hrát Kozicha. Ležel jsem pod pianem, usínal a najednou přišel jeden Švýcar a říká, ty byl bachty dých. Pozoruje tě, Cadek. A já jsem odevřel oči a koukám na něj takhle spod toho piana. A on říká, dich interesuje zas nicht. Samozřejmě, že mě to nezajímá. On mluvil, on se rovno vysvětloval lidem, co to je Čechov, jo. To už mě bude vysvětlovat Čechov, ještě nějaký německý hatmatilce. A víš, co on řekl? Eigentlich hast du recht. Protože věděl, kdo jsem. Že mě nemůže nikdo překvapit nějakou poznámkou, ale on věděl, co tě.

0: krade všechno, je mu jeho klavír.
1: Vždyť je to moje černobílá láska.
0: 87 kláves a pak teprv já.
1: 88, Naděl, pozor.
0: Když se večer začne stmívat, hrát ho nejvíc baví.
1: To je přece ta nejpříhodnější doba, ne?

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Pavel Landovský je dnes hostem našeho mimořádného tandemu. Já bych ti nejradši popřál to, co, protože ty jsi stejný ročník, jako byl Václav Havel, to, co mu popřál Dalaj Lama. Já mu popřál ještě další.
2: Tak to ať mi nepřeje Dalaj Lama.
1: A to já se tě právě
2: chci, umřu.
1: Bral bys to ještě 10 let taky? Aspoň.
2: Co bych bral? Budu si živej tak dlouho, než umřu takhle. Hlavně, aby si toho někdo všiml. Proto já říkám, že není mrtvej. Co pak je to možný o takovém člověku říkat, že je mrtvej? Ten bude žít ještě hezky dlouho.
1: Pavle, já ti přeju to samý.
2: A to je všecko?
1: A to je všecko. Tak to byla zcela mimořádná návštěva v dnešním tandemu. Pavel Landovský, herec milovaný, obdivovaný i zatracovaný, byl dnes naším hostem a přeju mu samozřejmě všecko dobré do nového roku.
0: Tandem Jana Rosáka. Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
3: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, v tvářích cech očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já, šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 6 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Dnešní pořad Ta naše písnička aneb Trubte nám trumpety zahájila lidová polka Hraj muziko hraj v podání Pošumavské sedmičky se solisty Marií Urbanovou, Stanislavem Nosilem a s vedoucím Jaroslavem Tachovským. Mimochodem, tenhle trombonista České filharmonie Jaroslav Tachovský řídí i následující kapelu, Plzeňskou dvanáctku, a ta nám zahraje chodskou lidovou polku Hu našich stájů. Hezký poslech přeje od mikrofonu Vláďa Brandt.

plzeňskou dvanáctkou Jaroslava Tachovského zpívali Dana Frejová, Ivana Brožová, Karel Jindřich a Josef Hrubý. Před námi je nádherná světoznámá melodie amerického písničkáře Leonarda Cohena Haleluja, která u nás zdomácněla díky českému textu Jany Hromkové. S mistřiňankou Antonína Pavluše zpívají Dominika a Veronika Hromkovi. Kapelu řídí František Pavluš.

Trumpetista Miroslav Dvořák je vedoucím kapely s názvem Jižani. A Jižani nám nabídnou známou lidovou polku s názvem Jednoho večera.

kapelou Jižani zpívali Jiří Pletka a Jaromír Schnedorfer. Muzikantův sen, tak se jmenuje písnička, kterou napsali Josef Žid a Milon Čepelka. Hraje a zpívá kapela nazvaná podle obce Val u Dobrušky, Valanka. Zázemí má i v obci Podbřezí a vedoucím je Václav Pavel.

Valankou zpívali Eva Pavlová, Jiřina Wildmannová a Jiří Němec. Na závěr si můžeme společně zanotovat moravské lidové texty. Jan Slabák a Dominik Strouhal jsou registrováni jako autoři partitury směsi písniček, která má název Nedaleko od Trenčína. S Moravankou Jana Slabáka zpívají Daniela Češková, Ivana Slabáková, Břetislav Osička, František Uher a příjemné chvíle s Českým rozhlasem Dvojkou přeje a na další setkání se těší Vláďa Brandt. Naschledanou.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda uvádí pořad Zpátky si dám tenhle film.
1: Jeho autor a průvodce, legenda české pop music Karel Gott, si v roce 2011 splnil svůj sen. Stal se na bezmála 5 let rozhlasovým diskjokejem.
0: Týden co týden si pouštěl zpátky film svého hudebního života. Připomeňte si spolu s námi celý seriál, ve kterém Karel Gott uvádí písničky svých velkých vzorů a celoživotních hudebních lásek.
1: Zpátky si dám tenhle film vysíláme vždy v pátek od 14 hodin a také v neděli od 8 hodin ráno.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 7 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Pavel Landovský, herec a dramatik, disident a signatář Charty 77, by právě v těchto dnech oslavil 90. výročí svého narození. My si ho v Českém rozhlase Pohoda můžeme připomenout následujícím pořadem.
2: Časové znamení nám oznámilo přesný čas.

0: Milé posluchačky, milí posluchači, vítám vás při poslechu Nostalgického muzea zábavy, pořadu, který se natáčí ve společenském minicentru Nostalgická myš v Šemánovicích u Kokořína. 18. září roku 1999 jsme zde hostili herce a dramatika Pavla Landovského. Nálada v hledišti i na malém podjátku byla nanejvýš pohodová. Pan Landovský se nacházel v dobrém rozmaru. Bavili jsme se prostě všichni. Doufám, že se budete v následující skoro hodince bavit i vy. Vážení přátelé, já vás vítám v Nostalgickém muzeu zábavy a vítám dnešního milého a vzácného hosta, pana Pavla Landovského. Pane Landovský, já začnu otázkou, jak se vám jelo do Šemánovic?
1: Příšerně.
0: A jak se vám líbí Kokořínsko?
1: No, já jsem říkal, že to je, já jsem to nazval, už jsem to, krásný kus vlasti to je.
0: Tak, to vám děkujeme.
1: Je to krásný kus vlasti, ale jelo se mi sem příšerně, protože jsem měl návod. Já věřím na návody, že když bude nejhůř, takže si ho přečtu. A já jsem najednou tam jako mělník nebyl zaznamenaný v nákresech a já jsem ho přejel prostě. Takže už na mělníku začal můj problém, ale pak jsem naštěstí.
0: Ale za to jste dorazil sem až dokonce na hřbitov.
1: No, to jo. Jsem rád, že jsem dorazil, protože tam je konečná, tam je točná, jestli to... Tam se přijede, já jsem přijel, vidím, točná, říkám, zaplať pámu, že se mám kde otočit. To ještě nejde na zbytově. A je tam máte krásný uzávěr na zbytově. Máte pro vás takovej, jak se na něj věšelo kdysi, a je tam na tom ambulanc. Ten jsem poznal, protože ho znám, že jo, ještě ze skautských dob. Si říká, tak originální uzávěr zbytová, aby ty dveře nemlátili jenom. Vytrželi, jo. Hezký vbytůvek, lesnický venkovský vbytůvek. Já jsem říkal, že chce být pochován na našem venkovském vbytůvku. Něco takového. No, dobrý. Nic to vysvěň, můžeš stříhat. Jo. To, jo. Čili když padneš prostý slovo, tak...
0: Jo, no, dokonce tak. Si troufám, že už jsem s tím počítal,
1: jo.
0: Když jsem vám volal poprvé.
1: No ne, no tak já to je prostý slovo, je zkrátka. Když to by člověk musel to všecko strašně obepisovat a ono takový jedno hovno, v podstatě to zkrátí celou pasáž na minimum.
0: Víte?
1: A že víš dělat, když jsme dělali rozhovor, tak já jsem mluvil a potom jsem říkal, člověče, Karle, teď já jsem v životě tak sprostý slovo jako je lejno neřek, to je odporný. Říká, hele, podívej se, to nech nám redaktorům, na stránku může být jedno hovno a ostatní musí být lejna.
0: Takže takhle. Pane Landovský, říkal jste, že to je zkratka zprosté slovo. Používal jste taky zprostá slova v cizích jazycích, teď třeba v němčině?
1: Jo. Hlavně
0: člověk, jsou tam taky zkratky?
1: Člověk necejtí to slovo, necejtí, protože to není mateřská řeč. A někdy řekne člověk strašlivý sprostárny, který si tady ani nedovolí. Jo. A je tam taková adekvátní našim jednoduchým sprostárnám je šajse. To jsem použil, to je šajse. A to ani snad ani není sračka, to je jako... šajse je... No, sračka. I v tom smyslu břečka tohleto, že to dá použít, no.
0: Víte, že jsem rád, že se to vysílá až o půlnoci, tento pořad. No.
1: To už Němci spějí, nebo co?
0: Já mám takový... Na ten rozjezd jsem si připravil otázky, který možná se srandou moc nesouvisí, ale uvidíme, třeba z toho něco vytěžíme, že? V Mladé frontě dnes vyšel 25. července 1997 článek s titulkem Šancí Landovského je asi nostalgie. Vy se nacházíte v místě, které se jmenuje Nostalgická myš a natáčíme spolu rozhlasový pořad, který má název Nostalgické muzeum zábavy. Býváte rád nostalgický?
1: No, já vlastně prakticky už nic jiného nejsem než nostalgický. Čili nevím, jestli rád nebo ne, ale to se, jak se to přehoupne, tak všecko, jakákoliv činnost člověka je vždycky vázána na to, co si pamatuje, co bylo. A hlavně, že tedy jako, já mám takovou formulku, takovou rovnici, že minulost kontrolovaná přítomností, tedy minulost plus přítomnost rovná se budoucnost. Či všecko, co člověk dělá a myslí, je současnost, přítomnost, kontrol, jako do zpátku, protože o čem mám o krásných zítřcích? To už tady bylo, to už v tom já nejedu.
0: To byl aforismus taky, že všechno je budoucí starožitnost.
1: Všecko.
0: Tak, říká se, pod hrubou halenou něžné srdce bije. Co vás rozněžňuje, pane Landovský?
1: Já viděl pod hrubou halenou tak zesraný srdce, že jste se divili, ježišmarja. To je takový jako prostě, ano, na hrubý, a to já jsem vymyslel jiný. Na hrubý pytel sametová záplata. To je moje specialita.
0: No, ale býváte něžný. Může se mluvit o takových okamžicích ve vašem životě?

0: Ale jinak prostě ten první přístup je skutečně...
1: No, pane Landovský, vy jste chtěl kdysi studovat samozřejmě, dvakrát jste se zkoušel dostat na DAMU, že jo? Nevím, jestli se to už tenkrát jmenovalo DAMU, ale na...
0: No, jo, to myslím,
1: ale mě zaujalo to, že jste se potom po třetí hlásil na režii. Jo? Kdybyste se tím režisérem stal, myslíte, že byste byl režisérem typu pana Jiřího Krejčíka?
0: No tak já jsem se během toho života tím režisérem stál. Ano. Pouze tady to jako nevěděli, ale už i teďka jsem si dělal svojeho dílového ateliéra. Jinak jsem režíroval v Německu, v Rakousku, režíroval jsem chtěl jsem říct Sovětským svazu, ale ono už je to Rusko, jenom na Sibiři jsem režíroval.
1: Jo.
0: No takže jsem se jim stál a protože jsem moc krát s Krejčíkem dělal, tak vím, že to není tak s tím krejčíkovským režírováním, jako se říká. On je to, že velký recesista a většinu těch věcí dělá. Jo, on to dělá, on se na to připravuje a potom to umístí. Já se pamatuju, když jsme točili jeden film s Mláďa Puchov, v tom hrál, co to bylo?
2: Svatba
0: jako řemen. Tak vím, že Krejčík si objednal kafe a jednomu rekvizitor říká, hele, prosím mě, až pojď kolem mě, tak řekni, rejž o kolik hodin. Tam takhle držel to kofor, režíroval a on přišel, ten kluk říká, rejž o kolik hodin, říká, půl šestý. A polil se tím kafe, prosím. A takhle si to připravil, on si to připravuje, jo, tyhle ty věci. To škrcení a tyhle ty věci.
1: No. Škrtil vás někdy?
0: Ne, to...
1: Ne, nedovolil si.
0: Řval na mě jako tudu, ale já jsem mu dal zaholit správně. On totiž, když jsme točili tu svatbu jako řemen, můžu to povědět?
1: No ježiš, ne, naopak.
0: Musím, jo?
1: Naopak.
0: Když jste začali s tím Krejčíkem, no tak já se pamatuju, že teďka je zase přírodná doba, to by se mohla udělat repriza. Krejčík ráno, když mě vezli na plac, tak přijde ten šofér a říká, má pojď tam dolů, on si vyměnil Krejčík, že musí jet s tebou a vstával kvůli tomu 6 hodin. A říkám, ježišmarja, co mě otravuje, i to ráno. A tam přijdu a Krejčík už seděl vzadu ve Volze. My jsme jezdili takovou tou Volhou, která byla nastříkaná jako policejní s tím bílým průvodem.
1: Jo, jo. Je.
0: To se mu strašně líbilo. Když jel v té Volze, tak takhle dělal na lidi a lidi uskakovali. A já jsem tam přišel do té Volhy, sednu si a říkám, co tady děláte, člověče, rejďo? Říkám, ne, já jsem si totiž zamanul. Ono bylo totiž zdražení potravin a vy prej jste někde v činorním klubu vyhlašoval zdražení hlasem národního umělce Zdenka Štěpánka. Tak jsem s tím, a už ráno, tak jsem zase tam musel sem říkat, národe český, zdražení potravin, tlačenka krvavá, z korunu 70 na 2. 30 a takhle jsem musel to celé zdražení jako národní tragedii. Tam už, tak nemůžu věřit, že to je báječný člověk. Trošku srab, že jo? Ale báječný člověk.
1: Ale víte, já jsem myslel, že ještě přidáte k dobru jednu historku, kterou teda já vím, jsem slyšel.
0: Ne?
1: Ne. S tím, jak vás on vás přece jenom
0: co?
1: Něčím naštval, a vy jste potom odmít...
0: Jak jsem odmít chodit? No to řekne, to mě se udělal na schvál. Jednak to, že jsem řekl, že trošku srab, tak to je tím, že ve Vídni přišla za mnou jedna slečna, taková moje známá, řekla, že mě chtěl vidět Krejčík, jo? Ale že prostě v podstatě nechce, aby ty fízlové z Vídy z toho konzulátu by viděli. Tak jsme si dali ho sraz v tom Dreihatten, boys, u třech sekir. A já jsem tam šel a najednou ho vidím, jak tam jde taky. Tak jsem ho doběh a říkám, nazdar Jirko. A on takhle se podíval a říkám, za mnou, nepřebudu, říkám, jdi za mnou tři kroky. Tři kroky za mnou. Co teď, jak blbec, jsem respektoval jeho strach. No a tohle to bylo úplně jinak, to jsme točili Hry lásky šálivé a on mě pořád dával tu bestii za vzor, tu, jak se jmenovala, no.

0: pak byla taky velvyslankyně v Rakousku. Vašárička, Magda Vašáriová. A furt jej dala, říkala, podívej se, ta umí text, člověče, ještě to ani nevyžaduje, už si to říká, už se hajzlu se vozívá, ten její text všecko umí, je připravená a ty vždycky na poslední chvíli říkal, ano. Na poslední chvíli, protože proč já mám umět text, když padnu někam, kde je to úplně jiný, než jsem se učil, jo? A on říká, no dobrý, a teď... A protože to točil na Eastman Color, a ten je drahej, nebo byl v té době drahej, tak proto tyhle ty řeči na mě ved, aby jsme náhodou neudělali jednu špatnou, že? A já jsem měl nějakou scénu, kdy vpadnu do té kuchyně, tam jsou ty vařečky, já jsem bouchlu jednu do hlavy a tohle, teďka kecám tohle, ten text, co tam měli. Tak jsem vjechl na tu scénu, udělal jsem to, říká, dobrý, jdeme na ostro. Kamera, jede, klap, já tam vpad, všecko jsem to řekl a Krejčík říká, výborná, výborná, ještě jednu. Říkám, když šetříte pořád, když je byla výborná, říká, ještě jednu takovou, no, tak jsem, kamera jede, klap, udělal jsem to po druhý. Říká, tak teďka to máme za sebou, že to je úplně perfektní, jenom takový světelný korektury a ještě jednou naposled. On, který šetřil každý metr toho Eastmanu. A já se jdu připravit za tu scénu a najednou ke mně přijde udavač, rekvizita, říká, jel tě na plech. To musíme vysvětlit, co to je. Jel tě na plech, to znamená, že tam neměl film. Že to jel na, zablenděný, že jo. Pustil jako kameru, ale... A já jsem říkal, tak tohle to nemůžu, to se mu musím pomstit. A kamera jede, klap, já jsem vyrazil, skočil jsem z těch třech schodů, doběhl jsem a teďka jsem udělal záchvat. Pěnu u huby, to jsem si tam nakvrdal ty sliny, že jo. Pěnu u huby, na zem křeč jsem dostal, jo. Že nemůžu, motal jsem se... Teďka on se lek, rozumíš? A já zval jako tur, že to je urážka uměleckých sil, že člověk se vydá za sebe všecko a ten parchant jede člověka na plech, nemá tam film a tohleto. Krejčík utek. Okamžitě utek. A já jsem hrál dál. Dobelhal jsem se do šatny, říkám, v oblík jsem se do civilu, říkám, zavolejte mi taxík, od vás už nechci ani odvoz. A odjel jsem domů, odjel jsem domů. A bylo jak odpoledne 4 hodiny, že jo. Teď jsem čekal doma, jo. První telefon v 6, v 7, produkční volal, to dělal tenkrát. Šišman, já nespomenu si na jméno. No, asi někdy vzpomenu příště. Až to bude k jíždě. V 7 další, a říkám, ne, vyloučeno, já jsem naprosto v hajzlu, já sedím, už u mě byl doktor, prostě mám, vymyslel jsem si, že mám nervovou horečku, tohleto, že prostě, ať mě nevolají radši. Samozřejmě, teďka v 10 už volal produkční, že sedějí dole v autě, že volá z hospody na protichodské pohostictví, že volá, že tam sedí i Krejčík. A že mě moc prosí, aby šel. A říkám, ne, to není ten zlej úmysl. Já nemůžu stopnit ten film, dejte mi to do náhrady. A tohle to. V 10:30 vylez ten produkční nahoru, že mě pan režisér Krejčík moc prosí, jestli byl tak moc hodnej. A ráno přišel na plac. A jsem říkal, ne. Ledaže, že mě do každého záběru Krejčík bude nosit na zádech. A on se běh dolů, vyběh nahoru a říká, pan Krejčík zkazuje, ano. A druhý den skutečně, stočilo se to v Hostivaři, já jsem byl v šatně, převlík jsem se jako do kostýmu a teďka nám se odevřou dveře. Tam se postavil Krejčík, takhle se otočil a udělal... Já jsem si naskočil a on mě nes do toho, do té kately, do toho. Tak jsme tuhle tu hru hráli asi 2 dny, že jo? Ale jako byl jsem důslednej. A na Krejčíka, to je tak báječný člověk, že skutečně všecko mu odpustím, samozřejmě. Ale nesmí si to člověk nechat líbit, protože on jak pozná, že je tam to nebezpečí jeho vlastní povahy, že člověk dokáže to samý udělat, že jo? Když ho lidi boje, já si pamatuju, jak ten Postler, jak točili Vyšší princip A ten záběr tam je, ten je zaznamenaný na Barrandově. Oni hráli ty kluci kodet, posled a ty kostka hráli ty Gabčíka, Valčíka a tohle. A najednou je záběr, on si zased na Postlera. To byl takovej ten z té třídy, který se nejvíc bál. Hrál vázní. A on pořád jako mu říkal, jak to má dělat, a ten Postler zase už se bál i Krejčíka. A teď je záběr, kdy oni ty chlapci spolu mluví někde ve foaje školy nebo na nějakým dvorku, a najednou do toho záběru, to byl natočený, jde prostě Krejčík takhle z rukama, chytil toho Postlera a říká, jak jsem ti říkal, že to máš dělat. Ale ten Postler, subordinovaný, už byl skoro modrý a furt říkal ten text a povídal. Prostě ten záběr je natočený, rozumíš? Čili tak to jsou...
1: Takže škrcení je pravda.
0: Škrcení je pravda. Škrcení. Můj sestru taky škrtil. To jsem dělal 4 nebo 5 filmů jako produkční. Jo. Už škrtil furt. Celá rodina stejná! Pošítil po krku. No.
1: Pane Landovský, letos jste natočil 2 kompakty Černých baronů. Pamatujete si ještě, kdy a za jakých okolností jste se s touhle knížkou Miloslava Švandrlíka setkal poprvé a jak se vám líbila?
0: Člověče, to bych, já mám za posledních 30 let takový jako časový prostě proluky, já si myslím, že to tak je a ono to tak není, ale každopádně to bylo ještě tady, to bylo před tím rokem 78.
1: Jo.
0: Tady jsem se s tím sešel jako v samizdatu samozřejmě, že? Protože oni to nějak vydali v 68. a ten náklad stáli a dostoupit to šlo. Čili pak se to vydalo z těch několika prodaných výtisků jako samizdat, takže, anebo možná už v tom 68. jsem trošku nadával, protože to je jako motýlek, že jo? Tam člověk pozná spoustu věcí, které zažil sám. Kdo byl zavřený, ví, že vězeňské historky se opakujou jako autenticita. Že jo? Takže jsem strašně zažádlil na Švandrlíka, že ty cvičený prasata, protože my jsme to dělali taky a vím, že se prase vycvičit nedá, já bych mohl o cvičených prasatech psát ságy z Francie, když jsme točili Unverblightness. Tak vím, že se prase vycvičit nedá, prase se dá pouze donutit, to je chytrý jak opice, já bych říkal od dneška chytrý jak prase. Například dostane to na kladinu jedině, když je v chlívku, předtím se vykope obrovská jáma. On je inteligentně chytrý. A tam se bude taková kladina, čili on jí přejde. Skutečně. A proskočí tím kruhem, zapáleným, když mu zavážete na ocas věchet na smolené a zapálíte mu ho taky. Tak prostě máš... Prase se nevycvičí.
1: To jsou vaše zkušenosti.
0: To se musí donutit, že jo. Tak to jsem záviděl Švandrlíkovi, tohle, že to jako... A několik těch příběhů, oni jsou, ta vojna je podobná, že jo.
1: Já tady tak právě některý, jsem se chtěl zeptat, jestli jste něco vy podobného sám zažil. A podobný terasky, jestli jste...
0: Já jsem byl na vojně v roce 56 až 59, čili já jsem chytil ještě rok Čepičkův a potom pak jsme přecházeli na A1-1 teprv. Čili já jsem byl ve obou teda s řádech, i v Čepičkovým a i v A1-1, bylo to zážitek za zážitkem, jeden za druhým, že jo, takový ty lepší jsou. Třeba když jsme narukovali do Čestlic, jo? Takže tam byl s náma voják Michalisko. Voják Michalisko, taková rampa. Furtka rozřeženou desku rozbijem a tohleto. Strašlivý suverén, strašlivý raubíc a rabiát, než se setmělo. Pak byl takový jako trošičku to, držel se světla, jak je pice, rozumíš? Ani se vychtat nešel do tmy. A přišli jsme do první stráže a tohoto Michaliska vlekli. Ve dne se naučil střílet, to byl a trefím a kelena, to. A teď ho odvedli s tím samopalem na tu stojku a než se ten závodčí vrátil, tak už stal Michalisko u toho osvětlenýho okratý strážnice, držel se a on říká, Michalisko, já ti mám prokurátora, vemu eskortu do vězení, protože je opuštěný strážnice, kam nepojdem tam, nepojdem na palebnou. Palebná to byl kanon v okopu, bylo tam 7 a to už se říká palebné postavení, palebná. Říká, půjdeš, držel se ty kliky od toho okra. Říká, já tě dám zavřít, zval ten závodčí, který byl skoro tak stejně, to byl to mazák, jenom to. Říká, nepůjde, říká, prečo? U slovenský říká, nepůjdem, lebo na palebné bol vodník. A nikdo ho nedostal do tmy. Dneska by řekli odpírač a dali by ho do nemocnice, aby ho zemrtvali, ale tenkrát v podstatě to nešlo, to museli s ním nějak udělat, tak mu dávali jiný služby. Ten náš starý kosmán byl chytrý, říká, všecko je jako terasky, všecko je lepší než memoriálná událost. Jo? Takže věděl, když toho kluka jako udrží. No a ten, když se byl v noci pochodák, tak to se držel za ruksak a jen se rozsvítilo, už by rozbijem trošku v hospody a tohleto. Takže to byl tak, to jsou ty typy, s kterýma tam jste, že jo? S kterýma tam člověk musí být. No, čili...
1: Vy jste tam byl zavřený párkrát taky na vojně.
0: No byl jsem zavřený.
1: Byly důvody?
0: No tak... Nemůžu říct, nejsem z těch lidí, který by říkal, že jsem nevinnej, ale například, já jsem dostal tu velkou paletu, to bylo asi 21 ostrých, jsem dostal v levoči na střelbách, že? Tam říkali střelby. No, přijeli jsme do Levoči a já jsem, ačkoliv jsem byl voják, že jo, vojín, to už jsem byl, to už bylo po když zrušili 172. protiho divizi, protože tam byli divertanti, což budu povídat někdy jindy, to je hrozně dlouhý. Ale byl jsem na těch střelbách a zmocnil jsem se dozorčího kuchyně. Hned, jak jsem tam přišel, protože lidi si nevěděli. Já jsem se hlásil, protože věděl, že ten dozorčího budu mít od té doby, co jsme přijeli, to je 11 hodin dopoledne až do druhého dne a pak ještě jednu směnu, že jo. A to, když se někam přijede, tak se nejvíc nakrade, že jo. To je bordel všude. Takže vím, že jsem jako dozorčí hned jsem dal vařit lečo a hned jsem si zavřel na 3 zámky 4 skřínky, takhle vedle sebe dal salám, sejra. Prostě měl jsem zásobu na celou tu dobu těch ostrých střeleb, který trvaly 3 neděle, že jo. Čili jsem měl potraviny na výměnu, že jo. Teď jsme chodili tam za slečnama, že jo. Dneska by se řekli romského původu.
1: No a to byly úplatky?
0: No úplatky jistě, no. Šiška salámu, že jo. A i do rodiny
1: tě neříkejte.
0: Šiška salámu, to za to do rodiny tě pozvali. Tenkrát se tak, byli jsme asi menší rasisti v té době. A... Takže jsem si tohle takhle nafasoval, ale jako dozorčí kuchyně jsem šel ještě s nějakým kuchařem, Mišun se jmenoval, šli jsme fasovat máslo do toho skladu v Levoči. A tam byl takový zlodějská, ten starší, co to vydával krát, že jo, samozřejmě, teď se chtěl říct jako každý. A na vojně, no. A teďka nám dal asi 10 kostek, to byla obrovský kasár, tam se dvařilo pro 2000 lidí, krků. Nám dal asi o 10 kostek másla míň, těch 5-kilovej, že? A říkám, hele, naval to máslo, protože jsme si taky chtěli nějaký máslo ulej, že? Co? On profesionál, ať si to nakrade, když nejsou střelby. A on jako, že ne, že to je v pořádku a že to je, znova to přepočítal, lhal, že jo. Já jsem říkal, vrať to máslo, hajzle. Říká, co si to dovolujete? Říkám, vrať to máslo, hajzle. A tam byly narovnaký malý kompoty, Takovýhle vysoký kompot. Já jsem vzal jeden kompot, říkám, jak to máslo. A prsk do toho regálu, do konzerv. A začali jsme s tím Mišunem házet ty, začalo nás to bavit a začali jsme ty kompoty likvidovat. Za chvilinku vrátil Václo, ale přivolaná eskorta to všecko zapřel, že jsme to rozbíjeli, jsme ožrali a tohle to všecko. A my měli každý jednu lávičku čučorětkového vína ze všeho všudy. No takže nás okamžitě odvedli do kriminálu, ale ten pluku, ten kabíček, to našeho pluku z Boleslavy, zjistil, říkal, no to by tak hrálo, to udělali na schvál, protože celý střelby v těch plískanicích budou zavřený krásně na tom ve vězení, až přijou zpátky, nic. Do služby a odsunout trest, až se vrátím do Boleslavy.
1: To je sprostý.
0: To je sprostý. Protože na střelbách vojenských se prodávala filcka za 10 partizánek. Tam byl mráz třesku toho a jakmile člověk měl filcku, tak ji okázal a to bylo týden na Maroce. Rtučovou vlasal. Já, no, rozumíš? Tak tam byl čilej obchod se zvířatama z Venex. Ani ochráncům zvířat neměl říkat. No takže co to bylo na střelbách, tak on, ten kapitán Kabíček, když studoval v Rusku, věděl, že vojáci přijdou téměř na všecko. No takže nás takhle nechal zavřít až v tom. A já byl zavřený potom v té Boleslavi, že jsem byl zavřený. 21 dní. No a tam, já nevím, ke který příhodě míříš, ale to už jsem napsal několikrát.
1: Je to na té ozdravovně.
0: No to chtěl slyšet. A... No dobře, já to řeknu. Já když jsem byl na v té Boleslavi, zašitej v starý Boleslavi, si zná někdo ty kasárna, ty byly zajímavý, že ve vězení to bylo to okno opravdu dost vysoko, že to musel obrátit člověk kabalec, potom kabalec si vyšplhat a dostal se k té okenici a tam byly vyrytý kletby vojenského stavu v ruštině, ve francouzštině, v angličtině, ve všem, protože to byly dost takový renomovaný kasárna, kde třeba jako poradce v roce 37-38 byl MacArthur. Ten tam sloužil normálně. MacArthur jako americký za republiky, že jo, první. A byl tam taky tatínek Honzy Límana, který tam byl jako plukovníka po válce, protože neutek s tím MacArthurem, tak dostal asi 20 let, že sloužil pod MacArthurem, jo. To je jenom takový odběhnutí. No a já jsem byl v tom vězení, jsem tam kroutil těch 21. No Havaj to taky byla, že jo. Protože jsem dělal systém koště, že jo, nebo lopata. To ráno jsem prostě vyrazil z toho vězení s koštětem bez pásku, jo. A celý den jsem se toulal po těch kasárnech, že jo, do kuchyně, já jsem se mezi kotle najet, jsem se pak zase s tím koštětem a s tímhle dál. A to si tě nikdo nevšimne, akorát důstojíc se vidět, říká, vidíte, budete se to do smrti babatovat, s koštětem. Tak jenom jako ještě toho vězně přitlačit. Ale neděle byly ve znamení literatury a četby rodokapsů a já se pamatuju, že jsem byl v tom vězení a přišel za mnou, já nažraný, že lavor řízku, protože tam jsou, na vojně jsou výhradně řízky v neděli, že jo. A protože většina kasáren uteče, tak tam zůstane po takových 120-150 řízků víc, tak to jedí ty, co tam musí být, vězňové, stráže, služba a marodí, že jo, tak ty jsou přežraný. A přišel za mnou mladší lékař pluku, základák, který už měl vyštudovanou medicínu, ale musel sloužit z nějakých důvodů, to nebo nemohl při škole, asi zlobil. Říká, ale člověče, vem si bílej plášť, sedni si na kluku, number telefony. Já mám rande odpoledne s jednou důstojnickou paničkou ve městě. Jo. Tak to jsem jako říkal, a říkám, ale člověče, mě tady je dobře, já si čtu rodokapsu na prade těma. A nechtěl jsem jít, jo, jak jsem říkal. A pak, protože tam nikdo ne, tak jsem šel na tu marotku Vzal jsem si ten bílej plášť a sedl jsem si tam a četl jsem si dál. A už to nebylo ono, už tam prostě dva cikáni se hádali a hráli ovčinec a furt se osočovali, že podváděli. Už jsem říkal, Hrgo, držte hubu, já si čtu. A najednou slyším, ta Marotka byla tady a vedle byla vrátnice, bylo obrovský nádvoří, najednou slyším, jak přijede, byla neděle dopoledne. Nikde se nic nedělo, všecko, deveťák spál, všecko takový hustý odpoledne letní. A přijela taková vetřeska, jsem podle zvuku říkal, tak tuto je ono. Ale podobně, mě se nic nestalo. Závora se zvedla, projela vetřeska, já přeběhnu, ta Marotka měla dvoje okna tady a stichot mi se viděl zase. A vidím, že udělal takový oblouk, ta vetřeska, skříňovka, z toho vyskočil takový mladý poručík, ale v nedělních šatech, v nedělní uniformě, bílý kubilou, bože, fešák. Jo. A za ním vyskákalo asi takových, máme 18, 20 mladých holek v uniformách. Jo. Seřadili se jak kvočny takhle a on maširoval na tu Marotku. Tady chtějí, tak jsem si prostě takhle vyhrnul těch líbec, aby nebyly poti vidět ty zelený, osraný vězeňský šaty. A teďka jsem ty kopáče, ty špinavý jsem takhle jako... A on tam prostě vpad, já měl bílej plášť a on mi to hodil, říká, dizenterie, proveďte vítěr. A tam už nahlíželo prostě 20 buchet v té chodbě. A teď jsem se koukal na to, co mě potkalo. A v ruce on měl krabici, takovou babuneklovou. Dal mi do ruky, já jsem to odkovil, tam bylo asi 20 zkumavek se špuntem a tam bylo samozřejmě Řeháková, Kučerová, rozumíš? Připravený špejle, provrtaný špunt, takhle mi to tam dal a teď jsem věděl, jak z toho, do prdele, jak z toho. Tak jsem si začal mejt ruce, viděl, doktoři si mejlo takhle. Měl jsem si ruce, strašně dlouho jsem si, a teď jsem říkal, že snad začne třetí světová válka. Že mě z toho musí někdo dostat. Tak jsem si drhnul ty ruce, mydlil, jo, a on tam furt stál, já říkám, soudru poručíku, samozřejmě uznáte, že tady, jako, samozřejmě, soudru, jak už tam nemůžu vyjednal. Jsem si tam normálně sedl a říkal, jak to bude. Stál jsem, říkám, Kočarová. Přišla, říkám, no otočte se. To čela vyhodila, teď měla takový ty vojenský bombardáky s těma skříženýma šavlema. To byly takový tlumiče. Ale nic, a najednou se určitě to je velmi jednoduchý. Kučerová vytáhl jsem zkumavku, vyslečil jsem. Zavřel jsem to. Volal jsem Řeháková, Svoboda, už to dožila. Skutečně jedna, jenom jedna, prostě se lekla, že by si utekla. Tři skoky udělala, jsem dohnal. Vytáhl, všechno jsem to udělal. A teďka jsem to zbalil, zavolal jsem poručíka, říká, viděl proveden, že jo. On poděkoval, odešel, zmizeli a do dneška ani jedna z těch holek neví, kdo jí koukal do brzy.
1: Ježišmarja.
0: No jo,
1: pane Landovský.
0: To je vojna.
1: Teď bych si dovolil do vašeho dětství.
0: Brávno.
1: Se kterými komiky jste se v dětství prvně setkal v biografu? Kdo se vám nejvíc líbil?
0: No.
1: Chodil jste do biografu?
0: No, chodil jsem, ale málo kdy, protože za trest mě vždycky největší trest, že nesmím do biografu. Tak jsem tam musel jít potom druhý den zadarmo. Nebo tak, ale skutečně naši mě trestali, že mě nepustili jednou na jednoho Buriána, to jsem teda skoro odstonal. Něco jsem prostě hroznýho provedl, nevím, co jsem to už nevím, jsem furt něco hroznýho prováděl. Bylo to za války, Burián jsem měl za války rád. Bylo to za války a jinak jsem miloval až později, když už sem přišli ty za války ještě Buriána a předválečný grotesky, americký se nesměli, že jo? Ty přišli až 45, 47. No tam jsem viděl celou tu plejádu, co měl na spaměť, že jo? Laurera Hardyho, Pata Patašona taky ještě byl, Pata Patašon, Chaplina, všecko jsem to, co já jsem byl divák, že jo. A chodili jsme zadarmo s takovou partou v Pardubicích, chodili jsme zadarmo, byli jsme zadachodiči, jsme si říkali, nevím, proč zadachodiči. No a byli jsme odhaleni, že jsme byli odhaleni panem ředitelem Jouklem na udání zprávy pardubických kin.
1: A jak jste chodili zadarmo?
0: No falešní lísky, to bylo hrozný. Když skončil biograf, tak by tam byli chlapečko 11-12 roku a zvedali jsme ty škrabáky a potom jsme tahali lísky a vyškrabávali jsme ty data, měli jsme datumky a jenom akorát, když šel jeden chlapeček, koukal se, jaký jsou lísky a říká, první až šestá fialový, šestá až 12. zelený. A to si jenom jsme vytáhli ty zásobníky. Našli jsme si ty lístky, přerazili jsme si je s datumem a šli jsme. A jednou se stalo, že vyhodili nějakého chlapa, který měl pravý lístky. Čili já jsem chodil, já viděl k New Jungle 13krát třeba. 13krát k New Jungle. No tak pak nás odhalili, protože a teďka nám našli, rozumíš, v těch taškách školních byly tyhle ty plata s těmi falizima. To se nedalo se tomu utíct. Bylo to hrozný. Byli jsme označeni a mě pak vyhodili. Z té jedné školy mě vyhodili na druhou, no mě vyhodili úplně rád, ale to nešlo, víš, to museli přeřadit na školu. Na jinou, musel jsem přes celé město jezdit na kole, což mě se bavilo, že do druhé školy ke Kostelíčku, kde jsem se poznal nějaký jiný kamarády, ale to bylo tohle, to bylo. A to zajímavé, že když se rovnou stávala ta smyčka, tak my jsme tenkrát se dávali svačiny zadarmo a polívka se dávala. Jo. A já jsem jednou prohlásil někde, že strčím ředitele Joukla do polívky a to se mě podařilo. Pak bylo velké vyšetřování a zajímavé, že nějaký Jiří Levinský to na mě prásk, co jsem říkal, sehnal svědky. Rozumíš? Ale zajímavé, že ten Jiří Levinský se stal potom okresním prokurátorem. To říkal, no tak je to, byly karty rozdali už 9. No tak mě vyhodili z této školy na tu jinou. No tak jsem se pomalučku propracovával, až jsem přestal tyhle věci dělat a to jsem jiný, no. No to je to vlastně série výhazovů. A všechno jsem dělal kvůli srandě, že jo, protože to je Gaudium, když hodíš ředitele, tak tlačili jsme tu frontu takhle na ryc a on takhle i držel zpátky. S patnýma rukama na ty gulášovky. Takže to.
1: Já, když jste říkal, že jste chodil na Vlastu Buriana, tady mám otázku na Oldřicha Novýho. Oldřich Nový hrál ve vaší hře Hodinový hotelier. Jaké vztahy jste měli s panem Novým?
0: No, báječný.
1: Byl z vás nešťastný?
0: Ne. Hele, to já zase dovedu. Když se jedná o někoho, když vidím, že z toho žádná velká by se sranda nebyla, kdybych ho házel do polivky, jo? Což může dělat ve škole. Tak například, on si mě tak vážil, ten Oldřich Nový, že já jsem byl vedle něj úplně vyměněná osoba. Já jsem ho říkal, on mě podal ruka, pomalandusky, já vám děkuji, že jste mě vrátil činohernímu jevišti, protože já jsem celý život, já jsem začínal jako charakterní herec a celý život jsem trdlal v těch operetách, v těch komických filmech a teďka zase konečně hraju. Tak mě strašně potěšil, že tu hru, no bylo to, já jsem skoro, moje okno zůstalo suchý, a on vždycky si se mnou sedl, on vždycky mohl sedět po představení jenom s jedním člověkem, že jo. On nebyl takový ten, že by, nebo 2-3 vyprávěl takovým těžším hlasem, pil koňak a pak si se mnou vždycky sedal po tom představení, já tam byl, vždycky měl jsem dozor. Takže vím, že ten Nový byl vynikající vyprávěč takových těch zaslejch příběhů, rozumíš. Ale pak jsem začal se dívat na ty jeho filmy jinak, protože jsem viděl, že jeho humor je tedy opravdu dvojitej tím, že on vlastně si z těch svých rolí v těch buržoazních groteskách si dělal srandu sám ze sebe. A to v těch očích pak vidí. Aha. A to bylo to zvláštní, protože byli komici, kteří to brali vážně. Nebo herci, kteří to brali zcela vážně. Jsou i tací, skutečně. Ale tímhle s tím ten nový, no jsem ho moc rád, no moc jsem ho měl rád. Zajímavý je, že on byl nějak přišel, když mě říkal Miloš Forman, že on umřel asi v 80. 83. No, roce. Já si pamatuju, že mě říkal v Americe Miloš Forman, že přijel do Československa a že měl vzkaz od novýho, jakmile přijede, aby se hlásil, jak se ohlásil. A ten nový mu dal asi 6 krabic nějakých archiválí, které se vztahovaly k filmu, k tomuhle tomu, nějaký věci a za 3 neděle umřel. Hmm. Čiže tušil, že potřebuje tyhle ty věci dát někomu, kdo teda s tím nenaloží, takže to prodá prvním antikvářovi za 500 korun.
1: Víte, že pan Forman tvrdí, že to byl Oldřich Nový, kdo ho vlastně uvedl do filmu. On se podílel na tom, nechte to na mě, myslím, že se to jmenovala ta veselohra. Mohl bych se ptát na nějaký herce?
0: No jo, když nebudu muset říkat, že jsou dobrý nebo špatný.
1: Ne.
0: V tomhle jsem chameleon.
1: Já jsem si všimnul, že často vzpomínáte na pana Jiřího Sováka. Jo, máte rád humor pana Sováka?
0: Jo. Já mám, on má připravovaný humor, rozumíš, jo. On si to nacvičí, i ten for, který, a řekne pak prostě to uplacíruje, přesně, a on to vlastně dělá tak trochu každý, protože improvizovat člověk jako nemůže úplně, jo. Někdy se to podaří, někdy ne. Takže já i tyhle ty věci, co už jsem několikrát povídal, tak je mám jako, ale on má pregnantně ty věci nacvičený i s těma slovama, které jsou komický. Já se pamatuju potom po 69. roce, no 70. už bylo skoro jako už se začínalo nic nemoc, tak on seděl s tím kladivo na herce Buchvaldek. Seděli v junioru a já říkám, Jirko, co to sem táš? Říkal, to on není člověk, on je tak blbě, že nepochopí nic, rozumíte? A pak říká Jirka, Svák, ty blbče, co blbneš, co to děláš? Teďka je přesně doba, že si musíš najít dvorek a zobat. A pokud možno gumovým zobáčkem, aby mě nikdo nezvěděl. Tak to je třeba Svák, dělá si z toho srandu. Mám ho moc rád. Teď.
1: Kamarádil jste s Vladimírem Menšíkem?
0: Jo, ano, jo, jistě.
1: Způsobem, jako, že i jste třeba trávili večery, nemyslím jenom pouze na place.
0: I večery jsme trávili, protože já jsem byl majitelem takového ateliéru po Karešovi, Karoslavý Kareš, malíř a uzenář, jak jsem samozřejmě říkal, jsem Karoslavý Kareš, malíř a uzenář, jo, levou falší potyč, když volej, tak nahlas. No a ten mě... Malíř. A ten mě... Já jsem měl po něm takový ateliér, že jo, protože on se odstěhoval do jiného. No, čili jsem byl vážená osoba mezi těma ženatýma třeba, že jo.
1: Hodil se.
0: No. Takže jsem byl s kamarád se všema, no, ale Láďu jsem měl obzvlášť rád. Tak a taky, on byl kamarád, strašný kamarád s Lubinem Kostelkou, jestli to nikdo neví. To byla krásná dvojice. A to jsou věci, které de facto pro rozhlas nelze, že jo. Pro rozhlas se nelze. To je takhle jedině vystřihnout. Ale jeden je fakt, jedno by šlo pro rozhlas, povídal Menšík, to byl takový náboj jeho, že on věci, který nemohl říkat na těch estrádách a nikam, tak je povídal pořád kamarádu, on si zkoušel na kamarádech a jednou jsem byl účastný nějakého kecání, bylo asi 15-20 lidí a on podal příběh, který já tedy řeknu, je to Menšíku příběh, který on vyprávěl, ovšem bohužel nemohl, umřel dřív, než ho mohl začít říkat na veřejnosti, že byla jakási herečka Jarmila Kurandová, babičku hrála, hrozně hodná ženská. A Menšík říkal, no tak hodná, nehodná, ale hlavně seděla v akčním výboru v roce 1948 na podzim, když v Brně cenzurovali herce. Já říkám, skutečně je taková, no, byla pěkná svině. Akční výbor. A já říkám, a co? Říkám, no tam byl nějaký herec, jmenoval se Prejedel, to víš s tímhletím jménem. Co každý, napadne každého dělo. A tento Prejedel za války, když herci mě byli zavřeli, divadlo zakázalo hrát, to víš, tak veselý člověk, tak moc dlouho neváhal, koupil si lux a chodil po Brně, po barákách a luxoval koberce. Vydělával prachy, žil a teďka, když došlo k těm prověrkám, v 47. začal, v 45. začal hrát zase, ale v 48. na podzim paní Kurandová ho pozvala jako všetky k prověrkám. Ten tam stál ten Prejedel, takový trošku grázl, že jo? A ona mu říká, a přiznej se nám tady soudruhu Prejedeli, že ty jsi luxoval hlavně v takových těch buržoázních rodinách, to? On říká, milostivá paní, tam, kde měli koberce, protože jinde by to bylo na hovno. To jsou menšíkovský příběhy.
1: Víte, co mě zajímalo ještě, jak, jestli jste si rozuměl s takovým panem Milošem Kopeckým?
0: Jo, s Mildou moc, dokonce teda. Teďka mě jakýsi spisovatel požádal, abych do knížky o Milošovi Kopeckým řekl, byly tam i takový vážný otázky, protože já jsem byl s Mildou dost kamarád a dost jsme se i stýkali mimo divadlo, že jo, nebo mimo film. To je prostě, to byl zase úplně jiný druh humoru, že jo, to byl, měl jsem se s ním moc rád a jestli mám něco povídat, tak nevím teda, který příběh. On byl dost pronásledovaný anonymama, pozor, to nikdo neví, protože on měl hrůzný dny, protože on byl nejistý. Ty dostával anonymy, že jo, ty svině židovská, budeme tě do plynu a tohle to dostal. On o tom nemluvil, to mi vždycky ukázal, tak říká, no tak čověče, tak a mám po náladě. A pak ještě někdo přijde ráno, bude mě si půjčí 50 korun, víš. A já jsem říkal, to jsem tak do ty knížky napsal. A říkal, tak hele Mildo, abych ti to ulehčil, tak teďka točíme film, budeme spolu točit 3 měsíce. Já každý den ráno přijdu, dám ti takhle 10 korun, a pak řekl, Mildo, jak se máš? A tak jsme to praktikovali celou tu dobu. Říkal, báječně, ten den tak krásně začíná. Tak to byl Milda, no.
1: Zahrál jste si ve filmu Dědeček automobil,
0: no to
1: kde jste nosil na zádech Josefa Hlinomaze.
0: No, no, je to no, tak, no, jo? Moje nejtěžší role.
1: A tam jste se také setkal s mladým Milošem Formanem.
0: Milošem Formanem, a jak? S mladým Milotou. S mladým Skalanákisem.
1: Skalanákis.
0: Skalanákis, no. Tam byl no, tam byla celá kavalkáda báječných lidí. Ty tam byli český Francouzi, že jo, kteří tam hráli, protože měli tu řeč, takže tam hráli jako menší role. Báječný. Jo.
1: Mě by zajímalo, jestli už tenkrát jste si padli s panem Formanem do voka, nebo jestli od té doby se traduje...
0: No vaše... tak jistě, že od té doby, ale Forman tam byl jako asistent režie, jo, a rozhodoval o epizodách. Čili tam byli komparzisti za těch 30, pak byli za 60 a za epi se platilo asi 180, jo. Čili Miloš prostě přimusel všechny lidi držet od těla. Spíš tak pozoroval, kdo co. A tam byl jeden, na to nezapomenu nikdy, tam byl jeden statista, který se mu stažil stále prostě nasoukat do toho konečníku. Jo? A měl kravatu, která za zatažení provázku se takhle postavila. A furt byl toho Miloša a furt takhle tyká. Miloš ho ničil. Prostě dělal, že to nevidí. Prostě Miloš ho zničil. To člověka, to přivět pláče. A to říká, tak tyhle ty vidíš, tam doprava, prosím. Tak neviděl kravatu. No tak Miloš tam měl jednak hlavu. No tam jsme se seznámili prakticky, že jo. Ale nevím, jestli zrovna jako nějak, že by on totiž tam měl strašný problém s tou dcerou toho francouzského vynikajícího herce, ne, Lamoková, jak se jmenuje, Lamoková? Ten, co hrál, ten Francouz.
1: Jo,
0: on tam měl dceru, krásnou, no a Miloš prostě měl neuvěřitelně zaměstnaný den, aby jí odlákal od toho otce a aby se s ní, protože on jí... Takže Miloš nejenže hrál tedy toho tvrdýho asistenta režie, tak tam měl ještě tyhle ty svoje zájmy.
1: No, prakticky jsou... Vy jste si zahrál v Americe v nějakém z jeho filmu posléze.
0: No, zahrál, tam říkám, Miloš, hele, čeče, já ti... To jsem už byl, to už jsem byl vyhnanec, jo? Říkám, hele, já ti pošlu letenku na zkoušky, ale to nedopadne, protože na mě producent tlačí. A já ti tam něco dám a pak přijdeš ještě po druhý. Tak jsem jel dvakrát do Ameriky a potom jsem tam dělal takovou roli, jsem toho Gonzálese hrál, který má 2 dny, nebo 3 dny jsem měl filmoci a byl jsem za to tak zaplatený, že jsem zůstal v Americe 4 měsíce. Takže to vyšlo.
1: A to bylo v
0: Rectimu.
1: Samozřejmě, že naše povídání s Pavlem Landovským ještě pokračovalo. Bohužel, čas vymezený Nostalgickému muzeu zábavy na stanici Praha Českého rozhlasu 2 je pro dnešek už vyčerpán. Nevadí, však on vám to pan Landovský dopoví někdy jindy, třeba v některém extra vydání tohoto pořadu. Pro dnešek vám tedy přeji už jen pěknou noc i pěkný den, žádné chmury, žádné bolesti, jen samé radosti. Naschledanou.

0: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Tady je Pohoda.
1: Český rozhlas Pohoda. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 8 hodin. Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky. Začíná pohodové ráno s Václavem Žmolíkem.
2: A já vás zdravím, vážení a milí posluchači. Tentokrát nás v pohodovém ránu čeká jedna opravdu výjimečná gratulace k narozeninám. Právě dnes, 14. září 2026, se totiž devadesátky dožívá český malíř, grafik, ilustrátor, hudebník, spisovatel, sběratel, který mnoho ze svých aktivit věnoval i rádiu. Připomenu jeho cyklus Láska za lásku. Ano, pan Jiří Anderle. A tak mu za chvíli k tomuto životnímu jubileu pogratuluji. A věřím, že to bude za nás, za všechny. Také vám povím, co to je za akci Čtení ve vlaku. A dozvíte se o nových antibiotikách, na kterých pracují vědci z Masarykovy univerzity v Brně. Ovšem nejprve nám zaspívá Michal Tučný, toho měla moc ráda moje babička. Tak ať je nám společně pohodově.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Pohodáři.
2: A v tomto okamžiku už mám na telefonu oslavence, výtvarníka, muzikanta, muže mnoha dalších profesí a zájmů, Jiřího Anderleho. Krásný den a všechno nejlepší.
3: Děkuju. Já jsem takový neslavič, tak to oslavím procházkou se svojí ženuškou, ano.
2: Co pro vás znamená ta číslovka? 9-0.
3: To mě ještě nikdy nikdo tuto otázku nepoložil. To je magický číslo nějak.

0: byla zrovna přišla sestřička, tak nás trošku vyrušila. Tak prostě maminka říkala, jak to bylo nádherný, to ona si vydobila prestižní místo díky své pracovitosti v rakovnické noblesní rodině, který měli továrnu na mýdlo, mýdlo Ota Rakovník. A továrníkovi na Štědrý den roku 35 odjeli do Prahy. A maminka se těšila, že teda přejde do toho Pavlíkova a že bude Štědrý den slavit se svojí rodinou. Ale ono se tak rozesněžilo, že ta maminka prostě nemohla nikam jít. A tak se zamkla v té opuštěné vile Rakovníku a dívala se smutně, jak se zvyšuje napadaný sníh, až to byl skoro půl metr, a najednou si všimla, že už je soumrak a tam melancholicky přešlapuje ve sněhu Adam Anderle, což byl chod, který dělal v továrníkovi s mýdlo ta Rakovník, pomáhal udržovat různý věci tam. Takže maminka říkala, Adame, ty jsi blázen, pojď, já tě jdu dolů otevřít, já jsem tady sama. No a to byl ten prolog, potom už si snad domyslíme, že jsem se narodil toho 14. září 1936, že jo?
1: Ano, vychází to.
0: Tak tím se teďko zrovna zaobírám, jaký to bylo zřetězený náhod, a bylo to takový jako pohádkový.
1: Tak děkujeme za tuhle vzpomínku. A vy stejně pohádkově jste vyprávěl i ve vašem rozhlasovém cyklu Láska za lásku, který s velkým úspěchem uvádíme i na Pohodě a stále se líbí a stále má nové a nové posluchače.
0: To je zajímavý. To je doklad úmu režiséra Prikazského, který mě dokonale motivoval, protože já netušil. On říkal, něco nahraje, ne, něco namluv a on ví, se nestarej. Tak jsem něco tam namluvil a on z toho udělal noblesní hodinu. Říkal, budeme to zkoušet. No tak jsme to zkoušeli 2 roky, 5 let, 10 let, 15 let. Udělali jsme skoro 300 hodinovek.
1: Ano.
0: Já jsem taky byl motivovaný, protože jsem si říkal, ano, udělám, že jsem byl oslovený rozhlasem, ale mám tyto 3 podmínky. Teďko jste zvědavý, jaký to budou, že jo?
1: No já minimálně jednu znám určitě.
0: Jo, tak budu to nahrávat bez smlouvy, protože to je, ano, vysloveně pořád jako hobby program, to je moje srdeční záležitost. Já si musím udělat taky pořádek v hlavě. Potom to musím udělat prostě s parťákem a to bude můj ukecanej papoušek Žaninka.
1: Ano.
0: No a na třetí podmínku si nespomínám, nespomíná to si ví.
1: No tak věnoval jste to Českému rozhlasu a nechtěl jste žádný honorář, ne?
0: Ano, to byla podmínka. Já si nemůžu přát honorář, protože to bych udělal zásadní prohřešek. Já si to musím dělat jakoby pro sebe. Pro svůj vnitřní takovej, já nevím, jak to nazvat.
1: Pro vnitřní uspořádání, pro vnitřní klid, pro vnitřní tak, pohodu, když si povídáme na Pohodě.
0: Ano, výborně, to se mně líbí, ano. To je dobrý.
1: Mimochodem, co pro vás znamenal a znamená rozhlas? Ono totiž se dá usoudit z toho, co si právě povídáme, že rozhlas pro vás byl a je významný.
0: Naprosto. My jsme rádiová generace. My bez rádia bychom nebyli. Já si vzpomínám, jak by jsme byli příliš chudí, tak jsme rádio neměli a měli ho děda. Markofon se jmenoval ten přijímač, mám ho ještě schovaný. No a ty četby na pokračování a dramatizace a pohádky, to byl první dotek lásky toho rádia, zamilovaný, že jo, Turgeněvi, Čechovi a tak dále. To bylo tak něco nádherného. To rádio a hlavně cizí stanice nám pomáhali kolem naší republiky. Byly přece stanice pro americkou armádu, kde se vysílal nádherný jazz. A já jsem prostě i

0: Baník, že jo, kamarádi Emil Vykličký a Franta Uhlíř, Pepík Vejvoda, my hrajeme v Pavlíkově na jazzovém létě.
1: Ano.
0: To jsme to nestačili, protože ještě tady ležím v nemocnici, mě operovali, mám strašný štěstí, jo, protože můj lékař Mirek říkal, ale já už se nemůžu koukat, nastup a bude tě vyměněna srdeční chopeň.
1: Jejda, no to je operace.
0: Tak jsem přišel a už teda jako po té přípravě předoperační, jo, a sestřička mě už jako na lehátku vázala hlavu a někam mě zavezli a já slyším hlas chirurga, který to bude dělat, tak se do toho dáme. Tak já už to držím, hezky dejchejte volně, pohoda, pohoda. Něco mi tam dělali, jo, a najednou řekl, je fertik, můžete to rozdejchat. Věřil byste tomu?
1: No to je úžasné.
0: To jsem vám popsal časový úsek mý srdeční chlopně. To je moderní chirurgie. Báječný, báječný.
1: Mistře, tak ať funguje bezchybně. Děkuji moc za tohle povídání pro posluchače Českého rozhlasu Pohoda. A ještě jednou hodně zdraví, pohody a všechno nejlepší.
0: Já si jich tak strašně vážím, protože bez toho rád, aby naše generace nebyla. A jsem rád, že to doktorka Janečková opět obnovila a my něco rekonstruujeme, takže dostanete brzo renovovaný části, jo?
1: No paráda, těšíme se moc. Já moc děkuji za tohle krásné povídání a jsem strašně rád, že máte v sobě stále tolik nakažlivého optimismu.
0: Děkuji vám, moc si toho vážím a posluchači jsou pro mě opravdu magická záležitost, takže hodně štěstí navzájem.
1: Děkuji. Mějte se krásně.

To nám v pohodovém ránu zpíval Radek Tomášek a teď mám otázku. Slyšeli jste někdy o čtení ve vlaku? Tedy o čtení ve vlaku s velkým Č, protože ve vlaku někdy jel a při cestě si četl asi každý z nás, ale aby se cesta vlakem proměnila na setkání s oblíbeným spisovatelem či spisovatelkou, kteří navíc veřejně čtou ze své knihy, tak to je každoročně možné zažít pouze v rámci literárního festivalu, který pořádá Pražská literární akademie ve spolupráci s Vysokou školou kreativní komunikace, Střední školou a Akademií Michal. A jistě nejen já jim za to tleskám. Právě teď se chystá už 13. ročník tohoto festivalu autorského čtení ve vlaku, který se uskuteční už tuto středu a čtvrtek, tedy 16. a 17. září v pražských příměstských vlacích. Během dvou festivalových dnů se cestující a milovníci literatury mohou těšit na řadu českých autorů a autorek, kteří svá díla představí přímo během jízdy. Vlak se tak na chvíli promění v místo, kde se budeme moci obohatit o literární zážitek. Bude stačit nastoupit a zaposlouchat se. Na své si přijdou milovníci fantasy, sci-fi, detektivek i klasické beletrie. A kdo bude letos číst? Tak třeba Lukáš Vavrečka, Kateřina Surmanová, Lucie Ortega, Adéla Rosípalová, Jan Kotouč, Lucie Lukačovičová, Jan Gardner, Alžběta Bílková, Vojtěch Hlavenka anebo Dominik Roubín a několik dalších. Festival potom vyvrcholí ve čtvrtek 17. září od 15 hodin v knihkupectví Luxor na hlavním nádraží v Praze. Proběhne tam beseda s autory a taky autogramiáda. Máte-li tedy rádi českou literaturu a jezdíte-li vlakem, je to tip právě pro vás. Ale i když třeba vlakem nepojedete a nebude se číst tedy zrovna pro vás, tak je to hezký nápad. Co říkáte?

0: Český rozhlas Pohoda. Počasí s meteorologem.
1: A předpověď počasí na dnešek pro nás má meteoroložka České televize Alena Zárybnická. Pěkný den.
2: Dobrý den.
1: A jak tedy bude?
2: Po deštivém ráno čekujeme spíš ubývání srážek. Ráno a dopoledne bude ještě převážně zataženo. Na většině území se bude vyskytovat déšť anebo přehánky. V severozápadní polovině Čech čekáme déšť místy a postupně i zmenšenou oblačnost. Ojediněle se může objevit i bouřka. Během dne budou srážky od severozápadu ustávat a oblačnost se bude protrhávat. Teploty kolem 20, 18 až 22 stupňů Celsia, na severovýchodě 16 až 19. A pokud budete vyrážet nahory, tam čekejte maxima kolem 14 stupňů. Foukat bude slabý, přes den místy mírný západní nebo severozápadní vítr, k večeru až severní. Rychlost bude mít mezi 3 a 6 metry za sekundu.
1: Děkujeme. To byla z Kavčích hor Alena Zárybnická. Naslyšenou.
2: Pěkný den přeju.

0: Jak se máš, Hany, zpíval v pohodovém ránu Pavel Novák, ale právě dnes měl zvolit jiné jméno, jméno Radka, protože právě Radky dnes slaví svůj svátek, tak všechno nejlepší, milé dámy. A teď už je tady naše bylinková lékárna. Léčivku potočnici, tak tu znali už v antice. Antičtí lékaři ji doporučovali při kožních problémech, třeba i při spálení sluncem. U nás je v současnosti potočnice lékařská chráněná. A čím tahle rostlinka může prospět našemu zdraví, tak to ví a poví naše bylinkářka Eva Bucharová.
1: Potočnice nebo taky řeřicha potoční či řeřišnice bílá je plná minerálů, jako je železo a draslík, a taky vitamínů A, C, D i E, dále jódu. Jsou v ní hořčičné oleje a silice. Staří léčitelé ji popisovali jako hřejivou a vysušující. Doporučovali ji při problémech s játry, žaludkem a střevy nebo s dýchacími cestami. Léčili s ní kurděje. Potočnice má protizánětlivé vlastnosti, posiluje imunitní systém, povzbuzuje trávení, podporuje vykašlávání. Z jejich semínek se dříve vyráběla hořčice. Listy mají trochu pálivou chuť, chutnají trochu jako řetkvičky nebo wasabi. Nať je pikantní a hodí se ke kořenění jídel. I v kosmetice se potočnice uplatní, v regeneračních šamponech na vlasy. Ve volné přírodě roste, jak už název napovídá, v potocích a u pramenů. Svědčí jí chladná a tekoucí voda. Bahnité vody jí nesvědčí vůbec. Pokud byste ji chtěli pěstovat v květináči, pamatujte, že vyžaduje vlhkou humózní půdu a chladné stanoviště.

0: Daniela Kolářová, jedna z nejobsazovanějších českých hereček, slaví v těchto dnech své 80. narozeniny.
1: Přes 40 let byla spojená s divadlem na Vinohradech. Známe ji ale z celé řady filmových či televizních rolí.
0: Důležitou stopu zanechala také v mnoha rozhlasových hrách. Hlas Daniely Kolářové si připomeneme v následujících dnech hned několikrát.
1: Od úterý 15. září nás čeká šestidílná četba na pokračování Komediantka z pera Vladislava Stanislava Rejmonta.
0: Ve středu 16. září zařazujeme hvězdný prach, který připravil Jaromír Hanzlík.
1: V neděli 20. září můžete poslouchat rozhlasové zpracování básnické prózy Nikola Šuhaj-Loupežník a kulatiny Daniely Kolářové zakončí v pondělí 21. září pořad Tandem.

Tak to byl Pavel Bobek. A co nabídneme dál v pohodovém ránu? Nejen každý podzim si připomínáme prevenci proti nachlazením. Za chvíli vás vezmeme mezi brněnské vědce, kteří modelují nová antibiotika přímo v počítačích. Navrhli biliony molekul, které mohou vědci po celém světě využívat při hledání nových zbraní proti odolným bakteriím. Víc už za chvíli, jenom co dospívá Miluška Voborníková.

0: Brněnští vědci hledají novou zbraň proti bakteriím, na které nezabírají běžná antibiotika. Nečekají ale, co účinného objeví v přírodě. Nové látky navrhují přímo v počítači, potom je vytvoří a testují v laboratoři. Za sebou už mají úspěšné testy na lidských buňkách i na myších a ukazuje se, že jejich metoda nemusí mířit jenom na bakterie, podobně by mohla pomoci i v boji s rakovinou.
1: Nechceme vnášet špínu dovnitř a bakterie ven.
2: Robert Vácha z centra CEJTEC Masarykovy univerzity mě vede do speciální laboratoře, kde vědci testují nové látky proti bakteriím odolným vůči běžným antibiotikům.
1: Laboratoř byla vydezinfikována, jinak bychom sem ani nemohli.
2: Otvíráme dveře od laboratoře, nasazujeme si plastové návleky, jelikož se jedná o citlivé prostředí.
3: Protože testujeme bakterie, která můžou způsobovat onemocnění, tak s těmi bakteriemi pracujeme v laminárním boxu.
2: Říká laborantka Dominika Kubinová.
4: Chrání to i vzorek, i pracovníka.
2: Právě se otevírá box, ve kterém běžně jsou ty nebezpečné bakterie.
4: Máme růstové médium, do toho přidáváme peptidy.
2: A co ten peptid pro tu bakterii znamená?
5: Může pro ní znamenat, že je to normální jídlo. Ale my se snažíme, aby to pro ně bylo jedovaté jídlo. Ty peptidy udělají díry do té bakterie. Tam má kolem sebe ochrannou obálku, která ji chrání, a ty peptidy přijdou a udělají do ní díry a ta bakterie vlastně vyteče a umře.
2: Tým má za sebou už i rozsáhlá testování. Nejen v laboratoři na bakteriích a buňkách, ale povedlo se jim vyléčit už i myši, říká Vácha.
5: Tyhle testy jsme provedli vůči Acinetobacterium baumannii.
2: Tato velmi odolná bakterie může způsobit například infekci rány při kontaktu s půdou.
5: Což teď je například u vojáků na Ukrajině.
2: Zároveň si ale mohou přinést lidé s oslabenou imunitou z nemocnic.
5: Ona způsobí zánět a v nejhorším případě až sepsy.
2: Peptidy navrhli uměle na počítači. Vědci ale potřebovali zjistit, jak molekuly poskládat tak, aby byly jedovaté pro bakterii, ale bezpečné pro lidské buňky.
5: My jsme jich navrhli 10 na 13.
2: Tedy 10 bilionů. A vytvořili také návod, podle kterého lze navrhovat další. Výzkum ale nemusí přinést jen nová antibiotika.
5: My jsme otestovali některé ty peptidy vůči rakovinným buňkám a viděli jsme, že potenciálně by mohly najít uplatnění i v protirakovinné léčbě.
2: Antibiotická rezistence patří podle Světové zdravotnické organizace mezi největší zdravotní hrozby současnosti. Nová metoda by tak podle vědců mohla urychlit vývoj nových léčiv, aby lidstvo udrželo krok se stále odolnějšími bakteriemi. Z Brna Marek Hensel, Český rozhlas.

0: Jitka Molavcová nám zpívala v pohodovém ránu. Jak se tak dívám na hodiny, tak za necelých 7 minut už tady bude 9. a to znamená, že se z dnešního pohodového rána s datem 14. září budeme pomalu loučit. Už za malou chvíli, tedy přesně v 9, se ozve znělka tandemu Jana Rusáka a Honza u mikrofonu uvítá grafika Jiřího Anderleho. Ovšem bude to, jsme přece rádio vzpomínek, pořad vzpomínkový archivní z roku 2014, zatímco my jsme si v pohodovém ránu před malou chvílí s Jiřím Anderlem povídali právě teď k jeho dnešním 90. Po 10. hodiny nabídneme životopisy, tentokrát životopis spisovatele Jacka Londona a po 11. hodině se roztočí kolotoč, kde bude vaším průvodcem Lukáš Berný. Tak přeji krásný a pohodový den s Českým rozhlasem Pohoda.
1: Pohodové ráno a Václav Žmolík.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 9 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Jiří Adrle, akademický malíř, grafik, ilustrátor, hudebník a spisovatel, člověk velmi úzce spjatý s Českým rozhlasem, slaví v těchto dnech své 90. narozeniny. Děkujeme za dlouholetou výjimečnou spolupráci a přejeme všechno nejlepší. Nezaměnitelný hlas Jiřího Adrleho si můžeme připomenout v Českém rozhlase Pohoda v následujícím pořadu.
0: Tandem. Dobrý den vám všem, přeje z Tandemu Jan Rosák. Jediný český umělec, jehož grafické dílo je vystaveno v newyorském Metropolitním muzeu v jednom sále společně s Rembrandtem, Dürerem, Matissem a Picassem. Krom toho je zastoupen v předních světových sbírkách Metropolitan Museum of Art v New Yorku, Centre Georges Pompidou ve vídeňské Albertině a dalších. Kolik našich výtvarníků má takovéhle renomé? Pokud vím, tak v současnosti jenom akademický malíř a grafik Jiří Adrle. Jiří, já vás na Tandemu srdečně vítám, dobrý den.
2: Děkuju, Honzo, to je milý tady bejt, já děkuju za to, že jste mě pozval.
0: Já vím, že vy jste v rádiu hodně rád, věrní posluchači rozhlasu dobře vědí, že jste v rádiu přímo jako doma. Ostatně pořad Láska za lásku, v němž Jiřího Adrleho slýcháte, se vysílá už od roku 1997 a můj host se netají tím, že, jak říká, naše generace, tedy generace Jiřího Adrleho, rozhlas miluje. To mě těší, přeju hezkou chvilku u rádia.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Tandem.
1: Hostem je dnes Jiří Anderle. Myslím si, že netřeba Jiřího už více představovat, i když já to udělám hrozně rád. Hlavně z té doby, kdy o vás zase tolik zpráv není, to znamená z toho útlého dětství. To se ví, že jste se narodil u rakovníka v Pavlíkově. To je malá vesnička nějaká?
2: No, to je městysný.
1: Jo, to už je městysný.
2: Ano. Ale to je vzkvétající městy s vynikajícím inteligentním starostou a místostarostou. Já je znám od dětských let, že jo. A oni mě mají strašně rádi, takže já teda, když stojím teďko před problémem, že se Pelová vila, ta nádherná galerie v Praze 6 bude zavírat, tak kluci mě tam nabídli tak nádhernou výstavní síň, že mě to dojalo. Už se rekonstruuje a jdeme rovnou z Pelovky.
1: Takže místo
2: tam
1: do Bubenče budeme jezdit do Pavlíkova, je to
2: no,
1: jasný.
2: Ono to ano, není daleko.
1: Není to daleko. No, ale když říkáte, že je všechny dobře znáte tam a oni znají vás, to znamená, že jste tam delší dobu žil?
2: Já jsem tam prožil celý dětství do 15 let a potom jsem se tam stále vracel celý prázdniny do 25 let. Hrál jsem tam s kapelou Křivokládských lesů po všech těch vesnicích, takže já znám, co to je prostě život na vesnici zevru. Co to je za nádherný, čistý lidi, který opravdu mají jenom tu dřinu strašnou a tu poctivost, protože to jsou soužití lidí na vesnici. Tenkrát to stačilo, aby někdo udělal malé nějaký malér, že ukradl někomu tyčku s plotou a už to byl špína, už se s ním nikdo nebavil. Tam byly takový zákony cti, to dneska ze světa vymizelo, mravnost, jak nás vychovávali maminky. To se nedělá, to se nesluší, hamba, styč se. A nikdy toto dítě neudělalo.
1: Tak tohle to dneska už a lidi ve městě zvlášť asi neznají. No, ale zpátky k vám. Vy pocházíte z takové rodiny spíš drobných rolníků, jak
2: no,
1: jsem si přečetl.
2: Hudinská rodina, protože tatínek byl zámečník, brzo mě umřel, když mě bylo 6 let a maminka byla nejdřív služebná. Naštěstí u továrníka mýdlo Ota Rakovník, takže tam nasáhla takový ty továrnický pušlechtilý maníry. Jo? Mařenko, prosím vás, mohla byste nám víc domácnost, říkala paní továrníková, milé ráda, maminka to uměla, takže vedla celou domácnost u Otu a vzpomíná jak na to jako na nejnádhernější léta svého života a navíc, když přišel Štědrý den, já to tady prásknu na sebe, proč ne, žijeme jenom jednou. Představte si chumelenice a maminka nemohla z toho rakovníka, z té továrníkovy z vily, poslouchejte dobře, dojít v těch závějích do Pavlíkova, který byl 5 kilometrů daleko, ale viděla, že pod oknem chodí Adam, můj táta Adam Anderle, chod z dílů nad Klenčím pod Čerchovem, jo. No tak Adame, ty tady mrzneš, pojď teda dál. Já jsem tady sama, továrníkovic odjel.

0: Andem.
1: Přední český výtvarník Jiří Anderl je dnes hostem Tandemu. Mimochodem, vy jste, Jiří, zdůraznil v případě vašeho tatínka to E, Anderle, a sám si taky říkáte Anderle nebo Anderle?
2: Ander, protože to je, tam do toho se přimísili ty jména německý, Der, Die, Das, tak se to vlastně, to je hodně, hodně lidí. Poměrně Anderle je dost rozšířený jméno, ale má i kratší verzi Anderle.
1: Anderle, ano. No, ale vy jste zmínil v tom povídání o Pavlíkově také to, že se tam pravděpodobně přemístí vaše galerie, která byla, nebo možná ještě pořád je, ale už asi nebude dlouho, ve Vile v Pelejově ulici. Co se s tím stalo? Proč už tam nemůžou být vaše obrázky?
2: Protože nejsou peníze, politici nemají zájem, protože se jim zdá, že do takové kulturní instituce chodí málo lidí. Oni nejsou dost zviditelňováni před volbama. Všimněte si, že kde politiky vidíte? Tam, kde je hodně lidí. Na sportovních stadionech. Ale kultura oslovuje velice malé procento lidí. Dejme tomu 3%. To si přiznejme. Kdo ví, že Beethoven byl nějaký a že napsal apasionátu, nebo že Bach napsal mši hámol, nebo že Rembrandt namaloval noční hlídku. To je malinký procento lidí. Já ty lidi, kteří to neví, neosuzuju, protože to jsou dobří soustružníci, řidiči autobusů, třeba i lékaři vynikající a tak dále, ale teďko zvlášť ty dravčí době, ty nenasytné touhy po penězích a pomoci, to je hrozný. Já jsem včera jel v autobuse a tolik zášti a nenávistných prostě výpadů, co lidi na sebe, jak se k sobě, to jsem nezažil. Já jsem, co se to s lidma děje, no? A do toho my přicházíme, my jsme to původně chtěli s manželkou dát celý do vlastnictví Prahy 6, protože tam je unikátní sbírka černošského umění Afriky, jejíž význam přesahuje hranice této země. Je tam retrospektiva mýho díla, je tam i ty grafiky, které visí právě v tom Metropolitním muzeu v New Yorku, ale ty politici na to, zastupitelé teda na to nadávají, přitom Pelejovce nikdy nebyli. Oni se mezi sebou hádají, já jim nerozumím, tak jsme si řekli, ano, 10 let stačilo, končíme. 10 let uteklo jako voda. Když se to před 10 zakládalo, před 10 lety, tak to byl ještě doktor Lubomír Voleník, všichni ho známe.

0: Říkal, kluci, to musíte udělat.
1: To byl osvícený člověk. Ne?
0: No, úžasně. To musíte udělat, já vám budu schánět sponzory, to tady musí být, to bude senzace. No, nedožil se ani otevření, že jo, no, tak jsme 10 let teda to prospívalo, protože jsme měli bohatý sponzory. Potom ty, když odpadli, tak potom začaly být problémy s financema. Mě to samotného je líto, když Praha 6 potřebuje spravit chodníky a musí dát půl druhého milionu na udržení instituce, kam přijde denně třeba 60 nebo 100 lidí, no.
1: Takže i muzeum těch černošských kultur, které jste naschromáždil.
0: To se použil slovo muzeum, ale oprávněně, protože ta celá sbírka těch černošských plastik je evidovaná jako v centrální evidenci sbírek na ministerstvu kultury, jo? Protože tam už jsou tak závažný díla a ono vlastně toto umění právě černošský dalo podnět ke vzniku moderního umění 20. století. Promiňte, já jsem vás přerušil.
1: No, já jsem si chtěl zeptat, jestli všechno se takhle bude stěhovat do Pavlíkova, abychom věděli, kam
0: bude. Část černošského umění skončí v Pavlíkově, část zatím bude v depozitu. Já jsem se taky nenarodil proto, abych čelil útokům zastupitelů Prahy 6. Já jsem se narodil proto, abych maloval, a to, že vzniklo tato krásná galerie za tomu, že architekt Srpa, který si to vymyslel, který tenkrát to prostě řekl ostatním přátelům, kteří tomu přáli. Takže my jsme před těmi, když se to otevíralo v roce 2003, to byla jiná doba.
2: Český rozhlas Pohoda.

Dívám se uplakaným oknem na město zalité potem. Sem a tam chodím po podlaze, která druhému je stropem. Tam, kde jaro řeky naplní a motýl křídla narovná, tam bude léto, bosé léto a v něm

0: Anden. Akademický malíř, grafik Jiří Andele je hostem dnešního Tandemu. Samozřejmě, že si rád popovídám o jeho životě a musíme to vzít asi větším tempem, protože my jsme se vlastně v tom kurikulu, víte, jsme se dostali maximálně tak k tomu vašemu dětství, které bylo nesmírně zajímavé, ale vy jste potom šel, jestli se nepletu, na radu vašeho učitele kreslení na Vyšší školu uměleckého průmyslu, jak se tehdy říkalo v Praze, víte?
1: Ano. To byl náš třídní učitel z Rakovnický Měšťanky, tenkrát kluci chodili na Horníka nebo do JZD. On říkal, já jsem tě to vyjednal, půjdeš dělat zkoušky do Prahy na uměleckou školu.
0: A to už jste ho přesvědčil na té škole, že máte
1: takový talent? On totiž byl tak osvícený, tenhle ten kantor, že ty výhybky toho osudu měl sílu prostě přehodit v mém případě. A udělal to rád, protože on založil kreslířský kroužek, pěvecký kroužek, a tam poznal, že teda opravdu mám talent. To je, za talent člověk nemůže. Ten buď dostane, nebo nedostane, že jo. A tak já jsem ten bez problémů ty zkoušky přijímací na tu Prahu do té pražské umělecko-průmyslové školy udělal, že jo, tam jsem udělal maturitu, přešel jsem okamžitě na Akademii výtvarných umění, mezi tím ovšem jsem se stal členem rakovnického Big Bandu a posléze dechovky křivoklátských lesů, takže jsem každou neděli hrával na vesnických tancovačkách a tam jsem zažil takovej biják, který do dneška jsem nedomaloval. Já to můžu stále prostě malovat, jo, tanec, téma tanec, jo. Ty střety mládí, stáří, lásky, nenávisti, to, co to tam popralo a to bylo úžasný.
0: Musíte, ale stejně, co jsem si přečetl, tak říkáte sám, že zásadní vliv na vaši tvorbu mělo vaše působení v Černém divadle.
1: Ano.
0: Vážně tak zásadní?
1: Jistě. Protože když se sečtly potom ty jaksi ty stále nasávané podněty, které já jsem nasával už od dětství, já jsem měl zřejmě jiné vidění, což se projevuje na mých rozhlasových pořadech. Protože 17 let udělat 300 hodinových pořadů, teda on za to může ten ďábel Vlado Prikaský, že jo? Já to netušil, že něco takového ve mně je. On říkal, podívej se, mě nedostatek pořadu, kde se vysílají příběhy. Zkus to, vyprávěj po životě, jak jste žili. To já tě to budu stříhat a takhle jsme rozjeli pořad, který tady vlastně v podstatě nebyl. My jsme neměli kde se poučit. Vyprávěný pořad hodinovka, že jo.
0: Vraťme se k tomu Černému divadlu.
1: No a potom jsem po absolvování akademie, že jo, na to nikdy nezapomenu, jak tam Smetanovo kvarteto hrálo, kvartet z mého života a já tam stál s troubelem teda, ve kterým byl v té rouře byl diplom absolventa akademie, ale mě už tenkrát bylo dobře, protože co má absolvent akademie dělat? To vám je strašná situace. Malířů je moc. A oni končí buď jako restaurátoři památek, že jo, nebo tak jako si dělají to umění doma, třeba, no, je to těžký úděl. Dež to, já už jsem šel, jak si končil s perspektivou, že Jirka Srnes, kterýho jsem znal z té grafické školy, geniální multimediální umělec, protože byl sám autor geniální hudby, režisér, studoval na režii, studoval loutkařinu na Damu, tak já jsem věděl, že přijde čas, že ani ty poslední prázdniny, to už jsem vlastně žil s mojí spolužačkou Miladou a byli jsme na posledních prázdninách v Pavlíkově, když babička, která pásla před domem housata, říkala kominík přijel na mopedu. To byl Jirka Srnes oblečený do černýho, který říkal nástup, máme pátek, v pondělí začínáme zkoušet. Takhle to šlo rychle. Tak my jsme přerušili prázdniny, hurá do Prahy, naskoušeli jsme program, ze kterým jsme za tři neděli vyjeli do východního Berlína, kde prostě toho z 26. srpna, nebo kdy se to odehrálo, se před našema očima začala stavět berlínská zeď. A tam se střílelo a my jsme tam na té německé Volksbühne v tom gigantickém divadle měli premiéru a zvenku jsme slyšeli střelby. Jo.
0: Jiří, prosím vás pěkně, ale co já nechápu, vy jako výtvarník a samozřejmě jaksi zarytý malíř, kreslíř a najednou se z vás stal mim.
1: No, to nebylo tak jednoduchý. Já jsem nejdřív nastoupil jako kulisa.
0: A jo, takhle.
1: já jsem byl takzvaně černá kůže, jo, tak se říká kulisákům. Až potom jeden kluk vypad a Crnec Jirka říká, nedá se svítit, musíš na jeviště. Prošel jsem krátkou pohybovou průpravou doktorky Evy Krešlobí, profesorky, že jo. No a najednou jsem stál jako solo mim na jevišti a stál jsem v Paříži, v Olympii, lidi řvali bravo, já jsem si říkal, proč? Proč, ale nicméně to bylo úžasný, že jo, když to celá Olympie tleská a řve bravo. Já, když jsem potom vyšel před tu Olympii, tak jsem se zase byl šokovaný, že tam nikdo o tom bravu vůbec neví, co tam chodí. Tak jsem od té doby přestal mít důvěru trošku k úspěchu, že jo, protože je to ošidný.

0: Gandem.
1: Ani dnes nezůstaneme dlužni vám, kteří se těšíte, kromě povídání mého hosta, akademického malíře a grafika Jiřího Anderleho, taky na jeho vkus, co se humoru týče, tak nezůstaneme dlužni klasikům českého humoru. Jiří, je to na vás, abyste si vybral někoho, kdo vám dělá radost, koho rád posloucháte, koho si vážíte?
2: Já samozřejmě humor miluju. Vím, co udělali pro český humor takový osobnosti jako Vlasta Burian a Miroslav Horníček a především teda i pan Holcman, jak říká.
3: Restaurace u Nudle.
1: Vy to umíte.
2: Ale myslím, že největší mák je Jan Werich. My jsme hráli na Broadwayi a tam každý večer, aby jenom si mohl vdechovat tu magickou vůni spalovaného prachu od reflektorů, chodil za náma Jiří Voskovec a ten byl tam blažený a často měl dojetím ve vlčích slzy a to začínala každá rozprava pana Voskovce. Jo, to když jsme s Jenem tenkrát a zašli celý řetězení vzpomínek, škoda, že se to nenahrávalo. Škoda, že vy už se vracíte, ale až potkáte Jana, tak ho moc pozdravuju. Tak mu vyprávějte o tom, jak jsem za váma chodil. Já ho skutečně potkával v Mikulanské ulici. Tak ho potkám a říkal jsem, tak pane Werichu, představte si, že jsme byli v New Yorku, tam jsme hráli na Broadway. A co Jiří? No ten vás moc pozdravuje a říkal tohleto a takhle a byl z toho taky dojatej Werich a říkal, no to má pravdu, kdyby my jsme tenkrát měli k dispozici techniku černodivadelní, tak Bůh ví, kde by jsme ještě s jakou dimenzi další by jsme do našeho představení dali.
1: Ano, protože ta myšlenka, ten humor, ten už tam byl, tam už stačila jenom ta nástavba té techniky. Tak my si teď poslechneme Jana Wericha a když dovolíte, já bych k němu přidal ještě další jméno, které jste taky zmínil, Miroslav Horníček.
2: No, páječný.
4: No,
5: zas, teď to bylo markantní.
6: Já teď taky něco zaslech.
4: Jo,
6: Karle, vyzkoušíte něco? Co? Jestli to není vedle. Od Rahňovského, z Variete. Tam obyčejně, tam dole se pije, nahoře se cvičí, jo? A někdy ten cvičenec spadne do piva.
5: A zve?
6: Ne, to zve ten host.
5: A, no, pochopit ten má, ve voku pěnu, jo?
6: No, všem. Takový no! To dělám já! Já se nachytal!
5: A co to je?
6: Noe! No to je jméno.
5: Ne, lidský?
6: No biblický.
5: Noe, to je
6: Noe. Píše se to Noe.
5: Jo tak.
6: No.
5: Noe.
6: No.
5: No a?
6: Ne no a. Noe.
5: Já vím, to je jméno.
6: No, no, jméno.
5: Píše se to Noe.
6: No.
5: No a?
6: A vy neznáte Noa?
5: Ne.
6: No to byl přeci, to byl ten člov, je? Co mu hospodin. Dal pokyn.
5: Pokyn?
6: Aby vylez na kopec a postavil tam loď.
5: Co by?
6: Aby na kopci postavil loď.
5: A Noe?
6: No, Noe ji postavil.
5: To je přece blbost, loď na kopci.
6: No, to je pravda, všichni blbí se mu smáli tenkrát.
5: Ovšem, když loď, tak především na kopci.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Otevřeli jsme rozhlasový archiv a vybíráme z něj pro vás to nejlepší.
0: Vraťte se s námi v čase a poslechněte si legendární pořady, rozhlasové hry a četby.
1: Příběhy z naší historie nebo nestárnoucí hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Tandem. Povídat si o obrázcích v rádiu je vždycky věc velice ošidná. To já nevím, jak popisovat, co na těch obrázcích vidíte, nebo jaký dojem na vás mají. Já si myslím, že si budeme radši povídat s Jiřím Andelem o jeho rozhlasovém pořadu, který v podstatě taky o těch obrázcích je. Mám teď na mysli samozřejmě pořad Láska za lásku, který, jak už jsem říkal v úvodu, se vysílá od roku 1997, čili už jich bylo opravdu drahně kolem těch 300, jak jste říkal. Jak vlastně ten pořad vzniká? Dáváte mu téma dopředu nebo je na základě z velké části improvizace?
1: To nemůže být až tak moc veliká improvizace, protože teď například, protože se vyměnilo vedení na stanici, přišli tam mimořádní lidi, se kterými jsem vlastně začínal. Já ty jména řeknu, to jistě to víte. To je pan Dietrich a pan Vacek, tenkrát v tom roce, co se to psalo za rok, 97.
0: Sedm, ano.
1: To je hrozně dávno, to je věk. To vyroste dítě dospělého člověka, no, 17 let. No a hoši chtí, aby jsme začali premiérovat. No tak já teďko připravuju na poslední únorovou neděli premiéru. To znamená, já už teďko si musím utřídit myšlenky, co tam bude. Budou to únor na Hradčanech. Tak si říkám, ano, bude tam příběh ze setkání Jana Zrzavého, který vždycky rád chodíval ke kapucínskému kostelu a teď, že jo, pan Zrzavý byl opřenej o tu svoji hůlku a díval se na madam, jak přichází a pár slov a takový. To tam musí být setkání Jana Zrzavého s Hanou Benešovou, to si teďko připravuju v poznámkách, aby ty formulace byly přesný a takhle krok za krokem postupuju, teďko tam zmíním hradčanské sousedy, což byly vynikající osobnosti, jo, bývalej zlatník, pan Sýkora Emerich, který například prodával, když si chtěl zpestřit život, odjel do Casablanky s kuframa plných budíků a tam na tržišti v Casablance postavil z těch budíků pyramidu a všechny budíky tak se řídil, že oni non-stop zvonili. Když jeden přestal, druhý začal a tak dále. Jo. On tenkrát prošel všecky a to byl tak báječný vypravěč, jeho story byly skončil hrozně, protože byli neúprosný na něj v 48. roce. Ty výstechy byly hrozný, to nebudu tady rozebírat, ten režim byl krutej, toho tam zmíním a tak dále. Takhle se tím pořadem prokousávám, když mám ty zápisky už jako v pořádku, tak musím najít tu odvahu a zapnout mikrofon, což mě někdy dává strašnou práci, protože ten mikrofon, tohle, ta zázračná věc, je nesmírně zrádná. Ona prozradí každou neupřímnost, každou faleš, vy to znáte.
0: Jak to máte rozděleno s Vladem Prýkazským?
1: Vlado tě čeká na to, co mu přinesu. Trošku má ponětí, že to bude téma únor na Hradčanech. A potom šílí, protože nemá jedinou poznámku k tomu, že jo. On to musí nejdřív do sebe nasát, třeba to dva dny jenom poslouchá, aby to dramaturgicky sesadil, aby tomu dal takzvaně ty nohy, jak tomu říkají režisérové, aby to letělo. Teďko ty pauzy, aby ty jednotlivý příběhy mohly získat několika vteřinovou pauzu, tam doplňuje hudbu, kterou já mu dneska připravuju už, protože každá postava bych byl rád, aby měla svoji hudbu, aby to povídání mělo čas v hlavě posluchačů doznít. Je nadává a zlobí se na papouška, který do toho pískne vždycky v nepravý čas.
2: Český rozhlas Pohoda.
3: Písničky a vzpomínky.

0: Tandem.
1: V Tandemu si povídám s Jiřím Anderlem, povídali jsme si před chvilkou o jeho pořadu Láska za lásku, taky tady byla zmínka o jeho expozici v Pelejově nebo ve vile v Pelejově ulici, kde jednak jsou jeho obrázky, ale také sbírka afrického umění. U té bych se docela rád zastavil. Jak vlastně vzniknul ten nápad sbírat africké umění? Kde jste ho dostal? Čím to začalo?
2: Já jsem miloval lidové umění od dětských let, že jo? Protože vždycky se našla někde v okolních vesnicích nějaká chaloupka, kde ve štítě byl buď svatý Florián, že jo? A to jsou okouzlující umělecký výtvory, byť vyřezávány lidovými tvůrci. No a pochopitelně, jak jsem přišel do Prahy, tak nás kantoři hnali hned do Národopisného muzea, kde byly veliký sbírky zase slovenského lidového umění, a do Náprskového muzea, kde byly černoši. A tak jsem si uvědomil, že vlastně to jsou spojitý nádoby, že to je umění dělaný teda, takže se dostává až na dřeň existence člověka, jo? Protože ty lidi, ty tvůrci nejsou zatížený slohovými kánony a můžou se skutečně soustředit na obsah. Takže najednou přišel rok 64, kdy my jsme s Černým divadlem byli v Austrálii a tam jsou kolosální muzea černošského umění z těch hořejších států nad Austrálií z Oceánie. To byly okouzlující, tam jsem trávil opravdu hrozně moc času. No a přivez jsem si, protože jsme se tam s mojí ženou Miladou na konzulátě v Sydney vzali, protože jsme nechtěli mít okázalou svatbu, kterou nám chystali. My jsme spolu už žili 10 let. Rodiče a my jsme si v sydnejském přístavu koupili jako ke svatbě takovou sochu z Nový Kvineje. A tudyž viděl můj kamarád Fred Dalman, který elektrifikoval Čínu a jezdil celý svět, ten mě například ukazoval rudou knížku podepsanou Máem. Představte si, to byl úžasná osobnost. On říkal, ty sbíráš černošský umění, já toho mám a nevím, co s tím. Protože Belgie a belgický Kongo a tak dále, já tě to přivezu. Tak mě přivez první takovou sérii a to už byla malá sbírka, která se potom postupně rozšířila. A když se mě lidi ptají, jak to jsem dovážel, já jsem říkal, byla hrozná dřina, já jsem si musel vzít velkou nůši, sednout na kolo a víte, co to bylo, než jsem přejel ty Alpy.
3: A ještě pořád ji rozšiřujete, tu sbírku, nebo už jenom náhodně?
2: Třeba? Teď už to nemá cenu, protože když jsme se rozhodli opustit Pelejovu vilu, byli jsme tak jako vyštípáni, tak krvácí mě srdce, protože jsem se mezi tím naučil tomu velmi rozumět, já tomu to umění. Ale už to nemá cenu to sbírat.

0: Za chviličku se rozloučím dnes v tandemu s akademickým malířem a grafikem Jiřím Anderlem. My se společně vyfotíme do našeho internetového alba, které najdete na internetu. Tam budeme stát takhle vedle sebe s Jiřím Anderlem a já budu velice pyšný, protože tak, jako budu stát já vedle Jiřího Anderleho, tak tam stál třeba Václav Havel, nebo Bill Clinton, nebo bývalý německý prezident Walter Scheel. Ti všichni si kladli za čest být vedle vás taky, vidíte?
1: To je zajímavý, na to jsem všecko zapomněl,
0: no, vidíte? To je škoda, ale...
1: Ale no, škoda. Člověk jako žije opravdu, já pořád žiju prostě tím, co budu dělat zítra, že jo? Jsem posedlej workoholik a běda, když se stane, že některý den nemaluju, tak to mám pocit, že jsem nežil. A hlavně, já jsem... Dneska to pozoruju jako obrovský klad. Já jsem dítě, který vyrůstalo v chudobě. A já prostě si dokážu vážit i těch nejprostších věcí. Já neuznávám například na dudce. To je ubožák, podle mýho názoru. Na co je nadutej?
0: Ano.
1: Ono za ním nic nezůstane, jenom kouř z krematoria, s prominutím, že to tak musím říct. A to, je to tak řeknu, to je většina našich politiků, jo, proto je, ty lidi nemají tak moc v lásce, že jo. Já jsem taky byl vychovávaný podivným způsobem. Ty nemehlo, co z tebe bude, když ty neumíš ani nasekat dříví do kamen. Když vodíš krávy na vorání, tak ta brázda je křivá. Jo, no, takže já mě nebyla dána pýcha, já bohužel to nemám, že jo.
0: Já si myslím, buďte vděčný za to a vy jste samozřejmě osudu, že jste měl takovouhle zdravou výchovu. Kéž by se naši mladí rodiče nastávající k tomu zase vraceli. Moc vám děkuju, Jiří, za dnešní povídání. Bylo nejenom hezké, ale bylo taky poučné. A budeme se těšit na další vaše pořady Láska za lásku. A taky třeba si můžeme přečíst knížku, protože právě vyšla v Radioservisu knížka, ve které jsou některé, no, ty podstatné části toho vašeho pořadu Láska za lásku. Tak vám moc děkuju, ať se daří.
1: Honzo, já vám taky děkuju, že jste byl tak jako vstřícnej a připravený a bylo mě s váma dobře. A posluchačům vám taky děkuju za to, že jste nás poslouchali.
2: Tandem. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 10 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začínají životopisy, vyprávění životních příběhů známých osobností.
2: Na Pohodě přichází čas pro náš pravidelný cyklus, jehož prostřednictvím vás v tomto čase seznamujeme s osudy významných osobností české i světové historie a kultury. Čeká nás setkání s Johnem Griffithem Cheneym, který vstoupil do dvorany slávy pod jiným jménem jako Jack London. Pořad v Českém rozhlase Brno připravil Josef Veselý. V režii Petra Duvka účinkují Zdeněk Junák a Aranka Lapešová.
3: Jack London.

0: Narodil jsem se jako John Griffith Cheney.
1: Později se jmenoval
0: John Griffith London.
1: Ale do historie vstoupil pod úplně jiným jménem.
0: Jack London.
1: Jenom od svého narození do svých 23 let toho prožil tolik, že by mu to stačilo na několik životů. Ten jeho byl přitom krutě krátký. Dožil se 40 let. Napsal 50 knih, několik stovek povídek, tisíce článků a reportáží.
0: Na svět jsem přišel 12. ledna v roce 1875 v San Francisku.
1: Jako nemanželské dítě.
0: Máma Flora Wellmanová pocházela z bohaté rodiny z Ohája.
1: Jackův velský dědeček zbudoval několik průplavů a dal si patentovat celou řadu vynálezů.
0: Podnikavost mu přinesla zasloužené jmění a on si v Ohaju postavil překrásný dům.
1: Flora byla vychována jako dáma. Příliš to ale neladilo s její prudkou a vrtkavou povahou.
0: Poté, co prodělala tyfus, který ji připravil o většinu vlasů a málem i o zrak a měl zřejmě na svědomí její duševní poruchu, zbalila kufry a z otcova paláce utekla.
1: Cestovala od města k městu a vydělávala si jako učitelka hry na klavír.
0: Máma byla nervově labilní osoba, svou povahou despotická.
1: Mnohokrát svou rodinu uvrhla nesmyslnými finančními experimenty do těžké situace.
0: Byla poněkud bláznivá, moje máma. Pořádala spiritistické seance, ze kterých jsem pak měl celý život noční můry.
1: Rodinu založila matka Flora až 8 měsíců po narození syna Johna.
0: Vzala si ovdovělého muže mnoha povolání Johna Londona.
1: Flora Londonová neustále spekulovala a snažila se rychle zbohatnout.
0: Na druhé straně nesmyslně utrácela.
1: Syn zdědil po své matce citlivost a vnímavost, jenže mu po ní zůstal i vztah k penězům. Dluhu se nedokázal zbavit vlastně nikdy.
0: Mým skutečným otcem byl muž mimořádně vzdělaný a pracovitý William Henry Cheney.
1: Flora se s ním seznámila v Seattlu.
0: Cheney byl plnokrevný Ir. Na rozdíl od mámy přišel na svět v chudém srubu v Maine a z bídných poměrů se vypracoval na profesora.
1: Vyučoval matematice, fyzice, ekonomii, přírodním vědám, jazykům.
0: Dokázal pracovat třeba i 16 hodin denně. To jsem zdědil po něm.
1: A přesto skončil jako potulný astrolog.
0: Na sklonku svého života sestavoval za honorář horoskopy.
1: I on byl poněkud nepraktický ve finančních otázkách.
0: Ti, co mi dali skutečnou výchovu a především zázemí, byli vlastně cizí lidé. Můj nevlastní otec John London a černá chůva Jenny Prentisová.
1: Když si John London bral Floru, měl už jako životem zkoušený člověk na krku celý roj dětí z minulého manželství.
0: Jedna z jeho dcer, Eliza, si mě vzala pod ochranná křídla a už navždy mi byla spolu s Jenny nejbližší rádkyní a oporou. K ním jsem se vždycky obracel, když jsem potřeboval pomoc.
1: Jeho biologický otec vždycky přes všechnu podobnost se synem otcovství popíral.
0: Otčím mě měl upřímně rád. Byli jsme dobří kamarádi.
1: Když se Jack s Elizou nakazili záškrtem, zapřemýšlela matka, zda by nepřišlo levněji pohřbít děti do jedné rakve.
0: John zatím urazil dlouhou cestu za specialistou, který nás zachránil.

0: Chodil do Kůlovy školy, ale už od 9 let musel po návratu z vyučování pracovat.
1: Dělal jsem, nač jsem stačil. Roznášel jsem noviny, pomáhal jsem zmrzlináři, pracoval jsem jako nosič, stavěl jsem kuželky a v noci jsem hlídal loděnici. Vodu jsem miloval.
0: Výdělek odevzdával matce. A ještě při tom všem četl. Vášnivě a neustále. Při jídle, při chůzi, v každém okamžiku volna.
1: K mému skutečnému zrození, tomu duchovnímu, došlo, když jsem jako malý kluk s čepicí v ruce a s vyvalenýma očima stanul ve dveřích veřejné knihovny. Nemohl jsem uvěřit, že je na světě tolik knih.
0: Dokázal si našetřit na starou loď.
1: Křižoval jsem s ní ty zrádné proudy Sanfranciského zálivu.
0: Ve škole na hodině zborového zpěvu odmítl spolupracovat.
1: Prohlásil jsem, že u takové učitelky bych si jedině zkazil sluch.
0: Ředitel mu ranní zpívání ku podivu odpustil.
1: Ovšem pod podmínkou, že onu čtvrt hodinku využiji k psaní slohového úkolu, což se mi pro příští časy hodilo.
0: Ostatně nenadarmo vedl třídní kroniku.
1: Měl jsem dobrý prospěch. Na oslavě na konci studia jsem dostal za úkol pronést řeč na rozloučenou. Nedostavil jsem se ale. Neměl jsem žádný slušný oblek.
0: Školu skončil ve 13.
1: Na to, abych pokračoval ve studiu, nebyly peníze.
0: Navíc nevlastní otec utrpěl vážné zranění, spadl pod vlak.
1: A tak jsem musel živit celou rodinu. Pracoval jsem v konzervárně za 10 centů na hodinu, třeba i 20 hodin denně. Do práce jsem chodil pěšky, neměl jsem na tramvaj.
0: Po několika měsících vyčerpávající práce se rozhodl svůj osud změnit.
1: Od své někdejší kojné jsem si vypůjčil 300 dolarů a koupil jsem si od jednoho francouzského pirátského lovce ústřic motorový člun. Pojmenoval jsem ho Rezl Dezl.
0: Bůh ví, jak na to jméno přišel. Rezl Dezl, to je vlastně maskovací nátěr lodi. Zřejmě jím opatřil svůj člun. Asi věděl proč.
1: Začal jsem podnikat noční pirátské výpravy za ústřicemi.

0: Když jsem si pořídil člun, netušil jsem, že k vybavení lodi patří i 16-letá Mamie.
1: O rok starší, než byl on.
0: Byla to moje první holka. Hodná, ale taky divoká. V kajutě lodi jsem s ní měl opravdový domov.
1: Díky svým pirátským plavbám za ústřicemi najednou vydělával až $180 za jedinou noc.
0: Právě tolik, kolik jsem dostával jako dělník za půl roku dřiny.
1: Bylo mu 15 a brzy si získal pověst neohroženého námořníka, siláka i velkého pijáka.
0: Ale peníze své rodině jsem posílat nezapomněl.
1: Ani na knihy nezapomněl.
0: Pokaždé, když

0: sanfranciském přístavu se seznámil s lidmi, kteří se později dostali do jeho knih. Byli to poctiví a odvážní členové strážních hlídek, námořníci, hazardní hráči, rybáři, výčepní, lodní skladníci, lodivodi.
1: Ti chlapi byli už v kdejakém přístavu ve světě. Viděli kde co, zapletli se do nejrůznějších dobrodružství.
0: Jacku Londonovi táhlo na 17. rok a chtěl poznat svět.
1: Všechno kolem mě, co jsem slyšel, mě inspirovalo. A tak jsem se dal najmout na loď, jejíž posádka harpunovala u sibirských, korejských a japonských břehů tuleně.
0: Osvědčil se znovu jako námořník i jako společník při divokých výpravách do přístavů.
1: Po nocích jsem v podpalubí, když ostatní spali zmoženi alkoholem nebo únavou, nejčastěji obojím, prožíval svůj druhý život. Četl jsem knihy.

0: Když se zase vrátil do San Franciska, okouzlení mořem ho přešlo.
1: Nastoupil jsem do přádelny, ale když mě tam odmítli zvýšit plat, odešel jsem do elektrárny, kde jsem dřel jako topič. Rodina se totiž znovu ocitla na mizině.
0: Potom se dozvěděl, že dělá práci za dva muže, kteří kvůli němu dostali vyhazov. Jeden po ztrátě zaměstnání spáchal sebevraždu.
1: Praštil jsem lopatou a začal jsem psát.
0: Byla to matka, kdo ho přiměl, aby poslal příspěvek do soutěže časopisu San Francisco Call.
1: Během 3 nocí jsem napsal povídku Tajfun u japonského pobřeží.
0: Získal první cenu a svůj první honorář $25. Ale další povídky, o které se pokusil, nikdo nechtěl.
1: Tak jsem akorát rozmnožil armádu nezaměstnaných.
0: Zažil ještě další dobrodružství, kterému pak úplně propadl.
1: Cestoval jsem přes celou zemi na černo, nákladními vlaky a živil jsem se žebrotou.
0: Dokonale se naučil tuláckým dovednostem. Pít, žebrat, okrádat opilce, honit se z brzdaři nákladních vozů a seskakovat z rozjetých rychlíků.
1: Umínil jsem si tenkrát, že se povezu rychlíkem celou noc a když mě posádka vlaku honila, svezl jsem se kus na stupačce zavazadlového vozu, poté na tendru, na předním rámu lokomotivy, na plošinách nebo na náraznících mezi vagóny.
0: Všechny poznatky si pečlivě zaznamenával do deníku.
1: Přes Chicago jsem se dostal do New Yorku. Tam jsem byl zatčen pro potulku a na 30 dní uvězněn.
0: Na svých tolkách si začal v hlavě věci srovnávat.
1: Uvědomoval jsem si, že někteří tuláci by bez tak byli k ničemu, ale taky jsem se přesvědčil, že mnozí z nich bývali schopní lidé. Byli to chlapi zranění nebo zmrzačení ústrojů, které pak zaměstnavatelé vyhodili. Muži, kteří dostali nemoci z dřiny v továrnách, lidi, kteří v takovém zápřahu zestárli a byli donuceni dělat místo mladším a silnějším.
0: Jack si znovu uvědomil.
1: Za 5, 10, 20 let budu i já někým nahrazen a skončím kdesi v brlohu městské chudiny nebo jako doživotní tulák.
0: Poučil se o 2 věcech.
1: Předně, že se musím vzdělávat, abych mohl pracovat mozkem a ne rukama, které lze snadno nahradit.
0: A za druhé?
1: Že určitě není v pořádku taková společnost, která člověka připraví o jeho pracovní schopnosti a pak ho někde na smetišti nechá umírat hladem.
0: Vydal se do Oaklandu a vstoupil na střední školu.
1: Začal jsem chodit do debatních spolků.
0: Párkrát ho zavřeli. Nejprve jako tuláka, potom jako odboráře.
1: Studoval jsem a pomáhal jsem živit svou rodinu.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Na střední škole jsem dlouho nevydržel. Všecky jsem lekal svými názory i chováním.
3: Živil se přitom různě.
2: Sekal jsem trávu, dělal jsem poslíčka, klepal koberce.
3: Nicméně v závratně rychlém termínu 5 týdnů dokončil přípravku pro vstup na Kalifornskou univerzitu v Berkeley.
2: Vydržel jsem na ní 1 semestr. Během něj jsem se marně snažil udat svoje články a povídky různým časopisům.
3: Po necelém roce usoudil, že mu vysoká škola nemůže dát to, co samostudium.
2: A začal jsem ještě intenzivněji psát.
3: Pracoval dnem i nocí a svou poezii, povídky a úvahy trpělivě rozesílal časopisům na východě.
2: Bezvýsledně.
3: Nakonec se vzdal a šel pracovat do malé parní prádelny, která byla součástí Belmontské akademie, internátní školy na okraji San Francisca.
2: Pral jsem, škrobil a žehlil košile.
3: Při 6denním pracovním týdnu si vydělal $30 měsíčně plus na stravu.
2: Večery a neděle jsem měl volné, ale to jsem už byl tak unavený, že jsem na čtení, natož na psaní, neměl pomyšlení.
3: Na konci letního semestru i toto zaměstnání ztratil.
2: Nějakou částku jsem si ale uspořil a když jsem se vrátil do Oaklandu, nechyběl v mé výbavě psací stroj. Byl to jeden z nejstarších typů, psal jenom velká písmena.
3: Chtěl podniknout nový útok na redakce magazínů, všechny peníze hodlal věnovat za nákup papíru a poštovních známek.
2: Náladu jsem měl ovšem prachbídnou.
3: A pak přišel 15. červenec roku 1897.
2: Na Klondajku na Aljašce se našlo zlato.

0: Společně se svým švagrem, už postarším manželem sestry Elizy, se neprodleně vypravil na sever. Znovu z něj byl nejmladší a nejodvážnější dobrodruh. Znovu se měřil s každým v práci, v pitkách i rvačkách. O jeho hrdinských kouscích z té doby koluje spousta nejrůznějších příběhů.
1: Vyšlapali jsme se všemi zásobami strmý čilkůtský průsmyk, a to rychleji než indiánští nosiči. Vydělal jsem tisíce dolarů, když jsem převážel lodi zlatokopů přes nebezpečné Běloušovy peřeje na řece Yukonu.
0: A když ho zima zdržela ve srubu, který s přáteli postavil, debatoval s hrdiny svých budoucích knih Bílým dnem, Melemut Kidem, Del Bishopem, Stevensem a dalšími lovci, zlatokopy i starousedlíky.
1: Na cestu jsem táhl kromě nutných potřeb rovněž výtisk Miltonova Ztraceného ráje, Darwinovo dílo O původu druhů a první díl Marxova Kapitálu.
0: Jeden starý aljašský zlatokop, kterého venku zastihla prudká vánice, vyprávěl, jak se polomrtvý připotácel do osady, otevřel dveře Jackova srubu, ze kterých se vyvalil hustý dým, a uvnitř uviděl plno mužů, kteří pokuřovali z dýmek a pokoušeli se mluvit všichni najednou. Řvali na sebe a mávali rukama. Když je slyšel, jak se zuřivě hádají, měl strach, že snad v tom zápolení svánicí přišel o rozum.
1: Probírali jsme socialismus.
0: Na Klondajku strávil rok.
1: Žádné zlato jsem nenašel, ale získal jsem znalost tvrdého života Aljašky a taky množství poznámek a námětů ze života zlatokopů.
0: Po roce se rozhodl vrátit do San Francisca.
1: Abych se tam dostal, musel jsem na otevřeném člunu urazit 1900 mil po řece Yukonu a Beringově moři.
0: Přijel z Aljašky bez dolarů v kapse, nemocný a přesto nesmírně bohatý.
1: V mých denících bylo plno příběhů.
0: A on je začal psát.
1: Jenomže všechny odeslané rukopisy se mi stále vracely.
0: Zlobil se, ale nevzdával se. Jak se díval na ty, kteří jeho povídky odmítali, tak to popisuje později ústy Martina Edna.
1: Všechny brány k úspěchu v literatuře střeží tihle hlídací psi, zkrachovaní literáti. Skoro všichni jsou to lidé, kteří chtěli psát, ale neuspěli. A přesto právě oni ze všeho tvorstva pod sluncem, právě ti nejméně způsobilí, rozhodují, co se dostane do tisku a co ne.

0: Zase se ocitl v Oaklandu, zase nějaká ta příležitostná práce, kterou se mu podařilo sehnat.
1: Opět to byla máma, kdo mě přiměl, abych u psaní vydržel.
0: Jenom zdánlivě překvapí, že Flora Londonová nestála o to, aby byl Jack zajištěn. Ať už byla jakákoliv, věřila ve slavnou budoucnost svého syna.
1: A tak jsem pořád posílal své povídky časopisům a ty mi je spolehlivě vraceli.
0: Zeslábl a roztonal se z podvýživy.
1: Ale nevzdával jsem se.
0: A pak přišel onen den na konci listopadu roku 1898. Dva časopisy, které měly po celých státech jméno.
1: Byl to Overland Monthly a Black Cat.
0: Tak ty mu nabídli, že po zkrácení jeho povídky uveřejní.
1: Souhlasil jsem.
0: Za povídku Zdar muži na cestě o 4000 slovech mu redakce přislíbila $5.
1: Dolar a čtvrt za 1000 slov. Že jsem na místě nezemřel, to mne přesvědčuje, že mám mimořádnou duševní odolnost, která mi umožní přežít všechny ostatní lidi a stát se posledním obyvatelem země.
0: Téhož dne přišel dopis z časopisu Black Cat s příslibem, že za jinou povídku dostane $40, když ji zkrátí na polovinu.
1: Souhlasil jsem. A když jsem honorář dostal, odešel jsem do zastavárny. Musel jsem vykoupit věci, které jsem u nich zastavil.
0: Dráhu spisovatele zahájil se 2 zbylými dolary v kapse.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Na každou knihu, o kterou zakopl na své pouti neznámou končinou,
2: napsal o něm jeho životopisec Irving Stone,
1: se vrhl jako dravá šelma, jako hladový vlk připravený ke skoku. Zahryzl se jí do chřtánu, sveřep její lomcoval, dokud jí nezdolal, a pak schlamstl její krev, zhltal její vnitřnosti a rozdrtil v zubech její kosti, dokud do sebe nevstřebal veškerou její tkáň a každý její sval, aby se posilnil tím, co je v ní silného.
2: Studoval všechno a všechny.
1: Pustil jsem se do Aristotela, do Malthuse, Ricarda, Leibnice, Kanta, Hegela, Bacona, Spencera a Nietzscheho.
2: Zvlášť ten posledně jmenovaný byl Londonovi blízký. Svým rebelanstvím, svým osamělým patosem, tím, jak věci říkal.
1: U Nietzscheho jsem narazil na teorii o nadčlověku.
2: Ta vyhovovala jeho vkusu, protože si sám sebe představoval jako nadčlověka, který nakonec ovládne svým vzděláním, vedením, řízením lidské masy. Věřil, že v boji o místo na slunci přežívají jen ti nejsilnější.
1: Ale uvědomoval jsem si, že je tu i množství slabých.
2: Jack London, od přírody silný, se rozhodl, že se postará o ty slabší. Jako slavný a ve své době úžasně placený spisovatel se stal filantropem. Jeho ranč v kalifornském Měsíčním údolí byl otevřen každému.
1: Já jsem se ale obracel i ke spisovatelům.
2: Při studiu ve veřejné čítárně Oaklandské knihovny ale žasl.
1: Žasl jsem nad tím, jaký brak se v časopisech i knižně tiskne.
2: A hodně věcí ho překvapovalo.
1: Překvapovalo mě, kolik povídek je napsáno svižně a chytře, a přesto jsou jakoby bez života.
2: On ale život znal.
1: Chtěl jsem psát o tom, jaký je opravdu, se všemi problémy, ale i s hrdinstvím lidí, kteří dokážou překonat sami sebe.
2: Chtěl vnést do americké literatury nového hrdinu.
1: Říkal jsem si, že spisovatelé píšou špatně ze strachu před silnou, syrovou životní skutečností a hlavně před nemilými následky.
2: Četl tedy autory, kteří podle něj razili svoji vlastní dráhu. Scotta, Dickense, Poea, Kiplinga, Whitmana, Stevensona.
1: A pohroužil jsem se i do díla Triumvirátu. Do něj podle mě patřili Shakespeare, Goethe a Balzac.

0: A jaké byly Jackovy první povídky? Stejně silné a dobré jako jeho pozdější nejlepší práce.
1: Bílé ticho, to byla moje druhá povídka, uveřejněná v Overland Monthly.
0: Ta patří nejenom ke klasickým dílům s námětem z ledových končin, ale i ke klasice tohoto žánru.
1: Spolu s dalšími mi vyšly na jaře roku 1900 v knize Syn vlkův.
0: A zapůsobili jako bomba vržená vstříc novému století.
1: Snažil jsem se zachytit morálku lidí, kteří žijí beze strachu, že je někdo zatratí. Líčil jsem to, co je v životě krásné, ale i to, co je ošklivé a smutné. Uvedl jsem do literatury mnoho postav, které doposud neměly co pohledávat v uhlazené společnosti povídkových hrdinů a hrdinek.
0: Jeho práce musely mít smělý spád děje, surové konflikty, byla v nich i násilná smrt, náměty většinou v beletrii víceméně zakázané. To všechno bylo jako vyzvánění umíráčku chudokrevné sentimentální literatuře 19. století.
1: Nejskvělejší autor povídek, jakého jsme měli od smrti Poeovi.
0: To o něm teď psala kritika.
1: Psal jsem pravidelně každý den, 6 dní v týdnu svých 1000 slov.
0: Tento zvyk mu vydržel do konce života.
1: Začaly se ozývat serióznější časopisy. Honoráře rostly.
0: Dopis jednoho z čtenářů naznačuje, proč dal nakonec Jack London flek všem uhlazeným autorům své doby.
1: Používá běžné mluvy, jeho sloh má novost, sílu a mužnost. Kreslí živý obraz hrůz mrazu, tmy a hladovění, radosti z lidského přátelství v nepříznivých okolnostech a ryzí lidské vlastnosti, které ukazují drsný boj s přírodou.

0: Vydání Syna vlkova znamenalo zrození moderní americké literatury.
1: Poe, Hart, Crane, Bierce prolomili konvenční hráze a začali tvořit opravdová literární díla.
0: Ale Jack psal takové práce, že je i obyčejný čtenář dovedl plně pochopit a ocenit.
1: Každý rok jsem dal dohromady dvě knihy.
0: Během jednoho desetiletí se Jack London stává nejúspěšnějším americkým spisovatelem. Čtenáři po celém světě jsou strženi voláním divočiny, příběhem tažného psa Baka, který se vrací do náruče přírody, mořským vlkem o kapitánu Larsenovi, vzdělaném lidském dravci, neschopném žít v lidském společenství. Milují proslulého bílého tesáka, děsí je Železná pata, kniha předpovídající fašismus. Nejenom čtenáři, ale i kritici začínají považovat jeho autobiografickou knihu Martin Eden za největší z amerických románů. Ne všechno prošlo sítem času, ale romány jako Tulák po hvězdách patří dodnes k vrcholným literárním zážitkům.
1: Jenom práce, poctivá práce, je zdrojem všeho bohatství.
0: Říká ve svém díle London.

0: Myslím, že jsem se ženám líbil.
1: Živě ho vidím, jak jednou rukou řídí svoje kolo a v druhé drží velkou kytici žlutých růží. Čapku má posunutou dozadu na hustých hnědých vlasech. Velké modré oči se dlouhými pohledy dívají na svět jako hvězdy. Mužný a krásný hoch. Tak popsala jeho vzhled jedna z mnoha jeho přítelkyň Anna Strunská.
0: Oženil jsem se dvakrát.
1: S Bessí Medernovou měl dvě dcery, Joan a Bess. Po třech letech a třech měsících ji však nenadále opustil, rozvedl se.
0: Hned druhý den jsem se v Chicagu oženil znovu s Charmian Kittredgeovou.
1: Pak ale zjistil, že tento sňatek je neplatný, protože zákony státu Illinois nedovolují, aby byl uzavřen před uplynutím jednoroční lhůty od rozvodu. Prohlásil.
0: Ožením se třeba v každém státě Unie, bude-li to nutné.
1: Pustil se do stavby lodi Snark.
0: Mělo to být to nejlepší plavidlo, jaké kdy Kalifornie poznala.
1: Bylo však na ní tolik závad, že když se s ní v dubnu 1907 vydal společně se svou ženou Charmian a amatérskou posádkou na cestu kolem světa, moc nezbývalo a skoro se potopila.
0: Prvním cílem naší plavby byly Havajské ostrovy. Tam jsem mluvil s malomocnými na ostrově Molokai a naučil jsem se plavat na příbojovém prknu.
1: Napsal pak článek Královský sport, kterým v Americe spopularizoval surfing.
0: Z Havajských ostrovů jsem se plavil na Tahiti, odtud na ostrov Bora Bora, pak k Fidži a Šalmounovým ostrovům.
1: Za dva roky však plavba plánovaná na 7 let náhle skončila, protože London onemocněl.

0: Za pár let se mi podařilo vydělat $1,000,000.
1: Ty mu ale protekly prsty jako písek. Dokázal je přímo neuvěřitelně promrhat.
0: Jak se mi blížila 40, dolehl na mě pesimismus a osamělost.
1: Pocit nejistoty a neštěstí přes veškeré naplnění tvůrčích cílů pramenil ještě z dalších skutečností.
0: Jedno manželství mi ztroskotalo a to druhé zůstalo bez dětí.
1: Rozházel obrovské částky peněz ještě dřív, než je stačil vydělat.
0: Stále jsem jenom dřel, abych mohl splácet dluhy.
1: Což asi úzce souvisí s jeho chudobnou minulostí i s tím, jak bezmezně věřil, že dokáže všechno, co si zamane.
0: Já byl self-made man, individualista. Vždycky jsem se spoléhal jenom sám na sebe.
1: Na konci svého života ale živil doslova stovky povalečů a lidí, kteří ho jenom využívali.
0: A pak jsem jednoho dne v roce 1913 pozoroval, jak mi hoří můj dům. Nejkrásnější dům ve Spojených státech.
1: Koupil si ho v měsíčním údolí, které se nacházelo v nádherné krajině. Byla to jedinečná kombinace vysokých kopců, polí a potoků a krásných smíšených lesů, v nichž rostly duby, daglesky, sekvoje.
0: Chtěl jsem tam vybudovat dům s 23 pokoji, hernou, hudebním salonem, obrovskou jídelnou a knihovnou pro 4000 svazků.
1: Začal intenzivně hospodařit. Pěstoval řepu, ječmen, choval čistokrevné anglické koně, plemený dobytek.
0: Touha po dálkách mě úplně přešla.
1: Za to zuřivě psal, aby měl narostoucí výdaje.
0: Bylo mi jedno, že farma byla špatně dostupná.
1: Obdivoval ty hluboké kaňony a lesy, prameny a potoky, které nikdy nevyschly.
0: Bylo tam všechno, co jsem chtěl. Být na klidném místě v této zemi a psát.
1: Pak mu ale někdo vlkův dům zapálil.
0: Byl to úmyslně založený požár.
1: Požár domu byl pro něj katastrofou lidskou i finanční.
0: Stavitel se sice domníval, že ho způsobilo samovznícení hadrů napuštěných terpentínem, ale ne. Ten požár byl založen, protože se rozhořel současně z několika stran.
1: Když onen osudný den Jack London prohlásil, že vlkův dům vystaví znovu, možná tušil, že mu na tak velký úkol budou chybět síly i peníze. Ale jinak rok 1913 pro něj nebyl jenom prohrou.
0: Ve 4 časopisech mi vycházely na pokračování romány, další 2 jsem vydal knižně.
1: Rozepsal svůj poslední velký román Tulák po hvězdách.
0: Měl jsem upřímnou snahu, abych navázal kontakt s dcerami z prvního manželství, ale nepovedlo se mi to. A přestal jsem si rozumět i s žárlivou Charmian.
1: Stále víc se ho zmocňovaly deprese, kterými trpěl už dřív. Omrzelo ho psaní, začal nezvládnutelně pít.
0: Svět se pro mě změnil v utrpení.
1: Když ráno 22. listopadu 1916 otevřel jeho sluha Nakata dveře pokoje na farmě, nalezl slavného spisovatele v bezvědomí. Bez bližších podrobností se často uvádí, že se Jack London předávkoval drogami. Učinil tak zcela vědomně. Jeho životopisec Irving Stone v knize Námořník na koni popisuje.
0: Přivolaný doktor Thompson nalezl na podlaze pokoje 2 prázdné ampulky označené morfium sulfát a atropin sulfát a na nočním stolku uviděl psací blok s výpočty smrtelné dávky těchto drog.
1: Podle autobiografického románu Martin Eden, v němž se prostý námořník seznámí s bohatou ženou, která nejprve nechce jej a poté, co se stane úspěšným spisovatelem, pro změnu odmítá on ji, soudili později odborníci na to, že se Jack London, podobně jako jeho hrdina, ze života sprovodil sám. Dnes jsou spíše toho názoru, že šlo o schodu náhod a oblíbený spisovatel buď podlehl otravě krve následkem urémie nebo neúmyslnému předávkování morfinem, který bolest z onemocnění tlumil.
0: Není smrti. Život je duch a duch nemůže zemřít.
1: říká hrdina z posledního velkého Londonova románu Tulák po hvězdách Darrell Standin. A Londonův duch opravdu nezemřel. Zůstala po něm 50 knih, které dodnes čtou všechny generace milovníků dobrodružství.

0: Poslouchali jste životopisy a v nich setkání s životním osudem Čeka Londna. Pořad v Českém rozhlase Brno připravil Josef Veselý. V režii Petra Duvka účinkovali Zdeněk Junák a Aranka Lapešová.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: 80. narozeniny slaví v těchto dnech brněnský rodák Arnošt Goldflam. Herec, dramatik, režisér, pedagog a autor knih pro děti.
1: V roce 2007 byl také jmenován profesorem pro obor dramatická umění a věnuje se práci s novými adepty umělecké branže.
0: Jeho hlas lze v rozhlasovém éteru velmi dobře rozpoznat a my vám v následujících dnech nabídneme celou řadu pořadů. Začneme v sobotu 19. září stříbrným větrem Jitky Novotné.
1: V neděli 20. září zamíříme do tobogánu Tomáše Slámy a v pondělí 21. září si připomeneme pobyt Arnošta Goldflama v Šemánovicích u Ondřeje Suchého v jeho nostalgickém muzeu.
0: V úterý 22. září nás čeká rozhovor v mém pořadu Tandem Jana Rosáka a narozeninovou sekvenci Arnošta Goldflama ukončíme 23. září rozpravami Milana Hajna.
2: This is the story of El Luto, a man who was born to be hunted like a wild animal because he was poor. But he refused to accept his fate, and today his honor has been restored.

čtyři talíře, vyzdobené sluníčky přímo od malíře, cukru na pět hromádek.

řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Jako každý všední den se úderem 11. hodiny rozběhla znělka Kolotoče, no už za chvíli se v něm vydáme na výlet do Bílých Karpat na Velký Lopeník. V jazykovém koutku se podíváme na historizmy, podle receptů našich babiček si uvaříme dnes ovocné knedlíky. V zábavě z rozhlasového archivu zamíříme za Pavlem Landovským, v hobby rubrice se budeme soustředit na zazimování rostlin a zastřihnutí trvalek, no a jako třešinku na dortu v závěru připomeneme dnešní jubileum jednoho neobyčejného umělce.
1: Kolotoč a Lukáš Berný.

0: Dnes se společně vydáme na výlet k rozhledně Velký Lopeník, která stojí na stejnojmenném vrchu v Bílých Karpatech, na pomezí Slovenska a Moravy. Na jeho vrchol je možné dojít některou z mnoha cest a z různých stran. Jednu z nich si vybrala i naše zlínská kolegyně Karolína Wernerová.
1: My tentokrát volíme stranu od obce Lopeník. Zaparkovali jsme na parkovišti a vyrážíme revírem Hrabina. Ukazatel nám tady upřesňuje, že k rozhledně to je 4,4 km. Tak vyrážíme, ale bude to do kopce. Po zhruba 5 minutách chůze narážíme na další rozcestník, na další ukazatel, který nás vede rovně, ale protože jdeme po asfaltové cestě a my chceme změnit terén, tak odbočujeme doleva na šatolinovou cestu, která nás dovede až k zelené turistické značce nazvané Via Czechia. My se chceme vyhnout asfaltové cestě, ale kdo dává přednost pohodlí nebo potřebuje snažší cestu, může pokračovat rovně. O pár set metrů dál navazujeme na zmiňovanou Via Czechia. Na této cestě už potkáváme i další turisty a cyklisty.
2: Ahoj.
1: Dobrý den, ahojte.
2: Ahoj.
1: Pod vrcholem Malého Lopeníka se můžeme na informační ceduli dozvědět i něco o přírodní rezervaci Hladké, kudy procházíme. A když se budeme dívat kolem sebe, do Bukového lesa, můžeme zahlednout třeba Straka Pouda, Tesaříka nebo Lejska Bělokrkého. No a k Velkému Lopeníku už nám zbývá jenom 1 km. Tak vyrážíme. A závěrečný kopeček už nás vede k rozhledně na Velkém Lopeníku. Jsme skoro v cíli. Tady na vrcholu je klid, pohoda a spousta dobrých lidí. Potkáváme i cyklisty, kteří nás předjížděli po cestě. Peloton návštěvníků Bílých Karpat, kteří sem dorazili ze středních Čech, vede Ladislav Kříž.
3: Vyškovec je nádherný, nádherně se to tlačí ze spoda po tom asfaltu, že to věc nejde na těžko. Tak tady se jezdí krásně.
1: Abych se dostala úplně nahoru, na krásný kruhový výhled, musela jsem vyšlapat 101 schodů. Ale výhled stojí za to. A po cestě dolů z rozhledny se zastavím ještě za panem Antonínem, správcem rozhledny, který vaří kafe, prodává v

0: 15 ještě znovu.
1: A jak se dostaneme dolů z Velkého Lopeníka, sejdeme zpátky k Malému Lopeníku a na místo rovně po zelené, tak jak jsme přišli, se vydáme vlevo k takzvané Zlatné cestě, abychom si udělali takový pěkný okruh.
2: Navrch Velký Lopeník v Bílých Karpatech a na půvabnou rozhlednu na vrcholu jsme se podívali spolu s redaktorkou Karolínou Wernerovou. No a teď už Pavlína Filipovská, suchý šlitr, kapitáne, kam s tou lodí?

0: Pavol Hamel nám zpíval slovensky, ale nás teď bude zajímat čeština. Varkoč, bruchy nebo dublet, říká vám něco, říkávají vám něco tato slova. No napovím, že je tady jazykový koutek, kde se tentokrát vrátíme opravdu hluboko do historie. A připomeneme si význam nejenom těchto slov. Pokračuje kolega Stanislav Jurík s odbornicí na češtinu.
1: V naší rubrice si často povídáme o nových slovech v češtině. A je to i případ této dnešní rubriky s Růženou Pískovou, kterou vítám ve studiu. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Mě trošku překvapilo, když jste jako téma rozhovoru o nové slovní zásobě uvedla historismy. O co se jedná a mohou být vůbec historismy novými slovy? Není to tak trochu protimluv?
2: Historismy jsou slova, která označují nějakou už zaniklou skutečnost spjatou s minulostí. Třeba názvy zbraní, jako je řemdích nebo sudlice. Tato slova jsou navázaná na určité historické období. Dnes už se sudlice ani řemdichy nepoužívají a proto ani nemáme žádné neutrální současné slovo, kterým bychom tyto skutečnosti označovali.
1: A jak tedy historismy souvisejí s naším tématem nové slovní zásoby?
2: V posledních letech jsme svědky zvýšeného zájmu o některá historická období, například o středověk. Existují zájmové skupiny fanoušků, amatérské spolky a skupiny, které se těmito historickými obdobími zabývají a pořádají akce k jejich připomenutí. Existuje jeden typ těchto akcí označovaný zkratkou LH z anglického slovního spojení Living History, tedy něco jako živá historie, při kterém je přímo vyžadováno oblečení a vybavení vycházející z historických postupů. Logicky se v těchto zájmových skupinách rozšiřuje slovní zásoba označující historické reálie. Mám na mysli třeba slova jako varkoč, bruchy nebo mandlový štít.
1: To ale ještě přece třeba za slova varkoč nebo bruchy, ať už je to cokoliv, nedělá nové slovo.
2: Varkoč je svrchní oděv rytíře. Je to jednoduchý látkový oděv bez rukávů, který sahá ke kolenům nebo až ke kotníkům a bývá přepásán pásem, taková hodně prodloužená látková vesta. Bruchy jsou zase lněné spodky sešité ze dvou kusů látky. Tato a mnohá další slova se stávají běžnou součástí mluveného a psaného projevu lidí, pro které je historie víc než jenom text v učebnici dějepisu. V internetových diskuzích řeší, kde koupit látky na varkoče, jak nastříhat látku na bruchy, jak sešít boty obracenky a mnoho dalších pracovních postupů. S významem těchto slov se ale seznamují nově. Postupně je přijímají do své aktivní slovní zásoby. Když se slovem varkoč setkáme v historické próze, kde funguje jako literární prostředek charakterizující prostředí, tak je to nepochybně historismus. Ale když zaslechnete ráno ve vlaku, kterým jedou studenti do školy, že včera do noci šili dublet a kápy, jsou to ještě historismy? Myslím, že je to spíš obohacení současné češtiny o aktualizovaný jazykový prostředek. Propojení historie se současností, které naši řeč velmi pěkně obohacuje.
1: Říká doktorka Růžena Písková na závěr dnešního jazykového koutku o historismech jako nových slovech v češtině. Díky, naslyšenou.
2: Naschledanou.
0: No a my děkujeme také Stanislavu Juríkovi za tento výlet do historie. Já vlastně nevím přesně, kdy pojem historie začíná, no ale my se teď vrátíme o 61 let zpátky. A to mi vlastně také zní už tak nějak historicky. Právě tak stará je píseň z filmu Kdyby tisíc klarinetů s názvem Tak, abyste to věděla.
3: Marně si hlavu lámu, proč muži většinou neradí

0: svátek nechodí. Dnešní lahůdkou z kuchyní našich prababiček budou ovocné knedlíky. Ještě než nabídneme recept, tak se od etnoložky Vladimíry Jakoubiové dozvíme, jak se s borůvkami nakládalo na venkově. Více už v příspěvku redaktora Jaroslava Hořeního.
1: Dnes máme možnost uchovávat borůvky jinak, než tomu bylo před stolety, ale pochutiny z čerstvě natrhaného ovoce jsou prostě vonavější. Naše babičky borůvky přidávaly nejen do sladkých pokrmů, ale také jimi barvily látky. Používali je také k léčení řady neduhů, při problémech s trávícím traktem. Čerstvé plody rozmačkané v medu byly třeba oblíbeným lékem proti průjmu. Stejně tak používali i borůvky sušené.
2: Ty pomáhaly také při léčbě ran a různých kožních problémů i při nemocech dýchacího ústrojí.
1: Zdaleka nejznámější ale je účinek borůvek na zrak. Staří léčitelé vypozorovali, že lidé, kteří delší dobu a pravidelně konzumovali borůvky, pocítili zlepšení zraku. Proto je podávali lidem, kteří měli šedý zákal nebo trpěli šeroslepostí. Čerstvé i sušené borůvky byly také přírodním pomocníkem při duševních chorobách. Borůvka je prostě všelék a to jsme tu řadu neduhů ani nevyjmenovali. Přesto na koláče, v buchtách nebo v omáčce je určitě nejlepší. Z receptu našich babiček jsem dnes vybral jeden vyzkoušený od tetičky ze Zakopce, z Českorubska a samozřejmě co jiného než knedlíky s borůvkama.
2: Borůvkové knedlíky, ty jsou vyhledávanou pochoutkou, která se pod různými názvy nachází na jídelníčcích řady restaurací. Ovšem ne vždy jde o tu očekávanou lahůdku, jakou si můžete uvařit doma, někdy jsou to průmyslové prefabrikáty. Tak my to radši zkusíme pěkně postaru.
1: Budeme potřebovat jeden hrnek vody, 3 deka čerstvého droždí, 70 deka hrubé mouky, sůl, 2 vejce, borůvky, tvaroh, moučkový cukr a máslo. Do misky nalijeme vlažnou vodu a rozdrobíme do ní droždí. Zasypeme části mouky, osolíme, přidáme celá vejce a vařičkou vymícháme spíše řičí těsto a mouku přidáváme podle potřeby. Těsto necháme nakynout a pak z něj žící odkrojeme přibližně stejně velké kousky. Každý kousek sploštíme, položíme na něj lžičku borůvek a zabalíme. Knedlíky vaříme v páře 7 až 10 minut. Jakmile nadzvedneme pokličku, rychle každý knedlík propíchneme vidličkou, aby z něj unikla pára. Na talíři knedlíky posypeme nastrouhaným tvrdým tvarohem, moučkovým cukrem a polijeme rozpuštěným máslem.
3: Posloucháte Kolotoč,
4: magazín zajímavostí plný hudebních evergreenů.
3: Český rozhlas, Pohoda.

0: těchto dnech si připomínáme nedožité jubileum 90 let od narození herce a dramatika Pavla Landovského. Na tuto neobyčejnou osobnost zazpomínáme i v naší pravidelné pondělní rubrice věnované zábavě z rozhlasového archivu, kterou pro vás připravuje Jiří Hubička.
1: Zábava z rozhlasového archivu s Jiřím Hubičkou.
2: Je to jen pár dní, přesně řečeno bylo to v pátek 11. září, kdy jsme si měli příležitost připomenout nedožité 90. narozeniny svérázného herce a bouřliváka Pavla Landovského. Jeho život byl velmi pestrý. Proslavil se jako vynikající herec už koncem 60. let minulého století na scéně pražského činoherního klubu, kde stvárnil mimo jiné nezapomenutelně postavu hejtmana v Gogolově revizorovi. Napsal několik divadelních her, v roce 1977 podepsal chartu 77 a podílel se na její distribuci. Byl úřady vyhoštěn do Rakouska, kde po několik sezon hrál ve vídeňském Burgtheatru. Po roce 1989 se vrátil zpátky do vlasti a hrál pohostinsky na několika scénách. Natočil řadu rolí ve filmech, nejznámější je patrně jeho Major Terasky ze Švandrlíkových Černých baronů. Ze starších filmů připomenu titulní roli ve snímku Utrpení mladého boháčka z roku 1969. Napsal i několik rozhlasových her, které byly ovšem uváděny v době před rokem 89 pod cizími jmény. Poslechněme si Landovského vyprávění o jednom z dávných a dnes zapomenutých herců.
3: Tak já bych chtěl říct příběh, který mě povídal Láďa Menčík v době, kdy se nedal říkat tenhle ten příběh na jevišti, ani on ho nemohl říkat, protože byla doba, kdy skutečně se to nedalo říkat, tak v rozsahu dal se udělat vtip, narážka nebo tak, a lidi, o, slyšel jsi to, víme, kdo myslel, to šlo. Ale jako příběh povídal jednou, jak já teda řeknu tady, jednou nějak došlo k takovému rozhovoru a on povídá, čiče, ono to je, ta Jarmila Kurandová, ono jako babička jsem hodná, tohleto, ale no, podívej se, no v 48. když byly ty akční výbory, rozumíš? Tak ona seděla v tom akčním výboru a jako prověřovala herce. Já říkám, no jo, tak to já... No a proč ti to pověřuje? No, protože byl takový herec, který měl takový blbý jméno, jmenoval se Prejedel. Tak to víš pro herce, když se někdo mne Prejedel, jo. Tak je známý po celé republice. A já říkám, a co bylo? Říkám, no tak ten Prejedel, když zavřeli divadla v 42. v 41. roce, tak všetky herci jako prostě v podstatě říkali, jsme na hontě, jsme zničený a tohleto. A ty, co byli z vesnic, tak jeli příbuzným na vesnici, snažili přežít. Nebo hráli divadlo takhle jako ve školách a tohleto. A jednotliví a kouzelníci se z nich byli a tohleto. A tenhle ten Prejedel, ten říkal, no tak co já budu blbnout, tak já nic neumím, umím jenom hrát, tak si koupil Lux. A chodil po barákách a luxoval koberce. Byl vtipný, říkám, milostivá paní, tak jsem tady, já jsem bývalý herec, bude u toho sranda. Luxoval koberce. Takhle přežil válku, že jo, 45. přišel do nějakého vesnického divadla, že jo, nějaký šmíře a tam zase hrál. A v 48. stanul před komisí. Kde hodná babička, že jo, a barunka Adélka tady celý národ miloval. A jenom vám říká, a přiznej se nám, soudruhu Prejedeli, že ty si takhle luxoval spíš v takových těch buržoázních rodinách. Ten Prejedel tam takhle seděl a říká, milostivá paní, tam, kde měli koberce, jinde by to bylo totiž na hovno.
1: Zábava z rozhlasového archivu s Jiřím Hubičkou.

0: Daniela Kolářová, jedna z nejobsazovanějších českých hereček, slaví v těchto dnech své 80. narozeniny.
1: Přes 40 let byla spojená s divadlem na Vinohradech. Známe ji ale z celé řady filmových či televizních rolí.
0: Důležitou stopu zanechala také v mnoha rozhlasových hrách. Hlas Daniely Kolářové si připomeneme v následujících dnech hned několikrát.
1: Od úterý 15. září nás čeká šestidílná četba na pokračování Komediantka z pera Vladislava Stanislava Rejmonta.
0: Ve středu 16. září zařazujeme hvězdný prach, který připravil Jaromír Hanzlík.
1: V neděli 20. září můžete poslouchat rozhlasové zpracování básnické prózy Nikola Šuhaj-Loupežník a kulatiny Daniely Kolářové zakončí v pondělí 21. září pořad Tandem.

0: Viktor Sorma nám zpíval o šťastném prámu a my jdeme na zahradu. Některé trvalky už mají svůj nejhezčí čas za sebou, ale ty pozdní teprve nakvétají. No a zahrádkáři se vrhají do střihu a zazimování rostlin. Poslechněte si, jak to dělá profesionální zahradník Pavel Chlouba. Redaktorce Hance Šoberové také prozradil chyby, kterých je dobré se na podzim vyvarovat.
1: Docela častý dotaz ohledem tvarování a stříhání dřevin nebo i trvalek, které už odkvetly, ale ještě jsou pořád zelené. Mám pocit, že lidé se chtějí rychle zbavit té povinnosti na zahradě pracovat a chtějí si to ulehčit trošku a mít to hotové ještě v období, kdy jim stačí jenom jeden svetr a nepotřebují tři bundy. Nechte ty rostliny žít ještě předtím, protože je celá řada druhů, které jsou zelené do pozdního podzimu a takové to ustřihnutí těch jejich listů je vlastně krádež, protože ta rostlina celý rok maká na tom, aby zesbírala ze sluníčka energii. Co se tam v těch listech děje, tak to se dá připodobnit nějaké biochemické laboratoři, protože tam jsou obrovské procesy. Je to vlastně fantastická věc, že ze slunce ta rostlina umí za pomoci oxidu uhličitého udělat cukry, tu energii, kterou nesmírně potřebuje. A týká se to jak dřevin, tak třeba trvalek, protože tyto rostliny vlastně pracují na tom, aby si tu energii mohly uložit do kořenů, do těch oddenků, které v jarním období, když raší, tak musí mít z čeho. Na to živiny nestačí, to, že jim dáme hnojivo, tak nestačí té rostliny na to, aby mohla vyrašit. Ona potřebuje energii, ona potřebuje ty cukry a pokud je předčasně zbavíme velkého množství ještě zelených listů, tak to mít nebude, protože teprve s pozimem, až se ochladí a ty listy začínají žloutnout a být v úvozovkách nehezké, tak v tu dobu vlastně probíhá ten transport živin z listu směrem do kořenů. Takže pokud bychom je oloupili o toto bohatství, tak sice budeme mít před Vánocem a uklizeno, ale rostliny na tom budou špatně.
2: My se vracíme s Pavlem pro hřeškům, kterých se občas dopouštíme na našich zahradách. Které jsou ty další?
1: Tak pro mě jednoznačně jeden, ten vede, a to je předčasné zazimování rostlin. Jak jsem před chvilinkou mluvil o těch dotazech, tak to bylo na konci srpna. Já už jsem dostal první dotazek k zazimování. To je pro mě naprosto děsivé, protože mám pocit, že někteří lidé zapomněli, že mezi létem a zimou je ještě podzim. To předčasné zazimování, to je obrovský problém pro ty rostliny, protože vlastně zazimování, tak jak my ho vnímáme, tak to je sada úkonů, které jsou vlastně pro ty rostliny velmi nepřirozené. A optimální je zazimovávat tak, aby v tom nepřirozeném stavu ty rostliny byly co možná nejkratší dobu. Takže třeba takové vázání trav, někdy začátkem října je podle mě absolutní prohřešek, protože proto vlastně ty trávy pěstujeme, aby v tomto období byly krásné. Velké na tě listy, ševelíci, soukvěti, to patří k podzimu, takže prosím, nechme tyhle ty věci všechny být a všechny kroky vedoucí k zazimování necháme až na poslední chvíli. I za tu cenu, že si narušíme trochu advent, ale z hlediska těch rostlin je vlastně nejlepší začít se zazimováním až na poslední chvíli, jak je to možné.
0: Užívejte si tedy podzimních radovánek, kochejte se krásou vaší zahrady, no a střih trvalek a zazimování rostlin letos neuspěchejte.

0: Jak dobře víte, na Pohodě rádi připomínáme narozeniny anebo výročí narozenin zajímavých a známých osobností. Samozřejmě ne všech, to by nebylo v našich silách ani možnostech, ale alespoň některé rádi potrhneme a třeba připomeneme i některými pořady z našeho archivu. No a právě na dnešek tak připadají narozeniny muže, který těch zaměstnání má vlastně hned několik. Akademický malíř, grafik, ilustrátor, ale také hudebník, spisovatel, takřka dalo by se říct profesionální sběratel, zejména předmětů z Afriky, a v neposlední řadě také někdejší rozhlasový moderátor pořadu jako Láska za lásku, anebo spolu s Jiřím Suchým Dva v Africe. Já myslím, že už víte, že mluvím o Jiřím Anderlem. Právě dnes slaví krásné kulatiny 90 let. Pokud jste poslouchali Pohodu už po 9. hodině, slyšeli jste tandem Jana Rosáka, kde právě byl Jiří Anderle hostem. Pokud vám to uniklo, můžete si stejný pořad poslechnout ještě dnes v repríze v 18 hodin. No a nebude to ještě poslední zastavení s tímto opravdu neobyčejným umělcem na Pohodě. Ve čtvrtek, tedy 17. září ve 14 hodin, uslyšíte speciál U Kalicha, kde si povídá Jiří Anderle ve slavném švejkovském hostinci s hercem a ředitelem divadla na Vinohradech Tomášem Tepfrem. Tak to určitě bude také stát za poslech. No a krásný a pohodový den už teď přeje Lukáš Berný.
1: Kolotoč a Lukáš Berný.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 12 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Na Pohodě vám dnes nabízíme závěrečnou část původního sci-fi rozhlasového seriálu Josefa Nesvadby Ukradené fantazie. V režii Jiřího Horčičky a s mnoha vynikajícími českými herci se poprvé vysílal v roce 1982.

0: Inženýr Kolda nabídne svému psychiatrovi röntgen na starosti, kterému říká psychofon a který překládá lidskou řeč do jejího citového významu. Ukazuje se, že na vynálezu mají zájem i jiní, reprezentovaní Elzou Simly, Češkou z Curychu, která dokonce vlastní aparát, jenž vedle překládání řeči, snímá i souběžné fantazie. Chtěla by v Praze vynález vyzkoušet a doma zřejmě používat k vydírání. Tady se její akce soustřeďuje na inženýrku Královou, další pacientku poradny. Psychiatr ji chce zachránit a pokusí se vynález zničit. Když neuspěje, chce dokázat na sobě, že přístroj je možno obelstít. Prozrazuje své fantazie veřejně, tedy i to, že inženýrku Královou miluje. Tím se rozejde s celou svou rodinou. Ostatní ohrožení mezi tím jednají na vlastní pěst.
1: Nemohl jsem dlouho usnout. Sám jsem byl totiž překvapen, že se můj pokus tak zdařil, když předtím přece zradil Pulvera i Koldu. Proč můj aparát nezačal vysílat můj běžný věcný hlas, nevzrušený a občas ironický, který jsem měl při černokněžnickém projevu potlačovat? Asi opravdu funguje. A odhádl, že se k tomu projevu nechci vrátit, že ho nepotlačuju a že jsem ho opustil. S Minehavou nastal nový život, totiž poslední kapitola mého života, to cítím. Nejsem už nic jiného než ten medicínman z neolitu. Chci to pevné maso a krásné zuby a pomínkové oči. Stojí mi za všechno, čím jsem dosud byl. Co pro mě dosud svět znamená? Protože cítím svou smrt. Vzbudili mě rány na dveře a prudké zvonění kolem 4:00 ráno.
2: Bezpečnost.
1: Byli to opět ti dva, mladí v uniformě a starší civil.
3: Je to on?
1: Mezi nimi Elza v župánku a bez paruky. Bizarní pohled. Župánek byl z Diolenu a leskl se fialově.
4: Tahle dáma byla ukradena. Tvrdí, že pachatel jste vy.
1: Moje rodina jen pootevřela dveře svých pokojů.
4: Jistě chápete,
1: promiňte, že... ale co pak jsem to měl ukrást?
2: Ztratili se jí během noci dva kufříky.
1: Ale aparát, který nefunguje.
3: Odhalil v Pulverovi zvíře, v Koldovi diktátora a ve vás čaroděje, i když říkáte, že nefungoval. Kde je?
1: Celou noc jsem, prosím, spal ve své posteli, můžete se rozhlédnout a moje rodina mi dosvědčí jasné alibi. To snad radši navštivte inženýra Koldu.
4: Tam už jsme byli, není doma. A ta inženýrka nebydlí na své adrese.
1: Musíte po těch kufrech vyhlásit celostátní pátrání. Madam Elza vám jistě vysvětlí, co v nich bylo.
3: Někdo jich zneužije.
1: Ale jděte. Říkala jste přece, že vlastně mají jenom sloužit k namlouvání dívek, k překonávání jejich odporu.
3: Někdo jejich pomocí může spáchat i zločin.
1: Ale postupně, jak jsem se budil, jsem ztrácel pocit triumfu. Kdo jiný jí mohl v noci okrást, než ten, kdo prohlášoval, že jí okrade. A kdo nebyl v hotelu podezřelý, protože si mysleli, že k Elze patří. To rozbité auto mělo zřejmě jenom zmást stopy. A kam se určitě se svými aparáty vydal. O kom prohlašoval, že se mu Švýcaři chtějí dostat na kobylku. Zbraní měl na stěnách své vily dost a při smyslech už nebyl nejmín dva dny.
3: Nikdo si nedovedete představit důsledky.
1: Musíte okamžitě navštívit ústav akademika Honzáka.
2: Akademika Honzáka?
4: A proč právě toho?
1: Jde pravděpodobně o jeho tajemství. Myslím, že tam se dozvíte všechno. Zloděj tam měl jistě namířeno.
3: Taková hloupost, pánové, taková hloupost.
1: Zopakoval jsem jejím průvodcům, co víme o loupeži nádražní banky a o plánech na nové typy atomových reaktorů. Jim to nepřipadalo tak absurdní. Požádali Elzu, aby je doprovodila a odmítli u mě provést domovní prohlídku. Byli nevyspalí a zlostní. Pomalu jsem se vracel do svého pokoje. Nerozsvítil jsem si a vyprošťoval svůj kufr, který jsem měl schovaný pod gaučem. Často mě v životě napadla otázka, co bych si odtud vzal, kdyby za dveřmi vypukl požár. Co pro mě má největší cenu v bytě, totiž v pokoji, který obývám už přes 30 let? Která kniha z těch mnoha knih, který obraz z těch mnoha obrazů? Často mi připadalo, že se tu věci vrství a že už zapomínám na své lásky z předloňska. Vzal jsem ze stolu včerejší poštu odborný časopis a knížku z sci-fi příběhů. Zdálo se mi, že to bude ta pravá literatura v mé situaci. Rychle jsem se převlékl a vykrádal se z bytu.
5: Kolik je hodin?
1: Babička seděla pod mněvále u stolu, kdy jsem včera předváděl své hrdinské kousky. 5:30, vstávám dřív, musím něco zařídit, nebuď ostatní.
5: Zrovna takhle zmizel tvůj otec, když ti bylo 7. Nepospíchej tolik. Taky za mladou a taky mě potom zapřísahal, aby ho přijela zpátky. Nemohla jsem. Nešlo to prostě. Před povinnostmi se nedá utéct.
1: Nevíš, o čem mluvíš. Prvně mi bylo těžko jí oslovit, babičko. Věděl jsem, že mluví jako moje matka, že mi konečně říká, na co jsem se jí často ptal a o čem nikdy nechtěla mluvit.
5: Nelži. Ty jsi nikdy nelhal. Toho jsem si moc vážila. Chytrý jsi nebyl, to je pravda. Kariéru si neudělal. A teprve včera jsem pochopila, proč. Ty jsi chtěl být odjakživa kouzelník a ne vědec. Proč jsi to neviděl, když na Karlovi vidíš každou chybičku? Horečku jsi chtěl přivolat tím, že vypiješ benzín, pak jsi zkoušel nějaké patenty a prášky a nakonec se zdal na porady, jako tvůj otec. Pořád jenom snil o svém úspěchu, ale nic pro to neudělal. Jsi mu podobný. A včera večer, když jsi tady řval, já jsem se tě bála. Řekni aspoň, že jsi byl opilý.
1: To ne, ale pravda je, že alkohol v lidech jaksi uvolňuje všechno to, co jinak potlačují ze společenských důvodů, protože se chtějí chovat jako civilizovaní lidé.
5: Takže jsme všichni nemocní, protože vedle sebe žijem slušně, neřvem na sebe a nervem se jako zvířata.
1: To by bylo velké zjednodušení, babičko. Ale já opravdu už musím jít.
5: Nechoď nikam. Budeš litovat. Tvůj otec taky litoval a bude pozdě. Nevymlouvej se na dědičnost. Já byla tak šťastná, že jsi nikdy v životě neřval jako on. A víš proč? Protože jsem tě vychovávala, abys neřval jako on. To je nejdůležitější. Dokázal ses ovládat, dokud tě nezblblo stáří. Nic jiného to není. Tvrdne ti mozek. Proto už se nedokážeš ovládat a děláš, co jsi snad zdědil po otci nebo po těch pralidech, co se malovali rumělkou.
1: Náhodou ti upozorňuji, když už o tom mluvíš, že naše chování je mnohem víc ovlivněno tou civilizací doby kamenné než naším průmyslem. Ta trvala totiž mnohem déle. A věřilo se na kouzla, čáry, zaříkávání, oběti, božstva. My si jenom namlouváme, že se dokážeme chovat rozumně. Můžeme se o to snažit.
5: A pak přijde Minehava. A je z tebe černokněžník s vysušenou lebkou kolem krku. Fuj. Ty přece taky lidi vychováváš. Rozmlouváš jim léta, aby se nechovali jako zvířata nebo pralidi nebo blbci. I když ti přísahají, že jsou přitom šťastní a že bez toho nemůžou žít, tak jsem si to aspoň vždycky představovala, že jim pomáháš rozumně žít.
1: Je to moc těžké.

0: Snad jsem opravdu něco zopakoval, co se už jednou stalo v našem rodě. Snad můj problém není odhalit nevědomé touhy, ale naopak vyrovnat se s nimi. Celý život o tom s lidmi hovořím, celý život se jim snažím pomoct, hledám rozumné cesty, ale do dneška jsem svým pacientům doopravdy nerozuměl. Já přece nikomu nechci ubližovat. Nemůžu za to, že prvně v životě musím myslet na sebe. Může to být všechno náhoda. Přemýšlel jsem potom cestou k věře. Poslední dobou mě navštěvuje řada mých vrstevníků se stejnými starostmi, jako mám já. Pulver. Kolik pak lidí se u mě léčilo ještě před 20 lety pro strach z infarktu, nebo ti agresivní, jako Kolda. Dřív se za to lidi styděli. A Věra? Amazonky patřívaly dřív k bájným postavám, dneska se s nimi člověk vidí v tramvaji a plní ordinace. Když jsem před 30 lety začínal, chodili k nám lidi, protože nemohli spát kvůli strachům, že nebyli spokojeni se svým výkonem. 30 až 40 let jim bylo. Báli se ještě pohlavních nemocí a rozváděli se kvůli nemanželským dětem. Autorita byla problém. Lidi se báli rodičů a představených. Nikoho taky ani nenapadlo rozebírat potlačené sny. Což teprve fotografovat. Během těch 30 let opravdu začala budoucnost. A teď před penzí začíná fantasmagorie. Trochu jsem se polekal. Před domem, kde byla garsoniéra Věry Králové, stálo luxusní auto Saab Turbo. Uprostřed krtin, které tu zůstaly po stavbařích a přímo před velkým prknem, které spojovalo vchod do domu se silnicí. Tentokrát jsem přijel ranní tramvají a tvářil se mezi nevyspalými dělníky, kteří zřejmě jeli do blízké kolbenky jako cestující z nočního rychlíku. Kufr se mi pronášel, vzpomněl jsem na spisy, které jsem do něj uložil, svou práci, kterou tak nepravidelně píšu a o níž neví ani babička. Musel jsem odpočívat mezi schodišti. Zadýchal jsem se, než jsem doběhl do Věřiných dveří. Srdce jsem slyšel bušit ve vlastních uších. Dlouho neotvírala. Zvonil jsem znovu a znovu. Pak se zvonek náhle vypnul.
1: Kdo je tam?
0: Já přece. Připadal jsem si jako rozhněvaný manžel, který nachytal svou ženu s milencem.
1: Okamžitě otevřte!
0: Dokonce jsem snad nalehl na dveře ramenem v záchvatu žádlivosti. Povolili překvapivě náhle. Vletěl jsem do místnosti. Kufr mi přitom vypadl na zem a rozevřel se. Vyhřezly šaty, košile, spodky.
2: Pan doktor se přistěhoval.
0: Někdo rychle zavřel dveře a ucítil jsem v zádech kov. Předešli mě tedy.
2: Nehýbat se.
0: Neblázněte, Koldo. Jdou po vás. Elza tu bude za chvíli.
2: Tak si čuchne k tomuhle.
0: Předstoupil přede mě a ukázal mi svou zbraň zblízka. Byl to předválečný Browning, notně naolejovaný. Olej bylo cítit.
2: Stát?
0: Koukejte zmizet. Chodíte zřejmě moc často na detektivky do biografu. Snažil jsem se mluvit s převahou, protože teprve v té chvíli jsem zahlédl Věru, seděla u okna, spoutaná na židli. Jako vystřižená z amerického thrilleru. Ohrožovaná kráska. Přepadlý? A nestihla se převléci, spí v mužském pyžamu, napadlo mě nejdřív ze všeho. Měla na sobě opravdu pyžamové kalhoty a kabát. V místnosti byl nepořádek. Za včerejšek jí sem někdo dodal nejnutnější nábytek v obalech, které teď nárazovaly koberce. Spoutalý provazy z těch balíků.
2: Ani hnout.
0: Koldo do mě strčil, ačkoliv si myslím, že bych ho přepral, i když je mladší.
2: Nebojím se nikoho. Vidíte?
0: Ukázal ke dveřím, kde stál špatně maskovaný Pulver. Náměstek v detektivce s ženskou punčochou na tváři s vystříženými otvory pro oči.
2: Jsme totiž dva.
0: Co vás to napadlo, soudruhu náměstku? Styďte se a vypadněte oba.
2: No.

0: Nezazdělat vaše morčátka, pane doktore, ano? Vy si myslíte, že už to nemáme dost? Vypadnem. Až se dovíme, o co tady jde od samého začátku. Odejdeme jedině se snímkem tuhleté krasavice.
1: A najednou dostal vztek. Záchvat vzteku jako malý kluk, začal dupat, zrudl a myslel jsem, že začne kousat koberec.
0: Ať mluví. Já potřebuju její snímek, nebo to tady všechno rozsekám. Nebo začnu střílet, já to myslím vážně, doktore.
2: Řekněte, ať promluví.
1: Pulver se ošíval, jako by honil blechu.
2: Je to trapné.
1: Čemu jste se to propůjčil, zrovna vy?
2: Říkají, že se mám odreagovat.
1: Svlékl si punčochu z hlavy, byl zadýchaný a spocený.
2: Jeli jsme sem jako závodníci. Lidi před námi uskakovali. Odreagovával jsem se, ale co je moc.
0: Ať promluví Věra!
1: Kolda, který odešel ke spoutané králové, se zase rozvzteklil. Umístil přední obrazovku, zkontroloval sluchátka na jejich uších. Všechno bylo jako Valkronu. Ale mrtvé.
0: Tak. A mluvit.
1: Ten aparát nefunguje. Zbytečně se namáháte, včera jsem to dokázal.
0: Nejde o vaše důkazy, chci její snímek. Ať mluví.
1: Kolda napřáhl ruku, vypadalo to, že jí udeří do tváře.
3: Pomoc!
1: Kolda zděšeně uskočil.
3: Pomozte mu!
1: Aparát překládá. Věra těžce dýchala a mumlala něco, čemu jsem nerozuměl. Chtěl jsem k ní přiskočit, ale Pulver mě zadržel posunkem, jako by mě zapřísál.
0: Koukněte?
1: Na obrazovce bylo vidět Věru v kožešinách. Byl to neolitický kostým, o tom jsem nepochyboval. Zdálo se však, že vyrostla, rozhodně byla svalnatější než ve skutečnosti. Stála na svahu jako ženský Herkules a zadržovala jakousi primitivní káru. Bylo zřejmé, že se potí, že zdržuje tu káru z posledních sil. Na káře byli všichni muži, které jsem kolem ní poznal. I oba manželé, i já, ale i Kolda s Pulverem. Bylo zřejmé, že jestli se ta kára rozjede, zabije starou paní, která klečila před ní nad srázem. Poznával jsem tu paní, nebo jsem si to aspoň myslel. Byla velmi podobná její tchýni, druhé tchýni, která mě Věru přivedla. Ale poznával jsem i ten sráz. To je přece zadní příkop u našeho sanatoria. Našli jsme tam při vykopávkách spousty koster, většinou starých lidí. Některé polámané s rozbitými lebkami. Hřbitov to nebyl. Archeologové se domnívali, že ta osada v nějakém nebezpečí obětovala celou svou starší generaci. Snad bohům, ale možná...
4: Hloupost!
1: Slyšel jsem Věru.
4: To nesmíme připustit!
1: V hlase Věry zněl teď jasně mužský tón.
0: Takže si fantazíruje, jak zabijí svou maminku. Taky kvítko.
1: Je to její tchyně. Přístroj se náhle vypnul.
0: Zase porucha. Tohle není možné. Už jsme tu 2 hodiny a vždycky porucha.
1: Co pak tomu opravdu nerozumíte, vy geniální inženýre? Jestli to má zhotovovat vyděračské snímky, nehodil by se tenhle k ničemu. Ona nechce tu starou ženu ve své fantazii zabít, ale zachránit. Zabraňuje, aby jí ta kára plná mužských nerozdrtila a neschodila se skály. Obětuje se kvůli ní. Chce jí na té obrazovce pomoci.
0: Ale to je nesmysl.
1: Uvědomte si, že vynález funguje podle vyšetřovaného a lidi jsou různí. Odneste to zpátky do hotelu. Omluvte se tady paní inženýrce a možná, že na všechno zapomeneme jinak.
0: Co jinak?
1: Podíval se na mě divoce. Snad v něm je opravdu nejvíc z diktátora.
2: Já musím na vzduch. Mně je zlé. Potřebuju lékaře.
0: Kolikrát ti mají říkat, že simuluje?
2: Nezlob se na mě, Koldo, ale tohle je příliš. S tímhle nemám nic společného.
1: Pulver položil na stůl svůj kolt a tápal ke dveřím. Věděl jsem, že to je má jediná možnost. Podepřel jsem ho a dostal ho tak mezi sebe a Koldu. Pulver opět jednou přemáhal své zvíře, kterému ráno popustil uzdičku. Jeho tělo ten neustálý boj snášelo čím dál hůř. Pomalu jsem mu pomáhal se schodů.
2: Ale to přece není možné. Taková ostuda, ostudné chování, gangster.
1: Opakoval zřejmé věci, jako by se přede mnou omlouval, jako by právě před chvílí nebyl spojenec toho gangstera. Měl bych mu samozřejmě vysvětlit dvoukolejnost jeho chování, ale teď nebyl čas na žádné interpretace.
2: Co mám dělat?
1: Sedněte do auta a přivezte bezpečnost. Můžete zase řídit zostra. Ostatní při další návštěvě.
2: Jsem tady za pár minut.
1: Bylo zřejmé, že se okamžitě rozhodl. Najednou se stal zase mužem práva, autoritou. Rozjel se ještě dřív, než zavřel dvířka. Běžel jsem zpátky, protože jsem měl starost o Věru. Přemýšlel jsem o ní, když jsem bral schody po dvou. Krásná dcera krásné matky, která jí zprotivila ženské fintění už v dětství a která zemřela po jedné rozmíšce. Zanechala dceru, která chce opakování něčeho takového zabránit. Proto nedovede řešit žádný konflikt s matkami svých nápadníků. Proto nedovede najít manželský přístup k těm nápadníkům. Sní o větších věcech, hledá uplatnění v intelektu a nakonec se stane důležitou v celé té Leoničce. Jak se v její situaci odráží, mi nehává. Uhodl jsem lecos při svém hádání. Nevzpomněl jsem si jenom na to, že skutečná Věra odjela, když archeologové začali vysvětlovat ty kostry v příkopě, jak to nazvali, když najednou slyšela o dávných hrůzách lidského soužití, při němž k takovým tragédiím, jaká se stala v jejím dětství, docházela si úmyslně. Ze strachu před přírodou nebo sebou samým, z prosté nenávisti k starším, snad. Vždyť byla doba a trvala dlouho, kdy jsme jako celé lidstvo reagovali stejně jako dneska Kolda. Čemu se asi budou divit generace dálné budoucnosti na našem dnešním chování, jestli se narodí, jestli naše dnešní chování jejich zrození neznemožní. Vešel jsem do garsoniery.
3: Já jsem nejhorší vyvrhel a bídák.
1: Našel jsem našeho génia, jak klečí před Věrou na kolenou a prolévá slzy proudem. Skroutil přitom vždycky pusu do takového obráceného půlměsíce, že mi ho bylo až líto. Podobal se malému klukovi, kterého maminka nemá dost ráda. Věra seděla dosud na židli, ale rozvázal jí pouta, měla na sobě župan. Tvářil se unaveně, ale trpělivě.
3: Doktore, zachraňte mě. Ona mě nebude mít ráda.
1: To si dovolí říct 10 minut poté, co jí ohrožoval.
3: Ten anděl, ta světice.
5: Pan inženýr dosáhl svého. Má svůj snímek v aparátu. Udělám snad kávu. Tohle nebylo moc příjemné probuzení.
3: Já zločinec. Já myslel, že jde o snímek, který chtěla Elza, který by ukázal slečniny slabosti.
1: Kolda mi mával před očima nejasnou fotografii.
3: Podívejte, doktore. Ustálilo se to na situaci, kdy jednou rukou zachycuje tu ženu nad propastí a druhou drží jednoho z těch mužů, kterému mají všichni pomoct, jak volal její hlas. Myslel jsem, že spolu s ním chce tu matku shodit. Ale ona ji zachraňuje před tím chlapem. Ona se vrhla mezi ně. Ten anděl potom touží. Na to myslí. Ten chlap jsem totiž já. Celou tu dobu, co ji tady ohrožuju, přemýšlela o tom, jak mě pomoct. Chápete to? Pochápete? Můj aparát už nesmí nikoho ohrozit. To nechci.
1: Kolda asi tušil, kdo běží po schodech. Vzal oba kufry z Alkronu, přistoupil k oknu a odtud z velké výšky vysypal celé zařízení jako schnilé brambory.
3: Tak. A je po všem.
1: Nevzdávejte se svého nápadu, Koldo. Teď se zbavíte zločinců, ale být vámi, tak se budu dál snažit o jeho zdokonalení.
6: Jednou s ním třeba podnikneme cesty povahou každého z nás, jako už podnikáme cesty do vesmíru. A víme toho vesmíru asi stejně málo jako o nás samotných. Odváděli ho v slzách, byl jako beránek. Pulver čekal dole, přece jen se bál o své srdce. Zůstali jsme s Věrou sami. Stavěla kávu na stolek, který prý taky přinesli včera večer.
5: Ale co to vydírání? Až jednou opravdu někdo se strojí takový aparát.
6: Zaprvé se v té době už snad nebude vydírat a za druhé se právě ukázalo, že ten aparát může ohrozit jen lidi, kteří nějak porouchaně žijí, buď jen pro obdiv svého okolí nebo pro bohatství, či snad pro magickou moc nad lidmi. Když chce někdo pomoct druhým, není možné ho vydírat. Když chce někdo něco dokázat, taky ne. Psychiatři budou asi potřeba i v té daleké budoucnosti, nebo nějaká podobná služba budou lidi učit, jak mají žít, co má v životě skutečnou cenu. Opravdovou hodnotu. Dneska se všichni dostáváme do potíží hlavně proto, že si tohle neuvědomujeme. Minávo.
5: Proč mi tak říkáte?
6: Budeme si snad tykat, ne?
5: Tykat?
6: Napil jsem se kávy. Byl mi najednou dobře. A byl jsem šťastný.
5: Proč tykat?
6: Poslouchal jsem dobře, když jsi mluvila o tom, že miluješ staršího muže. Taky jsem při našich procházkách nemyslel na statistické lístky. Mám tě taky rád, Minávo. Vstala pomalu a myslel jsem, že na ní najednou dolehlo to dobrodružství dnešního rána. Otevřela dveře.
5: To je akademik Honzák. Můj nový spolubydlící a druh. Seznamte se.
6: Honzák byl nejmíň o 10 let starší než já. Docela plešatý a tlustší.

0: Slyšeli jste závěrečnou část původního rozhlasového seriálu Josefa Nesvadby Ukradené fantazie, který měl svou premiéru už v roce 1982 s výrazným režijním rukopisem Jiřího Horčičky. V hlavních rolích účinkovali Jiří Adamíra, Luděk Munzar, Jana Hlaváčová, Hana Maciuchová, Jaroslava Adamová a Jana Štěpánková.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Otevřeli jsme rozhlasový archiv a vybíráme z něj pro vás to nejlepší.
0: Vraťte se s námi v čase a poslechněte si legendární pořady, rozhlasové hry a četby.
1: Příběhy z naší historie nebo nestárnoucí hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 13 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začíná Pohodová hodinka.
0: Projděte se s námi hudebním archivem a zaposlouchejte se do písniček, na které rádi vzpomínáte.
1: Známé interprety a ty nejlepší autory uslyšíte právě teď na Českém rozhlasu Pohoda.
0: Pohodová hodinka.
1: Vaše hudební vzpomínky.

že ta babeta je popleta, vždyť já a zůstal sám. Ona asi netuší, že mě solo nestuší a že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa a pak se zpátky vrať. Denně až se začne zpívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa a jak mám tu babetu rád.

pozná svět. Přijde na to, že je čas domů zpět se vrátit zas. V duchu vidím, jak si volá taxi, kde je ta babeta, že se tak loudá. Známe tuhle tu babetu a krk za to dá. Že se do léta ta babeta zas ráda vrátí k nám. Denně až se začne smívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa.

0: Pohodová hodinka.
1: Písničky legendárních hudebních autorů a hvězdných interpretů.
0: Pohodová hodinka. Vaše hudební vzpomínky.

0: 80. narozeniny slaví v těchto dnech brněnský rodák Arnošt Goldflam. Herec, dramatik, režisér, pedagog a autor knih pro děti.
1: V roce 2007 byl také jmenován profesorem pro obor dramatická umění a věnuje se práci s novými adepty umělecké branže.
0: Jeho hlas lze v rozhlasovém éteru velmi dobře rozpoznat a my vám v následujících dnech nabídneme celou řadu pořadů. Začneme v sobotu 19. září stříbrným větrem Jitky Novotné.
1: V neděli 20. září zamíříme do toboganu Tomáše Slámy a v pondělí 21. září si připomeneme pobyt Arnošta Goldflama v Šemánovicích u Ondřeje Suchého v jeho nostalgickém muzeu.
0: V úterý 22. září nás čeká rozhovor v mém pořadu Tandem Jana Rosáka a narozeninovou sekvenci Arnošta Goldflama ukončíme 23. září rozpravami Milana Hajna.

0: Posloucháte Pohodovou hodinku.
1: Z našeho archívu pro vás vybíráme nestárnoucí písničky talentovaných hudebních autorů,
0: legendárních textařů
1: a hvězdných interpretů.
0: Vzpomínáme na nestárnoucí hity našeho mládí a našich životů.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Pohodová hodinka.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 14 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archivu Českého rozhlasu.
2: Časové znamení nám oznámilo přesný čas.

Milé posluchačky, milí posluchači, dovolte, abych vás pozval do nostalgického muzea zábavy. Do Šemánovic u Chokořína, konkrétně do zdejšího společenského minicentra Nostalgická myš, přijela 7. října roku 2000 herečka Gabriela Vránová. Vyprávěla o sobě, o své rodině, o divadle, o filmu, o svých hereckých partnerech. Ostatně všechno to můžete slyšet právě teď v následující skoro hodince.

Já vás vítám, vážení a milí, v Nostalgickém muzeu zábavy, kde budeme mít dnes velmi milého hosta, paní Gabrielu Vránovou.

0: Mám tady napsáno paní Vránová, ale můžu říkat ode dneška Gáby. Gáby, váš tatínek Jaroslav Verián Vrána byl básník. Kdy jste tu skutečnost začala v dětství vnímat? Byl snad v něčem jiný než tatínkové vašich spolužáků?
1: Děkuju vám za tuto otázku. Můj tatínek byl opravdu jiný. Ne protože byl básník, ale protože byl prostě jiný. Byl velmi přísný, velmi tvrdý. To všechno, jak si se zdánlivě neslušuje s tím, že psal básničky.
0: Právě.
1: On to tak moc nedával najevo a krom toho v době, kdy já jsem se narodila a kdy jsem vyrůstala, tak to už vlastně byla i nebyla pravda. Tatínek se k poezii vrátil až na sklonku svého života, posledních 20 let. A tu dobu, ve které jsem žila já, tak musel opravdu se starat a zabezpečovat rodinu. Takže on byl profesorem, posléze suspendovaným profesorem francouzštiny, češtiny a filozofie, suspendovaným kvůli svému bratru Alojzovi, který byl v letech, kdy já jsem dospívala tu v Leopoldově, tu ve Valdicích a tu na Mírově. Takže o té poezii se u nás vůbec nemluvilo, ale ta poezie byla kolem nás. Já jsem to netušíc vnímala od dětství a ta poezie byla u nás v knihovně, u nás na stráni, nad domkem, v lese. Byla tak nějak jako společně a nebylo to jenom skrzevá, abych použila takové krásné české slovo, skrzevá tatínka, ale bylo to také pro maminku a kvůli mamince.
0: Já tady právě mám napsáno, že dosud jste toho na veřejnosti prozradila víc na svého tatínka, než na svou maminku. Mám takový pocit.
1: Ano, máte pravdu, snad tím, že skutečně otec tím, že se vyjadřoval i tedy písemně a vědělo se o něm, tak třeba jsem, ale to opravdu nechtít, jsem o mamince mluvila méně, ale pravda je, že maminka byla vzácná žena a já opravdu tak na tomto místě s nostalgií a s láskou na ní vzpomínám, protože moje mamuška byla nejenom vynikající učitelkou českého jazyka, ač byla svým původem Slovenka, Maďarka, Chorvatka, Bavoračka. Já nevím, co všecko, možná, že se k tomu dostaneme, to je taková trošičku komická záležitost, ale ona se ve svých 19 letech musela naučit, učit děti na Moravě jazyku českému a zvládla to znamenitě. Byla fantastická a krom toho s námi bruslila, sáňkovala, lyžovala. Za pomoci své tety Milušky jsem měla já nejkrásnější šaty v tanečních díky fantazii mé maminky a díky těm ručičkám šikovným naší tety Milušky. A byla to vůbec žena, která toho musela hodně v životě spolknout, hodně toho vydržet, ale vydržela, nevzdala se, tak jako můj otec. Maminka se nevzdala jinak. Zkrátka, táta se taky nevzdal přes ten svůj handicap, takže já na ně s láskou opravdu vzpomínám. A nechci tady mluvit smutně, samozřejmě mě skoro do breku, ale protože jsme v nostalgické kavárně, tak je to možno si dovolit. Promiňte.
0: Gáby, kde se vzalo to jméno Verián ve jméně vašeho tatínka?
1: Tatínek si toto jméno své básnické v roce 24, kdy vyšla jeho první sbírka Zakletí, a kterou Arne Novák, významný český kritik, přivítal jaksi velice jako velkou naději české poezie, tak si tatínek to jméno vzniklo kontaminací, to znamená sloučením určitým jmen Vrána a Venerová, což byla jeho maminka rodem Venerová, takže z toho vznikl Verián. Možná, když byste si sedli a našli Vrána a Venera, tak prostě z toho vznikl Verián.
0: Děkuji. Mm-hmm. Mimochodem, psal někdy tatínek básně taky ve slovenštině, když...
1: Oh, Čechách úplně okrajově, když učil v Novom Městě nad Váhom, kde já jsem se narodila, tak odkud potom okamžitě vlastně po mém narození, vlastně ještě těsně před mým narozením nebo během, když jsem se rodila, tak musel utéct prostě přes Javorníky, nebo utekl teda přes Javorinu, ne přes Javorníky, pardon, na Moravu a přes svou téměř rodnou Korytnou potom do Prostějova a do Brna, tak tatínek tenkrát, si pamatuju, já mám doma ve slovenčině jednu jeho báseň, kterou napsal pro oslavy Tomáše Garrigua Masaryka jednou jako v tom Novom Městě nad Váhom. A určitě nějaké, ještě bych našla nějaké drobné takové veršíky, ale jako ve slovenštině.
0: Jako sbírku ne.
1: Ne, to rozhodně ne. Tak dá, jako to on se necítil být tak mocen toho slovenského jazyka. I když v té době já mám vysvědčení doma a vím, že tam jsou, nemyslím svoje, ale vím, jak vypadala vysvědčení v té době, tak je, byla, to možná víte, byla modifikace jako českého jazyka jako česko, jazyk československý, podoba slovenská. Nebo tak to opravdu psali na vysvědčení v té době. No, na Slovensku, samozřejmě, děkuju, ano, logicky.
0: Gabi, máte pouze sestru nebo ještě nějaký další sourozenci?
1: Já mám sestru Miriam, která žije bohužel už od roku 82 v San Francisku. Též herečka, tedy bývalá členka Národního divadla v Brně, ale je téměř o celou generaci mladší než já. No v San Francisco je určitě o celou generaci. Tady je tak jako třeba dejme tomu těch 17 let. No v San Francisco musí být mladší, pochopitelně.
0: Tam no tak to nosí. Se...
1: No tak to je skutečně je víc než o 17 let mladší. No a potom mám bratra Stanislava, o 4 roky mladšího ode mne. To je inženýr, ekonom, ten žije v Brně. Samozřejmě se naprosto minul svým povoláním, posláním, protože je spíš též založením takového humanitního, ale to je jedno, takže do té dnešní doby se moc nehodí. Ale a potom mám, bože můj, a zase nostalgie, prosím vás, Jarinku, můj drahý, starší můj bratr tady už taky není.
0: Promiňte, zaujala nejvíc vaše sestra, poněvadž ten rozdíl věkovej 17 let, to je mě velice blízké.
1: No, vím, samozřejmě vím.
0: Já podle vlastní zkušenosti vím, že sourozenecké vztahy mohou mít a také mívají určité výkyvy. Uh-huh. Co máte na své sestře ráda a čím vás někdy třeba rozčílila?
1: Tak jednak, já nevím, jak vy s Jiřím, ale my jsme de facto spolu nevyrůstali s Miriam. Protože když já jsem, a to byla ta moje výhoda, že já jsem absolvovala, když mi bylo, teda absolvovala, maturovala, když mi bylo 16,5 let. Byla taková jediná výhoda školství Zdeňka Nejedlého, že já jsem prostě tak nějak jako, protože jsem šla brzo do školy a já nevím co všecko. Bylo mě zkrátka 16,5 let, když jsem dělala přijímačky na JAMU a na vysokou školu a v Brně. No a uvědomte si, že to se, když jsem já začala chodit na vysokou, tak se rodila moje sestra. No a já jsem za 4 roky odešla z Brna a sestřička vyrůstala beze mě. Samozřejmě, že jsem často navštěvovala rodiče a často jako u nich byla. Pochopitelně, snažila jsem se téměř každý týden být doma. Ale Miriam je nejvíce připoutána k mému mladšímu bratrovi, protože vyrůstali, on žil doma. Takže Miriam dnes v něm má skutečně jaksi nejbližšího člověka. Staňa taky protivá, jeden hnusnej, teď tam odjel na 6 neděl, jako do toho. Což mu pochopitelně závidím. Ale nicméně jsem nejenom sledovala, ale milovala jsem ji a miluji ji, Miriam. Co na ní nejvíc obdivuje, je její obrovská přizpůsobivost, její lehkost bytí a žití. To obdivuju teda neskonale.

0: tím, že svá rozhodnutí dělá opravdu mnohdy velmi neuváženě a dělá je jakoby na celý život a za měsíc je to rozhodnutí na celý život úplně, na celý život zase úplně jiné. No, tak to samozřejmě, ale je to její život, já i do toho mluvit nemohu. Co mě jedině vadí, že je tak daleko a že vlastně i o problémech, které má, ale to taky pochopíte, Ondro, že těžko můžete radit dospělé ženské, kolik kilometrů daleko, jak si má zařídit svůj život. To nejde. Ale prostě dokáže mě štvát a stejně tak ji miluju jako každý, aspoň předpokládám, že tak, každý má rád své sourozence. Já si teda, u nás to tak bylo, že v rodině jsme se měli strašně rádi a měli jsme k sobě strašně blízko.
1: Poučení pro mě, přátelé, zaplať pán Bůh, že mého bratra nikdy nezajímalo, jestli dělám ukvapená rozhodnutí, nebo...
0: Ne? Jemu to bylo jedno, že by?
1: Myslím si, že ano, ale... No tak nebylo, moc se to třeba ani nedozvěděl.
0: A tak. No tak to já taky toho nevím o Miriam spousty.
1: Tak, váš syn, který má nádherné jméno Ondřej...
0: Já jsem vám taky tam napsala věnování, se to potom přečtěte.
1: Tedy váš syn Ondřej je hercem a režisérem. Vy už jste měla možnost poznat ho při práci. Jaké to je, když vás režíruje vlastní syn?
0: Já jsem z toho strach, to je pravda. Ale nakonec jsme si řekli, tak co? Vyřešil to za nás Vlastík Brodský, Broďa. To bylo poprvé, když jsem stála vlastně... před kamerou v pozici herečky a režíroval mě můj syn. A bylo to v krátkém, takovém jako, jak se tomu říká, když to není celovečerní, ale přece jenom je to film. Středometrážní. Děkuji vám teda. Já vás tu nemít, to je konec. Tak středometrážním filmu dívka se zázračnou pamětí, běželo to v televizi, to bylo poprvé, když jsem já tedy krom miniaturní roličky ve filmu Tvůj svět, který také běžel několikrát už v televizi, kdy jsem hrála zdravotní sestřičku v Bohnicích po boku Honzy Cimického, kamaráda, který tam hrál Honzu Cimického, pochopitelně koho jiného, že to bylo v Bohnicích a... Takže jsem hrála toto a vyřešil to za nás Broďa. Protože Broďa řekl Ondrovi, kterého má velmi rád, tak mu řekl, prosím tě, víš co, my si budeme tykat. No takže když mu 25-letý nebo 26-letý můj syn tykal, tak nebylo zase problém, abych já říkala, Ondro, tak my to vyřešíme jednoduše. Já jsem pro tebe buď máma, na tom nic není, jestli řekneš, zařveš od kamery, mámo, tady je to blbý, otoč se, anebo budu pro tebe Gáby. To je úplně jedno. A tak jsme u toho zůstali a nebyl to problém. Samozřejmě, že jsem se. To je taková ta vnějšková záležitost. Samozřejmě, že se člověk trošku tak jako víc styděl než jindy. Víc měl větší pocit zodpovědnosti než u kohokoliv jiného. Ale zaplať pánu, tyhle bariéry odpadly a já mu strašně držím palce a ta spolupráce byla prostě bezva.
1: Teď mám na vás tak... Ještě takovou podotázku mám, trošku záludnější, je takové okřídlené úsloví. Maminka a režisér mají vždycky pravdu. Mm-hmm. Jak to u vás řešíte?
0: No tak to vlastně nejde, ale to je krásná otázka, to si musím zapamatovat. To já položím tuto... Kudy vám, děkuju vám moc. Já položím tuto otázku Ondrovi, jak to teda vyřešíme, protože to ano, by měl říct. To je pravda, protože když on má nějakou připomínku ke mně, řeknu, tak teď komu dáme přednost, mamince nebo režisérovi, to je fakt. A tak co s tím budeme dělat?
1: Já myslím, že maminka se vždycky říká na prvním místě, takže...
0: Mami, děkujeme. No. Já si říkám, že vás nemít, já nevím. Ano, maminka je na prvním místě, takže já mu to řeknu. Když bude někdy mít připomínku ke mně, tak mu řeknu, podívej se, maminka na prvním místě, takže ustup, pane režisére. No. Ale jinak jako vím, že teda při té práci skutečně jako jsem ho respektovala. A myslím vzájemně, takže my to nějak už vyřešíme.
1: Tak to má být.
0: Děkuju.
1: Narodila jste se na Slovensku, dětství a studia prožívala v Brně a nakonec jste se přes Ostravu dostala do Prahy. Jak vás v Praze přijali mezi sebe starší kolegové a kolegyně?
0: Už je to tak strašně.

0: Dávno, že bych mohla klidně
1: Ale.
0: říct, že si to nepamatuju. Ale já si to pamatuju velmi dobře, protože na to člověk nezapomíná. Přijali mě úchvatně.
1: A kdo to byli jmenovitě?
0: Jmenovitě musím říct, tak taková Tonička Heglíková. Já nezapomenu, když jsem byla v divadle tak rok, tak Tonka říkala, teda jestli mě nebudeš tykat, já se budu cítit strašlivě stará. No pro mě samozřejmě v mých 21 letech, tak Tonička byla pro mě pojem. A trvalo mi to chvilku, než jsem si zvykla, ale to si dovolím malinko odbočit, protože jsem jednak byla mou maminkou, zlou maminkou jako lízálka, když jsem hrála Marišu, ale byla to vždycky vynikající kolegyně. A Tonka byla rozkošná, protože já jsem jednou vyprávila, že to bylo potom už 10 let, jsme se znali, tak jsem říkala, Toničko, to tě je hrozné, co mně se dneska stalo. Já jsem vstala jedné starší dámě v tramvaji a ona se urazila. A teď jsem, jakože, a dokonce mě řekla, no, já nevím, třeba jí bylo 50, mě bylo 29 a jako jí to prostě vzalo dech. Uznávám to zpětně. No, taky by se necítil člověk nejlíp zrovna. Ale zase na druhé straně ta Tonka byla rozkošná a říká, víš co, ale mě vstaň vždycky, já se neurazím. Takže Tonička měla vždycky jaksi smysl pro humor a byla fajn. Ale s láskou vzpomínám na svoji kolegyni, která žije. Ale nikdo o ní neví. A to je Liduška Vostrčilová. Seděla se mnou je velmi těžce nemocná. Dlouhá, dlouhá léta. A seděla v šatně vedle mě. A když bylo asi půl roku, tak říká, Gabinko, já vás pozoruji. Vy jste velmi naivní. Vy jste velmi naivní a já vám musím tady prostě nalít čistého vína. A začala mě vyprávět o 50. letech. Jak se kdo choval, kdo jak co dělal. A já jsem jí řekla, pozor, nepomlouvala. Ona byla jedna z těch, kteří nezdvihli ruku za nejvyšší trest pro paní Jiřinu Štěpničkovou. To byla ona a její manžel Pepíček Chvalina. Jak vím, pan Gustav nezval a Zdeněk Hodr. A ona prostě mě všecko říkala. A já jsem říkala, Lidunko, já vám strašně ze srdce vám děkuju za to, co jste mi řekla, protože jsou to neocenitelné rady. Pochopitelně, že si budu svůj názor na lidi vytvářet sama, ale to, co jste mi řekla, samozřejmě nepovažuji za drb, nepovažuji za lži, protože si vás vážím a vím o vás, jaká jste, ale sama si svůj názor budu vytvářet, pochopitelně. A také jsem si ho utvářela tak a zjistila jsem, že mnozí z těch, kteří snad v očích Lidušky tenkrát neuspěli, se vyčábřili jako velice fajn lidi, ale ve většině případů měla ta Lidunka 100% pravdu. A já i teď odsud to, z tohoto místa děkuju. A vzpomínám na ní.
1: Tady padla zmínka, ano, že jste naivní děvče. Ano. Já tady mám otázku, než jste se propracovala k velkým charakterním rolím, hrála jste dlouho naivky.
0: Není to tak, až byla to není pravda.
1: No ale tak hrála jste naivky.
0: Hrála jsem naivky, dokonce jednu dobu tvrdili, že v Praze jsou jediné dvě naivky a to je Jana Drbohlavová a Gáby Vránová, jako myslím naivky, jako na divadle. No, to je pravda.
1: A otázka pokračuje, byla jste naivní dívka i v životě?
0: Ano.
1: Jo?
0: Velice jednoduše to řeknu.
1: A v Praze?
0: Ano.
1: To jste měla těžké.
0: Velmi. Velmi. Velmi těžké.
1: Jak jste to všechno zvládla posléze?
0: Nezvládala jsem to.
1: Nezvládala? Děkuji.
0: Velmi těžké.
1: A je to.
0: No, tak... Co by to musím dělat?
1: Stávala jste se někdy v divadle obětí nějakých žertíků, ať už zákulisních, anebo na scéně, právě v téhle době?
0: Já jsem byla skutečně tak naivní, že mě třeba, já jsem řekla, jako já jsem opravdu nemohla, nebo já jsem přišla pozdě, ale já jsem vždycky řekla tu pravdu, proč. A ono to někdy vypadalo tak nesmyslně, že si skutečně mysleli, že já si z nich dělám legraci, že prostě jako si vymýšlím tak jako něco jako za roh. No jinak tohleto, co je tady, tak to mě naučil pít Miloš Kopecký.
1: Já bych rozhlasovým posluchačům řekl, že to je Fernečto.
0: Fernečto. Ne, tak to jako, aby...
1: Ano.
0: Aby jako jsme si vzpomněli na Melínka, protože on byl strašně... A to je to třeba naopak. Teď by to mohlo vypadat kdo ví jak. S Miloškem Kopeckým já jsem se seznámila v divadle na Vinohradech, když mě opravdu bylo asi 27. Byla jsem ve velmi špatné své osobní situaci, životní. A teď byste si mohli říkat, no jo, a Milošek ji utěšoval, že jo. To by to tak vypadalo, no a vy byste to třeba rádi slyšeli. Ale já jsem byla tak naivní a on to tak opravdu věděl. Ne, že jsem byla hloupá. Ne, ne, já jsem moc dobře věděla, o co by mohlo jít. Ale my jsme opravdu u Fernetu si povídali o životě, o přátelství, o ženách, o mužích, o všem možném. Mně vše bylo jasné. Já jsem prostě byla jinak vychovaná a jinak ustrojená. Miloš byl pro mě prostě báječný herec, báječný člověk, protivný kolega někdy strašně, ale tak jsem si z něho jednou udělala legraci, když se narodil můj syn Ondra. Ondřej, ano. Máte krásné jméno.
1: Já myslím, že
0: opravdu.
1: Já jsem spokojený.
0: Nádherné.
1: Gabi.
0: Tak, když se narodil Ondřej, tak vyšla moje fotografie s tím malým Ondráškem v časopise Ahoj na sobotu. A Miloš Kopecký měl s Ahojem takovou smlouvu, že tam každý týden kladl nějaké otázky k té titulní fotografii. No takže mě z Ahoj zavolali, my máme pro vás otázky od pana Kopeckého, můžeme vám je nadiktovat. A to byly takové, to je opravdu vaše dítě, no typicky milošovský prostě. Tak jsem si říkala, no dobře, tak já mu teda taky odpovím, tak. A nadiktovala jsem, protože on osobně jaksi pořád, jo, my máme si dávět nějaké otázky, ale tak to my si něco vymyslíme, vidět, tak to. No a já jsem mu na to odpověděla. A Miloše se to strašně dotklo. Jak jsem odpověděla. Celá redakce Ahoj se mohla potrat smíchy. Říkali, to bude bezvadný. A Miloše se to dotklo.
1: A co to bylo?
0: No, Miloš byl takový. Chci tím říct, že byl velmi zranitelný. Byl někdy... jeho ješitnost byla nebetyčná. A ještě navíc, když teda žena mu odpověděla nějak, tak, no ty jsi se zbláznila, jak mi to odpovídáš a tak dále. Ale to byla jenom... A to já už jsem tenkrát věděla... Nevědělo to moc lidí, ale já už jsem věděla, že je Miloš nemocný určitým způsobem a on nikdy nesnášel a najednou za týden prostě byl báječný a všecko bylo v pohodě a to, ale někdy byl, jak si ve své genialitě, byl i trošku ješitný, ale já na něj stejně tak vzpomínám s láskou a byl to, víte, jak jsme říkali, on kouřil milde sortky a my jsme říkali, kup si ty jedny mildovy šortky. to u nás byly to mildovy šortky, milde sortky.
1: Řekněte nám, kdo vás v tom divadle rozesmával nejvíc, když jste tam přišla, a nebo kdo dodnes?
0: Pepíček Bláha. Pepíček Bláha byl sluníčko našeho divadla. Pepíček Bláha přišel do rekvizitárny. Byla otrava, hrálo se úplně něco nemožného a Pepa přišel a řekl, tak co moje žežulenky, kukulenky, dobrý den, to je dneska krásně. A celé divadlo bylo nádherné. Celý život byl krásný. Pepa byl prostě životodárný člověk. A potom je nám všem hrozně smutno a hrozně chybí v tom divadle. Jirka Pleskot. Jirka Pleskot, který prostě, to ani tady snad nemůžu říct, to vypadalo hrozně. No ale to, no ne, no tak my jsme ještě měli klub na druhé straně, teď už ho máme přímo v budově divadla, Gurmesu. No ale my jsme třeba seděli a tam chodili samozřejmě i cizí lidé, tam dneska je Paseka a tam Jirka Pleskot, tak to si ty kozenko moje, takhle prostě, přišel, ošahal vás pomalu, teď a mi říká, kuš, jdeš pryč jako Jirko, no ale tam seděli cizí lidi, no co my jsme měli říct, že Jirka je takový prostě, anebo šla naše paní Vilma po schodech a nemohla se bránit. Takhle dneska to je vedoucí garderoby. Dneska důstojná stará dáma, které je 75, tenkrát bylo, dejme tomu, tak třeba 55, jo. No já vám to nemůžu, ani já bych to neudělala. Já si to, to Jiřinka Bohdalová, ta by to udělala, ale já ne. To, jako, jak říkala Jiřina, že Radku, k tobě se to nehodí, co můžu dělat já, když ještě byli svoji, tak říkají, co můžu dělat, já nemůžeš dělat, já měla pravdu. Takže stejně tak to nemohu udělat já, ale ten šel, no a ta se nemohla bránit, no prostě jí šáhl, ona nesla něco po schodek a ten Jirka šel za ním po schodek, co pak to tady máme, no. A ta Vilma, jako, jde, no, co měla dělat. A ono to vypadá, že to byl sprosták. To byl tak vzdělaný, něžný člověk. Ne, skutečně, opravdu, on byl báječný, ale tohle měl takovou úchylku, dejme tomu. To je možno tak říct, to bylo prostě tak. A on prostě si tak jako rád šáhl a přiváděl ženské do rozpaku. Mě byl rozkošný, když jsem byla v jiném stavu, tak Jirka byl rozkošný, protože říkal, v kterém si měsíci, co jsem ještě hrála. Já jsem říkala, už šestém. Je, šestý měsíc, nejhorší. To bylo nejhorší, taky ti tak otýkají nohy. Mě strašně otýkali nohy. No on to prostě jako bral, on byl rozkošný. To byl skvělý, báječný chlap. A nebo kdyby se slyšel, jak Broďa s Bláhou, s Pepou, no, jejich prostě... Takhle, jak třeba já jsem hodně s ním jezdívala, my jsme hráli třeba takovou hru Já nejsem Rapaport, se to jmenovalo a de facto oni byli dvě hlavní role, já jsem byla dcera Broďova. Byli takový dva staří pánovi, kteří se scházejí na lavičce, no. A my jsme jezdívali, když jsme byli na zájezdě, tak já jela vždycky s nimi. No a ten Pepa... Prostě třeba Broďa řídil a ten Pepa takhle na koleno. Promiňte, Ondra, jde to
1: vidět.
0: A ten říká, co, jak ti to dělá? Dělá ti to dobře? Říká, Pepa, já se dělám vzadu za nima. Říká, ne, ježiši, to je krásná ženka. Ty blázne, říč a nedělej. No podívej se, ta má. Ona je to těžko říkat tady vám všechno, ale s nimi prostě jet v autě byla jedna velká rozkoš.
1: Jak reagoval pan Brodský?
0: Pan Brodský něžně. Ano. Říká, ale... Pepičku, no tak, tady ne, je tady Gábi, dívá se. No ne, báječný lidi. Jako, a těch jejdama, ne takových, pan Zdeněk Hodr, toho vy jste asi málo znali. To byl teda opravdu něžný člověk. Má dceru Danielu Hodrovou, doporučuji najít si někde v knihovně, kdo jste tedy opravdu vybraný čtenář, tak doporučuji nějaký román Danieli Hodrové, to je dcera mého, bohužel už nežijícího kolegy, pana Zdeňka Hodra, ten by z ní měl velikánskou radost a Daniela je vynikající evropská spisovatelka, Daniela Hodrova, takže opravdu.
1: Co pan Zdeněk Řehoř?
0: O, Zdeněček, no tak Zdeněček, rozkošnej samozřejmě. Jedna historka. Velká paruka, hra Petra Karvaše, 70. léta, režie Jaroslav Dudek. No, nebo to už, to je dokonce tak 69, tak tahle ta přelomová léta to byla. A tam byla taková situace, že Pepovi Bláhovi, co by generálovi ulítne knoflíček. A my jsme všichni jako ten knoflíček měli hledat po tom jevišti. Takže jsme tam všelijak šmátrali, lezli jsme přes sebe jeden. A Dudek říkal, stop, to je špatně, vypadá to hrozně. Prosím vás, uděláme to stylizovaně. Vy si všichni jako dřepnete v jistém okamžiku, ani se nehnete a jakože budete hledat ten knoflíček. A to bylo na zkoušce otevřené portály, to znamená, nebyly závěsy zataženy, takže Zdeněk se ocitl v zorném úhlu, takovém vlastně žádném, protože ho divák nemohl vidět. Byl někde bokem. A do naprostého ticha toho stylizovaného okamžiku Zdeněk Řehoř prohlásil. Na konci své umělecké kariéry hledám ani ne na jevišti, spíše v portálu knoflíček na jednom decimetru čtverečním. A pochopitelně, že zkouška byla rozházená, protože jsme se všichni mohli. Zdeněk byl fajn.
1: To je hezký. Ve svém patrně prvním filmu Veselé hoře hledá se táta jste hrála hlavní roli po boku Vladimíra Menšíka. Psal se rok 1961. Byl Vladimír Menšík roku 1961 jiný než třeba Vladimír Menšík let 80.
0: Já si myslím, že ne. Pro mě je Vláďa, já jsem ho vždycky viděla zorným úhlem, toho svého partnera, hledá se táta stále. I když jsme toho spolu potom natočili Moře, tetinka, maminka, tak se to jmenovalo teda, to byly nějaký dvě. Maminka, tatínek a já nevím, tažní ptáci a chalupáři a my všichni školou tam taky hrála. Já nevím, co všecko možného jsme spolu točili. Ale Láďa Menšík byl prostě Láďa Menšík. Láďa Menšík, samozřejmě, když si na něj říkáte při práci, to znamená před kamerou, anebo takhle bokem.
1: Asi bokem.
0: Bokem.
1: Bude zajímavější.
0: No bokem to bylo tak, že Láďa byl nespoutaný člověk. No to nakonec, proč bych vám to vyprávěla, jste ho dobře znal. Láďa byl nespoutaný člověk, byl fajn. Někdy pil více, než by měl. Ale upozorňuji, že jsem ho zažila potom po letech v době, kdy absolutně abstinoval a byl neméně zábavný, neméně vtipný, vůbec nepotřeboval k tomu žádné frťánky. Byl hýřil vtipem a byl rozkošný. Já nezapomnu v Chalupáři, když jsme museli zastavit, nebo lépe řečeno, musel Franta Filip slíbit Vláďovi Menšíkovi, že to dokončíme u něj na chalupě, čímž nás asi 5 lidí pozval k sobě na chalupu na ten večer, protože to nebylo daleko, bylo to na Benešovsku, kde jsme točili ty Chalupáře. No a že jsme teda jeli tam, aby už konečně šel pracovat, protože Láďa, když zasedl a začal vyprávět, tak na něj neměl nikdo, absolutně nikdo. Ale byl vždycky, čím byl starší, tím byl preciznější v práci, vždycky perfektně připravený. To, že improvizoval někde, to byla jiná věc. To byly někdy nervy, protože mnozí kolegové si na to stěžovali. No já si nemůžu jako se podle scénáře nebo podle toho jako připravovat, protože nevím, co mi to ten Láďa tam řekne. A pochopitelně řekl. Ale to nevadí. On byl rozkošný a jedna z takových milovaných historek posledních let před tím, než odešel, tak je taková, když nám vyprávěl o tom, jak my jsme jednou přišli k Olince, byla Olinka sama doma, něco vyšívala. Nevím, jestli vy víte, že Olinka krásně vyšívá teda. Jako, no, opravdu.
1: Olinka paní
0: Menšíková. Teda, Olinka Menšíková, že krásně vyšívá, že vyšívá obrazy. Opravdu krásně. No a tak tam vyšívá, říká, tichuško, Láďa spí. Já jsem říkala, Olinko, to my jdeme domů, nepojďte dál, ale buďme ticho, aby se neprobudil. Ale on jako kdyby tušil, že my tam jsme, tak sešel dolů, byl tam zo chviličku, báječná zábava, nemoc pryč, ustoupila, on to potřeboval, on potřeboval vyprávět, on potřeboval se dívat lidem do očí, on s nima potřeboval komunikovat. No a tak byl bezvadný a tenkrát mě vyprávěl tu historku, kterou jsem zaznamenala, že byl jednou u pana Štrougala. A pan Štrougal, předseda vlády tehdy, se dověděl, že tedy jako je Láďa nemocný. A tak mu nabízel, a což bylo asi od něj hezké, že by ho poslal na Malorku nebo někam tam, aby se tam vyléčil, že tam prostě ty dýchací cesty a ty plíce a tak dále a všecko, že by se tam vylepšil. A on říkal, ne, já jsem si tu nemoc uhnal tady a já tady budu a já nikam nepůjdu. Takže mu poděkoval a ten pan předseda říkal, no ale kdyby teda, jako, že má k němu prozbu, že by hrozně rád přišel někam do té společnosti, kde on bude vyprávět takhle, víte, soukromně. Kdy budete mít trochu větší společnost, já bych se tam ztratil a někde bych tam v koutečku seděl, abych poslouchal, já bych chtěl být u toho, když vy tak vyprávíte jako svým kamarádům. No a Láďa mi povídá, tak si představ, že teď, jak tady spolu mluvíme, bavíme se, chechtáme se, tak najednou by si viděla, že tamhle u kamen někdo sedí a řekla bys, prosím tě, kdo je to tam? A já bych řekl, toho si nevšimej, to je jenom Štrougal.
1: Máte ráda film a vůbec kino jako takové?
0: Hrozně ráda se na to dívám, když je pěkný film, strašně ráda.
1: Chodila jste ráda do kina?
0: Hrozně. Moc. V Brně existovalo takové kinočas jako Aktuality, tak tam dávali i krátké filmy a jak byla pauzička nějaká, tak hned jsem tam v ruce sáček s baflema. My jsme říkali bafle, ne wafle, bafle. To se kupovalo za pár korun, já nevím, nebo halířů. Strašně jsem se dívala na obrázky. A Jinak já jsem některý film, který jsem milovala, jako třeba Bílé noci s Márií Šel. Ježišmarja, to já jsem to viděla kolikrát. A nebo jsem strašně měla Luciu Boze. To byla prostě herečka italská mého dětství. A tu já jsem milovala, tak kde jsem viděla Lucia Boze, že tak já jsem dokonce jednu dobu jsem mi tak chodila učesaná. Ale jinak, že bych měla někdy takové jako takové nějaké modely svoje, nebo tak to ne. Ale Simonu Signoretovou jsem třeba obdivovala. No z herců samozřejmě spoustu, jsem jich měla ráda, ale že bych jako, že to je můj vzor a jedině tak toto bych neřekla. Ale
1: vy jste dabovala krásné Plavovlásky, počínaje Marilyn Monroevou.
0: Ano, moře, je ty Mustangy třeba její. No.
1: Michelle Morganová.
0: Taky, ano.
1: Že jo.
0: No ale tahle ta Liz Taylorová než žádná bělovláska nebo pravovláska.
1: No to je pravda, to je pravda.
0: A dabovala jsem jí ve Zkrocení zlé ženy, to ne. Jako...
1: A Jean Moreauvou.
0: Jean Moreau, ano.
1: Taky.
0: Ano,
1: vidíte,
0: ano.
1: Vidíte, tak ano. Už mám tři
0: dokonce
1: proti jedné.
0: Dokonce nedávno. No, to je pravda.
1: Gabi, čím ano? Si vysvětlujete, že vaše filmografie není tak bohatá, jak by si zasloužila? Je to jen vina režiséru nebo také vaše?
0: Já nevím. Možná, že je to proto, že jsem Vránová a že jsem trošku podobná Janě Brejchové. Že možná, že i v tom je něco. No moment. To není vtip. V pokladu byzantského kupce režisér Ivo Novák vyndával fotky z propagace, kde jsem moc podobná, protože Jana už v té době byla velice známou filmovou herečkou a oni vyndávali fotky, kde jsem já opravdu byla podobná Janě. Velice.
1: Vážně?
0: No, strašně. Mě si velice dlouho pletli s Janou Brejchovou v mládí. Než jsem našla svoje jméno a svoje postavení. Já, promiňte, já jsem hrdá na to, že ač tedy Vránová, ač podobná Brejchové, kdysi ne dnes, teď jsem chtěla říct ještě k tomu něco, ale prostě zaplať pán Bůh, že já jsem si udržela svoje postavení v hereckém světě. Já, na to já jsem hrdá, promiňte. To mě říkala, ještě k tomu, to mě Merička Rosulková říkala, ona mě tím strašně zlobila. Vždycky, když mě potkala, potom už to vzdala a ona řekla, Alenko! Vždycky, když mě potkala, tak schválně mě říkala Alenko. No, no ano, jemu to teď došlo, Ondrovi, konečně. Bravo, Ondro. To je krásné.
1: K jakému ze slovenských jídel se v Čechách nejraději vracíte?
0: No tak já nejenom, že se vracím, já dost jako když tak vařím určité věci, jaksi po slovenském a víceméně po maďarském způsobu, protože my jsme takový promíchaný rod, ale takovým mým rodinnou specialitou jsou rýžovo-masové knedličky v kapustě, teda v zelí. A to je dosti nezvyklé jídlo, ale je to takové rodinné a mě to maminka vždycky vařívala, když jsem byla v Praze a nemohla jsem třeba přijet na Vánoce a hlavně teda na Silvestra domů, tak jsem si vždycky z Kohoutovic z Brna vezla hrnec rýžovo-masových knedličků v zelí a to je prostě zelí udušené na paprice, na slanině, teda uvařené víceméně a vedle toho podušená rýže a mleté maso, na slanince okořeněné důkladně vajíčkem dáno dohromady s rýží a ty rýžovo-masové kuličky se potom ještě vařejí v tom po maďarském způsobu upraveném zelí. Toho zelí musí být hodně a musí být dost řídké, aby se ty kuličky tam dobře povařily. Upozorňuji vás, že takový třetí, čtvrtý den, když je máte ve studenu a když se ohřejí, že to je strašně dobrý. Takže prosím vás, rýžovo masové kuličky v zelí. Uvařte si.
1: A to se nebalí do toho zelí?
0: Nebalí, ne. Ty jsou uvařené. Ne, to jsou kuličky udělané z té rýže.
2: A to zelí?
0: No zelí se uvaří. Nejlepší je, když to máte jako z trošku z hlávkového zelí, když to chcete mít, jo, teda výborné, tak je to z kysaného zelí. udělané, které je samozřejmě trošičku odkyselené, aby nebylo až tak moc kyselé. Samozřejmě, že se maďarské zelí se vždycky dost sladí a ostří a vaří se s paprikou, myslím i zelenou, a s rajčaty. A musí se udělat hodně a no, posekané kyselé zelí a nejlepší ještě, když do toho nasekáte trošku toho čerstvého, podusíte a tak dále. Takže takový mix, ale základ je kysané zelí a hodně a řídké a v tom se vaří ty knedlíčky. A to doporučuji, že ty knedlíčky by se měly malilinko pro jistotu, malinko obalit v mouce, ale jenom malinko, aby to prostě opravdu drželo dohromady, aby se vám nerozpadly, protože mnoha lidem, kterým se jsem tento recept dávala, tak mnoho lidí si mi stěžovalo, že se jim ty knedlíčky rozvařily. To se musí zkoušet, až se to podaří.
1: Má to nějaký název?
0: Rýžovo-masové knedličky zelí, anebo knedličky mé maminky, podle Gábiny.
1: Ano, ano. Děkujeme.
0: A já bych vám totiž to povedala rada ještě nakonec, bo nevím, jak dlouho to ještě potrvá, že já jsem se naozaj na Slovensku, já si toto nikdy neodpustím. Já musím povedať, že mojou rodnou rečou, lebo jsem se narodila na Slovensku, ale já jsem tam žila len prvé 2 měsíce svojho života. Naozaj. A moja mama teda bola Slovenka. Bola žiačkou mojho otca na Slovensku, ktorý musel odísť potom. Ako som vám už hovorila. No ale ja som teda 2 mesiace žila na Slovensku. Pravda, vtedy som ešte nehovorila. Ale moja mama bola Slovenka, no teda Slovenka. Jej mama bola čistá Maďarka. Ale tá Maďarka sa narodila chorvátskému notárovi v Lendave u Varaždína. A ten chorvátsky notár mal za ženu čistú viedeňačku, Karolinu Austič, Rakušanku. No a ale rod mého otce až do nevím kolikátého kolena do 16. století, jak je prokázáno, patří na Moravu. Odkud kdysi přišla i ta moje prabába z maminčiny strany. Ale to nevadí, když jsem se ptala maminky, protože se dědeček jmenuje Schotter, psáno německy, tak maminka říkala, no tak před 200 lety přišli na Slovensko. Ondřej mě právě zvedl šálu. To je pro rozhlas.
1: Ano, pro rozhlasové posluchači.
0: jsem se ptala, proč se píše německy, teda Schottert. A mama říkala, no přišli Bavoráci na Slovensko, řemeslníci, tam asimilovali a od té doby se z tvého dědečka stál nakonec osvícený slovenský učitel a varhaník. A je to krásné, protože lidi si mají rozumět a je to bezvadný, ať jsou ze Slovenska, nebo z Maďarska, nebo z Chorvatska, nebo z Německa, nebo z Rakouska. Důležité je, že si rozumějí, že se mají rádi. Vy jste se mě ptal na úplně něco jiného a podívejte, kam já jsem se dostala. O to, co ty tady kamarád tam mě chce připomenout, na co se mě pan Suchy ptal? Na co
1: ne,
0: ptal?
1: Já jsem se ještě neptal.
0: Neptal. Podívejte se, já mluvím, já jsem jako ten menší. Ale jedou naproti sobě, jak vždycky říkával Vláďa. Já jedu ve vlaku, proti mně sedí někdo a já si říkám, budu ticho, nebudu vyprávět. A on se mě zeptá, kam jdete, já odpovím. Potom se ho zeptám já a on řekne do Budějovic. A já začnu. A tam byla žila moje babička a ona měla tohleto a mluvím a nepřestanu. Takže já něco z toho mám, tak se omlouvám.
1: Ale v podstatě to souvisí s mojí další otázkou, která zní, myslíte, že by se mělo jednou Slovensko znovu spojit s Českem, anebo už je to dneska před vstupem do Evropské unie jedno?
0: Za prvé jste řekl v té větě jedno
1: Česko,
0: slovo.
1: Česko, já vím, který
0: nevadí.
1: Nemáte ráda. Asi.
0: Nemám ráda, ale já vám připomenu, že teď mi pan doktor Slavík, který je takový filolog, a já jsem v posledním zpravodaji společnosti Bratří Čapků mám takový článek jako o mém vztahu k Bratřím Čapkům a já jsem tam použila, a za to se teď omlouvám panu doktoru Slavíkovi a všem prostě čtenářům zpravodaje společnosti Bratří Čapků, že jsem napsala v závorce, jsem uvedla, bože můj, já si na ten sparchantělý název nikdy nezvyknu. jeho se dotklo to slovo sparchantělí a měl pravdu, to jsem asi neměla použít. A mě prostě sparchantělí připadá, za to nemůžu. No. Ale když vy se ptáte, nemyslím si, protože když to vidím, zaprvé, když moje teta Miluška, teda maminka Zorenky Rosypalové, které říkáme všichni teta, je vlastně naší tetou, oslavila 3. října 99. Je báječná, výjimečná paní, která myslí, mluví, chodí, čte, diskutuje. No, tak když ta mě řekla v roce dělení Gábinka, my si musíme ten... Ona povedala, že čumák do toho blata namočit, aby jsme poznali a nedá se nič robiť a my se rozdělit musíme. A když to řekla ona, tak jsem pochopila, že to nutné je. A s láskou to říkám, protože jste jistě pochopili, že Slováky miluju. Ale nicméně, jako moje maminka, která má obrovský nadhled nad věcí a naopak ta velmi v tom byla veliká, jak dokázala například ač z katolické rodiny, ač bratr její také kněz, tak byla, jako jej hovoril Ferko Báči, Micka, ty jsi marxistka, což bylo absurdní teda, ale prostě, takže maminka měla vždycky nadhled nad věcmi, jak náboženskými, tak politickými, tak národnostními. Snad díky tomu, z jakého prostředí vyšla, tak ta také uznávala, to ještě žila, že je to nutné se rozdělit a že to je tak v pořádku. Nevím, já bych samozřejmě byla hrozně ráda, kdybychom byli dohromady, to vám nemusím vykládat. Jistě. Ale zvlášť jako bratru Jirky Suchého, který vlastně je takovým duchovním otcem československo-duchovního parlamentu, jehož mám čest být poslancem, myslím, tak opravdu, ne, no to, já jsem poslanec československo duchovního parlamentu, prosím vás, tak jo, s vážnosti, tak nějak se...
1: Já si myslím to tež, co jste že teď řekla, ano.
0: No, tak vidíte, my jsme rozešli se, nebo ještě se nerozcházíme, ale došli ke společnému závěru, ve vzájemné shodě si to říkáme, že skutečně si člověk musí vyzkoušet, co to je být sám a my musíme pochopit, že Slováci opravdu nebyli sami. Pokud tady si mohu dovolit to slovo a plným právem, pokud nepočítám tu sparchantělou republiku slovenskou za období druhé světové války, pochopitelně. No, takže to o tom já vím moc a takže já mám důvod a oprávnění o tom mluvit. Oni to touží a když se podívejte, já jsem dneska, než jsem sem jela, jsem viděla v televizi takhle předtím, než jsem se česala tak jenom trošku a to, tak jsem měla puštěnou televizi na chalupě tady v severních Čechách kousek a tam najednou bylo Dolní Čermná, Horní Čermná. O rivalitě neskutečné, o samostatnosti a chtějí být prostě sami a nechtějí se spojit. No bože můj, tak ať si to užijí, ať to mají, když tam vidí prostě tu sílu. Je to tak? Je.
1: Teprve po přečtení knížky Magnetický vítr jsem zjistil, že mám mezi různými relikviemi schovaný také jeden váš vlas. Můžete dát tady k dobru, jak jsem k němu přišel?
0: Já už chápu asi, o co jde. Vy jste zjistil, že polní žínka Evelínka měla zlaté vlásečky. A že já jsem byla prvá, která Františkovi Nepilovi četla jako večerníčky polnižínku Evelínku. A opravdu i v mé knížce, tam se to Ondra dověděl, se František Nepil v předmluvě vyznává z toho, jak získal vlásky polnižínky Evelínky. V jednom roce rozesílal svoje PFK, jednou přišel k nám na návštěvu i se svou paní Zdeničkou a poprosil mě o kadeř mých vlasů. Bylo to opravdu velice podivné. Já jsem byla na rozpacích chvilku, co tím myslí, ale František byl takový hračičkář, velký, nádherný. A on si vždycky do svých PFek, já několik z nich mám jaksi vyvěšených i na své chalupě, tak tam prostě dával něco takového faktického, co ten rok jako byl jeho úspěchem. A tak vyšla mu polní žínka Evelínka. No a on si usmyslel, když mu to Gábinka Vránová načetla, že prostě pošle jeden vlásek od polní žínky Evelínky. No kde by ho jinak sehnal než u mě? Tak mě poprosil o kadeřní vlasu a tak jeden ten vláseček, ten přilepil každý, já nevím, jak to teda to musel mít štáb spolupracovníků. To měl pomocníky určitě. Tak on na druhou stránku, on napsal, že přeje všechno dobré a že posílá jeden taky zlatý vlásek polní žinky Evelinky. A ten vlásek, prosím, byl přilepený opravdu na to blahopřání. A ten vlásek byl můj. A tak ten jeden vlásek se dostal takhle k Ondráškovi Suchému.
1: Vážení a milí, samozřejmě, že náš rozhovor s herečkou Gabrielou Vránovou pokračoval ještě notnou chvíli, jenomže náš rozhlasový čas už bohužel vypršel, takže mi nezbývá, než vám sdělit, že dnešní Nostalgické muzeum zábavy právě končí. Přeji vám pěknou noc, pěkné sny, přeji vám i pěkné ráno a pěkný den, pokud možno žádné chmury, žádné bolesti, jen samé radosti. No a za týden opět naschledanou.

0: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 15 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archívu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

0: Jste srdečně vítáni, milí přátelé, pod světly ramp. Dnes se po 14 dnech vracíme k portrétu onehdy oblíbeného českého zpěváka a příležitostného herce Pavla Sedláčka. Jak už sám Pavel Sedláček v minulé půlhodince naznačil, jeho partnerkou po nějaký čas v 60. letech byla skvělá zpěvačka a půvabná žena Eva Pilarová. Společně v angličtině naspívali dva duety, které si vypůjčili od americké dvojice Paul and Paula, pod kterýmžto pseudonymem se skrývala civilní jména Ray Hildebrand a Jill Jacksonová.
1: To byla iniciativa Evy, já jsem s Evou nikdy nechtěl zpívat, protože ona byla jiná parketa, než jsem byl já, a já jsem si říkal, to by nemuselo dobře dopadnout a já tak krásně nespívám jako ona a zpívám něco jiného a tak dále a tak dále. A ona tuhle píseň někde slyšela a furt, to bychom mohli spolu, až mě přemluvila, takže jsme to zaspívali, jo. Každý jinak, ale na výsledek, jak se zdá, tak byl dobrý, no bylo to populární hodně a lidi si to pamatujou. No. Hey.

0: Mezi oběma avizovanými duety bychom rádi předali slovo i Evě Pilarové, aby nám svůj vztah k Pavlu Sedláčkovi přiblížila.
1: S Pavlem Sedláčkem jsme spolu žili skoro 2 roky a naspívali jsme tak máta, myslím, ten největší hit, co jsme udělali, tak byl anglicky zpívaná píseň Hey Paula. Hned v zápětí jsme na to natočili další písničku, podle mýho názoru byla ještě hezčí, jmenovala se Young Lovers. Ale bohužel se ta písnička nemohla dostat do povědomí posluchačů, protože to už Pavla zavřeli. Když se to dnes řekne, tak tomu ti mladší vůbec nemůžou věřit. Za to, že si koupil v zahraničí auto, tak ho zavřeli, dostal 18 měsíců a za to já, že jsem mu pomohla sehnat na to auto, já jsem koupila 35 dolarů a za to jsem byla odsouzena, dostala jsem 3 roky. Tak ta písnička už bohužel se nedostala do těch rádií, nevysílala se, no tak už na to máme jenom pěknou vzpomínku.

0: Jan Klaver s mladí milenci. Toto slovní spojení stálo v názvu druhého duetu, který si Pavel Sedláček a Eva Pilarová vypůjčili od dvojice Paul and Paula. Jejich podání bylo o značný díl autentičtější vzhledem k tomu, že milostné spojení mezi nimi opravdu existovalo, na rozdíl od amerického páru, který byl spojen pouze kamarádstvím. Po nepříjemné průrvě ve své kariéře Pavel Sedláček v druhé polovině 60. let tápavě hledal repertoár a možná i posluchače. Jistým slibným náznakem návratu byla sentimentální písnička Džbán, kterou v roce 1967 natočil s populárním big beatovým flamengem. Jehož hlavními hvězdami tehdy byli Karel Kahovec a především Petr Novák.
1: Petr pro mě chtěl napsat písničku, tak napsal Džbán s Plickou, jo, tak mi to dali. No a vzhledem k tomu, že s nima hrál, no tak hold to nahrálo Flamengo, jo. Jestli jsem s nima párkrát někde třeba hostoval, to už ani si možná nespomínám, ale já jsem nebyl nikdy členem Flamenga.

0: Jakkoliv byl Pavel Sedláček stylově doma v rock'n'rollu, shodou okolností se v občasných kontaktech s českým gramofonovým průmyslem nejvíce dotýkal v druhé polovině 60. let liverpoolského Mercy Beatu. Tak tomu bylo v případě předchozího Džbánu a tak tomu bylo ve dvojici následujících skladeb, které pocházejí přímo od Beatles a které si budete moci poslechnout. Zajímavé je na nich to, že pod anglickými názvy Eleanor Rigby a Penny Lane se skrývá český text. Ale to už okomentuje Pavel Sedláček sám.
1: Ono se na to udělal i český text, jo. Aby se zdůvodnilo, že se to vůbec mohlo natočit. Jo. Jinak bez toho by to původně točila Artie a pak to nějak převzal Suprafon. A bez toho, aby se udělala česká verze,

0: Tak to vyzněla Eleanor Rigby s textem Eduarda Krečmara a se zpěvem Pavla Sedláčka z roku 1968. Po tomto smutně osudovém roce pokračovalo Sedláčkovo hledání vhodné kapely i žánru.
1: Jeden čas jsem dělal s kapelou, která byla, moc jsme toho bohužel neudělali, ale která byla dobrá, která měla i tři dechy. Jo? To jsem dělal takový věci jako od Blood, Sweat & Tears a trochu jsme chtěli dělat i Chicago a tak, ale k tomu nakonec

nedošlo. Tam jsem měl 3 dechy a byli tam výteční muzikanti, jo, v té kapele, který pak odešli jenom třeba bratři Ormové, pak se z nich stali, na kytaru hrál Růžička, na piano Dvořák, jo. Ty jsou špičkový do dneška a spoustu dobrých muzikantů tam byla. To byla taková, ty dechy mě v té době zajímaly a chtěl bych bejval s tím trochu jako víc experimentovat, ale já vlastně ani nevím, proč k tomu nějak tak už nedošlo. Já nevím, to se tenkrát za věci hodně měnily. Přišli Rusové, byla to taková velmi nestabilní doba a kapely se ještě víc rozpadaly než předtím a už se vlastně ani nespomínám. Jo, vím, že dva kluci, nebo aspoň jeden kluk z té kapely emigroval, jo, dva emigrovali, jo, a takhle se to prostě rozpadlo, pak bylo něco jiného. No a já jsem ve 72. měl bouračku těžkou, rok jsem byl nemocný a po roce přišla za mnou Fontána, jestli bych s nima nespíval, že jim šel na vojnu jejich zpěvák, jo, tak jsem to vzal, začal jsem nejdřív zkoušet ten jeho repertoár, to mi tak nešlo, jak jsme udělali nový repertoár, takhle, no takže věci se měnily.

0: Věci se měnily. Touto větou uzavřel Pavel Sedláček své předešlé vzpomínání a písnička o nejkrásnější dívce z celých Čech, kterou v roce 1974 natočil se skupinou Fontána, jeho slova svým způsobem dokládá. Český rock'n'rollový pionýr se od svých kořenů, na rozdíl od Mickeyho Volka, mnohdy opravdu znatelně odchyloval.
1: Mickey Volek, teda ten byl zapřísáhlý, ten nikdy nespíval nic jiného, všechno ostatní poctivě nenáviděl. Byl opravdu tak jako na ten rock'n'roll zaměřený, velmi, no, jenomže já jsem se tím živil a teď jsem prostě, ten rock'n'roll nešlo zpívat profesionálně, jo, to prostě nešlo, jo, tak jsem nakonec tedy, jako mnoho jiných, jsem volil nějaký kompromisy a občas jsem byl donucený zpívat něco, i co se mi, dokonce některý s odpuštěním sračky jsem musel zaspívat, abych byl někde v televizi, aby tam, protože bez toho to prostě nešlo, když to Mickey Volek byl tak zásadový, že to prostě nedělal. Jo, taky se živil celý život nuzně a to mělo i návaznosti na to, jak vlastně on skončil, to je na dlouhou debatu, jo. A Mickey Volek byl hrozně hodný kluk, nikdy nikomu jako neublížil, akorát ublížoval sám sobě, no. No a my jsme jako i jiný lidi, že jo, tak volili hold nějaký kompromis, no. Nakolik ten kompromis byl dobrý, špatný, to ať posoudí lidi. Já to nemůžu posuzovat, no, ale já jsem se musel živit prostě. Takže tím to bylo, to byla taková doba. No, samozřejmě dneska, kdyby byla doba jako dneska, no tak z rock'n'rollu není důvod, abych z něj uhybal. Dneska dělám jenom rock'n'roll, jenom to, co mě baví, to, co dělat chci. Jo? Takže to je něco jiného, no tenkrát to bylo jinak.

Inženýr Pavel Sedláček, který kromě podnikání v 63 letech stále s chutí zpívá klasické rock'n'rolly se starou muzikantskou partou, dovyprávil rock'n'rollový příběh podle not australského písničkáře Kevina Johnsona a českých slov Libora Křístka. A budeme se loučit i my spoza světla ramp. Přátelé, děkujeme vám za milé projevy přízně a ať máte příští dny hezké.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Daniela Kolářová, jedna z nejobsazovanějších českých hereček, slaví v těchto dnech své 80. narozeniny.
1: Přes 40 let byla spojená s divadlem na Vinohradech. Známe ji ale z celé řady filmových či televizních rolí.
0: Důležitou stopu zanechala také v mnoha rozhlasových hrách. Hlas Daniely Kolářové si připomeneme v následujících dnech hned několikrát.
1: Od úterý 15. září nás čeká šestidílná četba na pokračování Komediantka z pera Vladislava Stanislava Rejmonta.
0: Ve středu 16. září zařazujeme hvězdný prach, který připravil Jaromír Hanzlík.
1: V neděli 20. září můžete poslouchat rozhlasové zpracování básnické prózy Nikola Šuhaj-Loupežník a kulatiny Daniely Kolářové zakončí v pondělí 21. září pořad Tandem.

Řecko, chtěl bych zas ty dny znovu prožívat, za ruku jí se svým strýčkem, z papíru čapku mít, jet tajně vozem poštovním. Prostě tak šťastně žít, jak tehdy si

jen jim srazil hlavu, se mnou na oslavu sjezdil všechna zádadlí. Chci znovu jít se svým strýčkem, vylétnout nad Mont Blanc a nemít v kapse ani frank, ještě si chvilku hrát se svým strýčkem.

jen jim srazil hlavu, se mnou na oslavu sjezdil všechna zábradlí. Chci znovu jít se svým strýčkem, vylétnout nad Mont Blanc a nemít v kapse ani frank, ještě si chvilku hrát se svým

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 16 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: českou minulostí.
1: Dobrý den. Máme za sebou 378 schůzek a před sebou 379. schůzku. Vše pod jednou střechou, jejíž jméno se už ozvalo v titulku tohoto seriálu. Ten vzniká v Českém rozhlase Brno pro vlny Českého rozhlasu 2 po předchozí inspiraci knihou Petra Hořejše, a to v kolektivu složeném z těchto jedinců.
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a Josef Veselý. K nám se řadí i režisér
4: Jaromír Ostrý,

0: České království věru prastaré jest uzavřeno hranicemi Německa, na východě má Moravu a část Slezska, na jihu se stýká s Rakousy a Bavory, na západě s krajem Norickým, na severu s Lužicí a Míšní. Důstojností kurfiřtskou a prvenstvím vyznamenává se toto království, jemuž je přímo podrobeno přes 30 měst. Ostatní jsou ve vlastnictví knížat a předáků království. Mimo to jsou mu poddány kraje Morava, Slezsko a Lužice. Několik německých knížat si od něho vyprošuje fojtství jako léno. Půdu má království úrodnou jako snad žádná jiná země. Je velmi úrodná na obilí, víno, ovoce a vonné koření. Oplývá hojně zlatem, stříbrem i drahými kameny a ostatními kovy neméně vzácnými. Vyvěrají tam porůznu četné léčebné prameny a vřídla. Čechami protékají četné řeky, jež v nich většinou i pramení. Mezi nimi vyniká Labe, vytékající do Saska, do Labe pak vtékají ostatní. Vltava, Ohře, Sázava, Jizera, Otava a Mže.
1: S tou Otavou a Mží je to trošku jinak, i když Mží myslel autor Berounku.
0: Toto království obývají Slované, jejichž jazykem, avšak uhlazenějším, mluví lidé to velcí duchem i tělem, jež lze docela srovnati se lvy. Ve znamení lva se také rodí a užívají ho jako znaku. Jsou však velmi ušlechtilí a dobročinní, právě tak k cizincům jako k domácím. Platí u nich více dobré mravy než jindy zákony.
1: Pěkná slova pana Jana Jesenias Jasena. Pěkná, i když pravda v pitevním protokolu bychom je nečekali. Škoda, že nejsou aktuální dodnes. Uvahami na toto téma bychom však překročili rámec těchto toulek a to nám věru nepřísluší. Naším úkolem jest putovatí českými dějinami a všímati si všeho a všech, co a kdo se tam nalézá. Postavu doktora Jana Jesenia z Jasena a jeho anatomii pražskou jsme věru přehlédnoutí nemohli. Patří do ní i rozsáhlý odstavec o Praze.
0: Hlavou království jest Praha, ležící nad řekou Vltavou.
1: Někdy, bohužel, i pod ní.
0: Na místě přirozeném i uměle velmi opevněném a přitom zdravém a půvabném. Ta se skví velmi nákladnými budovami, veřejnými i soukromými, i divadly zcela královskými a je snad ze všech evropských měst největší.
1: Největším městem snad Praha v Evropě ani nebyla, ale mezi nejdůležitější jistě patřila.
0: Dozajista je zhodna nejvznešenějšího sídla říše, takže by se leckomu, kdo ji spatří, plným právem zdálo, že vidí nikoli město, nýbrž svět.
1: Hezky řečeno.
0: V ní bydlí tolik velmožů, rytířů a mužů stavu patricejského, pocházejících ze skvělé rodiny a rodu, a veliké množství mužů učených, že jich sotva kde jinde žije více.
1: A dále autor vypočítává neméně než 52 jména rodů jednotlivců, čehož posluchače ušetříme.
0: Nikterak jsem nemohl, ba ani nesměl zanedbati těch, kdož mě zahrnuli přemírou úsluh a dobrodění, dokonce i nezaslouženě.
1: A že jich teda bylo?
0: Avšak musel bych psáti nikoli dopis, ale celou řeč, nikoli list, ale celý svazek, kdybych tu měl poznamenávat i jednotlivá jména výtečných mužů, jež chovají Čechy.
1: A to se ještě pisatel nezmínil o Moravě a dalších zemích koruny české?
0: Domnívám se, že se o nich pochvalně zmíním v budoucnosti při vhodné příležitosti.
1: A tu si v Praze v červnu roku 16. pečlivě připravoval tu svoji budoucnost.
0: Neboť jsem chtěl tento spis a vydání svého dílka tak určitě pro ně, jak jsem je chtěl podniknout kvůli nim. Neboť oni byli příčinou toho, abych anatomii podnikl a dokončil. Neboť co mi nikdy ani ve snu nepřišlo na mysl. Dostal jsem podnět a svolení k veřejnému konání pitvy. Tu jsem v Praze, v Rečkově koleji, v místě velmi vhodném, za velkého shromáždění slavných a učených mužů, vědychtivých a vzdělaných měšťanů.
1: Jakož i ostatní senzacechtivé veřejnosti?
0: podnikl dne 8. června gregoriánského kalendáře na jakémsi oběšenci a potom s pomocí boží šťastně za všeobecného potlesku dokončil dne 12. června. Tomu dílu přálo i nebe. Bylo totiž dílu nápomocno po celý onen čas chladno, pro tu věc nutné a noční deště. Stále jasné počasí za dne dovolovalo pracovat i pod širým nebem. Historii této pitvy jsem si v hodinách prázdna v duchu opakoval. Zaznamenal jsem ji, jak mi bylo poručeno, a konečně jsem ji dokončil a tu ji právě předkládám. Poklesky, jichž se po různu vyskytne velmi mnoho, podle své laskavosti oprav a liboli užívej této knížky a těš se jí s mými Čechy. Buď zdrav.
1: S pozdravem v tehdejších knihách obvyklým odevzdal svůj spisek veřejnosti její autor, profesor a svého času i rektor Wittenbergské univerzity, doktor Jan Jesenius z Jasena. Jeho rod pocházel z Horních Uhr, přesněji ze středního Slovenska, kousek od města Martina, a jenž právě v českém hlavním městě vykonal první veřejnou pitvu ve střední Evropě.
2: V knižce byl otištěn i dřevoryt znázorňující Jesenia s rukou položenou na lebku kostry.
1: A pod ním básnický doslov Jeseniova pražského přítele Typócia.
0: Tento obraz, toť zevnějšek Jesenia, hodný jeho ducha, jej žádná ruka nedovede zobrazit. Neboť on dovede obsáhnout všechna umění, i když se chce omezit jenom na lékařství.
3: Svou pražskou anatomii,
1: což byl onen zmíněný spisek o veřejné pitvě v Praze,
3: navázal Jesenius styky s tímto městem a její utrakvistickou vysokou školou, Akademii Karolinskou, Karlovým učením.
2: Jeseniovi vztahy k univerzitě byly tak úzké, že když při jeho druhé návštěvě v Praze za 2 roky na tomu zemřel jeho švagr, zval na jeho pohřeb sám rektor Akademie Pražské mistr Jan Adam Bystřický.
3: Syn zemřelého Jeseniův synovec byl snoubencem dcery slavného Tychona Brahe, který byl přednedávnem uložen k věčnému spánku v týnském chrámu na Staroměstském náměstí.
2: Koncem května 1602 požádal sám císař Rudolf II. Saského kurfiřta o uvolnění Jesenia z jeho služeb.
3: A záhy poté se Jesenius odstěhoval definitivně ze svého saského působiště.
2: Čekala ho Praha.

0: s přispěním Petra Voka z Rožmberka, kterému věnoval doktor Jesenius svůj traktát o kostech, připravila Pražská akademie svému novému členu byt v koleji Loudově na rohu dnešní Husovy ulice a Betlémského náměstí. V samém sousedství Betlémské kaple, o níž právě tehdy vedla univerzita spor s katolickou hierarchií. Jesenius tuto laskavost oplácel jinak. Darem asi 200 knih pro studenty a účastí na blahopřání, které členové Karlova učení poslali nejvyššímu kancléři Zdeňku Vojtěchovi Lobkovicovi, když se ženil s Polixenou, vdovou po Vilémovi z Rožmberka. Ve spojení s univerzitou uskutečnil Jesenius další pitvy a jeho lékařská pojednání vycházela pak pravidelně v Praze. I pro laiky jsou srozumitelná a poučná především Jeseniova věnování, protože to byla cesta, jak si autor získával přízeň mocných.
1: V Praze se Jesenius kromě přednášek na vysokém učení věnoval výnosné lékařské praxi.
2: Do dvorského prostředí se mu však proniknout nepodařilo. Nejsou žádné zprávy o tom, že by byl jmenován tělesným nebo aspoň dvorním lékařem.
1: Bydlel nadále v univerzitní koleji jako vážený host, podobně jako jiný příchozí přilákaný do Prahy leskem císařského dvora, Jan Kepler.
0: Tělesný lékař kurfiřta Saského, uherský rytíř.
3: Ano, tak se Jesenius podepisoval v době svého pražského pobytu.
1: Hlavně tím druhým titulem dával najevo, že mu události v jeho rodné zemi,
3: té se říkalo tehdy Horní Uhry nebo Horní země, a je to dnešní Slovensko, přesněji střední Slovensko, kraj zvaný Turjec.
1: Že ty události v jeho vlasti mu nebyly lhostejné.
2: Tam totiž zrovna zuřila občanská válka. V Horní zemi povstal Bočkaj a kromě toho tu byla stálá hrozba. Turci.
1: Doktor Jesenius se začal plést i do politiky, když napsal veřejný list uherským stavům, ve kterém se stavěl proti jejich požadavkům, aby z pohraničních pevností byly odvolány cizí, zejména německé žoldnéřské posádky.
2: Jesenius připomínal, že bez cizí pomoci by své hranice proti Turkům Uhři neuhájili.
0: V Uhrách jsou vojáci z celé Evropy. A nejsou o nic lepší než Němci. Ostatně válka hodně omlouvá. Uhry jsou školou vojenského umění a němečtí a jiní bojovníci v zápase s Turky vykonali mnoho hrdinských činů. A protože Turci jsou stále nebezpečnější, bylo by nevděčné a nebezpečné, kdyby stavové trvali na odvolání německých vojáků, jak tomu chce mermomocí Luza, ono mnohohlavé zvíře, jak mu říká Platón.
1: A ještě jeden konflikt začal být čím dál zřetelnější.
3: Tuším, jaký jest to konflikt mezi císařem Rudolfem
1: a jeho mladším bratrem Matyášem, přičemž Matyáše podporovala opozice uherská, moravská i rakouská.
2: To všechno dodávalo aktuálnosti dvěma problémům, o kterých kdysi Jesenius psal s poněkud mladickou povrchností.
3: Za prvé,
2: otázka oprávněného odporu poddaných proti panovníkovi tyranovi.
3: A za druhé?
2: Otázka rovnováhy mezi mocí panovníkovou a mocí stavu, hlavně v Čechách, kde boj o politickou moc doprovázel rozpor náboženský.

0: skutečnosti nezastával, ale byl zván ke konzultacím.
1: Při výkonu svého lékařského povolání nebo v královském doprovodu se z Vídně dost často dostával na uherskou půdu.
0: Při takové cestě do uherské Šoproně mu zemřela manželka a tím se uvolnil další svazek, který ho spojoval s rodnou Vratislaví ve Slezsku.
1: Neměl už v podstatě žádný důvod, proč by se nevydal znovu na cesty.
0: Pravděpodobně se zúčastnil Matyášovy cesty do Frankfurtu, kde byl po smrti svého bratra Rudolfa korunován na císaře.
1: Při té příležitosti, jak bylo jeho zvykem, vydal spisek.
2: On byl doktor Jesenius v tomto ohledu velice plodný.
1: To dílko bylo chvalospěvem na Matyáše.
2: Jak jinak?
1: Doprovázeným genealogickým přehledem habsburského rodu.
0: Jesenius podrobně rozebral život, činnost a smrt Ferdinanda I., Maximiliána II. A Rudolfa II.
1: Jako lékař se pozastavoval nad vysokou úmrtností dětí v císařské rodině.
0: Jako dvořan mluvil diplomaticky o tom, jak v posledních letech Rudolfovy vlády nehodní rádcové ve stínu císařova majestátu vládli a z poddaných dělali otroky.
2: Z jakých poddaných?
0: Jesenius myslel samozřejmě stavy.
1: Kvůli tomu neřádu se prý Praze německy říkalo plak na místo prak.
2: Roztomilá slovní hříčka. Plak je totiž německy mor.
0: Nebezpečí občanské války prý odvrátil Matyáš.
2: Aniž se pan doktor Jesenius zmínil, že to byl právě Matyáš, kdo tu nestabilní politickou situaci pomáhal vyvolávat.
0: Načež Rudolf, který přišel nejenom o Uhry a Moravu, ale nakonec i o Čechy, zemřel.
1: A tak se původně opěvovaný císař Rudolf...
2: Doktor Jesenius mu říkal Hermes Trismegistos, tedy zcela nejvyšší Hermes.
1: Proměnil Nelly na původce tyranie, tak aspoň na osobu, která tyranii umožňovala.
3: Lid bojující jako sadnatý belgický lev s pomocí Matyášovou však zvítězil.
2: Proč psal doktor Jesenius v takové tendenční bláboli?
0: Protože byl v naději.
2: V naději nač?
0: Na dobré místo u dvora.
2: Což mu doposud nevyšlo.
0: Neměl prostě na kariéru tohoto druhu štěstí.
1: Takže se postupně s myšlenkou na teplé dvorské místečko rozloučil.
0: Jako již bývalý lékař upomenul dvůr kvůli nějakým těm nedoplatkům.
1: A na jaře roku 16. se definitivně stěhoval z Vídně do Prahy.
2: Které říkal plak... neboli mor.
1: Na tu přezdívku už zapomněl.
2: Když je dobrá vůle, i paměť přestane sloužit.
0: Jenže sotva do Prahy dorazil, už se dostal do konfliktu s mistry z pražského vysokého učení.
2: Kvůli čemu?
0: Kvůli jakési formalitě, už se ani přesně neví jaké. Doktor Jesenius vzkázal rektorovi univerzity.
3: Jako uherský rytíř zasluhuji větší úctu.
2: Takovou pýchou v mladších letech ale netrpěl.
0: Takovou pýchou trpí mnozí, kteří se domohou jistého postavení a to postavení jim pak vleze na rozum.
2: Ani takový bezesporu pronikavý duch, jakým byl Jan Jesenius, nebyl ušetřen?
0: Nebyl.
1: Ten rozpor byl však brzy urovnán a Jesenius bydlel zase v koleji, tentokrát v koleji medické, která se nalézala v ulici Kaprově.
3: V Praze čekala na doktora Jesenia závažná nabídka. Recept, jehož po několik let užívali karolinští mistři, aby posílili postavení akademie, totiž volba rektora z řad nezletilých příslušníků šlechtických rodin, se zjevně neosvědčil. V létě 16.17. roku, v době nástupu katolické strany, byla jezuitská univerzitní kolej v Klementínu obdařena nebývalými výsadami a solidním hmotným vybavením.
1: Jezuitská akademie či univerzita...
2: Ano, tak byla nazývána.
1: Nabývala vrchu nad chudou karolinskou konkurencí.
2: A tak není divu, že mistři z Karolína soudili, že...
3: Jezuité jsou se neostejchali na potupu starožitného učení pražského nově vyzdviženou akademii svou ode dvora jeho milosti císařské objednati.
1: Profesoři z Karolína se báli.
0: A docela oprávněně.
1: Vůbec o další existenci utrakvistického vysokého učení.
2: Ono nakonec mohlo v Praze stačit jenom Klementinum, že?
1: Aby se ubránili té silné konkurenci, potřebovali podporu stavovské obce. hmotné prostředky, reformu učení

0: a rozšíření výuky o medicínu.
1: A tak, když 16. října roku 1617. došlo k volbě nového rektora, padla volba 4 volitelů, mistrů Kampána, Trojila, Šultise a Krapicena, na doktora Jesénia. Volitelé uváděli ve zdůvodnění své volby, že Jesénius má mnoho přátel mezi vlivnými osobami, že je uherský rytíř, že už před lety byl rektorem Wittenbergské univerzity a konečně, že už je letitý.
2: No tak byl mu 51 rok.
1: Jakož i zámožný a že tudíž jistě univerzitě odkáže své hmotné statky. A tak prorektor Kampánus požádal Jesénia, aby jako rektor převzal obranu univerzity. A Jesénius, jistě po poradě se svými vlivnými přáteli, nabídku přijal. Převzal tím i úkol, který mu otevřel cestu k rozsáhlé činnosti politické, protože obrana univerzity byla součástí obrany celé protihabsburské stavovské opozice. A nešlo tu jenom o srážku mistrů dvou soupeřících škol. Byla to srážka dvou životních koncepcí. Jednu z nich hájil učitelský sbor jezuitské koleje u svatého Klementa, který měl mezi svými členy Španěly, Belgičany, Němce z alpských zemí, nečetné Čechy, ale i katolické Angličany a Iry. Druhou hájili čeští mistři z Karolina. V jejich řadách bylo lidí pocházejících mimo země českého státu jen po skrovnu.

0: Na podzim roku 1617. se Jesenius ujal rektorského úřadu.
1: A uvedl se dobře.
0: Chtěl i na veřejnosti vystupovat u vědomí své nové hodnosti.
1: A vážně bral i své učitelské povinnosti, ačkoliv formálně dosud nebyl ani profesorem univerzity.
0: Pro své přednášky určené posluchačům i pražským duchovním,
2: pro ty druhé to byl zřejmě něco jako postgraduál,
0: si vybral třetí vyučovací hodinu v pondělí a v pátek.
1: Šlo přitom o přednášky obecnější povahy, asi historické, nikoli tedy o přednášky z oboru Jeseniovi jako lékaři bližšího.
0: Jesenius přednášel první rok zřejmě úplně zadarmo.
1: A bez pověření.
0: Což nebylo únosné, a když se jednalo o obsazení uprázdněné profesorské stolice, bylo rozhodnuto, že profesura bude udělena profesoru Jeseniovi.
2: Za jaký plat?
1: To nevíme.
0: Ale roku 1621. to už byl ve vězení, žádal, aby mu mistři vypláceli po 7 kopách týdně.
1: Je pravděpodobné, že mu byla přiřčena kolej medická, ve které bydlel. Za to přijal úvazek přednášet 2 hodiny týdně.
0: I tentokrát šlo o přednášky určené širšímu okruhu posluchačů. Nejspíš šlo o výklady historické.
2: Brzy se však doktor Jesenius věnoval daleko víc než dávné historii, ale také než své medicíně, věcem ryze současným. Možná víc než sám

0: českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.
3: Plakalo baby, oplakalo vám v kočáru soli

0: 80. narozeniny slaví v těchto dnech brněnský rodák Arnošt Goldflam. Herec, dramatik, režisér, pedagog a autor knih pro děti.
1: V roce 2007 byl také jmenován profesorem pro obor dramatická umění a věnuje se práci s novými adepty umělecké branže.
0: Jeho hlas lze v rozhlasovém éteru velmi dobře rozpoznat a my vám v následujících dnech nabídneme celou řadu pořadů. Začneme v sobotu 19. září stříbrným větrem Jitky Novotné.
1: V neděli 20. září zamíříme do tobogánu Tomáše Slámy a v pondělí 21. září si připomeneme pobyt Arnošta Goldflama v Šemánovicích u Ondřeje Suchého v jeho nostalgickém muzeu.
0: V úterý 22. září nás čeká rozhovor v mém pořadu Tandem Jana Rosáka a narozeninovou sekvenci Arnošta Goldflama ukončíme 23. září rozpravami Milana Hajna.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 17 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě začíná dnešní vydání pořadu Zlatá 60. na Pohodě.
1: Zavzpomínejte spolu s námi na ty nejlepší písničky 60. let.
0: Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.

0: Zlatá 60. na Pohodě.
1: Písničky a vzpomínky ze 60. let.
0: Právě posloucháte Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Četba na pokračování.
1: To je jeden z nejstarších rozhlasových žánrů, který se u vás těší stále velké oblibě.
0: Komedie, detektivky i zamilované příběhy známých autorů vám zpříjemní den nebo budou nejlepším společníkem na dobrou noc.
1: Četba na pokračování. Přední herci a herečky i samotní autoři vám předčítají každý všední den v pravé poledne nebo večer po 21. hodině.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: naši českou minulostí.
1: To je poutavé rozhlasové vyprávění o událostech i osobnostech, které formovaly naše dějiny.
0: Toulky českou minulostí pro vás vysíláme každý všední den po 16. hodině.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 18 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
2: Tandem. Dobrý den vám všem, přeje z Tandemu Jan Rosák. Jediný český umělec, jehož grafické dílo je vystaveno v newyorském Metropolitním muzeu v jednom sále společně s Rembrandtem, Dürerem, Matissem a Picassem. Krom toho je zastoupen v předních světových sbírkách Metropolitan Museum of Art v New Yorku, Centre Georges Pompidou ve vídeňské Albertině a dalších. Kolik našich výtvarníků má takovéhle renomé? Pokud vím, tak v současnosti jenom akademický malíř a grafik Jiří Anderle. Jiří, já vás na Tandemu srdečně vítám. Dobrý den.
3: Děkuju, Honzo, to je milý tady bejt. Já děkuju za to, že jste mě pozval.
2: Já vím, že vy jste v rádiu hodně rád. Věrní posluchači rozhlasu dobře vědí, že jste v rádiu přímo jako doma. Ostatně pořad Láska za lásku, v němž Jiřího Anderleho slýcháte, se vysílá už od roku 1997 a můj host se netají tím, že, jak říká, naše generace, tedy generace Jiřího Anderleho, rozhlas miluje. To mě těší, přeju hezkou chvilku u rádia.
1: Tandem. Český rozhlas Pohoda.

0: London.
1: Hostem je dnes Jiří Anderle. Myslím si, že netřeba Jiřího už více představovat, i když já to udělám hrozně rád. Hlavně z té doby, kdy o vás zase tolik zpráv není, to znamená z toho útlého dětství. To se ví, že jste se narodil u rakovníka v Pavlíkově. To je malá vesnička nějaká?
2: No, to je městysný.
1: Jo, to už je městysný.
2: Ano, ale to je vzkvétající městy s vynikajícím inteligentním starostou a místostarostou. Já je znám od dětských let, že jo. A oni mě mají strašně rádi, takže já teda, když stojím teďko před problémem, že se Pelová vila, ta nádherná galerie v Praze 6 bude zavírat, tak kluci mě tam nabídli tak nádhernou výstavní síň, že mě to dojalo. Už se rekonstruuje a jdeme rovnou z Pelovky.
1: Takže místo
2: tam.
1: Do Bubenče budeme jezdit do Pavlíkova, je to
2: no,
1: jasný.
2: Ono to ano, není daleko.
1: Není to daleko. No, ale když říkáte, že je všechny dobře znáte tam a oni znají vás, to znamená, že jste tam delší dobu žil?
2: Já jsem tam prožil celý dětství do 15 let a potom jsem se tam stále vracel celý prázdniny do 25 let. Hrál jsem tam s kapelou Křivokládských lesů po všech těch vesnicích, takže já znám, co to je prostě život na vesnici ze Vrubně. Co to je za nádherný, čistý lidi, který opravdu mají jenom tu dřinu strašnou a tu poctivost, protože to jsou soužití lidí na vesnici. Tenkrát to stačilo, aby někdo udělal malé nějaký malér, že ukradl někomu tyčku s plotou a už to byl špína, už se s ním nikdo nebavil. Tam byly takový zákony cti, to dneska se ze světa vymizelo, mravnost, jak nás vychovávali maminky. To se nedělá, to se nesluší, hamba, styč se. A nikdy toto dítě neudělalo.
1: Tak tohleto dneska už a lidi ve městě zvlášť asi neznají. No, ale zpátky k vám. Vy pocházíte z takové rodiny spíš drobných rolníků, jak jsem si přečetl.
2: Chudinská rodina, protože tatínek byl zámečník, brzo mě umřel, když mě bylo 6 let a maminka byla nejdřív služebná. Naštěstí u továrníka mýdlo Ota Rakovník, takže tam nasáhla takový ty továrnický pušlechtilý maníry. Jo? Mařenko, prosím vás, mohla byste nám víc domácnost, říkala paní továrníková, milé ráda, maminka to uměla, takže vedla celou domácnost u Otu a vzpomínala jak na to jako na nejnádhernější léta svého života a navíc, když přišel Štědrý den, já to tady prásknu na sebe, proč ne, žijeme jenom jednou. Představte si chumelenice a maminka nemohla z toho rakovníka, z té továrníkovi z vily, poslouchejte dobře, dojít v těch závějích do Pavlíkova, který byl 5 kilometrů daleko, ale viděla, že pod oknem chodí Adam, můj táta Adam Anderle, chod z dílů nad Klenčím pod Čerchovem, jo. No tak Adame, ty tady mrzneš, pojď teda dál. Já jsem tady sama, továrníkovic odjeli do Prahy. No tak Adam šel nahoru, no, přišla štědrovečerní noc, no a potom, když paní továrníková Otová říkala, Mařenko, to je tak fajn, budete tady s náma stále, že jo, povedete nám domácnost stále. Milost paní, já nemůžu, proč, já se musím vdávat. Takže jsem se narodil potom 14. září. Já jsem dítě štědrovečerní noci.

0: Andem.
1: Přední český výtvarník Jiří Anderl je dnes hostem Tandemu. Mimochodem, vy jste, Jiří, zdůraznil v případě vašeho tatínka to E, Anderle, a sám si taky říkáte Anderle nebo Anderle?
2: Ander, protože to je, tam do toho se přimísili ty jména německý, Der, Die, Das, tak se to vlastně, to je hodně lidí. Poměrně Anderle je dost rozšířený jméno, ale má i kratší verzi Anderle.
1: Anderle, ano. No, ale vy jste zmínil v tom povídání o Pavlíkově také to, že se tam pravděpodobně přemístí vaše galerie, která byla, nebo možná ještě pořád je, ale už asi nebude dlouho, ve Vile v Pelevově ulici. Co se s tím stalo? Proč už tam nemůžou být vaše obrázky?
2: Protože nejsou peníze, politici nemají zájem, protože se jim zdá, že do takové kulturní instituce chodí málo lidí. Oni nejsou dost zviditelňováni před volbama. Všimněte si, že kde politiky vidíte? Tam, kde je hodně lidí. Na sportovních stadionech. Ale kultura oslovuje velice malé procento lidí. Dejme tomu 3%. To si přiznejme. Kdo ví, že Beethoven byl nějaký a že napsal apasionátu, nebo že Bach napsal mši hámol, nebo že Rembrandt namaloval noční hlídku. To je malinký procento lidí. Já ty lidi, kteří to neví, neosuzuju, protože to jsou dobří soustružníci, řidiči autobusů, třeba i lékaři vynikající a tak dále, ale teďko zvlášť ty dravčí době, ty nenasytné touhy po penězích a pomoci, to je hrozný. Já jsem včera jel v autobuse a tolik zášti a nenávistných prostě výpadů, co lidi na sebe, jak se k sobě, to jsem nezažil. Já jsem, co se to s lidma děje, no? A do toho my přicházíme, my jsme to původně chtěli s manželkou dát celý do vlastnictví Prahy 6, protože tam je unikátní sbírka černošského umění Afriky, jejíž význam přesahuje hranice této země. Je tam retrospektiva mýho díla, je tam i ty grafiky, které visí právě v tom Metropolitním muzeu v New Yorku, ale ty politici na to, zastupitelé teda na to nadávají, přitom Pelevovce nikdy nebyli. Oni se mezi sebou hádají, já jim nerozumím, tak jsme si řekli, ano, 10 let stačilo, končíme. 10 let uteklo jako voda. Když se to před 10 zakládalo, před 10 lety, tak to byl ještě doktor Lubomír Boleník, všichni ho známe. Říkal, kluci, to musíte udělat.
1: To byl osvícený člověk.
2: Ne? No, úžasně. To musíte udělat, já vám budu schánět sponzory, to tady musí být, to bude senzace. No, nedožil se ani otevření, že jo, no, tak jsme to 10 let teda to prospívalo, protože jsme měli bohatý sponzory, potom ty, když odpadli, tak potom začali být problémy s financema. Mě to samotného je líto, když Praha 6 potřebuje spravit chodníky a musí dát půl druhého milionu na udržení instituce, kam přijde denně třeba 60 nebo 100 lidí, no.
1: Takže i muzeum těch černošských kultur, které jste naschromáždil.
2: Vy jste použil slovo muzeum, ale oprávněně, protože ta celá sbírka těch černošských plastik je evidovaná jako v centrální evidenci sbírek na ministerstvu kultury, jo? Protože tam už jsou tak závažný díla a ono vlastně toto umění právě černošský dalo podnět ke vzniku moderního umění 20. století. Promiňte, já jsem vás přerušil.
1: No, já jsem si chtěl zeptat, jestli všechno se takhle bude stěhovat do Pavlíkova, abychom věděli, kam
2: bude. Část černošského umění skončí v Pavlíkově, část zatím bude v depozitu. Já jsem se taky nenarodil proto, abych čelil útokům zastupitelů Prahy 6. Já jsem se narodil proto, abych maloval, a to, že vzniklo tato krásná galerie za tomu, že architekt Srpa, který si to vymyslel, který tenkrát to prostě řekl ostatním přátelům,

0: Tandem. Akademický malíř, grafik Jiří Andele je hostem dnešního Tandemu. Samozřejmě, že si rád popovídám o jeho životě a musíme to vzít asi větším tempem, protože my jsme se vlastně v tom kurikulu, víte, jsme se dostali maximálně tak k tomu vašemu dětství, které bylo nesmírně zajímavé, ale byste potom šel, jestli se nepletu, na radu vašeho učitele kreslení na Vyšší školu uměleckého průmyslu, jak se tehdy říkalo v Praze, víte?
1: Ano. To byl náš třídní učitel z Rakovnický Měšťanky, tenkrát kluci chodili na Horníka nebo do JZD. On říkal, já jsem tě to vyjednal, půjdeš dělat zkoušky do Prahy na uměleckou školu.
0: A to jste ho přesvědčil na té škole, že máte
1: on totiž
0: talent.
1: Byl tak osvícený tenhle ten kantor, že ty výhybky toho osudu měl sílu prostě přehodit v mém případě a udělal to rád, protože on založil kreslířský kroužek, pěvecký kroužek. A tam poznal, že teda opravdu mám talent. To za talent člověk nemůže. Ten buď dostane, nebo nedostane, že jo. A tak já jsem ten bez problémů ty zkoušky přijímací na tu Prahu do té pražské umělecko-průmyslové školy udělal, že jo, tam jsem udělal maturitu, přešel jsem okamžitě na Akademii výtvarných umění, mezitím ovšem jsem se stal členem rakovnického big bandu a posléze dechovky křivoklátských lesů, takže jsem každou neděli hrával na vesnických tancovačkách a tam jsem zažil takovej biják, který do dneška jsem nedomaloval. Já to můžu stále prostě malovat, jo, tanec, téma tanec, jo, ty střety mládí, stáří, lásky, nenávisti, to, co to tam popralo a to bylo úžasný.
0: Musíte, ale stejně, co jsem si přečetl, tak říkáte sám,

0: že zásadní vliv na vaši tvorbu mělo vaše působení v Černém divadle.
1: Ano.
0: Vážně tak zásadní?
1: Jistě. Protože když se sečtly potom ty jaksi ty stále nasávané podněty, které já jsem nasával už od dětství, já jsem měl zřejmě jiné vidění, což se projevuje na mých rozhlasových pořadech. Protože 17 let udělat 300 hodinových pořadů, teda on za to může ten ďábel Vlado Prikazský, že jo, já to netušil, že něco takového ve mně je. On říkal, podívej se, mě nedostatek pořadu, kde se vysílají příběhy. Zkus to, vyprávěj po životě, jak jste žili. To já tě to budu stříhat. A takhle jsme rozjeli pořad, který tady vlastně v podstatě nebyl. My jsme neměli kde se poučit. Vyprávěnej pořad hodinovka, že jo.
0: Vraťme se k tomu Černému divadlu.
1: No a potom jsem po absolvování akademie, že jo, na to nikdy nezapomenu, jak tam Smetanovo kvarteto hrálo, kvartet z mého života, a já tam stál s troubelem, teda ve kterým byl, v té rouře byl diplom absolventa akademie, ale mě už tenkrát bylo dobře, protože co má absolvent akademie dělat? To vám je strašná situace. Malířů je moc. A oni končí buď jako restaurátoři památek, že jo, nebo tak jako si dělají to umění doma, třeba, no, je to těžký úděl. Než to, já už jsem šel, jak si končil s perspektivou, že Jirka Srnec, kterýho jsem znal z té grafické školy, geniální multimediální umělec, protože byl sám autor geniální hudby, režisér, studoval na režii, studoval loutkařinu na Damu, tak já jsem věděl, že přijde čas, že ani ty poslední prázdniny, to už jsem vlastně žil s mojí spolužačkou Miladou a byli jsme na posledních prázdninách v Pavlíkově, když babička, která pásla před domem housata, říkala kominík, kominík, přijel na mopedu. To byl Jirka Srnec oblečený do černýho, který říkal nástup, máme pátek, v pondělí začínáme zkoušet. Takhle to šlo rychle. Tak my jsme přerušili prázdniny, hurá do Prahy, naskoušeli jsme program, ze kterým jsme za 3 neděli vyjeli do východního Berlína, kde prostě toho z 26. srpna, nebo kdy se to odehrálo, se před našema očima začala stavět berlínská zeď. A tam se střílelo a my jsme tam na té německé Volksbühne v tom gigantickém divadle měli premiéru a zvenku jsme slyšeli střelby. Jo.
0: Jiří, prosím vás pěkně, ale co já nechápu, vy jako výtvarník a samozřejmě jaksi zarytý malíř, kreslíř a najednou se z vás stal mim.
1: No, to nebylo tak jednoduchý. Já jsem nejdřív nastoupil jako kulisa.
0: A jo, takhle.
1: Já jsem byl takzvaně černá kůže, jo, tak se říká kulisákům. Až potom jeden kluk vypad a Crnec Jirka říká, nedá se svítit, musíš na jeviště. Prošel jsem krátkou pohybovou průpravou doktorky Evy Krešlobí, profesorky, že jo. No a najednou jsem stál jako solo mim na jevišti a stál jsem Paříži, v Olympii, lidi řvali bravo, já jsem si říkal, proč? Proč, ale nicméně to bylo úžasný, že jo, když to celá Olympie tleská a řve bravo. Já, když jsem potom vyšel před tu Olympii, tak jsem se zase byl šokovaný, že tam nikdo o tom bravu vůbec neví, co tam chodí. Tak jsem od té doby přestal mít důvěru trošku k úspěchu, že jo, protože je to ošidný.

0: Tandem.
1: Ani dnes nezůstaneme dlužni vám, kteří se těšíte, kromě povídání mého hosta, akademického malíře a grafika Jiřího Anderleho, taky na jeho vkus, co se humoru týče, tak nezůstaneme dlužni klasikům českého humoru. Jiří, je to na vás, abyste si vybral někoho, kdo vám dělá radost, koho rád posloucháte, koho si vážíte?
2: Já samozřejmě humor miluju. Vím, co udělali pro český humor takový osobnosti jako Vlasta Burian a Miroslav Horníček a především teda i pan Holcman, jak říká.
3: Restaurace u Nudle.
1: Vy to umíte.
2: Ale myslím, že největší mák je Jan Werich. My jsme hráli na Broadwayi a tam každý večer, aby jenom si mohl vdechovat tu magickou vůni spalovaného prachu od reflektorů, chodil za náma Jiří Voskovec a ten byl tam blažený a často měl dojetím ve vlčích slzy a to začínala každá rozprava pana Voskovce. Jo, to když jsme s Jenem tenkrát a zašli celý řetězení vzpomínek, škoda, že se to nenahrávalo. Škoda, že vy už se vracíte, ale až potkáte Jana, tak ho moc pozdravuju. Tak mu vyprávějte o tom, jak jsem za váma chodil. Já ho skutečně potkával v Mikulanské ulici. Tak ho potkám a říkal jsem, tak pane Werichu, představte si, že jsme byli v New Yorku, tam jsme hráli na Broadway. A co Jiří? No ten vás moc pozdravuje a říkal tohleto a takhle a byl z toho taky dojatej Werich a říkal, no to má pravdu, kdyby my jsme tenkrát měli k dispozici techniku černodivadelní, tak Bůh ví, kde bychom ještě s jakou dimenzi další bychom do našeho představení dali.
1: Ano, protože ta myšlenka, ten humor, ten už tam byl, tam už stačila jenom ta nástavba té techniky. Tak my si teď poslechneme Jana Wericha a když dovolíte, já bych k němu přidal ještě další jméno, které jste taky zmínil, Miroslav Horníček.
2: No páječný.
4: No,
5: zas teď to bylo, markantní.
6: Já teď taky něco zase.
4: Jo,
6: Karle, vyzkoušíte něco?
7: Ne?
6: Co? Jestli to není vedle. Od Rahňovského, z Variete. Tam obyčejně, tam dole se pije, nahoře se cvičí, jo? A někdy ten cvičenec spadne do piva.
7: A zve?
6: Ne, to zve ten host.
7: A, no, pochopit, ten má ve voku pěnu, jo?
6: No, tak ví, no, to dělám já.
7: Já se nachytal. A co to je?
6: Noe. No to je jméno.
7: Ne. Lidský?
6: No biblický.
7: Noe? Je...
6: Noe. Píše se to Noe.
7: Jo tak.
6: No.
7: Noe.
6: No.
7: No a?
6: Ne no a. Noe.
7: Já vím, to je jméno.
6: No, no, jméno.
7: Píše se to Noe.
6: No.
7: No a?
6: Vy neznáte Noa?
7: Ne.
6: No to byl přeci Noe, to byl ten člověk, co mu hospodin. Dal pokyn.
7: Pokyn?
6: Aby vylez na kopec a postavil tam loď.
7: Co aby?
6: Aby na kopci postavil loď.
7: A Noe?
6: No Noe ji postavil.
7: To je přece blbost, loď na kopci.
6: No to je pravda, všichni blbí se mu smáli tenkrát.
7: Ovšem, když loď, tak především na kopci.

0: Tandem. Povídat si o obrázcích v rádiu je vždycky věc velice ošidná. To já nevím, jak popisovat, co na těch obrázcích vidíte, nebo jaký dojem na vás mají. Já si myslím, že si budeme radši povídat s Jiřím Andelem o jeho rozhlasovém pořadu, který v podstatě taky o těch obrázcích je. Mám teď na mysli samozřejmě pořad Láska za lásku, který, jak už jsem říkal v úvodu, se vysílá od roku 1997, čili už jich bylo opravdu drahně kolem těch 300, jak jste říkal. Jak vlastně ten pořad vzniká? Dáváte mu téma dopředu nebo je na základě z velké části improvizace?
1: To nemůže být až tak moc veliká improvizace, protože teď například, protože se vyměnilo vedení na stanici, přišli tam mimořádní lidi, se kterými jsem vlastně začínal. Já ty jména řeknu, to jistě to víte. To je pan Dietrich a pan Vacek, tenkrát v tom roce, co se to psalo za rok, 97.
0: Sedm, ano.
1: To je hrozně dávno, to je věk. To vyroste dítě v dospělýho člověka, no, 17 let. No a hoši chtí, aby jsme začali premiérovat. No tak já teďko připravuju na poslední únorovou neděli premiéru. To znamená, já už teďko si musím utřídit myšlenky, co tam bude. Budou to únor na Hradčanech. Tak si říkám, ano, bude tam příběh ze setkání Jana Zrzavého, který vždycky rád chodíval ke kapucínskému kostelu. A teď, že jo, pan Zrzavý byl opřenej o tu svoji hůlku a díval se na madam, jak přichází a pár slov a takový. To tam musí být setkání Jana Zrzavého s Hanou Benešovou. To si teďko připravuju v poznámkách, aby ty formulace byly přesný. A takhle krok za krokem postupuju, teďko tam zmíním hradčanské sousedy, což byly vynikající osobnosti, jo, bývalej Zlatník, pan Sýkora Emerich, který například prodával, když si chtěl zpestřit život, odjel do Casablanky s kuframa plných budíků a tam na tržišti v Casablance postavil z těch budíků pyramidu a všechny budíky tak se řídil, že oni non-stop zvonili. Když jeden přestal, druhý začal a tak dále. Jo. On tenkrát prošel všecky a to byl tak báječný vypravěč, jeho story byly skončil hrozně, protože byli neúprosný na něj v 48. roce. Ty výstechy byly hrozný, to nebudu tady rozebírat, ten režim byl krutej, toho tam zmíním a tak dále. Takhle se tím pořadem prokousávám, když mám ty zápisky už jako v pořádku, tak musím najít tu odvahu a zapnout mikrofon, což mě někdy dává strašnou práci, protože ten mikrofon, tohle, ta zázračná věc, je nesmírně zrádná. Ona prozradí každou neupřímnost, každou faleš, vy to znáte.
0: Jak to máte rozděleno s Vladem Prýkazským?
1: Vlado tě čeká na to, co mu přinesu. Trošku má ponětí, že to bude téma únor na Hradčanech. A potom šílí, protože nemá jedinou poznámku k tomu, že jo. On to musí nejdřív do sebe nasát, třeba to dva dny jenom poslouchá, aby to dramaturgicky sesadil, aby tomu dal takzvaně ty nohy, jak tomu říkají režisérové, aby to letělo. Teďko ty pauzy, aby ty jednotlivý příběhy mohly získat několika vteřinovou pauzu, tam doplňuje hudbu, kterou já mu dneska připravuju už, protože každá postava bych byl rád, aby měla svoji hudbu, aby to povídání mělo čas v hlavě posluchačů doznít. Je nadává a zlobí se na Papouška, který do toho pískne vždycky v nepravý čas.
0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.

byla chytrá. Zkrátka fajn. Na zahrádce něco rilá.

0: Tandem. Tandemu si povídám s Jiřím Anderlem. Povídali jsme si před chvilkou o jeho pořadu Láska za lásku. Taky tady byla zmínka o jeho expozici v Pelejově nebo ve vile v Pelejově ulici, kde jednak jsou jeho obrázky, ale také sbírka afrického umění. U té bych se docela rád zastavil. Jak vlastně vzniknul ten nápad sbírat africké umění? Kde jste ho dostal? Čím to začalo?
1: Já jsem miloval lidové umění od dětských let, že jo? Protože vždycky se našla někde v okolních vesnicích nějaká chaloupka, kde ve štítě byl buď svatý Florián, že jo? A to jsou okouzlující umělecký výtvory, byť vyřezávány lidovými tvůrci. No a pochopitelně, jak jsem přišel do Prahy, tak nás kantoři hnali hned do Národopisného muzea, kde byly veliký sbírky zase slovenského lidového umění, a do Náprskového muzea, kde byly černoši. A tak jsem si uvědomil, že vlastně to jsou spojitý nádoby, že to je umění dělaný teda, takže se dostává až na dřeň existence člověka, jo? Protože ty lidi, ty tvůrci nejsou zatížený slohovými kánony a můžou se skutečně soustředit na obsah. Takže najednou přišel rok 64, kdy my jsme s Černým divadlem byli v Austrálii a tam jsou kolosální muzea černošského umění z těch hořejších států nad Austrálií z Oceánie. To byly okouzlující, tam jsem trávil opravdu hrozně moc času. No a přivez jsem si, protože jsme se tam s mojí ženou Miladou na konzulátě v Sydney vzali, protože jsme nechtěli mít okázalou svatbu, kterou nám chystali. My jsme spolu už žili 10 let. Rodiče a my jsme si v sydnejském přístavu koupili jako ke svatbě takovou sochu z Nový Kvineje. A tudyž viděl můj kamarád Fred Dalman, který elektrifikoval Čínu a jezdil celý svět, ten mě například ukazoval rudou knížku podepsanou Máem. Představte si, to byl úžasná osobnost. On říkal, ty sbíráš černošský umění, já toho mám a nevím, co s tím. Protože Belgie a belgický Kongo a tak dále. Já tě to přivezu. Tak mě přivez první takovou sérii a to už byla malá sbírka, která se potom postupně rozšířila. A když se mě lidi ptají, jak to jsem dovážel, já jsem říkal, byla hrozná dřina, já jsem si musel vzít velkou nůši, sednout na kolo a víte, co to bylo, než jsem přejel ty Alpy.
2: A ještě pořád ji rozšiřujete, tu sbírku, nebo už jenom náhodně?
1: Třeba? Teď už to nemá cenu, protože když jsme se rozhodli opustit Pelejovu vilu, byli jsme tak jako vyštípáni, tak krvácí mě srdce, protože jsem se mezi tím naučil tomu velmi rozumět, já tomuto umění. Ale už to nemá cenu to sbírat.
0: Český rozhlas Pohoda.

0: Tandem.
1: Za chviličku se rozloučím dnes v tandemu s akademickým malířem a grafikem Jiřím Anderlem. My se společně vyfotíme do našeho internetového alba, které najdete na internetu. Tam budeme stát takhle vedle sebe s Jiřím Anderlem a já budu velice pyšný, protože tak, jako budu stát já vedle Jiřího Anderleho, tak tam stál třeba Václav Havel, nebo Bill Clinton, nebo bývalý německý prezident Walter Scheel. Ti všichni si kladli za čest být vedle vás taky, vidíte?
2: To je zajímavý, na to jsem všecko zapomněl,
1: no, vidíte? To je škoda, ale...
2: Ale no, škoda. Člověk jako žije, opravdu já pořád žiju prostě tím, co budu dělat zítra, že jo? Jsem posedlej workoholik a běda, když se stane, že některý den nemaluju, tak to mám pocit, že jsem nežil. A hlavně, já jsem... Dneska to pozoruju jako obrovský klad. Já jsem dítě, který vyrůstalo v chudobě. A já prostě si dokážu vážit i těch nejprostších věcí. Já neuznávám například na dudce. To je ubožák, podle mýho názoru. Na co je nadutej?
1: Ano, ano, ano.
2: Ono za ním nic nezůstane, jenom kouř z krematoria, s prominutím, že to tak musím říct. A to tak řeknu, to je většina našich politiků, jo, protože ty lidi nemají tak moc v lásce, že jo. Já jsem taky byl vychovávaný podivným způsobem. Ty nemehlo, co z tebe bude, když ty neumíš ani nasekat dříví do kamen. Když vodíš krávy na vorání, tak ta brázda je křivá. Jo, takže já mě nebyla dána pýcha, já bohužel to nemám, že jo.
1: Já si myslím, buďte vděčný za to a vy jste samozřejmě osudu, že jste měl takovouhle zdravou výchovu. Kéžby se naši mladí rodiče nastávající k tomu zase vraceli. Moc vám děkuju, Jiří, za dnešní povídání. Bylo nejenom hezké, ale bylo taky poučné. A budeme se těšit na další vaše pořady Láska za lásku. A taky třeba si můžeme přečíst knížku, protože právě vyšla v Radioservisu knížka, ve které jsou některé, no, ty podstatné části toho vašeho pořadu Láska za lásku. Tak vám moc děkuju, ať se daří.
2: Honzo, já vám taky děkuji, že jste byl tak jako vstřícnej a připravený a bylo mě s váma dobře. A posluchačům vám taky děkuji za to, že jste nás poslouchali.
0: Tandem. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 19 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Dobrý den, na dvojce Českého rozhlasu posloucháte pravidelný pořad Ta naše písnička. V úvodu hrála Stříbrňanka se solisty Karlem Blahou a Vojtěchem Horkým a v jejím podání zazněla polka Zelené háje autorů Jaromíra Vejvody a Václava Zemana. A jméno Vejvoda, respektive jména Vejvoda, nás budou provázet i v následujících desítkách minut. Psalo se datum 28. března 1902. To jest ode dneška přesně před 110 lety. Byl pátek a na svět přišel v rodině Vejvodů nejmladší ze 6 dětí. Dostal jméno Jaromír. Bylo to na náměstí ve Zbraslavi, ve šťastném domu, kterému se říkalo Na růžku. Dodnes tam funguje tradiční pohostinství. Mimochodem, jména Vejvoda najdeme na Zbraslavi už od počátku 18. století a hudbě se věnují potomci už 5 generací. K nejslavnějším patří světoznámý autor Jaromír Vejvoda. Jeho písničky si teď připomeneme v různém provedení a v závěru si poslechneme ještě něco navíc. Nejdřív ale zazní tradiční a známé melodie. Vlčnovjanka zahraje polku jednou dvakrát na slova Ládi Jacury. Vojtěch Horký s Vejvodou kapelou nabídne valčík na slova Václava Zemana, Kde jsi mé mládí, a zbraslavskou polku přidá Standa Procházka se smyčcovým orchestrem Karla Vacka. Hezký poslech přeje Vláďa Brandt.

Legendární autor české lidovky a dechovky Jaromír Vejvoda nenapsal za svůj život žádné velké množství skladeb. Dbal především na kvalitu a než své nápady převedl do not, nespěchal. Citlivě dbal na spojení melodií s textem a je patrné, že se věnoval i zdánlivým detailům, mezihrám, předehrám a protimelodiím. A výsledek stojí za to. Například legendární polka na slova Láti a Cury, Ty to víš. S Vejvorovou kapelou zpívají Josef Zíma a Svatava Černá.

Jak jsem v úvodu naznačil, rodina Vejvodů měla a má v hudbě tradici. Syn Jaromíra Vejvody Josef, přiléhavě nazývaný jazzman s polkou v krvi, v současnosti vede a diriguje Vejvodovu kapelu a příležitostně sestavuje i salonní orchestr Josefa Vejvody. Obě kapely mají ve svém repertoáru nejen skladby světoznámého autora polky Škoda lásky, ale také písničky dalších předních autorů, včetně těch Josefových. Poslechneme si tři písničky Josefa Vejvody. Slova k polce jak zamlada napsal Milon Čepelka a slova k písničce Maminko má si netradičně napsal sám autor hudby Josef Vejvoda. Zbude-li trochu času, zazní ještě světoznámá polka Rosamunde v podání orchestru Maxe Gregera a hezký poslech dvojky Českého rozhlasu přeje Vláďa Brandt. Naschledanou.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

tandem Jana Rosáka. Jeden z nejznámějších rozhlasových moderátorů zpovídal celá léta osobnosti nejrůznějších profesí. Herce, sportovce, lékaře, zpěváky, ale také spisovatele, kuchaře, architekty nebo cestovatele. Ty všechny a mnohé další přivítal Jan Rosák na tandemu. Na každé všední dopoledne jsme pro vás z rozhlasového archivu vybrali jeden ze zajímavých rozhovorů. Tandem Jana Rosáka uslyšíte od pondělí do pátku po 9. hodině. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 20 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začínají životopisy, vyprávění životních příběhů známých osobností.
2: Na Pohodě přichází čas pro náš pravidelný cyklus, jehož prostřednictvím vás v tomto čase seznamujeme s osudy významných osobností české i světové historie a kultury. Čeká nás setkání s Johnem Griffithem Cheneym, který vstoupil do dvorany slávy pod jiným jménem jako Jack London. Pořad v Českém rozhlase Brno připravil Josef Veselý. V režii Petra Duvka účinkují Zdeněk Junák a Aranka Lapešová.
3: Jack London.

0: Narodil jsem se jako John Griffith Cheney.
1: Později se jmenoval
0: John Griffith London.
1: Ale do historie vstoupil pod úplně jiným jménem.
0: Jack London.
1: Jenom od svého narození do svých 23 let toho prožil tolik, že by mu to stačilo na několik životů. Ten jeho byl přitom krutě krátký. Dožil se 40 let. Napsal 50 knih, několik stovek povídek, tisíce článků a reportáží.
0: Na svět jsem přišel 12. ledna v roce 1875 v San Francisku.
1: Jako nemanželské dítě.
0: Máma Flora Wellmanová pocházela z bohaté rodiny z Ohája.
1: Jackův velský dědeček zbudoval několik průplavů a dal si patentovat celou řadu vynálezů.
0: Podnikavost mu přinesla zasloužené jmění a on si v Ohiu postavil překrásný dům.
1: Flora byla vychována jako dáma. Příliš to ale neladilo s její prudkou a vrtkavou povahou.
0: Poté, co prodělala tyfus, který ji připravil o většinu vlasů a málem i o zrak a měl zřejmě na svědomí její duševní poruchu, zbalila kufry a z otcova paláce utekla.
1: Cestovala od města k městu a vydělávala si jako učitelka hry na klavír.
0: Máma byla nervově labilní osoba, svou povahou despotická.
1: Mnohokrát svou rodinu uvrhla nesmyslnými finančními experimenty do těžké situace.
0: Byla poněkud bláznivá, moje máma. Pořádala spiritistické seance, ze kterých jsem pak měl celý život noční můry.
1: Rodinu založila matka Flora až 8 měsíců po narození syna Johna.
0: Vzala si ovdovělého muže mnoha povolání Johna Londona.
1: Flora Londonová neustále spekulovala a snažila se rychle zbohatnout.
0: Na druhé straně nesmyslně utrácela.
1: Syn zdědil po své matce citlivost a vnímavost, jenže mu po ní zůstal i vztah k penězům. Dluhu se nedokázal zbavit vlastně nikdy.
0: Mým skutečným otcem byl muž mimořádně vzdělaný a pracovitý William Henry Cheney.
1: Flora se s ním seznámila v Seattlu.
0: Cheney byl plnokrevný Ir. Na rozdíl od mámy přišel na svět v chudém srubu v Maine a z bídných poměrů se vypracoval na profesora.
1: Vyučoval matematice, fyzice, ekonomii, přírodním vědám, jazykům.
0: Dokázal pracovat třeba i 16 hodin denně. To jsem zdědil po něm.
1: A přesto skončil jako potulný astrolog.
0: Na sklonku svého života sestavoval za honorář horoskopy.
1: I on byl poněkud nepraktický ve finančních otázkách.
0: Ti, co mi dali skutečnou výchovu a především zázemí, byli vlastně cizí lidé. Můj nevlastní otec John London a černá chůva Jenny Prentisová.
1: Když si John London bral Floru, měl už jako životem zkoušený člověk na krku celý roj dětí z minulého manželství.
0: Jedna z jeho dcer, Eliza, si mě vzala pod ochranná křídla a už navždy mi byla spolu s Jenny nejbližší rádkyní a oporou. K ním jsem se vždycky obracel, když jsem potřeboval pomoc.
1: Jeho biologický otec vždycky přes všechnu podobnost se synem otcovství popíral.
0: Otčím mě měl upřímně rád. Byli jsme dobří kamarádi.
1: Když se Jack s Elizou nakazili záškrtem, zapřemýšlela matka, zda by nepřišlo levněji pohřbít děti do jedné rakve.
0: John zatím urazil dlouhou cestu za specialistou, který nás zachránil.

0: Chodil do Kůlovy školy, ale už od 9 let musel po návratu z vyučování pracovat.
1: Dělal jsem, nač jsem stačil. Roznášel jsem noviny, pomáhal jsem zmrzlináři, pracoval jsem jako nosič, stavěl jsem kuželky a v noci jsem hlídal loděnici. Vodu jsem miloval.
0: Výdělek odevzdával matce. A ještě přitom všem četl. Vášnivě a neustále. Při jídle, při chůzi, v každém okamžiku volna.
1: K mému skutečnému zrození, tomu duchovnímu, došlo, když jsem jako malý kluk s čepicí v ruce a s vyvalenýma očima stanul ve dveřích veřejné knihovny. Nemohl jsem uvěřit, že je na světě tolik knih.
0: Dokázal si našetřit na starou loď.
1: Křižoval jsem s ní ty zrádné proudy San Franciského zálivu.
0: Ve škole na hodině sborového zpěvu odmítl spolupracovat.
1: Prohlásil jsem, že u takové učitelky bych si jedině zkazil sluch.
0: Ředitel mu ranní zpívání ku podivu odpustil.
1: Ovšem pod podmínkou, že onu čtvrthodinku využiji k psaní slohového úkolu, což se mi pro příští časy hodilo.
0: Ostatně nenadarmo vedl třídní kroniku.
1: Měl jsem dobrý prospěch. Na oslavě na konci studia jsem dostal za úkol pronést řeč na rozloučenou. Nedostavil jsem se ale. Neměl jsem žádný slušný oblek.
0: Školu skončil ve 13.
1: Na to, abych pokračoval ve studiu, nebyly peníze.
0: Navíc nevlastní otec utrpěl vážné zranění, spadl pod vlak.
1: A tak jsem musel živit celou rodinu. Pracoval jsem v konzervárně za 10 centů na hodinu. Třeba i 20 hodin denně. Do práce jsem chodil pěšky. Neměl jsem na tramvaj.
0: Po několika měsících vyčerpávající práce se rozhodl svůj osud změnit.
1: Od své někdejší kojné jsem si vypůjčil 300 dolarů a koupil jsem si od jednoho francouzského pirátského lovce ústřic motorový člun. Pojmenoval jsem ho Rezl Dezl.
0: Bůh ví, jak na to jméno přišel. Rezl Dezl, to je vlastně maskovací nátěr lodi. Zřejmě jím opatřil svůj člun. Asi věděl proč.
1: Začal jsem podnikat noční pirátské výpravy za ústřicemi.

0: jsem si pořídil člun, netušil jsem, že k vybavení lodi patří i 16-letá Mamie.
1: O rok starší, než byl on.
0: Byla to moje první holka. Hodná, ale taky divoká. V kajutě lodi jsem s ním měl opravdový domov.
1: Díky svým pirátským plavbám za ústřicemi najednou vydělával až $180 za jedinou noc.
0: Právě tolik, kolik jsem dostával jako dělník za půl roku dřiny.
1: Bylo mu 15 a brzy si získal pověst neohroženého námořníka, siláka i velkého pijáka.
0: Ale peníze své rodině jsem posílat nezapomněl.
1: Ani na knihy nezapomněl.
0: Pokaždé, když můj člun kotvil u přístavní hráze, tak jsem se s nimi v kabině zamykal.
1: Možná výčitky, možná strach ho přiměli k tomu, že se dal posléze k říční hlídce, která ústřicové piráty chytala.
0: Stal jsem se pomocníkem těch, kteří dohlíželi na dodržování zákona o rybolovu.
1: I tady mu však kolikrát šlo o život.
0: Beze zbraně jsem zajal 16 Číňanů s dýkami. Zároveň jsem se musel bránit příteli ozbrojenému revolverem, který dostal strach. A taky jsem o vlásek unikl rybářům, kteří mě chtěli linčovat.

0: San Franciském přístavu se seznámil s lidmi, kteří se později dostali do jeho knih. Byli to poctiví a odvážní členové strážních hlídek, námořníci, hazardní hráči, rybáři, výčepní, lodní skladníci, lodivodi.
1: Ti chlapi byli už v kdejakém přístavu ve světě. Viděli kde co, zapletli se do nejrůznějších dobrodružství.
0: Jacku Londonovi táhlo na 17. rok a chtěl poznat svět.
1: Všechno kolem mě, co jsem slyšel, mě inspirovalo. A tak jsem se dal najmout na loď, jejíž posádka harpunovala u sibirských, korejských a japonských břehů tuleně.
0: Osvědčil se znovu jako námořník i jako společník při divokých výpravách do přístavů.
1: Po nocích jsem v podpalubí, když ostatní spali zmoženi alkoholem nebo únavou, nejčastěji obojím, prožíval svůj druhý život. Četl jsem knihy.

0: Když se zase vrátil do San Franciska, okouzlení mořem ho přešlo.
1: Nastoupil jsem do přádelny, ale když mě tam odmítli zvýšit plat, odešel jsem do elektrárny, kde jsem dřel jako topič. Rodina se totiž znovu ocitla na mizině.
0: Potom se dozvěděl, že dělá práci za dva muže, kteří kvůli němu dostali vyhazov. Jeden po ztrátě zaměstnání spáchal sebevraždu.
1: Praštil jsem lopatou a začal jsem psát.
0: Byla to matka, kdo ho přiměl, aby poslal příspěvek do soutěže časopisu San Francisco Call.
1: Během tří nocí jsem napsal povídku Tajfun u japonského pobřeží.
0: Získal první cenu a svůj první honorář, $25. Ale další povídky, o které se pokusil, nikdo nechtěl.
1: Tak jsem akorát rozmnožil armádu nezaměstnaných.
0: Zažil ještě další dobrodružství, kterému pak úplně propadl.
1: Cestoval jsem přes celou zemi na černo, nákladními vlaky a živil jsem se žebrotou.
0: Dokonale se naučil tuláckým dovednostem. Pít, žebrat, okrádat opilce, honit se z brzdaři nákladních vozů a seskakovat z rozjetých rychlíků.
1: Umínil jsem si tenkrát, že se povezu rychlíkem celou noc a když mě posádka vlaku honila, svezl jsem se kus na stupačce zavazadlového vozu, poté na tendru, na předním rámu lokomotivy, na plošinách nebo na náraznících mezi vagóny.
0: Všechny poznatky si pečlivě zaznamenával do deníku.
1: Přes Chicago jsem se dostal do New Yorku. Tam jsem byl zatčen pro potulku a na 30 dní uvězněn.
0: Na svých tolkách si začal v hlavě věci srovnávat.
1: Uvědomoval jsem si, že někteří tuláci by bez tak byli k ničemu, ale taky jsem se přesvědčil, že mnozí z nich bývali schopní lidé. Byli to chlapi zranění nebo zmrzačení ústrojů, které pak zaměstnavatelé vyhodili. Muži, kteří dostali nemoci z dřiny v továrnách, lidi, kteří v takovém zápřahu zestárli a byli donuceni dělat místo mladším a silnějším.
0: Jack si znovu uvědomil.
1: Za 5, 10, 20 let budu i já někým nahrazen a skončím kdesi v brlohu městské chudiny nebo jako doživotní tulák.
0: Poučil se o dvou věcech.
1: Předně, že se musím vzdělávat, abych mohl pracovat mozkem a ne rukama, které lze snadno nahradit.
0: A za druhé?
1: Že určitě není v pořádku taková společnost, která člověka připraví o jeho pracovní schopnosti, a pak ho někde na smetišti nechá umírat hladem.
0: Vydal se do Oaklandu a vstoupil na střední školu.
1: Začal jsem chodit do debatních spolků.
0: Párkrát ho zavřeli. Nejprve jako tuláka, potom jako odboráře.
1: Studoval jsem a pomáhal jsem živit svou rodinu.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Na střední škole jsem dlouho nevydržel. Všecky jsem lekal svými názory i chováním.
3: Živil se přitom různě.
2: Sekal jsem trávu, dělal jsem poslíčka, klepal koberce.
3: Nicméně v závratně rychlém termínu 5 týdnů dokončil přípravku pro vstup na Kalifornskou univerzitu v Berkeley.
2: Vydržel jsem na ní 1 semestr. Během něj jsem se marně snažil udat svoje články a povídky různým časopisům.
3: Po necelém roce usoudil, že mu vysoká škola nemůže dát to, co samostudium.
2: A začal jsem ještě intenzivněji psát.
3: Pracoval dnem i nocí a svou poezii, povídky a úvahy trpělivě rozesílal časopisům na východě.
2: Bezvýsledně.
3: Nakonec se vzdal a šel pracovat do malé parní prádelny, která byla součástí Belmontské akademie, internátní školy na okraji San Francisca.
2: Pral jsem, škrobil a žehlil košile.
3: Při

0: Na kup papíru a poštovních známek.
1: Náladu jsem měl ovšem prachbídnou.
0: A pak přišel 15. červenec roku 1897.
1: Na Klondajku na Aljašce se našlo zlato.

0: Společně se svým švagrem, už postarším manželem sestry Elizy, se neprodleně vypravil na sever. Znovu z něj byl nejmladší a nejodvážnější dobrodruh. Znovu se měřil s každým v práci, v pitkách i rvačkách. O jeho hrdinských kouscích z té doby koluje spousta nejrůznějších příběhů.
1: Vyšlapali jsme se všemi zásobami strmý čilkůtský průsmyk, a to rychleji než indiánští nosiči. Vydělal jsem tisíce dolarů, když jsem převážel lodi zlatokopů přes nebezpečné Běloušovy peřeje na řece Yukonu.
0: A když ho zima zdržela ve srubu, který s přáteli postavil, debatoval s hrdiny svých budoucích knih Bílým dnem, Melemut Kidem, Del Bishopem, Stevensem a dalšími lovci, zlatokopy i starousedlíky.
1: Na cestu jsem táhl kromě nutných potřeb rovněž výtisk Miltonova Ztraceného ráje, Darwinovo dílo O původu druhů a první díl Marxova Kapitálu.
0: Jeden starý aljašský zlatokop, kterého venku zastihla prudká vánice, vyprávěl, jak se polomrtvý připotácel do osady, otevřel dveře Jackova srubu, ze kterých se vyvalil hustý dým, a uvnitř uviděl plno mužů, kteří pokořovali z dýmek a pokoušeli se mluvit všichni najednou. Řvali na sebe a mávali rukama. Když je slyšel, jak se zuřivě hádají, měl strach, že snad v tom zápolení svánicí přišel o rozum.
1: Probírali jsme socialismus.
0: Na Klondajku strávil rok.
1: Žádné zlato jsem nenašel, ale získal jsem znalost tvrdého života Aljašky a taky množství poznámek a námětů ze života zlatokopů.
0: Po roce se rozhodl vrátit do San Franciska.
1: Abych se tam dostal, musel jsem na otevřeném člunu urazit 1900 mil po řece Yukonu a Beringově moři.
0: Přijel z Aljašky bez dolaru v kapse, nemocný a přesto nesmírně bohatý.
1: V mých denících bylo plno příběhů.
0: A on je začal psát.
1: Jenomže všechny odeslané rukopisy se mi stále vracely.
0: Zlobil se, ale nevzdával se. Jak se díval na ty, kteří jeho povídky odmítali, tak to popisuje později ústy Martina Edena.
1: Všechny brány k úspěchu v literatuře střeží tihle hlídací psi, zkrachovaní literáti. Skoro všichni jsou to lidé, kteří chtěli psát, ale neuspěli. A přesto právě oni, ze všeho tvorstva pod sluncem, právě ti nejméně způsobilí, rozhodují, co se dostane do tisku a co ne.

0: Zase se ocitl v Oaklandu, zase nějaká ta příležitostná práce, kterou se mu podařilo sehnat.
1: Opět to byla máma, kdo mě přiměl, abych u psaní vydržel.
0: Jenom zdánlivě překvapí, že Flora Londonová nestála o to, aby byl Jack zajištěn. Ať už byla jakákoliv, věřila ve slavnou budoucnost svého syna.
1: A tak jsem pořád posílal své povídky časopisům a ty mi je spolehlivě vraceli.
0: Zeslábl a roztonal se z podvýživy.
1: Ale nevzdával jsem se.
0: A pak přišel onen den na konci listopadu roku 1898. Dva časopisy, které měly po celých státech jméno...
1: Byl to Overland Monthly a Black Cat.
0: Tak ty mu nabídli, že po zkrácení jeho povídky uveřejní.
1: Souhlasil jsem.
0: Za povídku Zdar muži na cestě o 4000 slovech...

0: Redakce přislíbila $5.
1: Dolar a čtvrt za 1000 slov. Že jsem na místě nezemřel, to mne přesvědčuje, že mám mimořádnou duševní odolnost, která mi umožní přežít všechny ostatní lidi a stát se posledním obyvatelem země.
0: Téhož dne přišel dopis z časopisu Black Cat s příslibem, že za jinou povídku dostane $40, když ji zkrátí na polovinu.
1: Souhlasil jsem. A když jsem honorář dostal, odešel jsem do zastavárny. Musel jsem vykoupit věci, které jsem u nich zastavil.
0: Dráhu spisovatele zahájil se 2 zbylými dolary v kapse.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Na každou knihu, o kterou zakopl na své pouti neznámou končinou,
2: napsal o něm jeho životopisec Irving Stone,
1: se vrhl jako dravá šelma, jako hladový vlk připravený ke skoku. Zahryzl se jí do chřtánu, sveřep její lomcoval, dokud jí nezdolal, a pak schlamstl její krev, zhltal její vnitřnosti a rozdrtil v zubech její kosti, dokud do sebe nevstřebal veškerou její tkáň a každý její sval, aby se posilnil tím, co je v ní silného.
2: Studoval všechno a všechny.
1: Pustil jsem se do Aristotela, do Malthuse, Ricarda, Leibnice, Kanta, Hegela, Bacona, Spencera a Nietzscheho.
2: Zvlášť ten posledně jmenovaný byl Londonovi blízký. Svým rebelanstvím, svým osamělým patosem, tím, jak věci říkal.
1: U Nietzscheho jsem narazil na teorii o nadčlověku.
2: Ta vyhovovala jeho vkusu, protože si sám sebe představoval jako nadčlověka, který nakonec ovládne svým vzděláním, vedením, řízením lidské masy. Věřil, že v boji o místo na slunci přežívají jen ti nejsilnější.
1: Ale uvědomoval jsem si, že je tu i množství slabých.
2: Jack London, od přírody silný, se rozhodl, že se postará o ty slabší. Jako slavný a ve své době úžasně placený spisovatel se stal filantropem. Jeho ranč v kalifornském Měsíčním údolí byl otevřen každému.
1: Já jsem se ale obracel i ke spisovatelům.
2: Při studiu ve veřejné čítárně Oaklandské knihovny ale žasl.
1: Žasl jsem nad tím, jaký brak se v časopisech i knižně tiskne.
2: A hodně věcí ho překvapovalo.
1: Překvapovalo mě, kolik povídek je napsáno svižně a chytře, a přesto jsou jakoby bez života.
2: On ale život znal.
1: Chtěl jsem psát o tom, jaký je opravdu, se všemi problémy, ale i s hrdinstvím lidí, kteří dokážou překonat sami sebe.
2: Chtěl vnést do americké literatury nového hrdinu.
1: Říkal jsem si, že spisovatelé píšou špatně ze strachu před silnou, syrovou životní skutečností a hlavně před nemilými následky.
2: Četl tedy autory, kteří podle něj razili svoji vlastní dráhu. Scotta, Dickense, Poea, Kiplinga, Whitmana, Stevensona.
1: A pohroužil jsem se i do díla Triumvirátu. Do něj podle mě patřili Shakespeare, Goethe a Balzac.

0: A jaké byly Jackovy první povídky? Stejně silné a dobré jako jeho pozdější nejlepší práce.
1: Bílé ticho, to byla moje druhá povídka, uveřejněná v Overland Monthly.
0: Ta patří nejenom ke klasickým dílům s námětem z ledových končin, ale i ke klasice tohoto žánru.
1: Spolu s dalšími mi vyšli na jaře roku 1900 v knize Syn vlkův.
0: A zapůsobili jako bomba vržená vstříc novému století.
1: Snažil jsem se zachytit morálku lidí, kteří žijí beze strachu, že je někdo zatratí. Líčil jsem to, co je v životě krásné, ale i to, co je ošklivé a smutné. Uvedl jsem do literatury mnoho postav, které doposud neměly co pohledávat v uhlazené společnosti povídkových hrdinů a hrdinek.
0: Jeho práce musely mít smělý spád děje, surové konflikty, byla v nich i násilná smrt, náměty většinou v beletrii víceméně zakázané. To všechno bylo jako vyzvánění umíráčku chudokrevné sentimentální literatuře 19. století.
1: Nejskvělejší autor povídek, jakého jsme měli od smrti Poeovi.
0: To o něm teď psala kritika.
1: Psal jsem pravidelně každý den, 6 dní v týdnu svých 1000 slov.
0: Tento zvyk mu vydržel do konce života.
1: Začaly se ozývat serióznější časopisy. Honoráře rostly.
0: Dopis jednoho z čtenářů naznačuje, proč dal nakonec Jack London flek všem uhlazeným autorům své doby.
1: Používá běžné mluvy, jeho sloh má novost, sílu a mužnost. Kreslí živý obraz hrůz mrazu, tmy a hladovění, radosti z lidského přátelství v nepříznivých okolnostech a ryzí lidské vlastnosti, které ukazují drsný boj s příležitostí.

0: Vydání Syna vlkova znamenalo zrození moderní americké literatury.
1: Poe, Hart, Crane, Bierce prolomili konvenční hráze a začali tvořit opravdová literární díla.
0: Ale Jack psal takové práce, že je i obyčejný čtenář dovedl plně pochopit a ocenit.
1: Každý rok jsem dal dohromady dvě knihy.
0: Během jednoho desetiletí se Jack London stává nejúspěšnějším americkým spisovatelem. Čtenáři po celém světě jsou strženi voláním divočiny, příběhem tažného psa Baka, který se vrací do náruče přírody, mořským vlkem o kapitánu Larsenovi, vzdělaném lidském dravci, neschopném žít v lidském společenství. Milují proslulého bílého tesáka, děsí je Železná pata, kniha předpovídající fašismus. Nejenom čtenáři, ale i kritici začínají považovat jeho autobiografickou knihu Martin Eden za největší z amerických románů. Ne všechno prošlo sítem času, ale romány jako Tulák po hvězdách patří dodnes k vrcholným literárním zážitkům.
1: Jenom práce, poctivá práce, je zdrojem všeho bohatství.
0: Říká ve svém díle London.

0: Myslím, že jsem se ženám líbil.
1: Živě ho vidím, jak jednou rukou řídí svoje kolo a v druhé drží velkou kytici žlutých růží. Čapku má posunutou dozadu na hustých hnědých vlasech. Velké modré oči se dlouhými pohledy dívají na svět jako hvězdy. Mužný a krásný hoch. Tak popsala jeho vzhled jedna z mnoha jeho přítelkyň, Anna Strunská.
0: Oženil jsem se dvakrát.
1: S Bessí Medernovou měl dvě dcery, Joan a Bess. Po třech letech a třech měsících ji však nenadále opustil, rozvedl se.
0: Hned druhý den jsem se v Chicagu oženil znovu s Charmian Kittredgeovou.
1: Pak ale zjistil, že tento sňatek je neplatný, protože zákony státu Illinois nedovolují, aby byl uzavřen před uplynutím jednoroční lhůty od rozvodu. Prohlásil.
0: Ožením se třeba v každém státě Unie, bude-li to nutné.
1: Pustil se do stavby lodi Snark.
0: Mělo to být to nejlepší plavidlo, jaké kdy Kalifornie poznala.
1: Bylo však na ní tolik závad, že když se s ní v dubnu 1907 vydal společně se svou ženou Charmian a amatérskou posádkou na cestu kolem světa, moc nezbývalo a skoro se potopila.
0: Prvním cílem naší plavby byly Havajské ostrovy. Tam jsem mluvil s malomocnými na ostrově Molokai a naučil jsem se plavat na příbojovém prknu.
1: Napsal pak článek Královský sport, kterým v Americe spopularizoval surfing.
0: Z Havajských ostrovů jsem se plavil na Tahiti, odtud na ostrov Bora Bora, pak k Fidži a Šalmounovým ostrovům.
1: Za dva roky však plavba plánovaná na 7 let náhle skončila, protože London onemocněl.

0: Za pár let se mi podařilo vydělat $1,000,000.
1: Ty mu ale protekly prsty jako písek. Dokázal je přímo neuvěřitelně promrhat.
0: Jak se mi blížila 40, dolehl na mě pesimismus a osamělost.
1: Pocit nejistoty a neštěstí přes veškeré naplnění tvůrčích cílů pramenil ještě z dalších skutečností.
0: Jedno manželství mi ztroskotalo a to druhé zůstalo bez dětí.
1: Rozházel obrovské částky peněz ještě dřív, než je stačil vydělat.
0: Stále jsem jenom dřel, abych mohl splácet dluhy.
1: Což asi úzce souvisí s jeho chudobnou minulostí i s tím, jak bezmezně věřil, že dokáže všechno, co si zamane.
0: Já byl self-made man, individualista. Vždycky jsem se spoléhal jenom sám na sebe.
1: Na konci svého života ale živil doslova stovky povalečů a lidí, kteří ho jenom využívali.
0: A pak jsem jednoho dne v roce 1913 pozoroval, jak mi hoří můj dům. Nejkrásnější dům ve Spojených státech.
1: Koupil si ho v měsíčním údolí, které se nacházelo v nádherné krajině. Byla to jedinečná kombinace vysokých kopců, polí a potoků a krásných smíšených lesů, v nichž rostly duby, daglesky, sekvoje.
0: Chtěl jsem tam vybudovat dům s 23 pokoji, hernou, hudebním salonem, obrovskou jídelnou a knihovnou pro 4000 svazků.
1: Začal intenzivně hospodařit. Pěstoval řepu, ječmen, choval čistokrevné anglické koně, plemený dobytek.
0: Touha po dálkách mě úplně přešla.
1: Za to zuřivě psal, aby měl narostoucí výdaje.
0: Bylo mi jedno, že farma byla špatně dostupná.
1: Obdivoval ty hluboké kaňony a lesy, prameny a potoky, které nikdy nevyschly.
0: Bylo tam všechno, co jsem chtěl. Být na klidném místě v této zemi a psát.
1: Pak mu ale někdo vlkův dům zapálil.
0: Byl to úmyslně založený požár.
1: Požár domu byl pro něj katastrofou lidskou i finanční.
0: Stavitel se sice domníval, že ho způsobilo samovznícení hadrů napuštěných terpentínem, ale ne. Ten požár byl založen, protože se rozhořel současně z několika stran.
1: Když onen osudný den Jack London prohlásil, že vlkův dům vystaví znovu, možná tušil, že mu na tak velký úkol budou chybět síly i peníze. Ale jinak rok 1913 pro něj nebyl jenom prohrou.
0: Ve 4 časopisech mi vycházely na pokračování romány, další 2 jsem vydal knižně.
1: Rozepsal svůj poslední velký román Tulák po hvězdách.
0: Měl jsem upřímnou snahu, abych navázal kontakt s dcerami z prvního manželství, ale nepovedlo se mi to. A přestal jsem si rozumět i s žárlivou Charmian.
1: Stále víc se ho zmocňovaly deprese, kterými trpěl už dřív. Omrzelo ho psaní, začal nezvládnutelně pít.
0: Svět se pro mě změnil v utrpení.
1: Když ráno 22. listopadu 1916 otevřel jeho sluha Nakata dveře pokoje na farmě, nalezl slavného spisovatele v bezvědomí. Bez bližších podrobností se často uvádí, že se Jack London předávkoval drogami. Učinil tak zcela vědomně. Jeho životopisec Irving Stone v knize Námořník na koni popisuje.
0: Přivolaný doktor Thompson nalezl na podlaze pokoje 2 prázdné ampulky označené morfium sulfát a atropin sulfát a na nočním stolku uviděl psací blok s výpočty smrtelné dávky těchto drog.
1: Podle autobiografického románu Martin Eden, v němž se prostý námořník seznámí s bohatou ženou, která nejprve nechce jej a poté, co se stane úspěšným spisovatelem, pro změnu odmítá on ji, soudili později odborníci na to, že se Jack London, podobně jako jeho hrdina, ze života sprovodil sám. Dnes jsou spíše toho názoru, že šlo o schodu náhod a oblíbený spisovatel buď podlehl otravě krve následkem urémie nebo neúmyslnému předávkování morfinem, který bolest z onemocnění tlumil.
0: Není smrti. Život je duch a duch nemůže zemřít.
1: říká hrdina z posledního velkého Londonova románu Tulák po hvězdách Darrell Standin. A Londonův duch opravdu nezemřel. Zůstala po něm 50 knih, které dodnes čtou všechny generace milovníků dobrodružství.

0: Poslouchali jste životopisy a v nich setkání s životním osudem Čeka Londna. Pořad v Českém rozhlase Brno připravil Josef Veselý. V režii Petra Duvka účinkovali Zdeněk Junák a Aranka Lapešová.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 21 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Na Pohodě vám dnes nabízíme závěrečnou část původního sci-fi rozhlasového seriálu Josefa Nesvadby Ukradené fantazie. V režii Jiřího Horčičky a s mnoha vynikajícími českými herci se poprvé vysílal v roce 1982.

0: Inženýr Kolda nabídne svému psychiatrovi rentgen na starosti, kterému říká psychofon a který překládá lidskou řeč do jejího citového významu. Ukazuje se, že na vynálezu mají zájem i jiní, reprezentovaní Elzou Simli, Češkou z Curychu, která dokonce vlastní aparát, jenž vedle překládání řeči, snímá i souběžné fantazie. Chtěla by v Praze vynález vyzkoušet a doma zřejmě používat k vydírání. Tady se její akce soustřeďuje na inženýrku Královou, další pacientku poradny. Psychiatr ji chce zachránit a pokusí se vynález zničit. Když neuspěje, chce dokázat na sobě, že přístroj je možno obelstít. Prozrazuje své fantazie veřejně, tedy i to, že inženýrku Královou miluje. Tím se rozejde s celou svou rodinou. Ostatní ohrožení mezi tím jednají na vlastní pěst.
1: Nemohl jsem dlouho usnout. Sám jsem byl totiž překvapen, že se můj pokus tak zdařil, když předtím přece zradil Pulvera i Koldu. Proč můj aparát nezačal vysílat můj běžný věcný hlas, nevzrušený a občas ironický, který jsem měl při černokněžnickém projevu potlačovat? Asi opravdu funguje. A odhádl, že se k tomu projevu nechci vrátit, že ho nepotlačuju a že jsem ho opustil. S Minehavou nastal nový život, totiž poslední kapitola mého života, to cítím. Nejsem už nic jiného než ten medicínman z neolitu. Chci to pevné maso a krásné zuby a pomínkové oči. Stojí mi za všechno, čím jsem dosud byl. Co pro mě dosud svět znamená? Protože cítím svou smrt. Vzbudili mě rány na dveře a prudké zvonění kolem 4:00 ráno.
2: Bezpečnost.
1: Byli to opět ti dva, mladí v uniformě a starší civil.
3: Je to on?
1: Mezi nimi Elza v župánku a bez paruky. Bizarní pohled. Župánek byl z diolenu a leskl se fialově.
4: Tahle dáma byla ukradena. Tvrdí, že pachatel jste vy.
1: Moje rodina jen pootevřela dveře svých pokojů.
4: Jistě chápete,
1: promiňte, že... ale co pak jsem to měl ukrást?
2: Ztratili se jí během noci dva kufříky.
1: Ale aparát, který nefunguje.
3: Odhalil v Pulverovi zvíře, v Koldovi diktátora a ve vás čaroděje, i když říkáte, že nefungoval. Kde je?
1: Celou noc jsem prosím spal ve své posteli, můžete se rozhlédnout a moje rodina mi dosvědčí jasné alibi. To snad radši navštivte inženýra Koldu.
4: Tam už jsme byli, není doma. A ta inženýrka nebydlí na své adrese.
1: Musíte po těch kufrech vyhlásit celostátní pátrání. Madame Elza vám jistě vysvětlí, co v nich bylo.
3: Někdo jich zneužije.
1: Ale jděte. Říkala jste přece, že vlastně mají jenom sloužit k namlouvání dívek, k překonávání jejich odporu.
3: Někdo jejich pomocí může spáchat i zločin.
1: Ale postupně, jak jsem se budil, jsem ztrácel pocit triumfu. Kdo jiný jí mohl v noci okrást, než ten, kdo prohlášoval, že jí okrade. A kdo nebyl v hotelu podezřelý, protože si mysleli, že k Elze patří. To rozbité auto mělo zřejmě jenom zmást stopy. A kam se určitě se svými aparáty vydal. O kom prohlašoval, že se mu Švýcaři chtějí dostat na kobylku. Zbraní měl na stěnách své vily dost a při smyslech už nebyl nejmín dva dny.
3: Nikdo si nedovedete představit důsledky.
1: Musíte okamžitě navštívit ústav akademika Honzáka.
2: Akademika Honzáka?
4: A proč právě toho?
1: Jde pravděpodobně o jeho tajemství. Myslím, že tam se dozvíte všechno. Zloděj tam měl jistě namířeno.
3: Taková hloupost, pánové, taková hloupost.
1: Zopakoval jsem jejím průvodcům, co víme o loupeži nádražní banky a o plánech na nové typy atomových reaktorů. Jim to nepřipadalo tak absurdní. Požádali Elzu, aby je doprovodila a odmítli u mě provést domovní prohlídku. Byli nevyspalí a zlostní. Pomalu jsem se vracel do svého pokoje. Nerozsvítil jsem si a vyprošťoval svůj kufr, který jsem měl schovaný pod gaučem. Často mě v životě napadla otázka, co bych si odtud vzal, kdyby za dveřmi vypukl požár. Co pro mě má největší cenu v bytě, totiž v pokoji, který obývám už přes 30 let? Která kniha z těch mnoha knih, který obraz z těch mnoha obrazů? Často mi připadalo, že se tu věci vrství a že už zapomínám na své lásky z předloňska. Vzal jsem ze stolu včerejší poštu odborný časopis a knížku z sci-fi příběhů. Zdálo se mi, že to bude ta pravá literatura v mé situaci. Rychle jsem se převlékl a vykrádal se z bytu.
5: Kolik je hodin?
1: Babička seděla pod mněvále u stolu, kdy jsem včera předváděl své hrdinské kousky. 5:30, vstávám dřív, musím něco zařídit, nebuď ostatní.
6: Zrovna takhle zmizel tvůj otec, když ti bylo 7. Nepospíchej tolik. Taky za mladou a taky mě potom zapřísáhl, aby ho přijela zpátky. Nemohla jsem. Nešlo to prostě. Před povinnostmi se nedá utéct.
1: Nevíš, o čem mluvíš. Prvně mi bylo těžko jí oslovit, babičko. Věděl jsem, že mluví jako moje matka, že mi konečně říká, na co jsem se jí často ptal a o čem nikdy nechtěla mluvit.
6: Nelži. Ty jsi nikdy nelhal. Toho jsem si moc vážila. Chytrý jsi nebyl, to je pravda. Kariéru si neudělal. A teprve včera jsem pochopila, proč. Ty jsi chtěl být odjakživa kouzelník a ne vědec. Proč jsi to neviděl, když na Karlovi vidíš každou chybičku? Horečku jsi chtěl přivolat tím, že vypiješ benzín, pak jsi zkoušel nějaké patenty a prášky a nakonec se zdal na porady, jako tvůj otec. Pořád jenom snil o svém úspěchu, ale nic pro to neudělal. Jsi mu podobný. A včera večer, když jsi tady řval, já jsem se tě bála. Řekni aspoň, že jsi byl opilý.
1: To ne, ale pravda je, že alkohol v lidech jaksi uvolňuje všechno to, co jinak potlačují ze společenských důvodů, protože se chtějí chovat jako civilizovaní lidé.
6: Takže jsme všichni nemocní, protože vedle sebe žijem slušně, neřvem na sebe a nervem se jako zvířata.
1: To by bylo velké zjednodušení, babičko. Ale já opravdu už musím jít.
6: Nechoď nikam. Budeš litovat. Tvůj otec taky litoval a bude pozdě. Nevymlouvej se na dědičnost. Já byla tak šťastná, že jsi nikdy v životě neřval jako on. A víš proč? Protože jsem tě vychovávala, abys neřval jako on. To je nejdůležitější. Dokázal ses ovládat, dokud tě nezblblo stáří. Nic jiného to není. Tvrdne ti mozek. Proto už se nedokážeš ovládat a děláš, co jsi snad zdědil po otci nebo po těch pralidech, co se malovali rumělkou.
1: Náhodou ti upozorňuji, když už o tom mluvíš, že naše chování je mnohem víc ovlivněno tou civilizací doby kamenné než naším průmyslem. Ta trvala totiž mnohem déle. A věřil se na kouzla, čáry, zaříkávání, oběti, božstva. My si jenom namlouváme, že se dokážeme chovat rozumně. Můžeme se o to snažit.
6: A pak přijde Minehava. A je z tebe černokněžník s vysušenou lebkou kolem krku. Fuj. Ty přece taky lidi vychováváš. Rozmlouváš jim léta, aby se nechovali jako zvířata nebo pralidi nebo blbci. I když ti přísahají, že jsou přitom šťastní a že bez toho nemůžou žít, tak jsem si to aspoň vždycky představovala, že jim pomáháš rozumně žít.
1: Je to moc těžké, babi.
6: Já taky brzo umřu, nekoketuju s tím jako ty, nevymlouvám se na smrt a nepotřebuju žádný pevný maso. Přála jsem si aspoň jednoho syna vedle sebe a při sobě. No, s Bohem.
1: Smlkla a zůstala sedět bez hnutí. Snad opravdu nespala až doteď. Snad jsem opravdu něco zopakoval, co se už jednou stalo v našem rodě. Snad můj problém není odhalit nevědomé touhy, ale naopak vyrovnat se s nimi. Celý život o tom s lidmi hovořím, celý život se jim snažím pomoct, hledám rozumné cesty, ale do dneška jsem svým pacientům doopravdy nerozuměl. Já přece nikomu nechci ubližovat. Nemůžu za to, že prvně v životě musím myslet na sebe. Může to být všechno náhoda. Přemýšlel jsem potom cestou k věře. Poslední dobou mě navštěvuje řada mých vrstevníků se stejnými starostmi, jako mám já. Pulver. Kolik pak lidí se u mě léčilo ještě před 20 lety pro strach z infarktu, nebo ti agresivní, jako Kolda. Dřív se za to lidi styděli. A Věra? Amazonky patřívaly dřív k bájným postavám, dneska se s nimi člověk vidí v tramvaji a plní ordinace. Když jsem před 30 lety začínal, chodili k nám lidi, protože nemohli spát, kvůli strachům, že nebyli spokojeni se svým výkonem. 30 až 40 let jim bylo. Báli se ještě pohlavních nemocí a rozváděli se kvůli nemanželským dětem. Autorita byla problém. Lidi se báli rodičů a představených. Nikoho taky ani nenapadlo rozebírat potlačené sny, což teprve fotografovat. Během těch 30 let opravdu začala budoucnost. A teď před penzí začíná fantasmagorie. Trochu jsem se polekal. Před domem, kde byla garsoniéra Věry Králové, stálo luxusní auto Saab Turbo. Uprostřed krtin, které tu zůstaly po stavbařích a přímo před velkým prknem, které spojovalo vchod do domu se silnicí. Tentokrát jsem přijel ranní tramvají a tvářil se mezi nevyspalými dělníky, kteří zřejmě jeli do blízké Kolbenky jako cestující z nočního rychlíku. Kufr se mi pronášel, vzpomněl jsem na spisy, které jsem do něj uložil, svou práci, kterou tak nepravidelně píšu a o níž neví ani babička. Musel jsem odpočívat mezi schodišti. Zadýchal jsem se, než jsem doběhl do Věřiných dveří. Srdce jsem slyšel bušit ve vlastních uších. Dlouho neotvírala. Zvonil jsem znovu a znovu. Pak se zvonek náhle vypnul.
7: Kdo je tam?
1: Já přece. Připadal jsem si jako rozhněvaný manžel, který nachytal svou ženu s milencem.
7: Okamžitě otevřte!
1: Dokonce jsem snad nalehl na dveře ramenem v záchvatu žádlivosti. Povolili překvapivě náhle. Vletěl jsem do místnosti. Kufr mi přitom vypadl na zem a rozevřel se. Vyhřezly šaty, košile, spodky.
7: Pan doktor se přistěhoval.
1: Někdo rychle zavřel dveře a ucítil jsem v zádech kov. Předešli mě tedy.
7: Nehýbat se.
1: Neblázněte, Koldo. Jdou po vás. Elza tu bude za chvíli.
7: Tak si čuchne k tomuhle.
1: Předstoupil přede mě a ukázal mi svou zbraň zblízka. Byl to předválečný Browning, notně naolejovaný. Olej bylo cítit.
7: Stát.
1: Koukejte zmizet. Chodíte zřejmě moc často na detektivky do biografu. Snažil jsem se mluvit s převahou, protože teprve v té chvíli jsem zahlédl Věru, seděla u okna, spoutaná na židli. Jako vystřižená z amerického thrilleru. Ohrožovaná kráska. Přepadlý. A nestihla se převléci, spí v mužském pyžamu, napadlo mě nejdřív ze všeho. Měla na sobě opravdu pyžamové kalhoty a kabát. V místnosti byl nepořádek. Za včerejšek jí sem někdo dodal nejnutnější nábytek v obalech, které teď nárazovaly koberce. Spoutal jí provazy z těch balíků.
7: ani hnout.
1: Kolde do mě strčil, ačkoliv si myslím, že bych ho přepral, i když je mladší.
7: Nebojím se nikoho. Vidíte?
1: Ukázal ke dveřím, kde stál špatně maskovaný pulver. Náměstek v detektivce s ženskou punčochou na tváři s vystříženými otvory pro oči.
7: Jsme totiž dva.
1: Co vás to napadlo, soudruhu náměstku? Stýďte se a vypadněte oba.
7: No, a budeme zas dělat vaše morčátka, pane doktore, ano? Vy si myslíte, že už toho nemáme dost? Vypadnem. Až se dovíme, o co tady jde od samého začátku. Odejdeme jedině se snímkem tuhleté krasavice.
1: A najednou dostal vztek. Záchvat vzteku jako malý kluk, začal dupat, zrudl a myslel jsem, že začne kousat koberec.
7: Ať mluví. Já potřebuju její snímek, nebo to tady všechno rozsekám. Nebo začnu střílet, já to myslím vážně, doktore.
8: Řekněte, ať promluví.
1: Pulver se ošíval, jako by honil blechu.
8: Je to trapné.
1: Čemu jste se to propůjčil, zrovna vy?
8: Říkají, že se mám odreagovat.
1: Svlékl si punčochu z hlavy, byl zadýchaný a spocený.
8: Jeli jsme sem jako závodníci. Lidi před námi uskakovali. Odreagovával jsem se, ale co je moc, je moc.
7: Ať promluví Věra!

0: těžce dýchala a mumlala něco, čemu jsem nerozuměl. Chtěl jsem k ní přiskočit, ale Pulver mě zadržel posunkem, jako by mě zapřísál.
1: Koukněte!
0: Na obrazovce bylo vidět Věru v kožešinách. Byl to neolitický kostým, o tom jsem nepochyboval. Zdálo se však, že vyrostla, rozhodně byla svalnatější než ve skutečnosti. Stála na svahu jako ženský Herkules a zadržovala jakousi primitivní káru. Bylo zřejmé, že se potí, že zdržuje tu káru z posledních sil. Na káře byli všichni muži, které jsem kolem ní poznal. I oba manželé, i já, ale i Kolda s Pulverem. Bylo zřejmé, že jestli se ta kára rozjede, zabije starou paní, která klečila před ní nad srázem. Poznával jsem tu paní, nebo jsem si to aspoň myslel. Byla velmi podobná její tchýni, druhé tchýni, která mě Věru přivedla. Ale poznával jsem i ten sráz. To je přece zadní příkop u našeho sanatoria. Našli jsme tam při vykopávkách spousty koster, většinou starých lidí. Některé polámané s rozbitými lebkami. Hřbitov to nebyl. Archeologové se domnívali, že ta osada v nějakém nebezpečí obětovala celou svou starší generaci. Snad bohům, ale možná...
2: Hloupost!
0: Slyšel jsem Věru.
2: To nesmíme připustit!
0: Vala se Věry zněl teď jasně mužský tón.
3: Takže si fantazíruje, jak zabijí svou maminku. Taky klídko.
0: Je to její tchyně. Přístroj se náhle vypnul.
3: Zase porucha. Tohle není možné. Už jsme tu 2 hodiny a vždycky porucha.
0: Co pak tomu opravdu nerozumíte, vy geniální inženýre? Jestli to má zhotovovat vyděračské snímky, nehodil by se tenhle k ničemu. Ona nechce tu starou ženu ve své fantazii zabít, ale zachránit. Zabraňuje, aby jí ta kára plná mužských nerozdrtila a neschodila se skály. Obětuje se kvůli ní. Chce jí na té obrazovce pomoci.
3: Ale to je nesmysl.
0: Uvědomte si, že vynález funguje podle vyšetřovaného a lidi jsou různí. Odneste to zpátky do hotelu. Omluvte se tady paní inženýrce a možná, že na všechno zapomeneme jinak.
3: Co jinak?
0: Podíval se na mě divoce. Snad v něm je opravdu nejvíc z diktátora.
4: Já musím na vzduch. Mně je zlé. Potřebuju lékaře.
3: Kolikrát ti mají říkat, že simuluje?
4: Nezlob se na mě, Koldo, ale tohle je příliš. S tímhle nemám nic společného.
0: Pulver položil na stůl svůj Kolt a tápal ke dveřím. Věděl jsem, že to je má jediná možnost. Podepřel jsem ho a dostal ho tak mezi sebe a Koldu. Pulver opět jednou přemáhal své zvíře, kterému ráno popustil uzdičku. Jeho tělo ten neustálý boj snášelo čím dál hůř. Pomalu jsem mu pomáhal se schodů.
4: Ale to přece není možné. Taková ostuda. Ostudné chování. Gangster.
0: Opakoval zřejmé věci, jako by se přede mnou omlouval, jako by právě před chvílí nebyl spojenec toho gangstera. Měl bych mu samozřejmě vysvětlit dvoukolejnost jeho chování, ale teď nebyl čas na žádné interpretace.
4: Co mám dělat?
0: Sedněte do auta a přivezte bezpečnost. Můžete zase řídit zostra. Ostatní při další návštěvě.
4: Jsem tady za pár minut.
0: Bylo zřejmé, že se okamžitě rozhodl. Najednou se stal zase mužem práva, autoritou. Rozjel se ještě dřív, než zavřel dvířka. Běžel jsem zpátky, protože jsem měl starost o Věru. Přemýšlel jsem o ní, když jsem bral schody po dvou. Krásná dcera krásné matky, která jí zprotivila ženské fintění už v dětství a která zemřela po jedné rozmíšce. Zanechala dceru, která chce opakování něčeho takového zabránit. Proto nedovede řešit žádný konflikt s matkami svých nápadníků. Proto nedovede najít manželský přístup k těm nápadníkům. Sní o větších věcech, hledá uplatnění v intelektu a nakonec se stane důležitou v celé téhle honičce. Jak se v její situaci odráží, mi nehává. Uhodl jsem lecos při svém hádání. Nevzpomněl jsem si jenom na to, že skutečná Věra odjela, když archeologové začali vysvětlovat ty kostry v příkopě, jak to nazvali, když najednou slyšela

0: pradávných hrůzách lidského soužití, při němž k takovým tragédiím, jaká se stala v jejím dětství, docházela asi úmyslně. Ze strachu před přírodou nebo sebou samým, z prosté nenávisti k starším, snad. Vždyť byla doba a trvala dlouho, kdy jsme jako celé lidstvo reagovali stejně jako dneska Kolda. Čemu se asi budou divit generace dálné budoucnosti na našem dnešním chování, jestli se narodí, jestli naše dnešní chování jejich zrození neznemožní. Vešel jsem do garsoniéry.
1: Já jsem nejhorší vyvrhel a bídák.
0: Našel jsem našeho génia, jak klečí před Věrou na kolenou a prolévá slzy proudem. Skroutil přitom vždycky pusu do takového obráceného půlměsíce, že mi ho bylo až líto. Podobal se malému klukovi, kterého maminka nemá dost ráda. Věra seděla dosud na židli, ale rozvázal jí pouta, měla na sobě župan. Tvářila se unaveně, ale trpělivě.
1: Doktor, zachraňte mě. Ona mě nebude mít ráda.
0: To si dovolí říct 10 minut poté, co jí ohrožoval.
1: Ten anděl, ta světice.
2: Pan inženýr dosáhl svého. Má svůj snímek v aparátu. Udělám snad kávu. Tohle nebylo moc příjemné probuzení.
1: Já zločinec. Já myslel, že jde o snímek, který chtěla Elza, který by ukázal slečniny slabosti.
0: Kolda mi mával před očima nejasnou fotografii.
1: Podívejte, doktore. Ustálilo se to na situaci, kdy jednou rukou zachycuje tu ženu nad propastí a druhou drží jednoho z těch mužů, kterému mají všichni pomoct, jak volal její hlas. Myslel jsem, že spolu s ním chce tu matku shodit, ale ona ji zachraňuje před tím chlapem. Ona se vrhla mezi ně. Ten anděl potom touží. Na to myslí. Ten chlap jsem totiž já. Celou tu dobu, co ji tady ohrožuju, přemýšlela o tom, jak mě pomoct. Chápete to? Chápete? Můj aparát už nesmí nikoho ohrozit. To nechci.
0: Kolda asi tušil, kdo běží po schodech. Vzal oba kufry z Alkronu, přistoupil k oknu a odtud z velké výšky vysypal celé zařízení jako schnilé brambory.
1: Tak. A je po všem.
0: Nevzdávejte se svého nápadu, Koldo. Teď se zbavíte zločinců, ale být vámi, tak se budu dál snažit o jeho zdokonalení. Jednou s ním třeba podnikneme cesty povahou každého z nás, jako už podnikáme cesty do vesmíru. A víme toho vesmíru asi stejně málo jako o nás, samotných. Odváděli ho v slzách, byl jako beránek. Pulver čekal dole, přece jen se bál o své srdce. Zůstali jsme s Věrou sami. Stavěla kávu na stolek, který prý taky přinesli včera večer.
2: Ale co to vydírání? Až jednou opravdu někdo se strojí takový aparát.
0: Zaprvé se v té době už snad nebude vydírat a za druhé se právě ukázalo, že ten aparát může ohrozit jen lidi, kteří nějak porouchaně žijí, buď jen pro obdiv svého okolí, nebo pro bohatství, či snad pro magickou moc nad lidmi. Když chce někdo pomoct druhým, není možné ho vydírat. Když chce někdo něco dokázat, taky ne. Psychiatři budou asi potřeba i v té daleké budoucnosti, nebo nějaká podobná služba, budou lidi učit, jak mají žít, co má v životě skutečnou cenu, opravdovou hodnotu. Dneska se všichni dostáváme do potíží hlavně proto, že si tohle neuvědomujeme. Minávo.
2: Proč mi tak říkáte?
0: Budeme si snad tykat, ne?
2: Tykat?
0: Napil jsem se kávy. najednou dobře a byl jsem šťastný.
2: Proč tykat?
0: Poslouchal jsem dobře, když jsi mluvila o tom, že miluješ staršího muže. Taky jsem při našich procházkách nemyslel na statistické lístky. Mám tě taky rád, Minávo. Vstala pomalu a myslel jsem, že na ní najednou dolehlo to dobrodružství dnešního rána. Otevřela dveře.
2: To je akademik Honzák. Můj nový spolubydlící a druh. Seznamte se.
0: Honzák byl nejméně o 10 let starší než já. Docela plešatý a tlustší.

0: Slyšeli jste závěrečnou část původního rozhlasového seriálu Josefa Nesvadby Ukradené fantazie, který měl svou premiéru už v roce 1982 s výrazným režijním rukopisem Jiřího Horčičky. V hlavních rolích účinkovali Jiří Adamíra, Luděk Munzar, Jana Hlaváčová, Hana Maciuchová, Jaroslava Adamová a Jana Štěpánková.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Naladili jste Český rozhlas Pohoda. Digitální rádio
1: nejen pro pamětníky.
0: Pokud nás vaši rodiče nebo prarodiče ještě nemají možnost poslouchat, nalaďte jim Český rozhlas Pohoda na internetu, v televizoru a nebo jim můžete dát malý dárek.
1: Nové moderní DAP rádio.
0: Jednoduše nás na něm naladí a budou si užívat poslech bez rušivého šumu.
1: Každý den jim tak budeme dělat společnost mluveným slovem, zábavou i nestárnoucími hudebními evergreeny, u kterých se krásně vzpomíná.
0: Jsme Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 22 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archivu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

0: Jste srdečně vítáni, milí přátelé, pod světly ramp. Dnes se po 14 dnech vracíme k portrétu onehdy oblíbeného českého zpěváka a příležitostného herce Pavla Sedláčka. Jak už sám Pavel Sedláček v minulé půlhodince naznačil, jeho partnerkou po nějaký čas v 60. letech byla skvělá zpěvačka a půvabná žena Eva Pilarová. Společně v angličtině naspívali dva duety, které si vypůjčili od americké dvojice Paul and Paula, pod kterýmžto pseudonymem se skrývala civilní jména Ray Hildebrand a Jill Jacksonová.
1: To byla iniciativa Evy. Já jsem s Evou nikdy nechtěl zpívat, protože ona byla jiná parketa, než jsem byl já. A já jsem si říkal, to by nemuselo dobře dopadnout a já tak krásně nespívám jako ona a zpívám něco jiného a tak dále a tak dále. A ona tuhle píseň někde slyšela a to bychom mohli spolu. Ona mě přemluvila, takže jsme to zaspívali, jo. Každý jinak, ale na výsledek, jak se zdá, tak byl dobrý, no bylo to populární hodně a lidi si to pamatujou. No.

0: Mezi oběma avizovanými duety bychom rádi předali slovo i Evě Pilarové, aby nám svůj vztah k Pavlu Sedláčkovi přiblížila.
1: S Pavlem Sedláčkem jsme spolu žili skoro 2 roky a naspívali jsme tak máta, myslím, ten největší hit, co jsme udělali, tak byl anglicky zpívaná píseň Hey Paula. Hned v zápětí jsme na to natočili další písničku, podle mýho názoru byla ještě hezčí, jmenovala se Young Lovers. Ale bohužel se ta písnička nemohla dostat do povědomí posluchačů, protože to už Pavla zavřeli. Když se to dnes řekne, tak tomu ti mladší vůbec nemůžou věřit. Za to, že si koupil v zahraničí auto, tak ho zavřeli, dostal 18 měsíců a za to já, že jsem mu pomohla sehnat na to auto, já jsem koupila 35 dolarů a za to jsem byla odsouzena, dostala jsem 3 roky. Tak ta písnička už bohužel se nedostala do těch rádií, nevysílala se, no tak už na to máme jenom pěknou vzpomínku.

0: Young Lovers, mladí milenci. Toto slovní spojení stálo v názvu druhého duetu, který si Pavel Sedláček a Eva Pilarová vypůjčili od dvojice Paul and Paula. Jejich podání bylo o značný díl autentičtější vzhledem k tomu, že milostné spojení mezi nimi opravdu existovalo, na rozdíl od amerického páru, který byl spojen pouze kamarádstvím. Po nepříjemné průrvě ve své kariéře Pavel Sedláček v druhé polovině 60. let tápavě hledal repertoár a možná i posluchače. Jistým slibným náznakem návratu byla sentimentální písnička Džbán, kterou v roce 1967 natočil s populárním big beatovým flamengem. Jehož hlavními hvězdami tehdy byly Karel Kahovec a především Petr Novák.
1: Petr pro mě chtěl napsat písničku, tak napsal Džbán s Plickou, jo, tak mi to dali. No a vzhledem k tomu, že s nima hrál, no tak hold to nahrálo Flamengo, jo. Jestli jsem s nima párkrát někde třeba hostoval, to už ani si možná nespomínám, ale já jsem nebyl nikdy členem Flamenga.

0: Jakkoliv byl Pavel Sedláček stylově doma v rock'n'rollu, shodou okolností se v občasných kontaktech s českým gramofonovým průmyslem nejvíce dotýkal v druhé polovině 60. let liverpoolského Mercy Beatu. Tak tomu bylo v případě předchozího Džbánu a tak tomu bylo ve dvojici následujících skladeb, které pocházejí přímo od Beatles a které si budete moci poslechnout. Zajímavé je na nich to, že pod anglickými názvy Eleanor Rigby a Penny Lane se skrývá český text. Ale to už okomentuje Pavel Sedláček sám.
1: Ono se na to udělal i český text, jo. Aby se zdůvodnilo, že se to vůbec mohlo natočit. Jo. Jinak bez toho by to původně točila Arty a pak to nějak převzal Suprafon. A bez toho, aby se udělala česká verze, tak to by vůbec jako neprošlo tenkrát. Proto to je, no, ale já jsem to tak jako neuměl, ty Beatles. Přece jenom chtěli tak trochu něco jiného a neuměl jsem to. Zkrátka, celý život mi seděl akorát rock'n'roll, no, je to tak.

Je mě v té době zajímaly a chtěl bych bejval s tím trochu jako víc experimentovat, ale já vlastně ani nevím, proč k tomu nějak tak už nedošlo. Já nevím, to se tenkrát za věci hodně měnily. Přišli Rusové, byla to taková velmi nestabilní doba a kapely se ještě víc rozpadaly než předtím a už se vlastně ani nespomínám. Jo, vím, že dva kluci, nebo aspoň jeden kluk z té kapely emigroval, jo, dva emigrovali, jo, a takhle se to prostě rozpadlo, pak zase bylo něco jiného. No a já jsem ve 72. měl bouračku těžkou, rok jsem byl nemocný a po roce přišla za mnou Fontána, jestli bych s nima nespíval, že jim šel na vojnu jejich zpěvák, jo, tak jsem to vzal, začal jsem nejdřív zkoušet ten jeho repertoár, to mi takhle šlo, jak jsme udělali nový repertoár, takhle, no takže věci se měnily.

0: Věci se měnily. Touto větou uzavřel Pavel Sedláček své předešlé vzpomínání a písnička o nejkrásnější dívce z celých Čech, kterou v roce 1974 natočil se skupinou Fontána, jeho slova svým způsobem dokládá. Český rock'n'rollový pionýr se od svých kořenů, na rozdíl od Mickeyho Volka, mnohdy opravdu znatelně odchyloval.
1: Mickey Volek, teda ten byl zapřísáhlý, ten nikdy nespíval nic jiného, všechno ostatní poctivě nenáviděl. Byl opravdu tak jako na ten rock'n'roll zaměřený, velmi, no, jenomže já jsem se tím živil a teď jsem prostě, ten rock'n'roll nešlo zpívat profesionálně, jo, to prostě nešlo, jo, tak jsem nakonec tedy, jako mnoho jiných, jsem volil nějaký kompromisy a občas jsem byl donucený zpívat něco, i co se mi, dokonce některý s odpuštěním sračky jsem musel zaspívat, abych byl někde v televizi, aby tam, protože bez toho to prostě nešlo. Když to Mickey Volek byl tak zásadový, že to prostě nedělal, jo. Taky se živil celý život nuzně a to mělo i návaznosti na to, jak vlastně on skončil, to je na dlouhou debatu, jo. A Mickey Volek byl hrozně hodný kluk, nikdy nikomu jako neublížil, akorát ublížoval sám sobě, no. No a my jsme jako i jiný lidi, že jo, tak volili hold nějaký kompromis, no. Nakolik ten kompromis byl dobrý, špatný, to ať posoudí lidi. Já to nemůžu posuzovat, no, ale já jsem se musel živit prostě. Takže tím to bylo, to byla taková doba. No, samozřejmě dneska, kdyby byla doba jako dneska, no tak z rock'n'rollu není důvod, abych z něj uhybal. Dneska dělám jenom rock'n'roll, jenom to, co mě baví, to, co dělat chci, jo. Takže to je něco jiného, no tenkrát to bylo jinak.

Inženýr Pavel Sedláček, který kromě podnikání v 63 letech stále s chutí zpívá klasické rock'n'rolly se starou muzikantskou partou, dovyprávil rock'n'rollový příběh podle not australského písničkáře Kevina Johnsona a českých slov Libora Křístka. A budeme se loučit i my spoza světla ramp. Přátelé, děkujeme vám za milé projevy přízně a ať máte příští dny hezké.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Vraťte se s námi v čase a s láskou zavzpomínejte na nestárnoucí hity vašeho mládí a vašich životů.
1: Projděte se s námi hudebním archivem a připomeňte si kouzlo těch nejkrásnějších písniček.
0: Talentovaní autoři hudby,
1: legendární textaři
0: a hvězdní interpreti vám zpříjemní každý den od 13 hodin.
1: Pohodová hodinka.
0: Vaše hudební vzpomínky.
1: Český rozhlas Pohoda.

na cudný, mnohá se ve mně zhlídla, oči jako devě studny, vlasy jak havraní křídla. Dobře vím, co znamená pát do nástrah tíhčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Žízeň je veliká, život je

0: kamen mám proč, i když to vím, tak tě hlídám.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Dobrý večer, milí posluchači. Je přesně 23 hodin a začíná pondělní noční linka Českého rozhlasu. Naše téma zní, jakou věc jste v životě ztratili a dodnes vás to mrzí. Někdy ztratíme něco, co se dá snadno nahradit. Jindy ale zmizí věc, která pro nás měla zvláštní hodnotu. Připomínala nám blízkého člověka, důležitou chvíli nebo kus našeho života. Ztratili jste někdy šperk, fotografii, dopis, oblíbenou knihu, rodinnou památku nebo třeba něco úplně obyčejného, co pro vás ale znamenalo mnoho? Jak se to stalo? Hledali jste ztracenou věc dlouho a doufáte ještě dnes, že se k vám třeba nějakou náhodou vrátí? O věcech, které se ztratily, ale z paměti nezmizely, si budeme povídat právě dnes. Svůj příběh volejte Jarce Barboříkové do Zlínského studia na 731 800 900 nebo pište na rozhlas.cz/linka a nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Těším se na vás.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Možná je to drobnost pro někoho bezcenná, ale vy byste ji za nic na světě nevyměnili. Dnes se v noční lince vzpomínáme na věci, které jsme kdysi ztratili a dodnes nás zamrzí, když si na ně vzpomeneme. Je s náma paní Jitka, která volá do Zlína od Brna. Vítejte.
1: Dobrý večer, paní Jaruško. Pozdravuji vás v pořadu a všechny posluchače, kteří poslouchají tuto noční linku. A na toto téma jsem se tak nějak přesvědčila, abych volala. Já ráda vás moc poslouchám, skoro pokaždé, ale volám málo. Asi dvakrát nebo třikrát jsem zavolala. A tentokrát toto téma, tak tématu. Měla jsem v životě celkem závažné ztráty a první největší ztráta, která mě potkala, bylo to tak asi 2 roky po mé svatbě v roce 64 minulého století. Byla jsem s manželem u mých rodičů. Manžel potom odjel, zůstala jsem tam s malou dcerkou, přepírala jsem drobné prádelko, potom ještě jsem pomáhala rodičům něco tam na takovém políčku za domem, jsme sklízeli obilí. No a najednou jsem zjistila, že nemám snubní prstínek. No, prostě nastalo zděšení, všichni jsme prstínek začali hledat. Nejprve v zahrádce, kam jsem vylévala vodu, potom přepírání, potom na tom políčku. No, prstínek prostě zmizel, byl pryč. Bylo v něm vyryto jméno mého manžela Zdeněk s datumem narození, tedy vlastně svatby naší. No, takže prstínek se nenašel a slyšela jsem v té době, dost se říkávalo, když se ztratí prstínek, tak to může znamenat nějaké neštěstí, ztrátu třeba manžela, no ale stalo se opravdu, že po letech manžel, potom bylo to, když měl 40 roků, dostal těžkou nemoc, onemocněl a v krátké době zemřel. A prostě zůstala jsem bez manžela a bez prstínku. Manka mě dala takový starší prstínek, který měla kdysi, že prý z dob, z Vídně. Říkávala, no ale ten, pak jsem zjistila, že nebyl zlatý, řekli mě v klenotech, že je to double, že není zlatý, ale já jsem ho přesto nosila, ale potom po čase, až už to už jsem měla druhého manžela, také vdovce, a měla jsem si oblíbila nějak ty kroužky. Měla jsem moc ráda, se mi líbívaly náušnice ve tvaru kroužku v uších. Uši jsem neměla píchlé, tak ve 40 letech jsem si nechala píchnout uši. Pěkné kroužky, taky tak kryté kolem dokola, střední velikosti. No ejhle, stalo se mě, u manželové maminky jsme byli. No jeden kroužek byl pryč, ztratil se a nenašel. A nevím, jakým záhadným způsobem jsem potom nějak ztratila i ten druhý. Teď nosím kroužky, trošinku větší, taky se mě moc líbí a už je mám zablombované. A aby se mě neztratili. No a jedno ještě, abych to zkrátila, se mě ztratila nová peněženka. Na Silvestra přesně 11 jsem v ní měla. Nová peněženka, krásná hnědá. A tajně jsem doufala, že se najde, protože tam byl lísteček od botu, od opravně botu. No, peněženku nikdo nevrátil, jako pochopitelně. Tak to byly tak 3 věci v mém životě, které byly nejzávažnější z toho byla ta první ztráta toho prstinku, toho snubního. To mám pořád v paměti a bydlí tam poblíž, nebo bydlí v tom místě, bydlí má sestra a tam mě říkávala, tolikrát už jsme tam přerývali zahrádku, všechno, ale prstinek nikdy jsme nenašli. No pravděpodobně tam bude někdy v zemi a kdo ví, která generace nebo lidi ho tam někdy najde. Tak bylo všecko. A děkuji za vyslechnutí.
0: Změnilo vás to nějak? Dáváte si od té doby na podobné věci větší pozor? Máte s tím problém, jste taková chaotická, jako třeba já? A nebo jak je to?
1: Dávám si pozor. Třeba, co se týká té peněženky, tak to si dávám velký pozor, protože já přesně vím, já jsem ji měla tehdy v košíku, v tom nákupním, i s tím zbožím. A jak jsem si pak asi zaplatila peníze, tedy zboží si dala do tašky, tak asi toho někdo využil a já jsem se tam vrátila do té prodejny. To byla taková větší prodejna potravin, ale nikdo nic nevěděl, prostě nebyla tam, tak to si dávám a naušně se mám zablombované. To jako jo. No a prstýnek, ten snubní, ten druhý vlastně už, ten nosím pořád a je to v pořádku zatím. Tak.
0: Děkujeme, paní Jitko, děkujeme za vaše sdílení o ztrátách.
1: A já moc děkuji za vyslechnutí a jsem rád, že jsem se dovolala.
0: Budeme se těšit na příště.
1: Ano, děkuji moc a dobrou noc přeji všem. Naslyšenou.
0: Někdy nás mnohem víc než velká ztráta mrzí docela malá věc, protože se k ní váže někdo nebo něco důležitého. Co jste kdysi ztratili vy a dodnes se říkáte, kéž bych to ještě našel? Volejte noční linku Českého rozhlasu a pojďte si s námi povídat. Tady máte číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

pensamento está

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje 23 hodin 16 minut. Já vítám dalšího volajícího. Krásnou noc přeji. Halo, halo.
1: Halo.
0: A je tam paní Nora. Jsou věci, které můžeme koupit znovu, pak jsou takové, které žádné peníze nenahradí. Právě na ty dnes vzpomínáme. Paní Noro, vítejte a povídejte, co máte k tématu.
1: Nejdříve chci poděkovat za pozdrav ze včerejší noční linky paní Veronice. Já jsem si totiž tak zvykla na noční linku, že ji poslouchám prakticky každý den a jsem moc ráda i za ty písemné vzkazy, které jednotliví moderátoři čtou. Líbí se mi stručné vzkazy od pana Bedřicha, velmi takové vtipné vzkazy od pana France z Chaloupky pod lesem z Bílých Karpat a velice ráda poslouchám písemné příspěvky paní Daniely z Prahy. Mohla by je posílat i častěji. A teď k tomu tématu. No já jsem, protože včera jsem slyšela, jak pan Borek říkal o co, jaké bude téma, tak jsem si na to hnedka vzpomněla. A přestože to není věc, kterou bych vědomě ztratila, tak já jsem vědomě o ní přišla. Já jsem se jí vědomě zbavila. Ale do dneška mě to připadá, jako kdybych tu věc ztratila. A sice, asi to je 15-16 roku, co jsme dělali novou kuchyň, jsme se rozhodli, nebo já jsem se teda rozhodla, že si udělám novou kuchyň, čili nové zařízení tam bylo, museli jsme vyměňovat posuvné dveře, protože staré byly vyvyklané.

0: tom si dělal druhý člen rodiny, čaj a podobně. Takže jsem to tak probírala a tak jsem některé věci potřebovala vytřídit. A měli jsme tam ještě, co si pamatuju od dob svého narození, z hraného dětství, polevníček, tak jak jsme vždycky tady žili s mými prarodiči a s mými rodiči a s bratrem, čili nás bylo 6. A když se sešla rodina, tak ten stůl v naší jídelně se dal roztáhnout, že se tady sešlo, mohlo se tam kolem toho stolu vejít 12 až 15 lidí na takový dlouhý obdélník. A tak jsme měli takový porcelánový polevníček. On byl jako mísu na polévku. On byl takový kulaťoučky, neměl zaon, ty hrany nebyly takové ty ostré, ale bylo to zaoblené, jako by taková kulička, nahoře byl ten otvor, ale nikdy jsme na něm nepoužívali pokličku. To se možná kdysi, jak jsem byla malá, nebo kdy rozbila, to ani nevím. Ale byl takový rozkošný a měl nahoře na těch zaoblených stranách dvě ouška, za které se to pěkně chytlo. A tak já vždycky jsem vzpomínala, jsem si říkala, no tak polevníček nebudeme potřebovat, on stejně nebyl moc velký, já nevím, jestli to bylo na litr a půl, ale vždycky zajímavé, že nás 6 se z toho polevníčku najedlo. A tak jsem měla potom celou dobu před očima ten polevníček, jak se donesl tady na ten stůl a nás 6 kolem stolu sedělo a z toho polevníčku ta horká polévka kouřila, ať to byl nějaký vývar s nudličkama se zeleninou, ať to byla průhledná polévka s květákem, kterému jsem říkala polévka z bílých myšek, ať to byla nějaká bramborová polévka, prostě hold všecky. Byla to taková součást toho našeho stolu, všech 6, jak jsme tam seděli a všichni z toho jsme si společně mohli nabíračkou pěkně nabírat. No a když já jsem nějaké to nádoby vytřídila, tak jsem to dala do takových bedníček a nechala jsem to odvést do azylového domu, že se jim to tam asi bude hodit. A potom tak v průběhu několika let vždycky jsem si říkala, teď mám tam ještě jeden servis a druhý servis příborníku, ale ty mají takové velké ty polevníky, to se mě nechce používat. Proč já jsem ten polevníček dala pryč? A tak vám můžu říct, přestože jsem ho nestratila, já mám ten pocit, že on se ztratil z mého života. Pak jsem se dozvěděla, že v tom azylovém domě se ani moc o to nádobí nestálí, červí, kde to skončilo. A tak já vždycky na tenhle ten kus toho stolování našeho vzpomínám a říkám, polevníčku, polevníčku, odpusť mě to, že jsem se tě takhle zbavila. Ty jsi byl takový hezký, on byl takový roztomilý, takový rozkošný, tím svým zaobleným tvarem. A ten hrubý porcelán tak krásně držel tu teplotu té polévky, takže jste cítili u stolu vždycky to teplo, nejenom z toho jídla, ale takové té soudržnosti v té rodině.
1: No. Vy jste to paní Noroku vydala jako pohádku. Pohádka o polevníčkovi, to bylo hezké, no.
0: Ano, já
1: máte
0: vím,
1: pocit,
0: že
1: paní Noro, že si dnes uchováváme méně památek než naši rodiče a prarodiče?
0: Nebo polevník, má Starenka řekla, no Renko, jak už jsem byla větší, vezmi ten polevníček, je už nalitá polévka, odnes ho do jídelny, když to nechtěla nést sama a ona nesla potom něco jiného. Takže já skutečně na ten rozkošný, baculatý polevníček vzpomínám. Možná, že je mu někde dobře, kdyby někomu posloužil a je mu taky dobře. Tak paní se s vámi loučím a mějte se taky hezky.
1: Dobře, tak zase někdy naslyšenou zavolejte, budeme rádi, budeme čekat. Prstýnek po babičce, stará fotografie, dopis z mládí nebo třeba obyčejná oblíbená hračka. Někdy má i taková rádoby obyčejná věc neobyčejný význam. Co takového se během života zatoulalo vám? Na to se dnes ptáme. Volejte, telefon je 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Možná jste převrátili celý byt vzhůru nohama, prohledali kapsy, skříně, zásuvky, ale marně. Po čem jste pátrali opravdu dlouho a nakonec jste se s tím museli rozloučit? Volejte noční linku Českého rozhlasu, stejně jako pan Jarda, který volá z Kladna. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer. Zdravím všichni, kteří jsou napřímo. A no, já jsem přišel, teda o jednu věc jsem přišel opravdu svojí blbostí, a to byl snubní prstýnek. A no, svojí blbostí. Já řeknu, jak to bylo. No, my jsme s manželkou byli v té době spolu necelý dva roky. Manželka byla v jiném stavu a její kamarádce, která se vdávala zhruba rok a půl před ní, se narodila holčička. A ten manžel té kamarádky, ze kterým se moje žena taky znala, i já, byli to naši kamarádi, ti manželé, byli pomalinko, ta tablanka byla stejně stará, tam ta kamarádka, a ten Jarda byl snad o rok starší než já. No a ten, takže prostě jsme čekali, když se, protože moje žena byla v jiném stavu a ta blanka byla víc, tam už se čekalo každou chvíli, když se narodí to dítě, a tenkrát se ještě nevědělo, co to bude. Ultrazvuky nebyly a skutečně narození dítěta bylo skutečně překvapení, co to bude, jo. Dneska už od 4. měsíce už každý ví, že to bude chlapeček nebo holčička, ta povezie celá je, víte kde, no. Si teda já myslím. Aha. No a tenhle ten chlup přišel prostě za námi najednou, už jsme spali, já jsem měl ranní směnu, já jsem v té době dělal na dole, jako zámečníka, a takže jsem chodil na směny, ale měl jsem ranní, takže jsme v pohodě spali a někdy ve 2 hodiny v noci zvonek. A on to tenhle ten Jarda, ten manžel té banky, té kamarádky, v ruce měl flašku z poloviny vypitou egyptského koňaku, to tenkrát byl velice drahý alkohol v té době, protože běžně se byly ty koňaky, takový ty různý náhražky a rum a tak dále, ale byly tady dobrý značky, byl tady arménský koňak, gruzínský koňak a egyptský byl úplně, ten byl na špici. No a já moc natvrdý teda nejsem sice, já jsem pivař, no ale jako na oslavu takové nebo zvrtěná dát někomu k svátku, budíš. No to jsem jako přišel a tak mám holku, jo, musíte to se mnou oslavit, obě jsou v pořádku, já jsem byl teď v nemocnici, se zeptal, otravoval jsem na vrátnici, tak mi to řekli, samozřejmě mi tam nepustili, ale no a teď, no tak jsme ho pustili dál teda, no a ale on už jí měl pěknu, teda jaký opičku, jo. No a my jsme byli celkem rozespalí, no tak ještě jsme si dali s ním nějakou tu, to a já jsem říkal, no ale dělá dvěra na šichtu, no tak jsem si dal jednoho frťana, no a moje žena teda byla v jiném stavu, takže taky nepěla, no a on to statečně dopil a usnul nám na gauči v obýváku. No tak jsme šli spát taky, říkali jsme, necháme ho spát, no. A já jsem stával v 4:30 do práce a přesto jsem to měl teda zhruba nějakých kilometr, tak jsem jezdil autem, protože já jsem línej na krok, to je o mě známý. A říkám to do teďka každému. Takže, no a tak jsme stávali a teď já říkám, no hele, on se ti to Jarda vyspí a on říká, já ho tady nechci. On je nalitej, jo, buví, ještě buví, jestli se tady nepozrací a tohle, jak pojedeš do práce, vem to okolo něj, on byl do stejné obci, takže nebyl problém, je kolem jeho baráku, kde bydlel teda, u rodičů té svý manželky. No a tak jsme toho naložili teda, narvali jsme ho do auta, no a já jsem ho se pokusil, jak před tím barákem jejich, jsem ho teda jako horko těžko zbudil, ale já jsem rád chodil do práce s předstihem, protože připravit si trošku práci a tak dále, zeptat se nočního, co je tam novýho dole, co nás čeká do práce a tak. No, zkrátka, jak jsem šel do té, tak jsem zjistil, že jsem si nesundal smluvní prstýnek. A víte co, když člověk dělá zámeční činu a občas svařuje a tak dále, tak mít na ruce něco kovového. Za prvé je to zakázaný předpisama, a za druhý můžete klidně taky, vám to může utrhnout prst díky prstýnku, jo. Takže já jsem ten prstýnek zásadně, když jsem šel do práce, tak jsem ho vždycky nechával doma. No a teď jsem ho měl na ruce a byl jsem ve vrátnici, jo. Tak jsem ho rychle strčil do kapsy u bundy. Měl jsem takovou lehkou podzimní bundu, jenom si silnou, tak jsem ho šoupnul do té kapsy. No a asi v tom fofru jsem ho asi šoupnul vedle kapsy. Protože ten prstýnek už tak nebyl, no. No takže jsme, bohužel jsem na to přišel potom někdy odpoledne, no a to už bylo pozdě, prohledal jsem všechny kapsy, jestli jsem si ho nedal do kapsy ukalo, no ne, nebyl. Takže bohužel, no. No a jsme se ženou 56. rok a zvládli jsme to i bez prstínku teda, no.
0: No tak prstýnek bývá často spojený s člověkem nebo tou nejdůležitější životní událostí. Tak tomu rozumím, že vás to mrzí. A řekněte, koho to mrzelo víc, jestli vás nebo ženu?
1: No mě to mrzelo, protože no tak, že žena v podstatě řekla, vidíš, kdyby si, no v podstatě jsme že to jako tolik nemohli, že jo, já jsem říkal, neměli jsme to kluka pouštět, prostě jsme mu měli říct, že to dostavíme zítra odpoledne, teď jdi domů a o toho 20, protože on už opravdu byl na hraně, jo, to bylo vidět a on ještě k tomu dost jako netvrdý alkohol pil, no a já jako nejít kvůli tomu do práce, pro mě bylo vždycky první priorita bylo teda jít do práce, bohužel, jako někdo, víte co, někdo třeba přišel a řekl, hele, já dneska nejdu, napiš mi tam dovolenou, akor potom, když jsem dělal jako vedoucího a tak dále, ale to pro mě prostě bylo naprosto nepřijatelné, no tak no prostě svojí zlostí takovýhle způsobem jsem přišel o takovouhle věc, no tak o symbol se dá říct, jo. No ale je to opravdu jenom symbol, podstatný je to, jak člověk k tomu přistupuje, no.
0: Přesně tak, říkáte to dobře. Výrazně jsme ale přesáhli čas, Jardo, takže já se nebudu doptávat, ale poděkuju vám, konec konců slyšeli jsme to od začátku až do konce ten příběh. Uvidíme, jestli bude ještě mít nějaké pokračování, jestli se někdy nějakým záhadným způsobem najde. Přáli bychom vám to, ale myslím si, že už je to hezkou řádku
1: let. Všichni zdraví. Vás taky, Ruško, hlavně zamaďte všichni utíká a mě radši moc ne. A mějte se všichni krásně. Užívejte si ještě zbytek léta, no už se nám blíží to období, který já nesnáším, no. Ale co se dá dělat. Mějte se všichni pěkně a dobrou noc.
0: Některé ztráty bolí chvíli, jiné si člověk vybaví i po desítkách let. Která věc vám dodnes chybí, protože s ní odešel i kousek vašich vzpomínek? Volejte noční linku, tady máte telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu jede dál. O čem je? O věcech, které jsme ztratili. Občas si na něco dáváme takový pozor, až to schováme tak, že už to nenajdeme. To místo je prostě dokonale bezpečné. Stalo se vám někde něco podobného? Našli jste svou ztracenou věc třeba až po letech? Budeme se ptát paní Soni, která je s námi. Krásnou noc.
1: Dobrý večer, krásnou noc, zdravím všechny. Já to vezmu ve zkratce. Jako holka, možná jsem chodila tak do 4. do 5. třídy, o prázdninách, my jsme byli se sestrou dvojčata, nám máma koupila o těch prázdninách nové střevíce, že budeme mít v září do školy. No. A my jsme se sestrou neměli nic jiného na práci, než že půjdeme do lesa na borůvky. Když byla máma v práci. A já jsem neměla nic jiného na práci, než si obout ty nové střevíce. Tak jsme šli za dědinu do lesa, sbírali jsme borůvky a najednou se před náma objevil nějaký chlap, prostě nějaký pán. No a my jsme začali utíkat. A my jsme utíkali přes lán obilí. No a já jsem utíkala a v tom obilí jsem ten jeden střevíc ztratila. Uh-huh. Ale prostě strach nás hnal pořád dál, tak jsme utíkali až do dědiny. Já teda nevím, jak jsem to s tou jednou botou jako bosky mohla doběhnout. No a s tím, že na druhý den půjdem, že tam bude určitě v tom obilí cestička, kudy jsme utíkali a že ten střevíc najdem. No, na druhý den jsme se teda vypravili, no jo, když jsme běželi, kde je ta cesta, nebo vyšla paní pěšinka, tak jsme chvilku hledali, no nenašli jsme samozřejmě, kde v obilí, že jo. No a já celou tu dobu do konce prázdnin jsem to doma mámě neřekla, že jsem ztratila tu botu. A asi týden před koncem prázdninama jsme ještě jeli do města něco nakupovat a ona vezme si ty nové boty. A já, ne, to budu mít, až půjdeme do školy. No. A den před koncem prázdninama jsem musela s pravdou ven, že prostě nemám botu, že jsem ji ztratila.
0: No, a jak na to reagovala?
1: No, dostala jsem jakýsi vylágoš, nové boty mi nekoupila, takže sestra šla v září v nových botech a já samozřejmě ve starých. Ale potom asi tak za 4, za 5 roků jsme uklízeli na půdě a já jsem tam našla tu krabicu s tou jednou novou botou, jako ta tam zůstala. Ale potom aj, jak se seklo obilí, my jsme šli na tu louku, nebo na to pole, hledali, boty se nenašlo, takže to jenom takový krátký jsem si teď na to vzpomněla, jako děcko, jak jsem hledala botu a nebylo to nic vzácného, ale myslím na to někdy, že jsem ji ztratila.
0: Zní to skoro jako pohádka o Popelce, jenom střevíček nezůstal na schodech, ale na poli nenašel.
1: Žádnej princ nenašel, možná nějaký kombajnista to pak semlel, kde si do obilí, nevím. Takže tak jenom ve zkratce jsem chtěla se podělit do takový příběh, který už je hodně dávno. Jo.
0: Nevíte, kde je teď ta střevíce? Už jste ji dávno vyhodila, nebo by se ještě někde našla?
1: Jo, my jsme se odstěhovali vlastně z té vesnice a dům se prodal, takže už jsem ji nenašla. No, tak
0: taky máte končím. V vzpomínkách celý ten příběh. Děkujeme za něj.
1: Jo, já všechny zdravím, moc ráda vás poslouchám. Není to dlouho, co jsem si připojila tady na ten Český rozhlas, ale baví mě to a ráda někdy, když se dovolám, tak jsem ráda a poslouchám ostatní příběhy, takže všechny zdravím.
0: Děkujeme.
1: Dobrou noc.
0: Říkáte, že nevoláte často, ale budeme rádi, když to zkusíte co nejdřív. Bylo to zajímavé. Předměty sami o sobě možná velkou cenu nemají, ale jejich příběhy mohou být k nezaplacení. Jaký příběh se skrývá za věcí, kterou jste ztratili vy? Volejte Noční linku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer v Noční lince. Dnes je o malých pátráních po věcech, které zmizely z našich rukou, ale nikoli z našich vzpomínek. Zavolejte mi a povězte, co jste kdysi ztratili a dodnes vás to mrzí. Stejně jako to teď udělal pan Pavel ze Žedlochovic. Vítejte ve vysílání.
1: Dobrý před půlnocí, přeju všem posluchačům a i vám. A já bych měl takový dvě věci. Jedna věc je, že jsem když jsem byl na učilišti, tak jsem si tam půjčil od našeho učitele hudby, tak jsem si půjčil tamburínku a zobcovou flétnu, protože jsme to tak nějak potřebovali tady na nějaké divadelní představení. Aha. Tak jsem si to půjčím a jak jsem jel vlakem semka na Moravu z té Prahy, tak jsem to zapomněl v tom vlaku. Tak samozřejmě, že už to už se nikde nenašlo, to nebylo k dohledání, jak třeba dneska by to možná šlo, kdyby si člověk zavolal, zjistil si číslo, zavolal si nějaké ty ztráty, nálezy, tak třeba by to šlo, ale tenkrát prostě ne, no já jsem si to dal tam na vrch, jak jsou ty šprušlé a vystupoval jsem a vzpomněl jsem si až pozdě, no. Tak to byla taková ztráta, která mě docela mrzela, protože to byla škoda, pak jsem to musel, myslím, uhradit, nebo to.
0: Aha. Ale tak... Kolik to bylo?
1: Ježiš, to já fakt nevím, to už nevím.
0: To už je dávno.
1: Ale tenkrát to bylo na učilišti a když jsem řekl, jak to, tak po mně nechtěli nějaký horetní části, jo. My jsme si tam jako na tom učilišti ani nějak nevydělali, tak nějak nás nebylo zrovna nějak, jako, že by člověk měl tenkrát nějaké velké peníze. No a potom se mi stalo, to nebyla vyloženě ztráta, ale to bylo takové spíš to, že já jsem tady má kamarád ze sklepa si udělal takovou hospůdku, takovou sklepní prostě záležitost a takový klub, jakoby, a já jsem tam byl, já jsem tam u něho spal tenkrát, na baráčku jsem tam byl v nájmu a takže jsem tam byl skoro každý den a on tam měl pozvaného kamaráda, který se říkal Leopardo da Vinci a on, že píše básně a on jakože mu, že si nechal vytisknout takovou sbírečku malou a pětka to byla a měl tam nějaké ty své věci. A já jsem říkal, no, potom já toužím, že by mě třeba někdo umožnil, aby jako vytiskl prostě nějaké své věci a on jako, jo, že to není problém a že by to mohl udělat taky nějakým takovým stylem, tak jak on. Tak jsem mu přinesl druhý den všechny moje štěry velké sešity, kde jsem o tučňáku někde to spíš, no, myslím o tu očiště jsem začal psát tady ty básničky filmovanice. Bylo jich docela hodně, tak měl jsem takový čtyři velký sešity a tak jsem mu je dal a on, že si to počte a že z toho vybere a když tak něco otiskne, no, a od té doby, co odešel, tak už jsem ho neviděl. A samozřejmě ty sešity taky ne, tak to mě hodně mrzelo, jakože že už jsem se s tím nikdy nesetkal, no, ten barec už tam nikdy neukázal. Tak jsem říkal tomu kamarádovi, který měl tu hospodu, a on říkal, no, to je, jako, že za to nemůže, ale že se tam objevoval, ale od té doby, co jsem mu dal ty sešity, tak prostě se tam už taky neobjevil, že byl taky z toho překvapený, no.
0: A Pavle, budete povídat do třetice všeho dobrého nějaké další věci, nebo se mám ptát?
1: Já myslím, že už nemám.
0: Dobře, tak já se doptám, byla nějaká věc, kterou se ztratil a potom našel?
1: Ano, byla, ale to jsem nenašel já, to našel někdo jiný. Já jsem ztratil třeba občanku a tak, jako doklady, a to bylo hrozný ta představa, že to všechno budu muset si zaplatit a že všechno budu to muset obnovovat znova, jako zdravotní kartu, občanku. No prostě ZTPčko, tu průkazku, co máme my, invalidí, jo, ten zdravotní. No a takový věci a jednou jsem takhle šel prostě tady u nás v takovým parčíku, u zvonice a přišel ke mně pán a říkal, jsi Pořilek, že? My se známe. A říkám, tak se vidíme, protože on dělal ve sběrných surovinách tam při výkupu. Tak říkám, tak se on pre. A jmenuješ se Kouřilek, teda říkám, jasně. A nechybí ti něco, nestačil jsem někdy něco. A už jsem začal brečet, ne?
0: Ano?
1: Protože to bylo takový jako, že mě to prostě dostalo. Už jsem věděl, že to určitě bude, že to budou určitě ty doklady a že všechno tady to, tady to utrpení, že mě mine, tady to znamení všeho nového a tak mě to předal a že to našel tam právě na tom startu, na v tom parčíku, tak mě to předal, tak to bylo takový, ježišmarja, to jsem si oddychl tenkrát, no.
0: Dobře. Tak Pavle, děkujeme, skončili jsme šťastně, uvidíme, co další volající, další posluchači. Vám poděkuju, popřeju nádhernou noc a zase někdy v Noční lince. Možná jste byli dítě a přešli o milovanou hračku, možná se to stalo teprve nedávno. Na kterou ztracenou věc jste nedokázali zapomenout bez ohledu na to, kolik let už uplynulo? Uslyšíme si po půlnoci.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Máme 2 minuty po půlnoci a je tady druhá společná hodina. Téma samozřejmě zůstává. Jakou věc jste v životě ztratili a dodnes vás to mrzí? Ztratili jste nějakou fotografii, nějaký dopis, nějaký hrníček, nějakou rodinnou památku nebo něco úplně obyčejného, nějakou malůvku, která pro vás mnoho znamenala? Hledali jste ztracenou věc dlouho a našli jste, kde byla? Nebo pomohl vám někdo hledat tak dlouho, dokud se ta věc neobjevila? O věcech, které se ztratily, ale z paměti nikdy nevymizely, si budeme povídat až do 1 hodiny. 731 800 900 je telefon, psát můžete na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Je s vámi Jarka Barboříková a přeju krásný večer.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Helena Vondráčková dospívala 7 minut po půlnoci. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. Možná máte jednu ztrátu, kterou si občas vyčítáte. Kdyby si tehdy dával větší pozor, pořád bych to měl. Co vám při této větě vytane na mysli? Krásnou noc přejeme. Kdo volá?
1: No, dobrý večer, tady byla Marie.
0: Paní Marie, vítejte a povídejte. Co máte
1: k tématu? To bude teď v září 60 let. To jsem ztratila tak 59 vlastně. 60 roku by jsme bývali, byli letos spolu.
0: Paní Marie, jestli můžu poprosit, kdybyste udělala krok doprava, doleva, nebo lépe mluvila do toho sluchátka, protože neslyšíme nejlépe.
1: Ano. Teď už se slyšíme.
0: Je to o něco lepší.
1: No, že to je asi 59 let. To jsem byla rok vdaná a ztratila jsem snubní prstínek u nich, u manželových rodičů. Vzali jsme dříví a jak jsem od něj brala ty špalíky a odhazovala, tak normálně jsem o tom ani nevěděla, že mě sjel, až pak jsem na to přišla, když jsme asi dořezali, nebo prostě ještě ten den, ale jako už jsme měli pořezaný. No tak maminka jeho, to je jasný, že já jsem z toho byla nešťastná, oni z toho byli nešťastní. No tak maminka jeho normálně pod tím měli uhlí ještě pod tím dřívím, tak odházeli pak to dřevo pryč někde ještě zase jinde a normálně přesejvala přes rok uhlí, přes nějaký tok, jestli na něj přijde, jenomže ho nedopřesila, protože mezi tím zemřela brzo, bylo i 50 roku, takže prstínek někde tam zůstal. Teď už je kůna, co se to řezalo, zbouraná, mají to majitele jiný, asi už třetí, takže prostě je po prstínku, ale mám to pořád v hlavě. A tak jsem si koupila nové, no to je jasný, ale letos zase jsem ztratila, bylo mě strašně. Viděli jsme, byli jsme s dcerou a s vnučkou v jednom bazaru a tam měli i nový prostě, jak bych to řekla, bižutérii a zlato, stříbro prostě. A to zlato a stříbro měli nový. No a mně se tam zalíbil takový, já jsem najemný prstinci vždycky byla, takže ten mě tam zalíbil s modrým skvíčkem, takovým matným, malým. No ale nekoupila jsem si ho. A když jsem vnučka viděla, že mám jako mrzení, že ho nemá, že jsem si ho nekoupila, tak já nevím, jestli už ten den nebo druhý den se sebrala, jela tam přes 20 kiláků a koupila mě ho a dala mě ho k Ježíšku na stromeček. Já z něj měla takovou strašnou radost a měla jsem ho asi 4 nebo 5 roku, ale to jsem měla brojléři, takový jako slepice na jídlo, jo, od malých kuřátek a jak jsem každý den to od nich čistila, tak taky ten prstínek mě sjel a já na to přišla pozdě, no to je jasně, že se, když to tak řeknu, no i nenajde. Tak docela taky mám mrzení, protože mě se líbil a ještě tím, že mě ho vnučka koupila, tak jsem z toho měla radost, no. Bohužel.
0: Tak dvě stejné věci, to je asi rarita. Snad to nebude do třetice všeho dobrého. Pořídila jste si pak nějaký třetí šperk?
1: No, to mě dala zase dcera, že on byl malej a měl ho po zesnulej švagrovej. Ona taky zemřela mladá a prostě ona ho podědila. A nebo oblíkla ho, tak mě ho dala. Ale to už jsem si dala tak napevno na prostředníček, aby mě nesjel. No.
0: To jste udělala dobře. No, byla nějaká věc, kterou jste někdy ztratila a našla? Nebo byla nějaká věc, kterou vy jste někde našla a vrátila majitele? Nemusela být vaše?
1: Ne, to jsem nenašla, ale ztratila jsem už dvakrát náušnici zlatou po mamince. Jednou jsem ji našla teda v posteli a jednou jsem šla do obchodu a říkám, jako jsem šla po cestě a teď říkám, ježinde, tohle je jak náušnice. Vrátila jsem se a už jsem ji nenašla. A pak, když jsem šla z obchodu, tak jsem šla pomalinku a ona to byla teda moje. A já na to nepřišla, takže jestli jsem ji ztratila den předem, nevím. A nevšimla jsem si toho. No, tak jsem mi dala opravit, protože samozřejmě jsem na ně asi já nebo někdo šla. Tak jsem mi dala opravit a mám je v krabičce, protože to bylo po mamince, tak už prostě to nenosím.
0: No, tak
1: asi to pak někdo veme.
0: Neuštice se k vám nakonec vrátila, dostala druhou šanci. Děkujeme za ty tři střípky do dnešní mozaiky, do dnešního vyprávění na téma, co jsme kdysi ztratili a možná po letech našli nebo nenašli. Zdravíme vás, paní Marie, zavolejte zase příště, když budete mít co říct
1: moc
0: tématu.
1: A nashledanou všem posluchačům, který ještě poslouchají.
0: Něco se ztratí při stěhování, něco při cestování a něco zmizí tak záhadně, že dodnes netušíme jak. Máte i vy jednu takovou nevysvětlitelnou ztrátu?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Možná jste něco nechali ve vlaku, zapomněli na dovolené, nebo vám to prostě jednoho dne zmizelo z dobu. Která taková chvíle vás dodnes mrzí? Je s námi pan Pepa? Pamatuju si to dobře, Pepo?
1: Po 33 letech mi opustila má druhá žena. No, měl jsem tam knihovnu a v té knihovně jsem měl založený takový sešitek nebo prostě vydání. Bylo to asi 180 stránek, polovičku a čtyřky a tam byly prostě dějiny útvaru, u kterých jsem sloužil, u 3. leteckého stíhacího pruku v Brně a potom vrtulníkovýho. Tak tam bylo popisované některé ty příhody. Tak nejzajímavější tam byl Karel Smíšku, který teda, když jsme bydlili na svobodárně, jeli tankisti z Výškova, tak se nechal na košu prostě do kasáren ten kilometr a půl svést, to bylo jedno je po první.
0: Pepo, takže spolu s odchodem manželky zmizela i kniha, na které vám záleželo. Pochopili jsme to dobře?
1: No, tak ta knížička, ta právě popisovala tady ty

0: říkám, on měl více takové.
1: Dobře, to je krásné, to by bylo krásné někdy se touto knihou prolistovat. Víte jim teda, kde jí nakonec je konec?
0: Prosím?
1: Kde ta kniha tedy je?
0: No, když mě žena zemřela, tak její dcera všecko vyhodila tady, takže to je, no, pro mě vyhodila její telefon a ten můj se za 3 dny pokazil, tak jsem musel si jít koupit novej, no, takže to, no, tak likvidovali jsme byt a prostě když já jsem se potom přestěhoval, došla paní za synem zpátky, teď tady bydlím, tak bydlíme tady 2 důchodci, no. Mě už, já říkám, zavírejte dveře, táhne mi na 90.
1: No. Tak výjimečně to nebyl teda prstýnek, ty dneska vévodí dnešní noční lince mezi těmi ztracenými věcmi. Tak vaše kniha, kdo ví, jestli se najde, měl jste tam nějaké věnování, kdyby náhodou to bylo někde?
0: Ne, to prosím vás.
1: V nějakém antikvariátu?
0: Ne, to ona vyhodila do sběru. Říkám, kdyby aspoň to dala tady, co jsem chodil, no prostě na deskách, tam bývají odložené jako knihy, které si může, kdo chce jako zapůjčit a přečíst takový, co, no, co jako nikdo nechce, tak. No, ale to byla knihovna, prostě něco tady z toho mám, jako to mě syn zachránil, třeba Lokit Moravy.
1: Mm-hmm. No Pepo, jsou vlastně obecně ty knihy velmi zvláštní věc, zvláštní věcí, člověk k ním někdy přilne úplně stejně jako k jiným osobním památkám, a to i přesto, že nám to vlastně léta v té knihovně stojí. A už vlastně ani nejsou ke čtení, ale přesto jsou součástí našeho života. Děkuju vám za sdílení. Kéž by se stal zázrak a nějakým způsobem by se k vám ta kniha vrátila. Vím, že jste říkal, že se vyhodila, ale zázraky se dějí. Mějte se krásně, zavolejte zase někdy. Zešla paní ze Zlína, ty noční linky.
0: No tak.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

těch, co jsem ti dal, nejde vyplnit a nejde vzít zpátky. Tak ať točí se svět, mladší o 10 let, a desce jet road

0: překrásná písnička. Za 3 minuty, 1:30. Noční linka Českého rozhlasu je stále s vámi Jarka Barboříková a přidává se další. Kdo volá? Přichází paní. Prosím, představte se.
1: Milá.
0: Ano.
1: Pošťastil moju.
0: Ano, ano, paní Lidka je u nás. Téma, jakou věc jste v životě ztratili a dodnes vás to mrzí? Jakou odpověď pro nás máte?
1: Jarisko, já vás srdečně vítám. A co ráda je vás v podlouhé době slyším, že jsem se dovolala. Tak já mám ty největší ztráty, jak člověk může mít v životě a které už nikdy se najde. Tak abych začala tak. No. První, no, byla jsem poznáct a vše jsem měla 15. Moji první lásku, to byla opravdu první a nejhezčí a nejlepší. Už jsem druhou tak bude poznala v životě. Tak jsme spolu chodili a nechodili, znáte to, jenom za ručičku a pusa, to bylo všechno, to ne jak dneska ti mladí, znáte to. No, tak dnes se nakonec prostě rozešli, protože našim se to nějak nelíbilo, tak prý tatínek potom promlouval s tu jeho maminkou a prostě nezrozešli, já jsem se to až potom po letech dověděla, co spolu měli. No, takže to byl první, ta největší ztráta v mém životě, na kterého do smrti nezapomenu, protože takovou lásku už jsem v životě další nenašla. Že prostě to byl první chlapec,
0: To téma znáte?
1: Ano, však ztráty. A to není ztráta, ten už je po smrti.
0: No, spíš jsme to směřovali k těm věcem hmotným, ale tak to dovyprávějte.
1: No, tak to byla taky, na to nezapomenu do smrti. Potom jsem ženala ale ta, jednou on byl o 13 let starší jak já, no ale my jsme byli opravdu jenom kamarádi, já s tím jako chodila, opřed on byl rozvedený vlastně, ale byl o 13 let starší, ale to bylo opravdu jenom přátelství, tak ten už je taky po smrti. No a potom jsem se vdala na inzerát. Byli jsme spolu skoro 43 let, až přišel ten nešťastný covid a ten mě ho vzal. No a potom ještě než umřel, v tom nejhorší roky, to už je 5 let, jsem manžel po smrti, s tím jsem se nemohla ani rozloučit, protože on zemřel v nemocnici vlastně za 2 dny, co ho dovezli a mě na druhý den přijela, jako zbudili mě policie, že mě přijeli a já jsem ho měla taky, no ale já jsem ležela doma, takže jsem šla otevřít normálně, jak jsem byla v noční košili a v županě. Tak nevím, co se se mnou stalo, protože jsem byla měsíc v komatu a když jsem se probrala z toho komatu, tak jsem nemohla chodit prostě. Rehabilitovala jsem 3 měsíce, jsem si užila špitálu.
0: Dobře, Liduško, my se trošičku odvracíme od toho tématu, takže já vám poděkuju. I lidské ztráty jsou ztráty, máte pravdu, no to svým způsobem patří k tématu. Tak děkuju, že jste si s náma povídala, ale pojďme si teď dát písničku od Františka Nedvěda a potom prostor dalšímu volajícímu, jestli dovolíte.
1: Tak to mě mrzí teda, no a po největší ztrátu byla Karel Gott. toho jsem milovala od mala. Tatička
0: ano, a to protože my to víme, tak toto téma bude už brzy v noční lince právě okolo výročí jeho odchodu.

0: Pět minut po půl jedné. Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Pokračujeme taky v našem dnešním tématu a to zní, jakou věc jste v životě ztratili a dodnes vás to mrzí. Paní Dana od Ústí nad Labem píše, dnes jsou to 3 roky, co jsem na zahradě Čech asi při zkoušení oblečení vytrousila řetízek s přívěskem. Dostala jsem ho od manžela k narození syna v roce... tady bude překlep, tady je 2082, takže asi to bude 1982. Bohužel jsem na dotazy, vedení, nikdo nenahlásil ztrátu, dodnes to moc bolí. Tak úplně tomu vzkazu nerozumím, ale zkusím se potom na to podívat v klidu. I vy ostatní posluchači, můžete si přečíst i ostatní vzkazy ostatních, například od pana Bohumíra. Po rodičích jsem zdědil staré originální kukačky. Vzal jsem si je po dědicích, potom si je vzal syn po nějaké době, když nám je vracel, tak bez závaží. No, hodně mi to vadí. Utrpělo to a už to není ono. Bohumíre, děkujeme za telefon. Pojďme se podívat, kdo nás čeká na lince. Halo?
1: Halo, halo, tady Jarča, krásný úterní den, prosím. Jarča Sýdlan tu, Jarko, já zdravím všechny. No víte, já jsem měla takové zážitky. Našla jsem ovci v lese, jak jsme byli na houbách. No a byl to od státního ředitele policie, a protože tenkrát byla bouřka, tak mu utekli. A on byl na dovolený. Tak jsme mu našli ovci, tak jsem volala policii, aby si ji odchytili, tak nám poděkovali a my pak jsme šli domů z hub a najednou jsem přišla dolů, měli jsme bankomat ještě dole na staré budově a tam jsem našla u bankomatu bluzu pracovní s klíčema. No tak jsem ji dala na policii, aby prostě někdo ji si vyzvedl. No a pak jsme šli se synovcem a mojí mamkou a u pekárny ve Fidantě tady jsme našli lodičku a jedna paní ztratila červenou lodičku do tanečních. No a ona byla smutná, že má jenom jednu. No tak jsme dali moje telefonní číslo do ty pekárny a tak jsme skontaktovali se a měla hned tu lodičku druhý den. A pak jsem našla ještě telefon. Jeden mladík ztratil telefon a zavolali jsme mu tátovi, protože tam šlo o velký majetek na telefonu. Takže jsme udělali dobré skutek.
0: Takže při houbaření jste našla nečekaný úlovek místo hřibů zatoulanou ovečku. To jste začala hezky a pokračovala jste dalšími pozitivními příběhy, že jste vlastně vždycky našla nějakou věc, kterou ztratil někdo jiný. A já se vás zeptám, jestli jste někdy vy ztratila něco, co vám bylo drahé?
1: No, nám tenkrát utek pejsan. On někdo unesl. A já jsem opak, nám řekli lidi, že na zahrádkách nahoře, jako u bývalý nemocnice, tak jsme tam šli s mamkou a dovedli jsme si ho domů.
0: No tak počkejte, a... to nám vysvětlete. Jak to probíhalo?
1: Probíhalo to tak, že jsme přišli ven a najednou branka byla tak nějak povolená, že jo.
0: Já spíš myslím to, jak... jste ho potom objevili. Někdo vám tedy řekl, kde je a jak to probíhalo, když jste tam přišli?
1: Ano. A my jsme tam šli, protože tam byli lidi na zahradě u nemocnice a nám řekli, že ho tam mají. Tak jsme jim moc poděkovali, že ho tam jako nechali si, aby jsme si pro ně přišli, protože jsme tam měli známý na těch zahrádkách.
0: Tak to, že on utekl, já jsem si myslela, že vám ho někdo unesl.
1: No někdo nám ho vzal a my jsme ho hledali a nenašli jsme ho. A pak nám říkali lidi, no, jestli myslíte Aran, říkáme, no Aran. No a tak jsme, my jsme ho viděli na zahrádce, tam nahoře u nemocnice, protože tam je uznámej. protože oni taky tam mějí ty lidi zahradu, že jo, u nemocnice. No a tam jich je víc, to je taková zahradkářská kolona.
0: Úplně pro nás není podstatné, mě spíš zajímá to, jestli jste mluvili teda s tím údajným únoscem.
1: Ne, ten se nenašel, akorát, že byl u těch lidí, že tam ho vyhodil ten zloděj, no a bylo to. No ale nevadí, tak jsme pak hledali s mamkou, až jsme pak nám řekli ty známy, že je tam na hrádě.
0: Dobře, tak Jarčo, děkujeme, že jste s námi teď vysílala noční linku a zase příště naslyšenou.
1: Ano, prosím, naslyšenou.
0: Někdy nejde ani tak o samotnou věc, jako o člověka, od kterého jsme ji dostali. Ztratili jste někdy památku po někom blízkém, která pro vás měla velkou cenu?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Je přesně 3/4 na 1. Jsou ztracené věci, u kterých se člověk ani po letech úplně nevzdá naděje, že se ještě někde někdy objeví. Máte doma nebo v rodině podobnou záhadu? Volejte noční linku Českého rozhlasu jako paní Jindra. Vítejte, zdravíme vás. Směr Brno.
1: Můžu jako mluvit?
0: Ano.
1: Jo. Ve Zlíně jsem si chtěla koupit kabelku v kůži, protože jsem měla už takovou starší, odrbanou. No tak jsem si koupila kabelku. Veškeré peníze, co jsem tam měla, jsem vlastně zaplatila za tu kabelku. Stálo mě to tehdy 1600. Prior se to jmenovalo, myslím, ten obchodní dům, už ani nepamatuju. No a tak jsem prostě chodila dole a kupovala jsem si rohlík. A teď jsem se podívala. Já jsem tu kabelku tam neměla na tom vozíku. Tak jsem rychle šla za tou paní, co tam měla službu, a poprosila jsem, jestli mě může dát telefon na tu službu, jak jsou krádeže a to. No a bylo to velice rychlé, protože mě dala hned číslo na tu paní, tak se mi nahlásila tu krádež té kabelky. No a říkala mě paní, no co voláte, tak už někdo vybíral. Tak to bylo někde blízko toho Prioru nebo tak nějak. No tak jsem kabelku ošelila a chodila jsem s tou starou. Ale mám ještě jeden případ, kdy mě z toho tuhla
0: krev v žilách?
1: Ano. Nemůžu se ani k tomu. Po tolika letech. Bylo mě asi 30. No. A jela jsem ze Zlína a my jsme si tam s manželem chtěli objednat lavici jako, no tak jsem měla peníze z kabelce, takové líkové, měla jsem tam 27 000. No a byla jsem s malým, mu se chtělo čurat, no tak jsem poprosila, tak jsme si vyčurali a hned jsme si sedli u těch dveří, už jsme nešli dozadu si sednout. No, tak jsme v Brně vystoupili, šli domů. Já jsem zjistila, že tu kabelku nemám. Ne. S těma penězma. Já jsem nevěděla, co mám dělat. Představte si, že já jsem zavolala na ty autobusy, na ztráty a nálezy. A paní mě řekla, ať si přijdu pro tu kabelku, že ty peníze tam mám. Dovedete si představit, jak mě bolelo to břicho, než jsem se dopídila to, že ty peníze prostě mám v té kabelce.
0: No tak to je zázrak. Řekněte mi, někdo našel kabelku, dal to řidiči, nebo řidička se šla podívat?
1: Ano, tam ty nálezy. Ano, tam to u těch ztrát a nález jsem si to vyzvedla potom, mě řekla, tak já tam přijdu, že to tam odevzdal někdo. No, asi se do kabelky nedíval, protože by se podíval a viděl tam tolik peněz, tak já nevím, jestli by ho to nezlákalo. No, dopadlo to dobře, peníze jsem měla, přestalo mě bolet břicho a ani jsem to pomalu manželovi neřekla do puntíku, jak to vlastně bylo, protože jsem se hrozně jako svěděla, že jsem tak blbá a nechám si prostě kabelku v autobuse. No.
0: Tak ale to moje... je teda něco.
1: No.
0: A to byla obrovská to částka, no to...
1: Velká, no, bylo to tehdy, jako 27 000 bylo jako hodně peněz, že jo. No tak už jsem si dávala velký pozor, když jsem něco šla kupovat a už jsem
0: Ale paní Ondro, vy jste mi teď vlastně připomněla, že mně se stalo něco podobného. V autobuse jsem nechala 3,5 tisíce na sedadle, protože jsem si chtěla dát na jiné místo v baťohu, takže jsem je z peněženky dala na sedadlo a pak jsem zjistila, že mám vystupovat. Vysedla jsem, šla jsem v tu chvíli platit opravu auta a zjistila jsem, že ty peníze jsem tam nechala. Já jsem to věděla. A hned jsem telefonovala taky na linku ztráty a nálezy patřičnou a tam mi oznámili, že zavolají řidiči toho autobusu a ten řidič, představte si, ty peníze našel, později mi je předal, ale říkal, že to bylo na hraně, protože řekl, já jsem musel na jedné zastávce zastavit, klasicky šel jsem dozadu, protože jsem věděl, kde přesně jste seděla, tak jsem se tam podíval, peníze tam nebyly, tak jsem to zkusil a říkám, tak a okamžitě mi vraťte ty peníze, co tady byly. Tady mám kameru, tak bych to stejně za chviličku zjistil, kdo to byl. A taková mladá holka vytáhla svou peněženku a ty peníze mu dala. Takže si je chtěla vzít. A ten pan řidič jenom zkusil, že tam má kameru. Žádná kamera tam není. Ale podařilo se. No, ale pořád to nebylo 27. To nevím, co bych na vašem místě dělala. Já jsem měla co dělat s těmi 3,5 tisíci. Takže vás obdivuju, že jste to vůbec přežila. Ten stav, kdy zjistíte, že jste nechala v autobuse 27 tisíc.
1: Dobrou noc.
0: Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Taky, naschledanou.
0: Budeme končit, vážení přátelé. Za 7 minut tady bude čas přepojování dnešní noční linky opět zpátky do Prahy. Já vám děkuju, že jste s námi dnes vysílali. Přeju vám, abyste už nic nestráceli a pokud něco ztratíte, abyste to zase našli, protože když ztratíme nějakou věc, tak s tou věcí zmizí i kus toho příběhu. A tak si všechno dobře hlídejte, hlavně všechny peníze v autobusu. Děkuju za dnešní vzpomínky, přeji klidnou noc a hlavně, ať vám to, co je pro vás opravdu důležité, zůstává na blízku.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byla jedna hodina. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: českou minulostí.
1: Dobrý den. Máme za sebou 378 schůzek a před sebou 379. schůzku. Vše pod jednou střechou, jejíž jméno se už ozvalo v titulku tohoto seriálu. Ten vzniká v Českém rozhlase Brno pro vlny Českého rozhlasu 2 po předchozí inspiraci knihou Petra Hořejše, a to v kolektivu složeném z těchto jedinců.
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a Josef Veselý. K nám se řadí i režisér
4: Jaromír Ostrý.

0: České království věru prastaré jest uzavřeno hranicemi Německa, na východě má Moravu a část Slezska, na jihu se stýká s Rakousy a Bavory, na západě s krajem Norickým, na severu s Lužicí a Míšní. Důstojností kurfiřtskou a prvenstvím vyznamenává se toto království, jemuž je přímo podrobeno přes 30 měst, ostatní jsou ve vlastnictví knížat a předáků království. Mimo to jsou mu poddány kraje Morava, Slezsko a Lužice. Několik německých knížat si od něho vyprošuje fojtství jako léno. Půdu má království úrodnou jako snad žádná jiná země. Je velmi úrodná na obilí, víno, ovoce a vonné koření. Oplývá hojně zlatem, stříbrem i drahými kameny a ostatními kovy neméně vzácnými. Vyvěrají tam porůznu četné léčebné prameny a vřídla. Čechami protékají četné řeky, jež v nich většinou i pramení. Mezi nimi vyniká Labe, vytékající do Saska, do Labe pak vtékají ostatní. Vltava, Ohře, Sázava, Jizera, Otava a Mže.
1: S tou Otavou a Mží je to trošku jinak, i když Mží myslel autor Berounku.
0: Toto království obývají Slované, jejichž jazykem, avšak uhlazenějším, mluví lidé to velcí duchem i tělem, jež lze docela srovnati se lvy. Ve znamení lva se také rodí a užívají ho jako znaku. Jsou však velmi ušlechtilí a dobročinní, právě tak k cizincům jako k domácím. Platí u nich více dobré mravy než jindy zákony.
1: Pěkná slova pana Jana Jesenia z Jasena. Pěkná, i když pravda v pitevním protokolu bychom je nečekali. Škoda, že nejsou aktuální dodnes. Úvahami na toto téma bychom však překročili rámec těchto toulek a to nám věru nepřísluší. Naším úkolem jest putovatí českými dějinami a všímati si všeho a všech, co a kdo se tam nalézá. Postavu doktora Jana Jesenia z Jasena a jeho anatomii pražskou jsme věru přehlédnoutí nemohli. Patří do ní i rozsáhlý odstavec o Praze.
0: Hlavou království jest Praha, ležící nad řekou Vltavou.
1: Někdy, bohužel, i pod ní.
0: Na místě přirozeném i uměle velmi opevněném a přitom zdravém a půvabném. Ta se skví velmi nákladnými budovami, veřejnými i soukromými, i divadly zcela královskými a je snad ze všech evropských měst největší.
1: Největším městem snad Praha v Evropě ani nebyla, ale mezi nejdůležitější jistě patřila.
0: Dozajista jest hodna nejvznešenějšího sídla říše, takže by se leckomu, kdo ji spatří, plným právem zdálo, že vidí nikoli město, nýbrž svět.
1: Hezky řečeno.
0: V ní bydlí tolik velmožů, rytířů a mužů stavu patricejského, pocházejících ze skvělé rodiny a rodu, a veliké množství mužů učených, že jich sotva kde jinde žije více.
1: A dále autor vypočítává neméně než 52 jména rodů jednotlivců, čehož posluchače ušetříme.
0: Nikterak jsem nemohl, ba ani nesměl zanedbat i těch, kdož mě zahrnuli přemírou úsluh a dobrodění, dokonce i nezaslouženě.
1: A že jich teda bylo?
0: Avšak musel bych psáti nikoli dopis, ale celou řeč, nikoli list, ale celý svazek, kdybych tu měl poznamenávat i jednotlivá jména výtečných mužů, jež chovají Čechy.
1: A to se ještě pisatel nezmínil o Moravě a dalších zemích koruny české?
0: Domnívám se, že se o nich pochvalně zmíním v budoucnosti při vhodné příležitosti.
1: A tu si v Praze v červnu roku 16. pečlivě připravoval tu svoji budoucnost.
0: Neboť jsem chtěl tento spis a vydání svého dílka tak určitě pro ně, jak jsem je chtěl podniknout kvůli nim. Neboť oni byli příčinou toho, abych anatomii podnikl a dokončil. Neboť co mi nikdy ani ve snu nepřišlo na mysl. Dostal jsem podnět a svolení k veřejnému konání pitvy. Tu jsem v Praze, v Rečkově koleji, v místě velmi vhodném za velkého shromáždění slavných a učených mužů, vědychtivých a vzdělaných měšťanů.
1: Jakož i ostatní senzace chtivé veřejnosti?
0: podnikl dne 8. června gregoriánského kalendáře na jakémsi oběšenci a potom s pomocí boží šťastně za všeobecného potlesku dokončil dne 12. června. Tomu dílu přálo i nebe. Bylo totiž dílu nápomocno po celý onen čas chladno, pro tu věc nutné a noční deště. Stále jasné počasí za dne dovolovalo pracovat i pod širým nebem. Historii této pitvy jsem si v hodinách prázdna v duchu opakoval. Zaznamenal jsem ji, jak mi bylo poručeno, a konečně jsem ji dokončil a tu ji právě předkládám. Poklesky, jichž se po různu vyskytne velmi mnoho, podle své laskavosti oprav a liboli užívej této knížky a těš se jí s mými Čechy. Buď zdrav.
1: S pozdravem v tehdejších knihách obvyklým odevzdal svůj spisek veřejnosti její autor, profesor a svého času i rektor Wittenbergské univerzity, doktor Jan Jesenius z Jasena. Jehož rod pocházel z Horních Uhr, přesněji ze středního Slovenska, kousek od města Martina, a jenž právě v českém hlavním městě vykonal první veřejnou pitvu ve střední Evropě.
2: V knižce byl otištěn i dřevoryt znázorňující Jesenia s rukou položenou na lebku kostry.
1: A pod ním básnický doslov Jeseniova pražského přítele Typócia.
0: Tento obraz, toť zevnějšek Jesenia, hodný jeho ducha, jej žádná ruka nedovede zobrazit. Neboť on dovede obsáhnout všechna umění, i když se chce omezit jenom na lékařství.
3: Svou pražskou anatomii,
1: což byl onen zmíněný spisek o veřejné pitvě v Praze,
3: navázal Jesenius styky s tímto městem a její utrakvistickou vysokou školou, Akademii Karolinskou, Karlovým učením.
2: Jeseniovi vztahy k univerzitě byly tak úzké, že když při jeho druhé návštěvě v Praze za 2 roky na tomu zemřel jeho švagr, zval na jeho pohřeb sám rektor Akademie pražské mistr Jan Adam Bystřický.
3: Syn zemřelého, Jeseniův synovec, byl snoubencem dcery slavného Tychona Brahe, který byl přednedávnem uložen k věčnému spánku v týnském chrámu na Staroměstském náměstí.
2: Koncem května 1602 požádal sám císař Rudolf II. Saského kurfiřta o uvolnění Jesenia z jeho služeb.
3: A záhy poté se Jesenius odstěhoval definitivně ze svého saského působiště.
2: Čekala ho

0: s přispěním Petra Voka z Rožmberka, kterému věnoval doktor Jesenius svůj traktát o kostech, připravila Pražská akademie svému novému členu byt v koleji Loudově na rohu dnešní Husovy ulice a Betlémského náměstí. V samém sousedství Betlémské kaple, o níž právě tehdy vedla univerzita spor s katolickou hierarchií. Jesenius tuto laskavost oplácel jinak. Darem asi 200 knih pro studenty a účastí na blahopřání, které členové Karlova učení poslali nejvyššímu kancléři Zdeňku Vojtěchovi Lobkovicovi, když se ženil s Polixenou, vdovou po Vilémovi z Rožmberka. Ve spojení s univerzitou uskutečnil Jesenius další pitvy a jeho lékařská pojednání vycházela pak pravidelně v Praze. I pro laiky jsou srozumitelná a poučná především Jeseniova věnování, protože to byla cesta, jak si autor získával přízeň mocných.
1: V Praze se Jesenius kromě přednášek na vysokém učení věnoval výnosné lékařské praxi.
2: Do dvorského prostředí se mu však proniknout nepodařilo. Nejsou žádné zprávy o tom, že by byl jmenován tělesným nebo aspoň dvorním lékařem.
1: Bydlel nadále v univerzitní koleji jako vážený host, podobně jako jiný příchozí přilákaný do Prahy leskem císařského dvora, Jan Kepler.
0: Tělesný lékař kurfiřta Saského, uherský rytíř.
3: Ano, tak se Jesenius podepisoval v době svého pražského pobytu.
1: Hlavně tím druhým titulem dával najevo, že mu události v jeho rodné zemi,
3: té se říkalo tehdy Horní Uhry nebo Horní země, a je to dnešní Slovensko, přesněji střední Slovensko, kraj zvaný Turjec.
1: Že ty události v jeho vlasti mu nebyly lhostejné.
2: Tam totiž zrovna zuřila občanská válka. V horní zemi povstal Bočkaj a kromě toho tu byla stálá hrozba. Turci.
1: Doktor Jesenius se začal plést i do politiky, když napsal veřejný list uherským stavům, ve kterém se stavěl proti jejich požadavkům, aby z pohraničních pevností byly odvolány cizí, zejména německé žoldnéřské posádky.
2: Jesenius připomínal, že bez cizí pomoci by své hranice proti Turkům Uhři neuhájili.
0: V Uhrách jsou vojáci z celé Evropy. A nejsou o nic lepší než Němci. Ostatně válka hodně omlouvá. Uhry jsou školou vojenského umění a němečtí a jiní bojovníci v zápase s Turky vykonali mnoho hrdinských činů. A protože Turci jsou stále nebezpečnější, bylo by nevděčné a nebezpečné, kdyby stavové trvali na odvolání německých vojáků, jak tomu chce mermomocí Luza, ono mnohohlavé zvíře, jak mu říká Platón.
1: A ještě jeden konflikt začal být čím dál zřetelnější.
3: Tuším, jaký jest to konflikt mezi císařem Rudolfem
1: a jeho mladším bratrem Matyášem, přičemž Matyáše podporovala opozice uherská, moravská i rakouská.
2: To všechno dodávalo aktuálnosti dvěma problémům, o kterých kdysi Jesenius psal s poněkud mladickou povrchností.
3: Za prvé,
2: otázka oprávněného odporu poddaných proti panovníkovi tyranovi.
3: A za druhé?
2: Otázka rovnováhy mezi mocí panovníkovou a mocí stavu, hlavně v Čechách, kde boj o politickou moc doprovázel rozpor náboženský.
1: Po 6 letech Jesenius naznal, že už je zase čas změnit prostředí.
3: Copak Praha se mu omrzela?
1: Vypadá to tak.
3: Proč?
1: Protože se mu především omrzel Rudolf II.
2: Poté, co s velkými nadějemi hleděl k císařskému dvoru a sliboval si od něj kariéru, vyměnil Prahu za Vídeň.
1: Ale on ten přechod neznamenal jenom výměnu jednoho města za druhé.
3: Tak co ještě?
1: Znamenal i naději, že cesta k hodnosti Matyášova dvorského lékaře a snad i dvorního historiografa je nakonec přece jenom otevřena.
0: Jeseniovu činnost v bouřlivých letech 1608 až 9, ba ani v letech dalších, neznáme jinak než z toho, co o ní sám řekl ve svých spiscích. Od roku 1608 až do roku 1617 pobýval v Praze jenom příležitostně. Z univerzitních akt mizí jeho jméno dokonce už dřív a záznamy o něm se objevují až roku 1615. Ale ve Vídni se objevuje až roku 1609, kdy se už podepisuje jako tělesný lékař, nebo ještě spíš jako královský lékař, to jest jako lékař uherského krále Matyáše.
3: Opravdu byl Jesenius osobním lékařem krále Matyáše?
2: Nebylo to tak horké. Tu funkci zřejmě nikdy ve skutečnosti nezastával, ale byl zván ke konzultacím.
1: Při výkonu svého lékařského povolání nebo v královském doprovodu se z Vídně dost často dostával na uherskou půdu.
2: Při takové cestě do uherské Šoproně mu zemřela manželka a tím se uvolnil další svazek, který ho spojoval s rodnou Vratislaví ve Slezsku.
1: Neměl už v podstatě žádný důvod, proč by se nevydal znovu na cesty.
2: Pravděpodobně se zúčastnil Matyášovy cesty do Frankfurtu, kde byl po smrti svého bratra Rudolfa korunován na císaře.
1: Při té příležitosti, jak bylo jeho zvykem, vydal spisek.
3: On byl doktor Jesenius v tomto ohledu velice plodný.
1: To dílko bylo chvalospěvem na Matyáše.
3: Jak jinak?
1: Doprovázeným genealogickým přehledem habsburského rodu.
2: Jesenius podrobně rozebral život, činnost a smrt Ferdinanda I., Maximiliána II. A Rudolfa II.
1: Jako lékař se pozastavoval nad vysokou úmrtností dětí v císařské rodině.
2: Jako dvořan mluvil diplomaticky o tom, jak v posledních letech Rudolfovy vlády nehodní rádcové ve stínu císařova majestátu vládli a z poddaných dělali otroky.
3: Z jakých poddaných?
2: Jesenius myslel samozřejmě stavy.
1: Kvůli tomu neřádu se prý Praze německy říkalo plak namísto prak.
3: Roztomilá slovní hříčka. Plak je totiž německy mor.
2: Nebezpečí občanské války prý odvrátil Matyáš.
3: Aniž se pan doktor Jesenius zmínil, že to byl právě Matyáš, kdo tu nestabilní politickou situaci pomáhal vyvolávat.
2: Načež Rudolf, který přišel nejenom o Uhry a Moravu, ale nakonec i o Čechy, zemřel.
1: A tak se původně opěvovaný císař Rudolf...
3: Doktor Jesenius mu říkal Hermes Trismegistos, tedy zcela nejvyšší Hermes.
1: Proměnil Nelly na původce tyranie, tak aspoň na osobu, která tyranii umožňovala.
0: Lid bojující jako sadnatý belgický lev s pomocí Matyášovou však zvítězil.
3: Proč psal doktor Jesenius v takové tendenční bláboli?
2: Protože byl v naději.
3: V naději nač?
2: Na dobré místo u dvora.
3: Což mu doposud nevyšlo.
2: Neměl prostě na kariéru tohoto druhu štěstí.
1: Takže se postupně s myšlenkou na teplé dvorské místečko rozloučil.
2: Jako již bývalý lékař upomenul dvůr kvůli nějakým těm nedoplatkům.
1: A na jaře roku 1616. se definitivně stěhoval z Vídně do Prahy.
3: Které říkal plak... neboli mor.
1: Na tu přezdívku už zapomněl.
3: Když je dobrá vůle, i paměť přestane sloužit.
2: Jenže sotva do Prahy dorazil, už se dostal do konfliktu s mistry z pražského vysokého učení.
3: Kvůli čemu?
2: Kvůli jakési formalitě, už se ani přesně neví jaké. Doktor Jesenius vzkázal rektorovi univerzity.
0: Jako uherský rytíř zasluhuji větší úctu.
3: Takovou pýchou v mladších letech ale netrpěl.
2: Takovou pýchou trpí mnozí, kteří se domohou jistého postavení a to postavení jim pak vleze na rozum.
3: Ani takový bezesporu pronikavý duch, jakým byl Jan Jesenius, nebyl ušetřen?
2: Nebyl.
1: Ten rozpor byl však brzy urovnán a Jesenius bydlel zase v koleji, tentokrát v koleji medické, která se nalézala v ulici Kaprově.
0: V Praze čekala na doktora Jesenia závažná nabídka. Recept, jehož po několik let užívali karolinští mistři, aby posílili postavení akademie, totiž volba rektora z řad nezletilých příslušníků šlechtických rodin, se zjevně neosvědčil. V létě 1617. roku, v době nástupu katolické strany, byla jezuitská univerzitní kolej v Klementínu obdařena nebývalými výsadami a solidním hmotným vybavením.
1: Jezuitská akademie či univerzita,
3: ano, tak byla nazývána,
1: nabývala vrchu nad chudou karolinskou konkurencí.
3: A Tak není divu, že mistři z Karolína soudili, že
0: jezuité jsou se neostejchali na potupu starožitného učení pražského nově vyzdviženou akademii svou ode dvora jeho milosti císařské objednati.
1: Profesoři z Karolína se báli.
2: A docela oprávněně.
1: Vůbec o další existenci utrekvistického vysokého učení.
3: Ono nakonec mohlo v Praze stačit jenom Klementinum, že?
1: Aby se ubránili té silné konkurenci, potřebovali podporu stavovské obce, hmotné prostředky, reformu učení a rozšíření výuky o medicínu.

univerzitě odkáže své hmotné statky. A tak prorektor Campanus požádal Jesenia, aby jako rektor převzal obranu univerzity. A Jesenius, jistě po poradě se svými vlivnými přáteli, nabídku přijal. Převzal tím i úkol, který mu otevřel cestu k rozsáhlé činnosti politické, protože obrana univerzity byla součástí obrany celé protihabsburské stavovské opozice. A nešlo tu jenom o srážku mistrů dvou soupeřících škol. Byla to srážka dvou životních koncepcí. Jednu z nich hájil učitelský sbor jezuitské koleje u svatého Klementa, který měl mezi svými členy Španěly, Belgičany, Němce z alpských zemí, nečetné Čechy, ale i katolické Angličany a Iry. Druhou hájili čeští mistři z Karolina. V jejich řadách bylo lidí pocházejících mimo země českého státu jen poskrovnu.

0: podzim roku 16.17. se Jesenius ujal rektorského úřadu.
1: A uvedl se dobře.
0: Chtěl i na veřejnosti vystupovat u vědomí své nové hodnosti.
1: A vážně bral i své učitelské povinnosti, ačkoliv formálně dosud nebyl ani profesorem univerzity.
0: Pro své přednášky určené posluchačům i pražským duchovním,
2: pro ty druhé to byl zřejmě něco jako postgraduál,
0: si vybral třetí vyučovací hodinu v pondělí a v pátek.
1: Šlo přitom o přednášky obecnější povahy, asi historické, nikoli tedy o přednášky z oboru Jeseniovi jako lékaři bližšího.
0: Jesenius přednášel první rok zřejmě úplně zadarmo.
1: A bez pověření.
0: Což nebylo únosné, a když se jednalo o obsazení uprázdněné profesorské stolice, bylo rozhodnuto, že profesura bude udělena profesoru Jeseniovi.
2: Za jaký plat?
1: To nevíme.
0: Ale roku 16.21. to už byl ve vězení, žádal, aby mu mistři vypláceli po 7 kopách týdně.
1: Je pravděpodobné, že mu byla přiřčena kolej medická, ve které bydlel. Za to přijal úvazek přednášet 2 hodiny týdně.
0: I tentokrát šlo o přednášky určené širšímu okruhu posluchačů. Nejspíš šlo o výklady historické.
2: Brzy se však doktor Jesenius věnoval daleko víc než dávné historii, ale také než své medicíně, věcem ryze současným. Možná víc než sám

0: českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

0: víkendovém vysílání Českého rozhlasu Pohoda máme něco pro malé i velké posluchače.
1: Každou sobotu se můžete s dětmi zaposlouchat do rozhlasové pohádky, která probudí fantazii a ve které vítězí dobro nad zlem.
0: V neděli pro vás vybíráme slavné rozhlasové hry,
1: v nastudování nejlepších režisérů,
0: se známými herci a herečkami.
1: Rozhlasovou pohádku a rozhlasovou hru uvádíme vždy o víkendu v pravé poledne.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

ako jedle sa mi zval, mi lásku věčnou sliboval. Já vím, máš rád své pohodlí, však kdybychom se dohodli, nebyl by každý z nás tak sám. A netěšil se Bůh ví kam, tak se mi zdá, že nakonec

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 2 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.